Severní království Izrael bylo zničeno přibližně o 100 let dříve než Judsko s Jeruzalémem. Jejich posledním velkým králem byl právě Jeroboám II. Během jehož dlouhé vlády prorokoval Ozeáš. Zároveň s Ozeášem působil ve stejnou dobu i prorok Amos. Po Jeroboámovi nastoupil na trůn jeho syn Zachariáš. Ten byl ale již po 6 měsících zavražděn. Po 4 králích tedy došlo ke změně královského rodu Jehu, tak jak to bylo předpovězeno prorokem. Hospodin Jehuovi řekl, dobře si vykonal, co je v mých očích správné, to znamená odstranění rodu bezbožného krále Achaba. Udělal si s Achabovým domem všechno, co jsem chtěl, a proto budou na izraelském trůnu sedět 4 tví potomci. Jehu se ale nesnažil dodržovat zákon Hospodina Boha Izraele celým svým srdcem a neodvrátil se od hříchu Jeroboáma, který svedl celý Izrael. Nový král Šalum, který zabil Zachariáše, ale vydržel na trůnu pouze 1 měsíc, než ho zavraždil jiný vzbouřenec Menachem. Jeho vláda trvala 10 let a v té době se na asyrský trůn posadil velký dobyvačný král Tiglat-Pileser III. O tom pod jménem Pul čteme i v příběhu krále Menachema. Do země pak přitáhl asyrský král Pul a Menachem mu odevzdal 1000 talentů stříbra, což bylo asi 34 tun, aby získal jeho podporu a udržel si královskou moc. Menachem to stříbro vymohl od Izraelců. Každý zámožný člověk musel králi odevzdat 50 šekelů stříbra, což bylo asi 0,5 kila, aby měl Menachem co dát asyrskému králi. Menachemův syn Pekachiáš po něm vládl jen 2 roky, než byl zavražděn svým pobočníkem Pekachem. Ten pak vládl 20 let. Během jeho vlády byli odvedeni do zajetí první Izraelci. O tom čteme. Za vlády izraelského krále Pekacha přitáhl asyrský král Tiglat-Pileser a dobil několik měst, zabral Gileát, Galileu i celý kraj Neftalí a lid odvlekl do Asýrie. Král Pekach pak byl zavražděn jiným zbouřencem, Hošeou. Ten vládl 9 let a byl to poslední izraelský král. Tehdy už v Asýrii vládl syn Tiglat-Pilesara a zaútočil na Izrael. Napadl ho asyrský král Šalman-Asar. Hošea byl totiž jeho vazalem a odváděl mu dávky, ale asyrský král odhalil jeho zradu. Hošea poslal vyslance k egyptskému vládci do Soa a přestal asyrskému králi odvádět každoroční daň. Proto ho asyrský král zajal a vsadil do vězení. Asyrský král vtrhl do celé země, přitáhl až k Samaří a 3 roky město obléhal. 9. roku Hošeovy vlády konečně Samaří dobil a Izraelce odvlekl do Asýrie. Severní království Izrael bylo definitivně zničeno. Překrásné město Samaří bylo zničeno. Všechna hrozná slova proroků se naplnila. Stejně tak se ale dnes naplňují i povzbuzující slova proroka Ozeáše. Jsou to slova o návratu Izraelců do své země, které se nyní odehrává. Přispěchají z Egypta jako rozechvělí ptáčci, z asyrské země jako holoubci a já je k ním domů navrátím, praví Hospodin.

Poznávat Bibli a její poselství s Jiřím Zdráhalem můžete v pořadu Bible Guide zase ve všední dny v 8 a v 18 hodin.

0: V nočním vysílání Rádia 7 dospíval Jesus Cabello píseň Solo. Tu posloucháte, jak už bylo zmíněno, noční vysílání Rádia 7, a to je dokladem skutečnosti, že Rádio 7 je tu pro vás 24 hodin denně. A chcete-li být součástí práce Rádia 7 třeba i na dálku, budeme vděční nejen za vaši modlitební podporu, ale také za vaše finanční dary, protože právě ze štědrých darů žije a funguje Rádio 7 po celou dobu své existence. Více informací najdete na stránkách www.radio7.cz.
1: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
2: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
1: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
2: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
3: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Stará známá pravda je, že rodiče si nevybereš. Co s tím, když zároveň je tu jedno přikázání, které říká cti otce a matku? Tak to je tématem dnešního pořadu No Filter.
1: Tohle je No Filter. Pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
2: Rodiče si nevybereš.
3: Je to tak.
4: To je fakt.
2: To je fakt. To je fakt a je to taky naše téma dnešní. Bavíme se trošku o desateru a jedno z přikázání je cti otce svého i matku svou, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh. Tak to je znění.
3: No.
2: A řekl bych, že lepší znění, dnešní znění je rodiče si nevybereš.
3: Tak. A zároveň zajímavé, že v té Biblii je to spojeno s longevity.
2: Ano, ano. Je to takže, přesně tak.
3: Takže pokud posloucháte podcasty o dlouhověkosti, tak...
2: A řešíte všechny suplementy, všechny doplňky stravy, abyste...
3: Bible v tom má jasno.
2: Ano, tak pokud dávkujete kreatin, výborně, ale doporučil bych ctít rodiče.
3: Je to vyřešeno.
2: Je to vyřešeno. Je. To je zajímavé, že to tam je teda.
3: To je.
2: V tady tomhletom znění. Ono asi částečně to dává smysl historicky v tom, že tvůj nějaký základ do života byl hodně spjatý s tím, v jaké rodině si vyrost.
3: Asi jo. Možná se k tomu dostaneme ještě trochu jako ten historický kontext, ale je to v každém případě zajímavost, jo, že je to jediné přikázání, které má nějakou
2: udržitelnost a dlouhověkost.
3: Jo, a zaslíbení do budoucna. No. Ale dneska rodiče si nevybereš.
2: No, tak tím pádem bychom se měli podívat na takové ty postavy jako Metuzalém a jakože jestli to dělali správně.
3: No.
2: Ale...
3: Je to tak.
2: Dobrá. No, tak pojďme do toho. Nebo máš nějaký zajímavý příběh z minulého týdne, co by stálo za to tedy načnout a třeba to má něco společného s rodičema?
3: S rodičema? No, tak já docela žiju tím, že můj táta, nebo jeho příběh, byl vydán teďka v Pamětech národa. Paměti národa, to je nějaká instituce v Česku, která shromažďuje zajímavé příběhy z totality. A příběh mého táty tam vyšel a já jsem za to moc vděčný.
2: Jo, je to moc hezké.
3: Jsem na to hrdý. Jako.
2: A jako fascinuje mě to, že to byli schopni celkem koncentrovat do krátkého článku, no kratšího článku, než si dokážu představit, že byl začátek. A tím to zdravíme Milana Michalka staršího.
3: Jo.
2: Protože umí vyprávět neskutečným způsobem, opravdu jako obsáhle. A já to mám rád, jo, to není jako, že tady si děláme srandu, naopak, já si myslím, že to je vzácné a tam to uměli jako zkrátit, což jako cením.

0: Takže tak.
1: No, takže super. Tak to je hezký zážitek.
2: Jo, jo, to bylo dobrý. A ty?
1: Já s rodiči.
2: Ale to je super aktuální. Hele, čím jsem tě na to? Na píp.
1: To asi ne. Tak my tak řešíme pracovní věci spolu, že? Tak je, není to vždycky jenom o tom, že si zavoláme, jak se máme, nebo tak. Proto máme podcast.
2: Jo, jo.
1: No to, máme podcast, abychom se museli potkat. Ale jo, tak já si myslím, že je to vždycky hezké. Jo, mně se hrozně líbí taková nová tradice teď od září, kdy moje maminka se staví v pátek do Ostravy za náma, nebo za mýma dětma.
2: Jo, jo.
1: A pozve je na čokoládu.
2: Jo, to je
1: super. A to je super, to se mi hrozně líbí. No. Jinak jako rodičovské starosti v září, že? Tak konec září je skoro tady, tak už to tak jako zabíhá pomalinku a tak, no.
2: Hele, pojďme do toho tématu. Friedrich Nietzsche poukazuje na nutnost zabít své vzory, abychom se stali sami sebou.
1: Hmm.
2: Což je drsný.
1: Jo.
2: A souvisí to s úctou k rodičům taky. Samozřejmě to můžou být jiné vzory, jako jo. Co s tím, jako?
1: Tak já si myslím, že to je pravda, protože zabít své vzory je asi silné slovo, ale já myslím, že takový ten balanc mezi tím, co je zdravé mít vzory, a myslím, že to je zdravé mít vzory, ale zároveň oni se nikdy zabijou sami, když je třeba potkáš.
2: A jo, jo, že si idealizuješ jo, nějak.
1: Nějak si idealizuješ, vidíš je z dálky a to nemusí být nutně celebrita. To může být člověk, se kterým strašně chceš spolupracovat. Pak ho poznáš a zjistíš, že s ním nechceš spolupracovat. Uh-huh. Nebo chceš, ale je to mnohem těžší, než jsi myslel.
2: Uh-huh.
1: A vlastně jako to je potřeba, no.
2: Uh-huh. To jsem ještě z tohoto pohledu vydržel docela dlouho. Jako.
1: No. Nevím, jestli tam v tom rodičovském tom, protože... To je jiné, protože my jsme začali spolupracovat, možná až mě to nějak opadlo, tady ten piedestal, jakože všechno je správně.
2: Uh-huh.
1: Nevím, mně to přišlo, že až potom jsme začali spolupracovat, nebo v průběhu možná. Uh-huh. V průběhu.
2: Jo, jo. Tak
1: je a to... myslím, že tě s tím, jako občas si dělám srandu, ale ne.
2: Ale ještě jsi mě nezabil. To jsem docela vděčný teda.
1: To ne.
2: Jo. Ale tak jako, kdybychom to měli do slova, tak bys měl zabít svůj vzor, aby se stal sám sebou. No tak to je to výrok. Já s ním vlastně nesouhlasím. Nemyslím si to, i když v určitém slova smyslu tomu rozumím, protože znám taky výrok mého našeho kamaráda Petra Huště, skvělého člověka, křesťana, který říkal, že mu, aby našel svoji víru, musel opustit víru svých rodičů.
1: No, to je jasně.
2: Jako prostě musel to uchopit po svém, jo. Tak jako v tomto smyslu s tím souhlasím. A já si tam myslím, že když mě to napadlo, je vlastně v tom biblickém citátu je cti. Je otázka, co to znamená vlastně ctít, jo. Určitě to neznamená uctívat.
1: Jo, jasně.
2: Jo, to si myslím, že ten extrém uctívám své rodiče, ale taky nejsou beze cti. Jo, ale to, že tam je jenom cti svého otce i matku svou, tak to je ten střed, který si myslím, že je správný. A můžeme diskutovat o tom, co to znamená, jako. Ale myslím si, že určitě to není uctívání, nebo to, že je necháváš beze cti. Jo, že prostě ty dva extrémy, prostě to není ono. Ale on říká jako cti.
1: Jo, cti a to je právě podle mě to zabití, jo, že to není to uctívání. Protože to vidíš zblízka, možná a tak u těch rodičů je to ještě fakt jiné než jako vzory, protože ty vzory právě nevidíš v tom každodenním životě, ale ty rodiče jo. Jo, že taková ta představa, že dítě nevidí tvoje chyby, to je blbost. Jo,
2: no,
1: to je...
2: Ale tak bavíme se už asi o období, kdy třeba jako teenagera, jo, jakože jasně, když už to je jako 10 let, tak asi pořád je to ještě jináčí, ale mám na mysli, a myslím, že to je i vlastně takhle myšleno, jakože tenhle ten výrok byl jako k rodičům a dětem, kteří už jsou jako dospělí, nebo rodiče už jsou starší třeba.
1: Jo.
2: Takže tam je ta otázka toho najítí té cti, jako správné míry té.
1: Jo.
2: No to by mě zajímalo, hele, kdy bylo nejtěžší pro tebe v tom dobrém slova smyslu ctít svoje rodiče?
1: Ty brďo, to asi, protože já si myslím, že i v nějakém tom období vzdoru jsem neměl pocit, že děláte něco blbě nebo něco nezajímavého. Protože žijete prostě hrozně zajímavý život a vždycky to tak bylo. A vlastně já jsem měl vždycky tu hrdost, jenom ne vždycky jsem byl nadšený z toho, že bych měl být v církvi a nějak se chovat a nějak jako reprezentovat to stejné, ale to neznamená, že bych nectil to, že to děláte vy. Takže to se mě těžko takhle... Pak to jsou možná detaily a to je zase jenom třeba nějaké nepochopení období nebo něco, jo? Tak jo, možná bylo těžké projít, když jsme se snažili dát dokupy firmu po covidu.
2: Aha,
1: to bylo těžké. To bylo těžké období pro nás oba. Jakože zvlášť i dohromady. Protože jediné naše rozhovory byly, co budeme dělat další den, abychom se z toho vylízali. A to bylo fakt těžké. Jo? To nebylo sranda období. A tam si myslím, že... Ale taky, to nebylo, že bych ztratil úctu, nebo že bych nesouhlasil. To jenom bylo prostě těžké.
2: To bylo těžké.
1: Jo? A myslím, že každý jsme si řešili svoje věci do toho.
2: Jo. Je to tak, já přemýšlím nad tím, kdy k mým rodičům, jako já si myslím, že teda já jsem měl obrovské štěstí na rodiče, jo? To se teďka rozumím lidem, kteří mají jako rodiče třeba zmanipulativní, vlastně takhle, já to chci pochopit, a to vlastně neumím pochopit, protože vlastně mě to minulo, jo, jako já jsem měl rodiče, maminka velmi silná osobnost, táta taky, máma trochu tím způsobem, že až příliš pečovatelská někdy. Pamatuju si na období, kdy už jsem byl ženatý a ona nám donesla nějaké věci, které koupila s nadšením, jakože to bylo levné, talíře, jo, třeba potom koberec, ale my jsme to nechtěli, jo. Ale jako v té době, myslím si, že to byl ten moment vymezení se, že já jsem musel vstoupit do toho a říct, mami, my si chceme koupit svoje věci. A ona na to byla zase moudrá, že ona to chytla. Ona to přestala dělat. A nestratili jsme vztah. Kdyby to dělala znova a kdyby nám lezla do...
1: Tak by to bylo nepříjemné.
2: Tak by to bylo nepříjemné, jo?
1: Jo, tak jasně, no. To určitě, no. To je dobrý příklad, tohleto.
2: Ale toto bylo svým způsobem trošku manipulativní, ale z lásky.
1: Jo,
2: nic neříká o tom, že ta manipulace tam jakási jako byla, nebo...
1: Ano.
2: I když z její strany to bylo prostě láska, ale z naší strany jsem říkal, my nechceme koberec z tohleté barvy, jako jo, modrý, nebo něco. Takže prostě pak jsme museli jako se vymezit, no.
1: Možná ještě, já to vnímám i opačně, že jsou situace, kde já bych vlastně a jich chtěl, abyste mi řekli, co mám dělat, ale vzhledem tomu, že oba dva mý rodičové máte hodnotu svobody velmi vysoko ve svém žebříčku, hodnot, tak neřeknete, co bych měl dělat. A já přijdu jako, ty vlastně potřebuji se rozhodnout tady to nebo to, ale to vy neděláte, jo? To je vlastně... Opak toho, jo, že prostě tím, že ta svoboda je hrozně vysoko, tak člověk může říkat, ty brdě, tak to dělá dobře, špatně, nebo něco. Ale na druhou stranu to potom z toho vyplynulo, že jsme skoro všichni, vlastně všichni byli velmi rychle na vlastních nohách.
2: Protože... A my jsme si říkali, to jsme udělali špatně.
1: Jo.
2: Když jste v 18. vypadli z domu, jsme říkali, ty jo, tak to jsme fakt jako...
1: Tak doma ti jako... Ti
2: nikdo si to neřekne,
1: tak musíš si to sám nějak prošlápnout. Ne, tak to nebylo. Ale vlastně jako něčím je to ten příklad, že očekáváš, že ti ten rodič někdy i vlastně manipulativně něco řekne, co by bylo lepší a někdy to tam není. Ale já si to cením a vlastně jsem za to rád. Jo, takové to očekávání, že by se někdy opřelo něco,
2: jo, že
1: ale
2: opíráš
1: se zase jiným způsobem. No.
2: No, tam je zajímavé v tom, že když se bavíme o tom cti, jo, takhle, vlastně celá ta filozofie těch přikázání v dnešní době, nebo jak to uchopit je, že to je zábradlí před propastí, jo. To znamená, že i tady vlastně to bereme tak, že tohleto přikázání cti otce svého matku i svou je vlastně ochrana před něčím, co může udělat jako zlé, jo, nebo co může přinést jako něco špatného, jo.
1: A to je super, že jsi právě řekl to vymezení, protože to neznamená být jako mamánek, jo, no, tak budu do konce života prostě poslouchat, co mi maminka říká,
2: tak,
1: abych byl dlouho živ, no, tak možná budeš taky živ, ale sám, jo, protože tvoje manželka to asi
2: nepřežije.
1: A že to je právě jako mít tu úctu, ale taky je tam to, že v Biblii, že máš opustit svoje rodiče.
2: Tak.
1: aby si se stal dospělým ano. člověkem. Aby tam ten rituál toho dospívání, což dneska může být někdy až třeba v polovině 20. let, až možná ve 30. teoreticky, jo, což je jako masakr. Pro mě masakr, protože já představa, že bych teprve teďka se osamostatnil.
2: Jako i pro mě masakr, bys smrděl doma. Jako.
1: Že bych byl do teďka doma. To je mazec.
2: Jo, to by bylo. No, ale víš co, jako to je, když to, jenom, vím, že nás poslouchají jako rodiče Zdenky, mojí manželky, můj táta, ale já se domnívám, že ten důvod, proč máme skvělé vztahy se svými rodiči, je to, že s nima nevydlíme.
1: Jo, to asi jo. Ne.
2: A že vlastně to opustí muž otce i matku a přilne ke své ženě. Vlastně my jsme to udělali právě proto, že jsme potřebovali jako svobodu.
1: Jasně.
2: A já úplně respektuji, nikdy vidím, že to funguje, jo? Že prostě
1: jo, rodiny žijou v jednom jsme my.
2: Ale prostě já si myslím, že vlastně to je ten důvod, proč máme skvělé to, že prostě jsme opustili a přitom nenechali samotné, samozřejmě.
1: Ne, jasně,
2: ale jakože oni taky jsou strašně šikovní, jo? Naši, moji rodičové a Zdenčiny rodičové, že oni prostě nejsou závislí na nás, nebo vůbec nic takového tam není. Ale kdybychom bydleli v jednom baráku, nedej pane bože, v jednom bytě, to by byl průšvih.
1: A přitom jako, to je taky něco, co vlastně je možné až teďka, jo, ještě fakt desítky let dozadu, to nebylo reálné.
2: Jo.
1: Protože si prošel, já nevím, jednou válkou, druhou válkou.
2: Jasné.
1: A, a nebylo zbytí, prostě si žil v jednom domě s babičkou a tahle děcka do toho zvířata.
2: Jo,
1: vlastně
2: jo.
1: To je celkem nový koncept tady tohleto.
2: Jo.
1: A když se bavíme tady o tom přikázání, tak tam si myslím, že o to víc je to důležité, protože spolu byli mnohem blíž, byli na sebe závislí, nebyl důchod, ale zároveň do začátku si potřeboval něco zdědit, jo, nebo nějaké, nějaké tady tohleto do začátku toho života dospělého. Neměl si zdravotní pojištění, takže si byl opravdu odkázán na tu rodinu.
2: Jo.
1: V tomhle tom je to jiné, když se bavíme o střední Evropě, kde jako v podstatě zdravotnictví má všude dostupné a do toho máš ještě pořád nějaký důchod. Asi samozřejmě se to liší. Ne vždycky se to dá úplně nazvat jako něčím důstojným, ale nějaký tenhle síť jako máš a máš služby, které ti pomáhají. No, tak je to fakt, v tomhle tom je to asi jiné. No.
2: Jo. A já bych chtěl ještě se k tomu vrátit, že chci moc poděkovat jako rodičům i mojí manželky, i mému tátovi, že vlastně nám to umožnili jako žít jako samostatně a že vlastně je to hrozně jako zralé nějaké, nebo prostě nemanipulativní a myslím si, že... No, tam zajímavá věc, jo. Když se podíváme do Bible, do detailu toho slova cti, tak to znamená dej jim váhu. Jo, takže kdybychom měli říct tak, že co je to zábradlí, co mi pomůže neupadnout do propasti nějakých brutálně špatných vztahů, tak vlastně dej jim váhu.
1: Jo.
2: Jo, svým rodičům. To neznamená, poslouchej je, ale dej váhu jejich slovům. Jo. A to si myslím, že je klíčová věc a myslím si, že to je něco, co když rozpřemýšlíme, tak vlastně myslím si, že vlastně to klíčové v tom je naslouchání, jo? Že vlastně ta úcta je naslouchat. Neposlouchat, ale naslouchat.
1: Naslouchat.
2: A pokud je to možné, samozřejmě pak jsou nějaké extrémní případy, kdy to ani to poslouchání není možné, co vlastně nějak jako, jo? Ale v zásadě v těch běžných případech bych řekl, ta úcta je pro mě dej jim váhu a poslouchej. Teda teď jsem použil poslouchej, ale jo, jako naslouchej. Nemusíš vždycky dělat to, co oni ti řeknou, ale můžeš je vyslechnout.
1: Jo, to, co mě z toho vyplývá, nebo zase trošku vycházím z nějaké zkušenosti, ne, že bych byl prostě nějaký odborník, mentor, nebo to vůbec ne. Nejsem žádný odborník na rodičovské vztahy a tak, to vůbec, ale z té zkušenosti tím, že jsem se věnoval velkou část svého života právě buď vrstevníkům, v tom církevním kontextu, nějaké aktivity, prostě volnočasové a tak, tak řešíš vztahy rodič, dítě neustále.
2: No, vlastně, no.
1: A nepamatuju si situaci, kdyby dávalo smysl investovat energii do toho, aby dítě změnilo svého rodiče. To je nereálné, to je blbost. Jo? Jakmile se snaží to dítě změnit toho svého rodiče, tak je to vlastně úplně ztracená energie. Vždycky fungovalo spíš, no ne vždycky spíš, ale jako spíš takový ten přístup nějak to přijmout. Samozřejmě je třeba se vymezit, je třeba prostě nebýt v toxickém prostředí. To jsou nějaké extrémy, o kterých se nebavím, ale v takovém tom nějakém zdravém, relativně zdravém prostředí, když ti něco nesedí, když se v něčem necítíš dobře, tak to, že se snažíš změnit svého rodiče, ti nepomůže, ale dává smysl mu dát nějakou tu úctu v nějakých těch mezích, tak aby to prostě bylo v pohodě, ale zároveň se z toho prostě nezbláznit.
2: No, víš perfektní. Co? Já úplně jsem si vzpomněl teďka na ten no story, jakože my jsme dlouho pracovali jako s dětskama, s teenagerama, jo? A samozřejmě oni byli v křesťanském prostředí, protože jsme pastoři, máme prostě křesťanský základ a to vede k nějaké proměně. Jo? No. A my říkáme prostě, že začal ten člověk nebo ten teenager nějakým způsobem vnímat Pána Boha v životě, Ježíše Krista a vlastně ten jeho život šel vlastně k lepšímu. Jo?
1: Jo.
2: A oni někdy říkali, tak prostě jak to mám říct vlastně vysvětlit svým rodičům? A my jsme říkali, běž domů a uklid si v pokojičku.
1: Jo, jo.
2: To je nejlepší, co můžeš udělat, proto aby rodiče zpozornili, že se něco pozitivního děje.
1: Tak, tak.
2: Nemusíš vůbec nic vykládat, jenom si uklid. Jako.
1: Neargumentuj, stejně to nemá smysl. Prostě žij a pak se pojďme bavit.
2: Jo.
1: A samozřejmě, fakt jsou ty extrémní případy, je to toxické, to není dobrý, není to zdravé prostředí. Dobře, tak to pojďme řešit odborníky, ale v takovém tom normálním případě je to.
2: A možná, že víš co, vlastně to je možná dokonce i teďka uvažuji nad tím jako princip, který vlastně je tou úctou, že oni něco chtějí, z jejich pohledu to dává smysl. Samozřejmě v tom kontextu teenagera tam to nedává smysl.
1: No, jasně,
2: jestli je tam bordel, tak je tam bordel, mě to je jedno, že jo.
1: Jasně.
2: Ale vlastně i když jsem teďka dospělý, tak vlastně vím, že svého tátu nemusím iritovat. Můžu dělat, jo, že prostě můžu udělat ten krok té úcty, že vlastně ho respektuji, nebo udělám něco, co by si on přál třeba. Vlastně. Jo. A to je možná otázka, jako jo, když se bavíme o tom, co to znamená prakticky jako ctí, tak prostě přemýšlej nad tím, co by si on přál a udělej to. A nevysvětluj to. Jako jo. Možná prostě jenom jednoduše běž a udělej to. Jako jo.
1: To je taky to, že někdy máme potřebu o tom mluvit, než to toho, aby on to dělali. No. To
2: je... Jo, a některé věci se fakt nedají vysvětlit. A teďka to je složitější téma, ale prostě vím o tom, že někdy věci se nedají vysvětlit, ale dají se jako demonstrovat nějakým, že za tím člověkem zajdeš, jako jo, věnuješ mu čas.
1: Jo.
2: To je přesně ono, si myslím, že vůči rodičům to znamená ta úcta dneska.
1: Jo, a to možná, že to naslouchání nakonec je ta úcta, no. Prostě, když vyslechneš i tu druhou stranu a nebudeš kroutit očima hned do začátku, tak to
2: budeš
1: dávat smysl. Ale taky je fakt třeba si uvědomit, že když je to třeba v tom dospělém vztahu rodič-dítě, tak tam už je tolik zranění, tolik nějakých jako triggerů, které ti spouští emoční nějakou prostě lavinu, že už nejsi schopný reagovat tady bez těch emocí, že? To, a to je otázka, co potom s tím. No, to je fakt
2: no, jako ne, tak jako věc je si to uvědomit. Jako,
1: no, jasně,
2: jako,
1: jasně.
2: Když to řekneš to, jak jsi to řekl, že tam jsou nějaké triggery, které tě prostě spustí, tak hele, jdu, vím, že to tam je, tak prostě se na to připravím. Já myslím, že...
1: Jo.
2: Jo. Možná je to definovat, OK, tak tohle to mě jako vytáčí a když to zazní, tak prostě ignoruju, jo. Prostě jdu ctít toho rodiče tím způsobem, že mu jdu naslouchat. A to taky neznamená, že mu nemůžeš říct svůj názor, jo.
1: Jasně, no.
2: Jo.
1: To jo. Ale určitě tady nechcem znít jako nějaká dokonalá rodinka, to bych nerad, aby z tohohle vyznělo, to jenom prostě se snažíme nelézt na nehrubý. Ale fakt ten distanc je velká věc.
2: Že jo?
1: No. Jo. Takové to, že vlastně prostě když jsme si naposledy zajeli na oběd jenom tak, no zašli na oběd.
2: No to je trochu blbý, ale zase ne.
1: To je blbý, no, ale vlastně se na to těšíš potom.
2: Jo, to.
1: To je super. Ale tak trávíme spolu jinak čas. Trávili jsme spolu v létě čas na Ukrajině, na východě, prostě jezdili, projezdili jsme fakt jako stovky kilometrů v létě, možná tisíce.
2: No.
1: A je to jiné, no. Jako...
2: Tak ono je to, že nás baví dělat věci některé,
1: jo, no.
2: Jako, jo, že já si vlastně užívám to, že jo, jdem si spolu zahrát tenis, jo.
1: Jo, to je pravda, to je pravda.
2: Ty mě necháš vyhrát, jako, jo. To je prostě... jako si to
1: ano,
2: strašně
1: ale
2: máš,
1: toho
2: jako,
1: to necháme.
2: To je prostě, jako tvůj, jako jak mě ctíš, je to, že prostě ještě jsem prostě prohrál jenom jednou, jako.
1: Jo, jo, jo. A hned tě bolí záda.
2: Takže já bych u toho zůstal, jako. Já se vůbec nebráním, jako.
1: A to, já totiž jedu tu dlouhověkost, takže proto.
2: Ty jo, jo, jo. Proto. Ty chceš dlouho žít, tak mě necháš vyhrát. Tak to je super. No. Tak to je jako krásný závěr, jo. Takže nechejte rodiče vyhrávat, jako.
1: Jo, jo. A nesmí to být blbé, takže občas je třeba vyhrát.
2: Jo, jo, občas jako to musíš dělat. Jo, jako, jo.
1: A to byla zrovna fakt, se povedla ta hra, že? To jsem ti nedal na skoro nic. Prostě ne. A nevím, co se stalo.
2: Prostě. Já taky nevím. Já neudýchal prostě. Jsi zjistil, že už nemůžu běhat jo, pořádně, jo. Takže.
1: No, to je škoda, že už končí ten
2: samozřejmě. No. No takže, hele, ctí otce svého i matku svou. Mm. I když si rodiče nevybereš, jako jo.
1: Když si rodiče.
2: Prostě rodiče si nevybereš, to je fakt. Hmm. Ale ctít je můžeš. A je to zábradlí proti tomu, aby nastaly rozkoly prostě nebo hořkost na celý život. Prostě. Hmm. No prostě tragické scénáře, kdy vlastně ztratíš toho rodiče a už s ním prostě nemluvíš, nekomunikuješ. A nebo naopak, jako ho tak adoruješ, že vlastně...
1: Nemáš svůj život,
2: nemáš
1: ale žiješ, život. Žiješ tu představu toho rodiče.
2: To bych ti rád poradil. Ale vlastně je to zase, že já mám taky rodiče a musím se to takhle dělat, nebo učit, nebo myslet na to, jo, ale tak to je... Tak asi je to všecko.
1: No, tak jo, tak to zkusme. Řekneme si za týden, jak to šlo.
2: No, tak jo, tak já myslím, že to je výzva, jako naslouchat. No,
1: se... Příští týden to se těším, protože budeme se věnovat odpočinku.
2: Jo.
1: Takže příští týden nebude díl.
2: Takže prostě volno. Úplně. A mimochodem budeme nahrávat v divadle ve studiu G.
1: Bude to živý rozhovor.
2: Bude to živý rozhovor.
1: Teda pokud někdo přijde, možná budeme nahrávat sami.
2: A bude se to jmenovat Božský klid. Takže další téma bude Božský klid a těším se na to.
1: Yep.
2: A tak kdyby náhodou jste chtěli si to přečíst, tak otevřete Starý zákon a prostě přečtete si desatero. My se nedostaneme ke všem těm myšlenkám, které tam jsou, ale prostě zatím máme teda dvě za sebou.
1: Jo.
2: Je jeden Bůh a ty to nejsi. Dneska rodiče si nevybereš a třetí bude teda ten Božský klid.
1: Yes. Super. Tak jo.
2: Mějte se hezky.
1: Čau.
0: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
3: Pořad si v repríze můžete poslechnout v sobotu v 16 hodin a potom v premiéře v pondělí v 11.15.

0: Rádio 7. Každý den jsme s vámi.
1: Jsou 3 hodiny po půlnoci, posloucháte noční vysílání Rádia 7 a od mikrofonu vám dělá společnost Kateřina Fridrichová. I když v té následující hodině nás čeká spíše hlas Pavla Hromádky, protože uslyšíme další díl čtení na pokračování. Znovu totiž otevíráme historický román manželů Dolejších, Plavčík Žán. Nenechte si ujít v 3 hodiny a 15 minut.

Posloucháte Radio 7 noční vysílání a teď dospívala Brooke Ligertwood píseň Golgota stačí, Calvary is enough a po následující písni znovu otevřeme knihu Plavčík Jean Evy a Pavla Dolejších.

Ve čtení na pokračování opět otevíráme historický román manželů Dolejších Plavčík Žán. Napětí mezi posádkou lodi Jitřenka pokračuje i po potlačení vzpoury. Na lodi jsou také anglický lord Gosnold se svou rodinou. Žán se setkává s jeho dcerou Patricí. Patricie vypráví o tragické smrti svého bratra. Žán se jí svěřuje se svými pocity ohledně pomsty a vnitřního klidu, který nalezl díky víře a odpuštění.

0: Poslechni, Mario, začal nejistě Felipe. Je pravda, co se o tobě povídá? Já se houby starám o to, co mě lidi povídají, odtušil lodník svým osobitým, mírně přezíravým způsobem. Pokud máš ovšem na mysli tu skutečnost, že jsem se stal Ježíšovým učedníkem, pak právě to, skočil mu do řeči Felipe. Vidíš na tom snad něco špatného? Ne, to v žádném případě, právě naopak, mohl si samou horlivostí ukroutit krk kuchař. No proto, usadil se na převrácený kastrol lodník. Je to úplně jednoduchý, jsem obdoba Petra, Jakuba a Jana. Taky se potloukali na moři předtím, než se s Ježíšem setkali. Jistě, jistě, otřásal se souhlasně kuchařův podbradek. Vždyť já tě taky nepozval proto, abych se ti snad smál. Spíš mi napadlo, že bych si s tebou mohl o těchhle věcech trochu popovídat. Hele, jestli máš v tomhle směru nějaký otázky, obrať se na Kontiho. Já jsem zatím hotový nedochůdče. Jenomže já chci mluvit právě s tebou. Nedal se odbít kuchař. Já tě varoval. Taky po tobě nechci, abys mi kázal. Protože kázání, těch jsem už v životě slyšel. Máchl Felipe znechuceně baculatou paží. Ale o tobě všichni tvrdí, že ses strašně změnil. Fakt? Protáhl Mario polichoceně. Děláš, jako by si z toho nebyl vědom. Ráno žádná kocovina z chlastu, žádný zvaní. Víš, nic ve zlým, ale ono to s tebou poslední dobou už nebylo občas k vydržení. Jenomže teď jsem tě slyšel se dokonce i smát. A ne jednou. No jo, zrozpačitěl lodník. Najednou to přišlo a pak už nic nebylo jako dřív. Kuchař Felipe si otřel spocené dlaně o nohavice kalhot, jak to dělával vždy, když se k něčemu důležitému rozhodoval. A náhle načal z jiného soudku. Ty, Mario, co by si myslel o člověku, který se plavil pár let s Olonézem? Lodník zvedl překvapeně obočí, ale mlčel. Nedovedl si představit tohoto dobrosrdečného a naprosto neškodně vyhlížejícího chlapíka ve společnosti onoho vyhlášeného zabijáka. No tak řekni, naléhal Felipe. Byly doby, ukrojil Mario opatrně. Kdybych ho měl za velkýho sekáče, ale to už je hodně dávno. Ještě před několika dny bych v něm viděl lumpa, co nezasluhuje nic jiného než šibenici. A dneska? Asi by mi nezbylo, než ho litovat. Nevím, jak tomu mám rozumět. Jednoduše, já sice nikdy pod Olonézem nesloužil, ale takový de Longvilliers nebyl určitě o moc lepší, i když nosil kolem krku krajkovej límec a nepředhazoval svý zajatce žralokům, jak se traduje o tamtom. Poslední dobou se mi ovšem hodně často zdá, zatvářil se nešťastně kuchař. Byla tam jedna žena, Španělka, a měla sebou dítě. Na to se prostě nedá zapomenout. Snažil jsem se dělat dobrý skutky, nechal postavit novou kapličku paně Marii, bičoval se v klášteře. Já zase užíval jamajský rum, uchechtl se lodník. Mohl jsem si ovšem kliďánko ušetřit do prasátka, protože mi pomáhal stejně jako tobě ta slavná kaplička. Jenomže teď už rum nepotřebuješ. Leda pro zářátí, zašklebil se souhlasně Mario. Ale jak je teda zatraceně možný, že jednomu se uleví a druhýmu ne?
1: Ke všem čertům, copak budu muset celý život závidět lidem, kteří si večer kliďánko usnou jako nemluvňata a ráno se probudí s čistou hlavou?
0: Mám pocit, že nikomu nic závidět nemusíš, rozhodl Mario a vrhl přitom pohled po Bertránovi, který ležel jako obvykle na své rohoži a spal, nebo se tak alespoň tvářil. Když uděláš to, co jsem udělal já, uvažoval dál nahlas Mario. Nevěřím, že by Bůh jednomu svobodu dal a druhýmu ne.
1: Povídej,
0: visel kuchař lodníkovi na rtech. No, řekl jsem na sebe úplně všecko.
1: Jak všecko?
0: No všecko, co jsem měl kdy na svědomí, ne? Utrhl se trochu netrpělivě Mario na kuchaře, který mu nedočkavě skákal do řeči. Nakonec jsem Boha poprosil, aby mi odpustil.
1: Něco jako zpověď.
0: Snad, připustil lodník.
1: Jenomže rozhřešení ti nedá farář, ale Bůh. Mám mluvit nahlas nebo potichu?
0: Abych ti pravdu řekl, nevím, sledoval Mario kuchaře, který sklonil svou velkou hlavu, až mu naběhl tučný podbradek.

0: Je to zatraceně těžký.
1: Otřel si Felipe po chvíli veliké krůpěje potu, jež mu zalévali čelo.
0: Člověk najednou neví, kde začít, a ještě ke všemu má pocit, že je malým klukem, který ho táta načapal, jak mu tahá z kapsy poslední Louis d'Or.
1: Mario si podepřel bradu a díval se, jak kuchař pohybuje nehlučně masitými rty. Z ničeho nic mu začalo být toho tlustého muže, sedícího jak hromádka neštěstí na nízké stoličce, upřímně líto. Napadlo ho, že by se za něho mohl pomodlit, tak jak to udělal před několika dny v jeho případě Jean. Svůj nápad proměnil ve skutek a pak se to stalo. Mario zaslechl, jak něco těžkého dopadlo s žuchnutím na zem. Otevřel oči a dál už pouze vyjeveně zíral, jak se mohutné Felipeho tělo otřásá jakousi křečí. Chvíli mu trvalo, než si uvědomil, že kuchař pláče. Znejistěl, ale pak si vzpomněl, že on sám prožil přednedávnem okamžiky, kdy se s ním děli věci, kterým naprosto nerozuměl. Pokrčil proto rameny a usoudil, že nejlepší bude v klidu vyčkat událostí příštích. To by ale museli být s Felipem sami.
0: Ona ho klepla Pepka!
1: Vytřeštil oči Bask Bertrán ze své rohože. Nejanči, kde pak Pepka? Uklidňoval starocha Mario.
0: Tak se pomátnul. V obojí by bylo moc špatný. Každý přece ví, že loď se bez kuchaře neobejde.
1: Říkám ti, že je v naprostým pořádku.
0: Dojdu pro kapitána,
1: rozhodl Bertrán.
0: Nikam nechoď,
1: křikl lodník, ale to už staroch dupal s neobvyklou čilostí po schodech.
0: Tak co je s ním?
1: Vtrhl do kuchyně Bikarat, následován oběma důstojníky.
2: Mám-li být upřímný, nevím, odvětil nevzrušeně lodník. Ale jestli toho má na svědomí tolik, co já, pak hned tak honem neskončí.
1: Pokýval znalecky hlavou na Žána. De Conti se sklonil nad kuchařem. Právě říká Bohu o věcech, které vyváděl společně s Olonézem, poznamenal polohlasně a postavil se vedle de la Salleho, který zachmuřeně pozoroval chvějící se tělo.
2: Kdysi jsem vám řekl, že jste nebezpečný člověk, Žáne.
1: Prosím vás, kavelíre,
2: nebezpečný, trval si na svém šlechtic.
1: Žán se snažil uspořádat vír myšlenek kroužících mu v hlavě. Začínala se mu rýsovat jedna skutečnost. Bůh na lodi jedná zvláštním, nepochopitelným způsobem, přičemž se dotýká lidí svou odpouštějící spasitelnou láskou. Felipe se pozvolna uklidňoval a konečně s námahou zvedl své těžké tělo ze země. Když dosedl na stoličku, vysmrkal se do rukávu a otřel si hřbetem ruky zarudlé oči, vysoukal ze sebe udiveně.
0: 10 dlouhých let hledání, naděje a zklamání. 10 let strachu a hrůzy z pekla. A najednou stačí chvilka, aby se všechno změnilo. Vím, že mi Bůh doopravdy odpustil.
1: Nebezpečný člověk, mumlal si zarytě La Salle.
0: Přestaňte s tím, kavelíre,
1: okřikl prvního důstojníka Bikarat.
0: Zaprvé, nevidím na panu de Contim z hola nic nebezpečného, a za druhé, tohle všechno mě začíná docela zajímat.
1: No právě, neodpustil si de La Salle povytáhnout významně obočí. Felipe nebyl toho dne jediný, koho se Bůh dotkl. Ještě než zapadlo slunce,
2: přiběhlo několik mužů za velením lodi, že ten chlap, co má obličej samej Důlek po Neštovicích a umí zatraceně dobře zacházet s kudlou, dostal nějakej divnej záchvat. Důstojníci v čele s kapitánem jen užasle sledovali, jak se i poďobanej chvěje a otřásá v pláči.
1: Tak řeknu vám, pánové, jestli to bude pokračovat tímto tempem, bručel Bikarat.
2: Je pouze otázkou času, kdy se dostane i na nás, odpověděl de la Salle.
1: Ano, přesně tak jsem to myslel, zamumlal Bikarat a zmizel v kajutě.
2: Zatímco si první důstojník zamyšleně hladil čerstvě oholenou bradu.

ušklíbl se oslovený, který po potyčce s Jordanem už viděl pouze na jedno oko. Ten cvok se fakticky choval prapodivně. Představ si, Diranci, že nakonec vytáhl tu svoji prýmovou kudlu a poslal ji obloukem přes palubu. Neuvěřitelné, ohodnotil čin poďobaného chlapík jménem Diranc, navlečený do staré dragounské uniformy. Ale na téhle lodi se děje takovejch hovadin, že jedna navíc se už ztratí. Co tohle všechno má znamenat? Nakrčil Zrzek starostlivě nos plný pych. Hlavně, aby se to nějak nedotklo i nás. Uculoval se škodolibě Diranc. To by tak bylo něco, vidět tě, jak se kaješ ze svých hříchů. Doufám, že mi v tom případě dáš vědět včas. Moc nerad bych o tuhle podívanou přišel. Pošklebovat se druhým to ti jde, ale něco vymyslet? Prosím tě, co v téhle situaci chceš ještě vymýšlet? Domák jsem se jedný informace. Kapitán chce v Quebecu najmout zbrusunovou posádku. Až na nějaký ty výjimky, samozřejmě. Nekecej, vyskočil Žerez, jako když ho píchne, ale Diranc jej umlčel důrazným gestem. Předně tady neřvi a nemávej rukama jak větrnej mlejn. Každej hned z dálky vidí, o čem je asi řeč. A pak na tohle má kapitán plný právo. Udělal pro nás už hodně tím, že nás nevydá spravedlnosti. On nás sice nevydá spravedlnosti, ale nechá nás trčet uprostřed pralesů plných divoků. Nevím, co je lepší. Přežili to jiný, přežijeme i my, lakonicky odsekl Diranc. Ostatně nebude zvlášť těžký dostat se zpátky do Evropy. S pěkným posudkem. Nějak jste zapomněli, že jsme chtěli na Tortugu. Vložil se do výměny názorů svých dvou kamarádů Cartier. Bejvávalo. Proč hned házet flintu do žita? Ty jsi zase přihnul a zamžil se ti rozum, viď? Usoudil Diranc. Buď si jistý, že tentokrát by nám kapitán neodpustil ani křivej pohled. To se tolik bojíš? Ne, jenom se snažím vidět situaci reálně. A co kdybych vám předložil plán bez jakýhokoliv rizika? Nevzdával se Cartier. Co se mě týče, zvedl se Diranc, nemám už zájem pokoušet ďábla. Proč zrovna ďábla? Posmíval se Cartier. Proč ne raději Pána Boha? O něm se tady mluví přece daleko častěji, ne? Nemíním se zaplést s jedním ani s druhým. Lapré s Claudem jsou mrtví a Flaubert nevytáhne paty z kajuty. Můj zdravej rozum mi říká, že je třeba přibrzdit a počkat, co příští dny přinesou. Život v Kanadě není žádnej med. Lepší, než ho zakončit na ráně. Tvoje poslední slovo? Definitivně. A námořník v dragounské uniformě udělal čelem vzad. Čert ho vem, hodil za ním vstekle Cartier. Poradíme si i bez něho a ještě se rád přidá. Já zase myslím, že ho ten čert bude muset vzít doopravdy. Zachmuřil se Žerez. Nevěřím, že by byl schopný nás prásknout. Na ryzost lidskýho charakteru je lépe nespoléhat, kamaráde. Příliš draze se to platí. A tyto věty se staly zároveň i rozsudkem nad námořníkem Dirancem. Ještě téže noci se nad ním zavřela hladina zvlněného oceánu. Loď opanovala nervózní atmosféra. Zmizení dalšího člena posádky klidu nepřidalo. A zároveň se mezi mužstvem rozšířila poplašná zpráva o chystaném kapitánově rozhodnutí obměnit stávající personál Jitřenky. Bikarat se stále víc mračil a dráždilo jej i občasné hlasité vyspěvování kuchaře Felipeho. Mario prohlašoval, že tohle je zaručeně jeho poslední plavba a Jordan přiléval olej do ohně svými pochmurnými předpověďmi. De La Salle vedl občasné dlouhé rozhovory s

sérem, Lord Gosnold s manželkou netrpělivě vyhlíželi pevninu a Jean dělal stále častěji společnost jejich krásné dceři Patricii. Klid před bouří, ne? Mrkl jednou na ustaraně se tvářícího Mária poďobanej. Ještěže, skřivil svůj nehezký obličej do úsměvu, je tady někdo, kdo je o moc silnější než uragán. V té chvíli netušil, že tato slova se stanou proroctvím, které se během několika málo dní beze zbytku naplní.

12. kapitola. Srpen, léta páně 1676. Bouře. Zatracené vedro. De La Salle sundal z hlavy klobouk s mírně omšelým pštrosým pérem a začal si jím se znechuceným výrazem ovívat spocený obličej. Člověk se před ním prostě nikam neschová, brblal otráveně, zatímco Bikarat s Žánem pouze souhlasně přikyvovali. Jitřenko pronásledovalo již čtvrtý den naprosté bezvětří, doprovázené stále se zvyšujícími teplotami. Schlíplé plachty visely ze stěžňů jako houf oběšenců na náměstí Grève v Paříži a slunce rozpalovalo dřevěnou palubu do té míry, že po ní nebylo možno přejít bosýma nohama. Takové dusno, nasadil si klobouk první důstojník, nebylo snad ani v přijímacím sále ve Versailles, když v křišťálových lustrech hořely stovky voskovic. Tam ale zase bylo nedýchatelno kvůli všemožným přetloukajícím se parfémům, dodal po krátké odmlce pedantsky. A to jim nešlo pod nos, když jsem jim doporučil častější větrání, vzpomněl si na uražený výraz lokaje z Louvru Bikarat. Na tom nesou vinu královští lékaři, kteří si vzali do hlavy, že vzduch proudící otevřenými okny sebou přináší neviditelné částice hlístů způsobující nejrůznější onemocnění, pustil se do vysvětlování mladý šlechtic. Snad jim ta vznešená společnost na to neskočila. Proč by ne? Lidé jsou přece ochotni věřit kdejaké hlouposti, a to až do chvíle, než někdo vymyslí další, většinou ještě kolosálnější. Všechno na světě podléhá módě. Dámské toalety, prýmky, zlacení na rukávech kabátců i lékařská věda. Náš otec představený říkával, že lidé nestojí ani tak o to znát pravdu, jako spíš o možnost tvrdit každou chvíli něco jiného. Šlechtic znechuceně zafuněl a nechal své přátele hádat, zda nad lidskou hloupostí či úmorným vedrem. Žár, jak se zdálo, skutečně dostupoval svého vrcholu. Sluneční kotouč překryl mlžný, sotva znatelný opar, který však minutu od minuty houstl a činil vzduch téměř nedýchatelným. Hovor u nízkého stolku vázl a dokonce i jinak mnohomluvný De La Salle ztrácel viditelně elán. Jean se zhoupl na židli, aby protáhl své zdřevěnělé tělo a koutkem oka přitom zachytil u kormidla poklimbávajícího Levasseura. Rozhlédl se kolem a náhle zaznamenal, že se k ním svým nezaměnitelným kolébavým krokem blíží lodník Mario. Vidím, že jste nějak zvadlí, pánové, ukázal řadu zdravých, zářivě bílých zubů v širokém úsměvu. Mario byl totiž jedním z mála členů posádky, který nepříznivé klimatické podmínky snášel přímo obdivuhodným způsobem. Právě jsme uvažovali o tom, že by neškodilo vyvětrat, pohnul unaveně rty De La Salle. Možná, přimhouřil lodník oči ke slunci. Všechno mi bude milejší než pobyt v tomhle skleníku. Opravdu? Vyměnil si Mario s Bikaratem významný pohled. Já osobně bych upřednostnil sluneční lázeň před tím, co slibuje nebe. Co vy na to, kapitáne? Všiml jsem si, přisvědčil Bikarat. A právě uvažuju, že nechám skasat plachty. Prozatím alespoň na hlavním stěžni. Dejte na mě, že se strhne pořádná mela, přejel si Mario několika denní strnisko na tváři.
Rozhodně neuškodí, když se na to, co připravíme, drobátko předem. Řekni chlapům, ať se do toho pustí. Mám ještě jednu věc, sáhl do kapsy lodník. Tady položil na stůl 3 stříbrné knoflíky. Před malou chvílí jsem je našel zakutálený pod jedním ze záchranných člunů. Bikarat vzal jeden knoflík po druhém do ruky a pečlivě si je prohlížel. Na každém z nich byly vyraženy 3 lilie, které nyní vrhaly svými lesklými ploškami matné odlesky, jak s nimi kapitán točil proti slunci. Jsou z nějaké uniformy. Odložil je nakonec na stůl. Z dragonského kabátu, upřesnil Mario. Z přesně takovýho, co nosil na večer Durance, když mu bejvalo chladno. Prohledal si to místo dobře? Jo, bylo vidět, že dělal, co mohl. Ale stejně po něm, kromě několika škrábanců na zábradlí, jak kopal nohama, nezbylo vůbec nic. Tohle je doopravdy hnusná plavba. Odsunul Bikarat štítivě knoflíky. Takže opět lezou z děr. Nebo si mezi sebou vyřizujou osobní účty, uvažoval Mario. Durance přece patřil mezi Flaubertovy oblíbence. Jean si prohlížel blízkavou hromádku uprostřed stolu a říkal si, že po něm by nezbylo ani tohle. Durance, chlap se širokými rameny a uzlovitými svaly pod věčně propocenou košilí, a neměl šanci. Znovu si připomněl ty strašné okamžiky, kdy se mu do krku zaryly Augusteho prsty a pocítil vděčnost za to, že žije. Kolik zbývalo, aby skončil jako Durance? Možná, že ta bouřka přijde tak akorát, vrátil mladíka do přítomnosti lodníkův hlas. Alespoň ty pacholky přejdou roupy. Dokud nehází přes palubu nás, pokrčil lhostejně rameny de la Salle, nevidím důvod, proč jim bránit v činění dobrých skutků. Čím méně bude na lodi podobných výlupků, hodil hlavou k tomu, co zbylo po námořníkovi, tím lépe se zde bude dýchat nám. Jste sice cynik, kavalíre, ale pro tentokrát s vámi souhlasím, poskládal Bikarat knoflíky do jedné řady. Pane de Conti, vybíhal po dvou schodech najednou na velitelský můstek udýchaný lord Gosnold. Nemáte ponětí, kde by mohla být naše Patricie? Patricie? Opakoval mechanicky Jean otupělý vedrem a měl přitom pocit, že jej kdosi něčím nesmírně těžkým udeřil do hlavy. Jistě, Patricie, už dobrou čtvrt hodinu je s Elis hledáme, kde se dá. Patricie? Nemohl Jean odtrhnout oči od lesklých knoflíků, odervaných ze staré uniformy. Od rána jsem ji neviděl, milorde.

0: Knihu Plavčík Žán napsali Eva a Pavel Dolejší. Vydalo nakladatelství Daniel knihy roku 2024. Četl Pavel Hromádka. Hudební doprovod Tomáš Najbert. A číst budeme zase dnes ve 12 hodin a 15 minut.
1: Tak.

Přelaďte se na lepší myšlenky. Rádio 7.

Jsou 4 hodiny, posloucháte noční vysílání Rádia 7 a ještě stále vám od mikrofonu dělá společnost Kateřina Fridrichová. Ta vám také přeje příjemný poslech. I následující hodiny předám slovo Petru Vaďurovi. Ten nám představí další část příběhu evangelického faráře, ale také hudebníka a chartisty Miloše Reicherta.

0: Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům.
1: Milí posluchači, dnes se scházíme už po třetí s Milošem Rejchrtem, abychom vzpomínali na život a na stopy Božího milosrdenství, které v tom životě Pán Bůh nechává. A dnes nám to bude věru zapotřebí, protože se pohybujeme zhruba v 70. letech. Na začátku 70. let ty si rozjel svou farářskou kariéru, o tom jsme se tady minule bavili, která byla v roce 72 násilně přerušená. No a co jsi dělal?
2: No já jsem byl zařazen mezi dělnickou třídu, jak to tehdy pan krajský tajemník Dlabal vysvětlil staršovstvu, na kteréžto schůzi jsem i já byl přítomen, což on nejdřív málem padl do mdlob, ale pak se s tím nějak smířil a dokonce nakonec té schůze mě poklepal na rameno a říkal, držte se, čímž navázal na svůj hovor, kterým vysvětloval, že jsem byl zbaven státního souhlasu, protože se vznáším metr nad zemí někde a mám takový jako divný nějaký názory a všelijaké myšlenky podivné a také se stýkám s divnými lidmi. No ale teď jsem již zařazen mezi dělnickou třídu a to mi napraví hlavu a já tak třeba za rok, za dva uvidíme, bych se mohl zase vrátit do té duchovenské služby. No a proto to pozbudivé gesto, držte se.
1: No trvalo to 18 let.
2: Ono to trvalo 17 let, tak. Do 89. od roku 72. No a já jsem tedy nebyl tou dělnickou třídou napraven, co se týče třeba politických názorů. V životě jsem nezažil takový výrazný, jasný, agresivní až surový antikomunismus, jako právě mezi tou dělnickou třídou.
1: No a v jakých sférách dělnické třídy se pohyboval?
2: Já jsem pracoval na sídlišti v rámci podniku Domovní správa, se to tehdy jmenovalo, a vytápěli jsme sídliště v dosti veliké, a to v kotelně, která měla olejové vytápění, což už byl takový jaksi pokrok, znamenalo to, nemusel jsem házet lopatou, ale stejně v létě, protože v létě se tam netopilo, teplou vodu měli obstaranou svými bojlery, to už byla taková velká modernizace, nebo naopak, nevím, ale rozhodně v létě jsem musel chodit na uhlí, což mě na jednu stranu vyhovovalo, protože to jsem byl někdy ve velké kotelně, někdy v krcálku, kde se mě to líbilo nejvíce. Já jsem zjistil, že vůbec nejsem klaustrofob, naopak mě takové ty nory a podzemní prostory a díry dávají takový pocit bezpečí. Tak já jsem se v té kotelně na uhlí, kde jsem zase vytápěl jenom teplou vodu pro malé sídliště, jsem se cítil docela dobře. Mělo to jistou výhodu, že člověk už jaksi sociálně nemohl klesnout níž. To bylo prostě dno. A potkával jsem se tam s kterými lidmi, také topiči, kteří mě střídali a kteří měli problémy s alkoholem nebo vůbec nějak prostě život se jim nepovedl, takové ty perličky na dně. Někteří si jen tak přivydělávali k důchodu třeba a vzpomínám, že pro mě bylo docela objevné poslouchat někdy jejich zkušenosti, to byla 70. léta, čili oni to ještě měli v sobě z protektorátu, kde pracovali jako dělníci a velmi hezky na to vzpomínali, na ten protektorát. Jak to bylo pěkné, takové, všude byl takový jako pořádek, klid a hráli kina a co všechno se dalo dělat a bylo bezpečno také. jeho mladá žena mohla večer klidně z odpolední směny jít parkem a nebát se, protože za znásilnění byl trest smrti. A vůbec tak si jako hezky na to vzpomínali, jak měli speciální příděly v té fabrice. No a já jsem jim to pak trochu odpustil, protože jsem si časem uvědomil, oni vzpomínají nikoliv na Heidricha a na ten protektorát jako takový, ale prostě na tu dobu, kdy nějak květy byly ještě vonavější a nebolela kolena a foukal stříbrný vítr. Prostě bylo to vzpomínky na mládí a jak člověk začne vzpomínat na minulost, tak má vždycky sklon vzpomínat na to krásnější a lepší, co už ho opustilo.
1: No nicméně nechtěl bych, aby někdo se zhlédl v tom, co tady popisuješ, protože mi to připomíná třeba současnou Čínu a myslím si, že pro některé lidi je ten klid na práci a bezpečí, byť vykoupený trestem smrti, že to je určitý ideál.
2: Ano, já jsem zjistil, že většina těch lidí měla za to, že vlastně ti nacisté Němci byli docela féroví. Když ses do nich nemontoval, tak oni tě nechali na pokoji taky. A v tomto ohledu, když jsem pak zase o tom přemýšlel, tak jsem si říkal, jak opravdu jsou různé epochy a různá období. Opravdu třeba německé gestapo, když zatýkalo lidi a pak je mučili v těch výslechových místnostech, tak se chtěli dopídit pravdy. Oni nepotřebovali, aby jim ti lidi vykládali to, co oni chtějí slyšet, ale potřebují vědět, jak to je a kde jsou ty partizáni schovaní a kdo jim dodává apanáž a tak. Zatímco v tom komunistickém režimu to bylo jiné, v jistém smyslu jaksi ještě absurdnější a demoničtější, protože to nemělo logiku. Oni tehdy ti komunističtí vyšetřovatelé mámili z lidí nepravdy. A oni chtěli, aby ti lidé potvrdili výmysly, které prostě nebyly. Je nezajímalo, jak to bylo. Je zajímalo, aby ten člověk potvrdil, že je to tak, jak oni si to napsali, jak oni si to vymysleli a pak pro sebe třeba žádali jako trest smrti, jako to, že se cítí jako ohromní zrádci a tak.
1: Jenomže my už jsme v dobách normalizace, to už zase ti estébáci byli taky trošku jiní a celý ten režim byl jiný. Máš s tím svoji zkušenost jakou?
2: No, za tuto připomínku děkuji. Já myslím, že zase je obecné nebezpečí minulost nějak paušálně, třeba dlouhá desetiletí házet do jednoho pytle a tak třeba tu dobu komunismu do jednoho pytle. Není to tak. Skutečně třeba to zacházení komunistického režimu s námi disidenty bylo jiné než s těmi a skutečnými či domnělými vykonstruovanými třídními nepřáteli v 50. letech. V podstatě oni se snažili, protože zákony na to měli, které jim hodně nahrávaly, že měli vedoucí úlohu komunistické strany v ústavě, měli takové strašné paragrafy v trestním zákoně, jako bylo hanobení představitele státu světové socialistické soustavy, takže jak si dělat si šprťou chlata z Lenina se nevyplácelo, to mohl člověk jít natvrdo a šli někteří za takovéto vtípky, ale dejme tomu, že už tam nebyla ta potřeba ty lidi rozložit, zničit, aby nám byli povůli. Šlo spíš o to je tu naši pak už říkám naši, disidentskou aktivitu nějak tlumit, hlavně kontrolovat, vědět, co kde, proto všude odposlechy, všude nějaké sledování, otvíraná počta a podobně, vyhodnocovat a pak tedy nějací soudruzi nahoře rozhodli, jestli provedou nějaké opatření, nebo to ještě nechají vyhnít, nebo tak. Čili nelze srovnávat, zvláště poté, co jsem nejen četl, ale také slyšel svědectví lidí, kteří prožili komunistické mučírny, třeba v Uherském Hradišti, kde takovým významným mučitelem byl jakýsi vyšetřovatel Grebeníček, tak opravdu to nelze srovnávat s tím, co jsme prožívali my.
1: To slovo disident je vlastně hrozně ošklivé. Kdy jsi uvědomil, že jsi disident?
2: No, mně to slovo disident bylo poměrně sympatické, protože ono doslova znamená odsedlík. To je ten, který si odsedne, už nesedí s těmi ostatními, třeba jak máme v žalmu, prvním není to ten, co sedí na lavici posměvačů, čili ten už je odsedlý od nich, čili je to disident. Disident je prostě člověk, který nejde s tím hlavním proudem a má odvahu sednout si na svou vlastní židli. A také v dějinách slovem disident byli označováni sympatičtí lidé, zvláště v Anglii, kdy i ti reformovaní, nebo řekněme protestančtí křesťané, někteří se stále ještě necítili tak jako dobře v tom hlavním proudu a chtěli víc a chtěli být přísnější a náročnější, tak ti pak dostali název disidenti, protože se odštěpovali i od toho hlavního proudu protikatolického, tedy protestantského.
1: No a kdy jsi to uvědomil ty, že to jsi vlastně sám?
2: Jisté sklony k disidentství jsem u sebe zjišťoval už záhy, možná tak v pubertě právě, když jsem zjistil, že víra, ve které jsem byl vychováván, ale která, jak zase vím, není předatelná, to je jenom to prostředí, ve kterém člověk je a kde třeba napodobuje určité chování, něco se naučí z paměti, umí se pomodlit i tak říkají svými slovy, když se to po něm chce, ale srdcem u toho není, nebo moc není. A já jsem v té pubertě zjistil, že to, co je pro mě taková tíživá povinnost a jakési břemeno, tak ejhle, ono mi to vlastně dává křídla. Já se něčím liším a v tomhletom věku i v tom kolektivu svých třeba spolužáků, hlavně spolužaček, když se člověk jako lišil, tak mohl být i zajímavý. No a já mám takový pocit, že už jsem zajímavý, také učitelé si toho všímali, rádi se mnou někteří hovořívali o lečems a tím pádem jsem zjistil, že nebýt jako tou většinou může být i svým způsobem výhodné, jako jednak pro mě samotného, že mi to přináší jakési takové uspokojení, že neplavu s hlavním proudem. No a pak člověk zjistí, že někteří lidé to dokonce oceňují. Tak to byl pro mě takový objev, řekněme, v mých tak 15-16 letech.
1: No a to politické, kdy ses tedy opravdu stal součástí, řekněme, opozice, která byla tehdy vlastně jediná v tom disentu?
2: Za to mohou jednoznačně osobní vazby. Já jsem v evangelické církvi českobratrské poznal několik mladých farářů, kteří mě imponovali a třeba když jsem jel stopem a jel jsem přes Rokycany, tak jsem se u Rodru stavil a pak jsme jeli třeba zase k Trojanovům do Gdyně a prostě bylo vícero takových lidí, ke kterým jsem vzhlížel, protože na mě působili jako takový neunavení čerství křesťané, kteří nechtěli pěstovat to církevní ghetto, ale chtěli víc, chtěli tak do světa, chtěli se nově orientovat, říkali si nová orientace a jejich heslem byla také odpovědnost za svět, což je takové heslo, které taky člověk může nahlížet z vícero strán, možná, že to je i trošku přes příliš pyšné za celý svět, jak si sotva člověk může být odpovědný za sebe, za své skutky a v tom prostředí, kde je, jako třeba za, to si dodnes říkám já, prostě za politiku prezidenta Trumpa třeba, natož Putina, žádnou odpovědnost necítím. To prostě jako v tom já nejedu, tak říkajíc. No ale to heslo bylo, znělo tak hezky a znamenalo, nebudeme jako ovce jenom všemu přikyvovat. Takže když, tím si u mě ohromně šplhli, když obnovili jaderné pokusy, Spojené státy i Sovětský svaz, které na čas byly zmraženy, tak tato nová orientace dala dohromady takovou petici, kde žádají, aby opět bylo vysloveno moratorium a nejen na ty americké pokusy, ale také na sovětské. A to bylo takový ohromně osvobodivý slovo, že někdo si veřejně troufne říct, že třeba v té Moskvě taky by mohli dělat něco líp. Čili takové to narovnání hlavy i vůči tomu velikému bratrovi, který jinak na nás působil děsivě a bylo lepší radši o něm ani moc nemluvit, aby náhodou se to nedozvěděl, tak tohleto zaujetí nové orientace i pro otázky třeba mezinárodní politiky a tak to mě velmi konvenovalo a tak to bylo spojeno i s tím, že to vesměs byli takový mladší lidi, kteří taky třeba hráli na kytary, to se dnes ani moc neví, že Jakub Trojan například také skládal písničky takové, slyšel jsem to jednou od něj, na kytaru hrával. Byli trošku novoorientační, že to bylo třeba proti právě těm jaderným zbraním. Jo, něco písnička o tom, že mám dcerku v prvé třídě, učí se písmena, to je dneska slavná paní doktorka tady na neonatologii na Karláku a tehdy jak si se učila písmena a on to zhudebnil a teďka, že a tam bylo A jako atom. A teď to v té písničce nějak tak rozvedl a docela to dobře, no. Něco jsem z toho pochytil a zároveň jsem si říkal, kdybych něco psal, tak musím psát nějak trochu jinak. No, ale inspirace to určitě byla. Takže já jsem byl těmito lidmi inspirován.
0: Na Rádiu 7 posloucháte Řeku života.
1: Tak my jsme tě opustili v tom církevním společenství v České Lípě, odkud jsi byl tedy vlastně vyhozen z toho farářského místa. Byl jsi tam starší, nicméně ta kotelna už byla v Praze, takže ty jsi změnil své působiště i církevní.
2: Já jsem po 2 letech ztráty státního souhlasu ještě 4 roky bydlel na faře, protože velmi jaksi vstřícně se k nám choval sbor a odmítali také vzít si tam jiného faráře, protože my čekáme, až vám ten souhlas vrátí, když už to jednou slíbili. A také neustále, jak si ty úřady bombardovali různými spisy, peticemi a žádostmi, aby zkrátka byla zjednána náprava a já konečně se mohl vrátit k té práci, pro kterou si mne oni zvolili. Takže tak hezky, jak si za mnou stáli, myslím, že mi to i dost pomohlo, protože ti soudruzi, jak na tohle to právě měli čas, že furt někde scháněli nějaké drby a zprávy a pak si mohli vyhodnocovat a oni si opravdu mohli vyhodnocovat, že nejsem vypuzen, že mám jaksi zastání. A ty lidé ve sboru to byli leckdy prostě dělníci, takový mistři někde ve sklárně v Novém Boru, jaksi takový nespochybnitelný dělníci, čili skutečná dělnická třída, a ihle oni za mnou stojí. Tak to asi mě hodně pomohlo, že tak nevěděli soudruzi tolik, co se mnou zavřít, nezavřít, dát nakonec ten souhlas třeba, ale asi někam jinam nebo tak. No ale to váhání se pak zlomilo, když po 4 letech té kotelny najednou se nám uvolnil byt v Praze a my jsme se mohli jaksi vrátit i do Prahy, kde dědeček mé ženy před válkou nechal postavit takový malý rodinný domek v domkářské čtvrti v Kobylisích, no a tam jsme se mohli zase nastěhovat, tak se stalo a od té doby, od roku 76, žiji v Praze.
1: A církevně si pořád od té doby v Kobylisích?
2: Ano, já jsem prostě toto vzal tak, jakože sice nějaký čas jsem také ještě chodil do Vršovic, protože to byl sbor, kde jsem do evangelické církve vstoupil, ale pak jsem si řekl, že je pohodlnější jít 10 minut pěšky od nás z domu, než se courat přes celou Prahu, a že Hospodinova je všechna země, tak jistě i Praha 8.
1: Mohl jsi občas třeba kázat nebo vést biblické?
2: Ne, to jsem nemohl, to zase se do toho těm sestram, bratřím v Kobylisích moc nechtělo. To musím říci, že jsem nebyl tak jako moc pozbuzen, když nejdřív si se usnesli, že bych tam mohl aspoň příležitostně učit nedělní školu, ale poté, co jsem se stal mluvčím Charty 77, tak jak si mě řekli, no ty víš, že hele, tak teď už to nejde, no tak škoda. Ale abych se jich zastal, pak zase asi v roce 87 Kobylisský sbor měl ten nápad, že o mne bude žádat jako o faráře, a podnikli jako vážné kroky v tom. Byli jsme na synodní radě, která ovšem tehdy byla ta, která žádala o státní souhlas, právě aby splnila usnesení staršovstva, které se rozhodlo mne kandidovat, no ale tehdy na synodní radě synodní senior řekl, že ne. Že synodní rada se rozhodla bratra Reicherta nekandidovat do toho. Takže tam se mohl mít pocit, a asi oprávněný, že v tom, jak si tam dole na té rovině zborové, jsem byl přijatelný pro mnohé, asi pro většinu. A nakonec ta staršovstva se za mne takhle stavěla, ale to církevní vedení, to mělo ze mě vítr.
1: No a to mě zajímá, proč?
2: No tak je to jednoduché. Oni měli pocit, že nesou odpovědnost za církev. Ostatně není bez významu, že v roce, tehdy, když jsem ten státní souhlas ztratil a pak jsem tam nějak ještě několik let potom, synodním kurátorem byl František Škarvan. Skvělý to muž, jako charakterově naprosto jednoznačně takový poctivec, právník, který za komunistů dokonce jakožto bývalý tajemník prezidenta Beneše seděl asi půl roku ve vyšetřovací vazbě. Jak mě pak sdělil jiný tajemník, měl štěstí, že znal J.L. Hromádku, tenže ho z toho vytáhl, takže on skončil jako pouhý montér v Energovodu někde hodně dlouho, tak nějak 15 let prostě dělal montéra, ale tenhle ten člověk zároveň, o tom se radši moc nemluvilo, býval také tajemníkem prezidenta Háchy. A já myslím, že on si, a nejenom on, ale mnozí jiní si odnesli zase z té minulosti takovou vzpomínku. Je to strašné, my máme svázané ruce a my můžeme jedině alespoň trochu některé věci brzdit, ale nemůžeme se stavět na odpor. To by nás smetli všechny a ničemu bychom neprospěli. A ejhle, ono se ukazuje, že ti komunisté jsou spíš taková šelma, která, když ji trochu pohladíte, tak docela spokojeně zavrčí. Takže jak si hleďme s nimi vycházet, buďme rádi, že to není ještě horší, než to je. A nedrážděme. A to církevní vedení mělo dojem, že my, co pořád podepisujeme nějaké petice a něco chceme a žádáme a tak a nechodíme volit například a nevyvěšujeme vlajky, takže tím provokujeme a ohrožujeme vlastně i druhé.
1: Kolik vás asi bylo takových farářů, kteří přišli o souhlas a přesto zůstali v církvi?
2: No, byla to taková asi dvacítka. Ano, bylo toho dost, věděl jsem to přesně. Pak ještě byli takový úžasní faráři, skvělí, kteří třeba podepsali chartu a oni ten souhlas nevzali. Možná zase měli dojem, že už tu kvótu splnili, takže naprosto skvělí faráři jako Bohdan Pivoňka, Pavel Hlaváč zůstali faráři. Někteří poté, co podepsali chartu, byli tedy zbaveni, ale vrátili se, mohli se vrátit ještě před rokem 89, což byl třeba Zdeněk Bárta nebo Alfred Kocáb. No ale já jsem takhle nějak asi také díky tomu, že jsem přece jen byl pak hodnocen asi jako ten hodně aktivní, neboť v roce 80 jsem zastával funkci mluvčího charty 77, tak to už byl člověk jako povýšen do takového rangu těch asi už nepolepšitelných.
1: My se teď podíváme na chartu, protože to je zajímavé období nejenom tvých osobních dějin, ale našich národních dějin. Celé to vlastně začalo tím, že v Helsinkách byl podepsán závěrečný akt Evropské konference, ve které se sešly státy komunistického bloku i s těmi demokratickými, která vlastně nahradila mírovou konferenci, která po válce neproběhla, to znamená, že se uznalo status quo, poválečné hranice a všechny tyhle ty věci. A jaksi bokem tam bylo také schváleno to, že všechny ty signatářské země budou dodržovat lidská práva. Pamatuješ si na ten rok 74-75, kdy tady ten helsinský proces začal a přišlo ti to jako něco převratného, důležitého i pro naše dějiny?
2: Moc dobrá otázka, protože mě usvědčuje také z jisté neznalosti tehdy nebo zbytečně předpojatých postojů, protože já jsem měl dojem a nebyl jsem jediný mezi přáteli i třeba těmi již nějak tím režimem postiženými, kdo měli za to, že je to nová mnichovská dohoda. Oni už si zase rozdělili svět a tady prostě potvrdili tu demarkační čáru na pořád a prostě my jsme odsouzeni tady v téhleté zóně sovětské zůstat na věky, na věčné časy a nikdy jinak. Čili ten Západ nás zase zradil. A trvalo mi to dost dlouho, musel jsem slyšet zkrátka hodnověrné lidi, kteří o tom mluvili jinak, protože o tom, jako je to skvělý, a to, o tom mluvili komunisti, že jo, jako helsinský proces, vítězství míru a sovětské mírové politiky a tedy. A najednou slyším od jiných lidí a

cílem, že to jsou zásady, které nejsou nějaké ideály mezinárodní politiky, ale jsou to prostě paragrafy zákona, který formálně platí v každé té zemi, která ho ratifikuje. No a tam jsem říkal, to je zvláštní tohle. A pak slyším to též od Ladislava Hejdánka, tak mě bylo jasné, že je to tak. A také, když Charta 77 vznikala, tak ona nejdřív dříve byla zaměřena na obranu takových těch lidí z kultury, mladí muzikanti, rockoví, tvrdý rock, který třeba nebyl úplně moje parketa, ale kteří za to, co hráli a zpívali, prostě dostali nakonec trošku i nižší tresty, než se čekalo, ale přece jen byli odsouzeni. No a teďka ta charta vznikla jako takové prodloužení solidarity s těmihle lidmi. O se psalo hodně petic kolem toho procesu s Plastic People, že? A byl do toho namočen hodně doktor Jiří Němec, neboť Mejla Hlavsa to byl jeho zeď. Takže tak si i tyhle ty vazby tam hrály roli, což bylo nakonec i dobře, že to nebyly nějaké abstraktní principy, ale byla to obrana prostě nějakých konkrétních lidí, které jsme znali třeba. A ono v těch Čechách většinou se zná hodně lidí takhle dohromady. A vím, že Jiří Němec tom hrál velkou roli. Ten měl ten nápad, tu energii nenechat vyšumět, ale zase ji někam nasměrovat a udělat něco takového jako širšího pro více lidí. A tak se nějak spojil s různými lidmi, se Zdeňkem Mlynářem tehdy. Pamatuji, že ten byl hodně aktivní. Pak se tam objevil Ladislav Hejdánek a právě Jiří Hájek, kteří tam přinesli tento důraz, který ani těm ostatním nebyl tak jako samozřejmý. Jak si tenhle ten objev, že tady máme teď ty ratifikované pakty o lidských a sociálních právech, takže vyjdeme z toho a chytněme je za slovo. To se povedlo. No a mám radost z toho, že tenhle ten důraz na ta lidská práva jakožto nejen nějaké povšechné ideály, ale jako zásady, které lze vtělit do řeči paragrafů zákona. Svoboda pohybu znamená prostě, že budu mít pas a budu si jezdit, jak je ctěná libost, a budu se kdykoliv moci do své země vrátit. To je prostě součást těch věcí třeba. No a tak z toho jsem se tak jako také upřímně zaradoval, že se to v tom dokumentu objevilo, a když mi ho... Já jsem věděl, že se něco chystá, ale tak nemoc. A nějak, myslím, že na Štěpána nebo první svátek vánoční, to už nevím přesně, u nás někdo zazvonil a byl to právě Jiří Němec a přines mi ten text charty, jestli to chci podepsat, tak jsem to velmi ochotně a rád podepsal. Se mi to zdálo takový jako důstojný a vznešený a ještě, a dokonce i, že to vůbec není provokativní, to bylo takový jako slušně napsaný, takový tak trošku právnicky fajn, tak mě vůbec ani nenapadlo, že by z toho mohl být nějaký extra průšvih, protože předtím jsem už podepisoval různé petice za vězněné a tak, a tam třeba ty formulace byly i ostřejší, a tak jsem se ještě nabídl, že bych to třeba jako zkusil dát několika přátelům. I rozjel jsem se do Brna, tam jsem odchytil Šimsovi, ty to velmi rádi podepsali, a moje taková učitelka životní, byť mě nikdy neučila, ale hodně jsem od ní četl a tehdy pouze ve strojopisech a také s ní hovoříval, profesorka Komárková, která mě měla ráda a obdivovala, že jsem se dostal do jejího bytu přes zamčené domovní dveře. Divila se a říkala, to je jednoduché, no tak já jsem si tady obešel ty baráky, jako zjistil jsem, kde jsou ty dvorky, a tak naproti z baráku, tam to bylo otevřené, tak jsem si přelez ty zdi a jsem tady. No. A tak to, o to se jí moc líbilo.
a přečetla si.

0: Artu, takhle, kývá hlavou a pak vydechne. No konečně. A podepsala. No a tuhle zkušenost zase tak podobnou jsem měl u Kocábu v Boleslavi, u Trojana. Tehdy to nebylo, myslím, ještě ne, ještě to nebylo, to už nebylo v Libiši, to už bylo v Kostelci nad Labem, tuším, že. No a tak jsem jaksi získal takovéhle pěkné 4 kousky a tím pádem jsem se cítil už tak jako zapojen do toho dění a prostě jako bylo to černé na bílém, že patřím k těmto zvláštním kouskům, kde jsem se mezi některými cítil naprosto jako přirozeně, jako doma. Už to, ono to už začíná podle abecedy, že jo, tak to začíná, myslím, Balabánem, Balabán, Bárta a Bísek a takový prostě hodně farářů evangelických, který jsem znal, byli takhle vypíchnuti a to se mě zdálo takový jako normální, to jsem v té společnosti dobré, kterou znám, ale pak se tam objevovala taková jména komunistických bývalých funkcionářů, z nichž někdy člověk se říkal tak jako Švermová, jako co tam dělá a takový tak Gertruda Sekaninová, to bylo něco jiného, ta přeci v roce 68 hlasovala proti smlouvě o pobytu sovětských vojsk. No a že tam byl František Krýl, no tak to už byla jenom radost. Že? Ale člověk se takhle mohl cítit a to byl můj případ i tak jaksi poctěn, že mohu být na jedné listině, na jedné lodi s těmito lidmi. Na jedné lodi to není náhodný příměr, protože tehdy vydali propagandistický plakát, kde jede taková loď, obrovský jakový parník, jakýsi asi Aurora nebo něco takového a tam dole u kýlu té veliké takové světlé lodi je taková bárka a tam takový divný lidi, trošku některý vypadají jako Židi, jako působilo to trošku jaksi jako plakát, který vydali nějak 30 let předtím, tak ty tam jako marně mávají nějakýma jako Charta 77 a ta loď se jmenuje Mír a je to loď Míru a ta prostě rozvraceče rozbije jako kru.
1: Na Rádio 7 posloucháte Řeku života.
2: No a já si pamatuju, mě bylo 15, když to lednové ráno jsem v ranních zprávách zaslechl poprvé slovní spojení Charta 77 a potom spoustu spílání. A vlastně jsme nikdy tu chartu nedostali do ruky. Nikdo ji nezveřejnil, žádné oficiální noviny ji nepublikovali. Nedávno mi jedna spolužečka řekla, že jsme snad dokonce na gymnáziu podepisovali i něco proti chartě, to já už si vůbec nepamatuju. Jak jste to cítili, jak jste to brali? Tohle jste přece věděli, že ti lidé, kteří píší všechny ty protesty, že to je velká mašinerie propagandistická a že vlastně většina toho československého lidu tu chartu neměla v ruce nikdy.
0: Samozřejmě a řekl bych, že tady opět už bylo cítit jistý rozdíl oproti 50. letům, kdy lidé podepisovali souhlas s trestem smrti pro Miledu Horákovou a dokonce i žádali potrestání těch, kteří nedostali tak vysoké tresty, protože je dobře, když provazu máme dost, jsem četl v jedné takové petici a nebudu nám ujídat chleba, ti zrádci, takhle. Tak tohoto stylu ty petice nebyly. Zajímavé, že si dávali i trochu jako práci, aby to právě nebylo tak přímo adresný. A když si člověk čte tu slavnou antichartu z Národního divadla, tam o žádné chartě není řeč, o chartě 77. Jenomže i u nás se našla taková skupina odpadlíků a zrádců. A teďka asi velký úlevný moment pro ty, co tam seděli, bylo, že nežádáme pro ně trest smrti, ale jsou předmětem našeho opovržení. Tak si mohli říct tam ty herci, no tak dobrý, tak ten Vašek Havel, tak on to unese, že jo, že jako je někdo pohrdá na tom, on je zvyklý, tak jako o tolik nejde, tak to teda podepíšem, že jo. Nežádá se tam ani trest smrti, ale vůbec žádný postih, jsou to jenom takový keci prostě, co se vedou a život jde dál. Takže mohli mít ti antichartisté tento pocit. Při vzpomínce na tu dobu mě moc těší, že leckde nepochodili, jak to mám zase jako jenom zprávy z druhé ruky, že to zkoušeli někde ve fabrikách a tam prostě najednou na té schůzi jako vystoupí normální soudruh z toho výboru, co tam mají továrny, no a tak nám to teďka přečtěte, ne, co tam je. No ne, soudruhu, to je jako, to nejde, máte ve stranickém tisku dostatečně bylo osvětlo. No tak to je jaká blbost, ne, tak tady máme jako hlasovat proti něčemu a nevíme, o co jde, ne, tak to je jak na hlavu, ne. A tak to stáhli, tuhle tu kampaň podpisů v těch fabrikách a zůstalo to v těch oblastech, kde bylo jasné, že ti lidé jsou hrozně závislí na té moci. A to byla oblast kultury, školství. Čili tam to bylo ostrý, protože ty lidi to podepisovali, neboť měli pocit, že když to nepodepíšou, tak už si pak neškrtnou, už si nezaspívají, nevydají jim žádnou knížku a tak. Tomu rozumím, však to podepsala i spousta lidí, který člověk má moc rád a váží si jich a stejně to udělali a pro ten jejich čin si jich nevážím si toho, co udělali, ale těch lidí si vážím dál třeba, jo. Tak asi takhle jsme to nějak brali. A navíc přece jenom je v nás už ta zkušenost, taky jsme lecos četli a už jsme taky něco i viděli z těch dokumentů, když člověk chtěl, tak mohl vědět, jak to bylo za okupace. A když člověk vidí na tom Václaváku a na Staromáku, jak ten lid český hajluje a přísahá věrnost vůdci a památce nezapomenutelného našeho protektora Reinharda Heydricha, no tak jako hold si říká, tak přece tam bylo úplně jasný, že ty lidi, co měli dělat jinýho, než tu ruku zvednou, kdyby ji nezvedli, tak skončej jako ti v těch Lidicích nějak tak stejně. Jo, takže bylo jasný, to jsme věděli, že to nemůžeme brát nějak vážně a navíc moje osobní zkušenost, já jsem pracoval v muzeu tehdy jako topič v Národním a tam šli potom tak důsledně, že ti, kteří se vymluvili, že měli nějakou pracovní cestu nebo onemocněli nebo tak a nebyli na té schůzi, tak z toho neunikli. Byl podrobný seznam těch, kdo to ještě nepodepsali, tu antichartu, a bylo to tak natvrdo, že vedoucí technické zprávy šel i za mnou. Ať mu to podepíšu. Já se řeknu, prosím vás, nezlobte se, všichni víte, teď tady to STB pro mě tady byli, teď je toho plný barák a všichni vědějí, co jsem zač. Tak já nemůžu podepisovat pro a proti. Ale on to bral tak jako, řekl mi to tak jako méně spisovně, tak pane, já chci vaše dobro a vy jste se na mě takhle vykašlal. A bral to jako takové jako zneuznání jeho iniciativy, vlastně záchranné, protože on mi chtěl taky udělat dobře. Takže já jsem to tedy nepodepsal.
2: To bys byl asi jediný, kdo by podepsal chartu i antichartu.
0: To by bylo moc pěkný. To by byl určitě jediný. Ale krásné bylo, že oni pak měli ten seznam těch nesignatářů a tento seznam se vyskytl v den branosti, tam bylo okýnko hnedka u vrátnice, kdy výplata se tehdy platila ne na účet, ale prostě cash, hezky každý v obálku, že jo, a vzal si ty peníze z toho a podepsal se na tu listinu výplatní, že převzal, jo. Převzal tohle. Ale tam byly listiny dvě. Kromě této byla ještě ta listina těch, co ještě nepodepsali antichartu. A zajímavé, že v tento výplatní den tam nebyla jenom paní pokladní, ale ještě soudruh z osobního oddělení, který tam takhle stál se založenýma rukama a koukal. A já si moc cením toho, že navzdory tomuhle v tom muzeu se našlo, myslím, 8 lidí, kteří to nepodepsali stejně. Měli jsme se pak moc rádi, tam minimálně dvě byly dámy z knihovny, která byla taky skoro v suterénu takhle, tak jsme k sobě měli blízko, tak já jsem měl pak kam chodit na kafíčko. A takovej, jsem měl moc dobrý pocit, takový to pozbuzení Eliáše proroka, že prostě jako zachoval si Hospodin jako těch pár tisíc, co nesklonili kolena svá před Bálem. Tak tady jich v této instituci bylo 8 a já si toho považuju, že tuhle odvahu měli a nakonec se ukázalo, nikoho to nějak nic moc nestálo. Oni je nakonec v tom muzeu dělat nechali dál.
2: Miloši, ty jsi se v roce 80 stal mluvčím charty. Co to vlastně znamenalo?
0: Tak znamenalo to svým podpisem stvrzovat pravost takzvaných dokumentů charty, což někdy byly takový jednoduchý prohlášení, že zase někoho zavřeli a že proti tomu protestujeme a tak. Ale někdy to byly i takové dlouhé dokumenty třeba o stavu životního prostředí v Československu, o postavení cikánů, Romů a takovéhle věci. A to bylo moc jako zajímavé, protože člověk dostal do ruky a musel si přečíst tím pádem taky nějaká taková pojednání od lidí, kteří nám byli nakloněni, ale nechtěli se jaksi sami do toho přímo namočit, přímo skočit do té vody, i když už se trochu namočili tím, že tyhle ty materiály nám dali a třeba to i sepsali a tak. A, no a my jsme to pak vydávali jako dokumenty charty, že jo, takové to alternativní informování veřejnosti o tom, co se děje a jak. A pak to znamenalo hodně být takovým styčným důstojníkem pro západní média. Za námi chodívali novináři všelijací. To bylo docela dobré, když pak jsem dostal třeba pohled od někoho, koho viděli jsme tě u nás v televizi, v Paříži, třeba takový fajn. A dokonce soudruh jeden vyjádřil i takový obdiv. Hlejte se, jak to děláte? My vás seberem a druhý den už je o tom v Le Monde. To je úplně normální prostě. My máme taky svoje kanály a máme taky lidi, kteří o tohle pečují, víte?
2: No a znamenalo to také to, že tě víc zvali na výslechy, že jsi byl víc sledován a podobně?
0: To znamenalo jednoznačně, nějak asi tak od března v roce 80 prostě zazvonili soudruzi v uniformovaní a oznámili, že ode dneška jsem pod trvalým dohledem bezpečnosti a před naším barákem opravdu stál žigul a v tom tři uniformovaní soudruzi nebo dva a tak od rána od 7 do večera do 10. No ale jak ten socialismus tak trošku už tak větral, tak to bylo třeba od 7:30 už jenom do 9 a teďka ty soudruzi se tam nudili, tak si tam četli knížky o policajtech nebo hráli karty nebo spali, ty byli nejlepší, ty si udělali lůžkovou úpravu a pak před 9 večer blikli majáčky háčkem jako na pozdrav a mazali. No ale docházelo tam k takovým zase úkazům pro mě nepříjemným, protože jak se nudili, tak jedna ta posádka se zašla podívat tam na bagristu, který tam sousedovi jako rejpal díru na garáž. No, netrvalo dlouho, bagr přestal rýpat a bagrista se s nimi odebral do vozidla a vozidlo odjelo s ním. No, jak se to tehdy dělalo, nic nebyla legální záležitost. Všecko byly melouchy a tak napůl a tak. A takže tenhle ten soused takhle strávil asi půl dne někde na okrsku a pak to trvalo asi 14 dní, než si to dovyřídil nějaký legální povolení, než mu to tam dohrabali, tu základovou díru. No a sousedi ve čtvrti mě pak neměli rádi, protože na všech těch lešeních, co tam byly, utichl ruch, protože všechno byly takový ty melouchy a všechno z nějakého materiálu, co se někde jaksi ušetřil, že a tak. Tak já jsem tam znepříjemňoval lidem život. Jo? To byla taková doba, že nebylo dobrý, aby člověk měl na blízku policajta. To je úplně opačně než dnes. Jak bychom dneska byli rádi, kdyby nám před domem stálo vozidlo pomáhat a chránit. Jo? Takže to bylo takové nepříjemné a pak se tam ještě do toho namontovala složka sledovačky v civilu. Ty zase jezdili Volhou, parkovali většinou až naproti, bylo to trošku těžkopádný. Podařilo se mi, než oni vystartovali, tak já už jsem, jako jsem měl rychlé nohy, tak už jsem jim uběhl, pak jsem si našel ve sledovací kartě, jakože oceňovali tenhle ten, že došlo ke ztrátě kontaktu a tak. A taky, že jsem neustále takový ostražitý a otáčím se. A nějak holt jezdili se mnou, tak pak už se to nedalo nějak moc skrývat, že za mnou jedou. Tak když jsem nasedl na autobus, tak z Volhy vystoupil soudruh nebo dva a jeden zůstal ve Volze a tam ti soudruzi jeli se mnou a měli takovou trošku těžkopádnou techniku, která se jim s bídou vešla do takového igelitového pytliku a teďka v tom autobuse soudruh tam furt do toho pytliku tak jako něco brumlal, nějaký jako tady orel a je to směr tohle, ale lidi si tak jako odstupovali, protože když jaksi v autobuse otevíráte igelitový pytlik, tak jako je lepší se držet v bezpečné vzdálenosti od toho člověka, tak to byla taková zkušenost zajímavá. Jednou se mnou jeli, to bylo v létě, a já jsem se rozhodl jet si protáhnout kostru do Podolí, tak se mnou ráchali v Podolí. Korunu tomu dal ten soudruh, když jsme jako vylezli z té páry, jak se to tak pochvaloval, povíl, to bylo dneska žrádlo, co? Budem příští týden zas? Takovej ten svět té obludnosti totality se prostě smontoval s takovou jako absurditou vojáka Švejka a takový, ono to bylo všechno najednou.
2: Měl štěstí, že si neběhal maratony. Miloši, prosím tě, v církvi v té době celkem běžně se vysvětlovala jakási loajalita vůči tomu režimu tím, že máme být prostě podřízení vládnoucí moci. Jak ty se s tím vyrovnával a jak na tebe v tomto směru ta církev vlastně působila?
0: Myslím, že jsem byl teoreticky dobře vybaven. Asi taky přes tu novou orientaci a přes Boženu Komárkovou a její bedlivá studia jako práva a právního řádu a lidských práv a co ta reformace a teoretici, právní teoretici reformační, jak oni pojímali stát a tak dále. Takže mně bylo celkem tak jako jasné, že je k ničemu si říkat, ty komunisti, to je šelma ze zjevení Janova a prostě jako ze šelmou nic nezmůže člověk, že jo, to prostě jenom šelma může být nějak poražena a do té doby buď člověk jaksi sám uhyne nebo se toho pádu té šelmy dočká, ale bylo jasné, že ten moment dobrý křesťanský je loajalita ke státu jako takovému, protože to je užitečné lidské zřízení. Ono, jako nás to nespasí, jo, věčný život nám to nezajistí, ba ani nějakou jako osobní blaženost, je to o něčem jiným, ale ten stát je pořádá jakési vnější poměry, které také nejsou k zahození. Čili stát je dobře, vrchnost má být. A člověk má být, tak jsme to hodněkrát na fakultě taky exegeticky probírali, co to znamená to podřízení, jo, jestli je to opravdu jak se sklapnout a dělat, co oni chtějí, anebo jako zařadit se nějak do těch struktur a do té hlavně intence toho státu, tedy toho původního úmyslu, pro který tady ten stát byl založen. Takže já jsem si v tomto ohledu docela hověl, že jsem ty estébáky načapával při takový jako překvapení. Některý lidi měli za to právě nejlepší je neříct jim ani slovo, nebavit se s nima a když je se budou ptát jméno a tohle, máte to v občance a konec, jo? Jinak už ani slovo. A já jsem naopak jako jim říkal, no ale moment, když oni chtěli nějaké informace o někom, že vy jste státní bezpečnost, víte? A to je ohromná zodpovědnost a to je jako důstojnost a tohle. A vy byste to neměli kazit sbíráním nějakých drbů. Tak mě řekněte, podle kterého paragrafu je ten člověk nějak podezřelý a já pak k tomu můžu třeba něco říct, ale abych vám jen tak vykládal, když jsem se s někým setkal, to vás nemá zajímat, protože vy jste státní bezpečnost, vy jste státní, vy nejste jako Pavlačová nějaká. Jo? A tohle to bylo, myslím, docela takový neúčinný moc, jo? Ale minimálně takový moment překvapení jako pro ty přemýšlivější z nich to jako byl, prostě my se nesetkávali, že jo, jako. Ale mělo to jako logiku, hodně kolega Dus s tím pracoval, ten dokonce uznával i vedoucí úlohu strany, která byla zakotvena v ústavě ve článku 4, ale vždycky v těch dopisech na ústřední výbor jako píše a z toho pro vás vyplývá taky velká odpovědnost, protože když máte vedoucí úlohu, tak jste za to, co děláte, odpovědni vy. Proto vám píši, neboť nemůžete říct, že s tím nemáte nic společného, máte.
2: No a církev tlačila na tebe, že bys toho měl nechat?
0: No církev, jak kdo? Byli lidé, kteří nám velmi fandili a kterým se třeba líbilo, že o nás slyší na Svobodné Evropě a na Hlasu Ameriky a může toho znám a tak, to jako fajn a takový pocit, že konečně se o těch evangelících mluví v těch správných souvislostech a ne, že zase dostal někdo nějakou Leninovu cenu míru nebo tak, ale že takový jako dobrý, tohle to se nám líbí. Takže bylo jednak vlídné přijetí a pak bylo takové to vyčítání, že dáváme tomu faraonovi meč do ruky a prostě kazíme to i jiným a ohrožujeme církev a lepší by bylo, kdyby z té církve vystoupil, mi navrhl jeden bratr, tak jsem se mohl jenom na odpověď, to já si počkám, až mě vyloučíte. A to zase musím uznat, že to neudělali. Po letech člověk, jak už může být i takový schovývavější, neboť si říká, ti lidé, co byli v tom vedení, byli v tom věku, ve kterém jsem teďka já, takže taky už byli povinni zpracovávat všelijaký zkušenosti i z toho protinacistického odboje, i ty zkušenosti z toho zlýho komunismu a to všechno. Takže dodatečně bych většině z nich uznal jako čestné úmysly, že oni chtěli chránit tu církev a chtěli její dobro. Vzpomínám, jak Ladislav Hejdánek jednou řekl, církev není třeba zachraňovat, neboť církev už je zachráněná. Jinými slovy, člověk si k tomu mohl dodat milostí, spasení jsme a tak dále, čili už se o tohle nemusíme starat. My se musíme starat, abychom obstáli my. Takže bylo to asi nějak tak, že lezkdy nás třeba i ti lidé, kteří takto k nám byli takový odmítaví a vyčítali nám, že teda ohrožujeme církev, tak třeba zase osobně neměli nějaký jako zášť, nebo tam nebylo nepřátelství, tam byla prostě obava o osud té instituce, jejímiž oni jsou lodivody, takový ty vozatejové lidu páně.
2: Miloši, děkuji. Zase jsme to neskončili. Skončíme, až budeme u konce. Čekají nás 80. léta. Vůbec jsme nemluvili o tvých písničkách, které jsi začal právě v této době psát. Takže se těším na příště.
0: Dobře, třeba nějakou uslyšíme.
2: Naším hostem byl Miloš Rejchrt. Loučí se s vámi Petr Vaďura. Naslyšenou.

0: Je 5 hodin, posloucháte Rádio 7, ledí toho v říjnu, tedy už 2. října v pátek a od mikrofonu vám společnost ještě stále hodinku, tedy necelou, bude dělat Kateřina Fridrichová a ta vás také zve k 2 pořadům. Teď nás čekají překročit hranice a poté uslyšíme svědectví o božím jednání v pořadu Stopy od 5 hodin a 30 minut.
1: Překročit hranice, protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
2: Lepší pochyby. To je název série vyučování královéhradeckého pastora církve Element Lukáše Targoše, kterou postupně procházíme v pořadu Překročit hranice. Zkoumáme v ní naše myšlenkové konstrukty ohledně Boha a jeho působení. Minule tu zaznělo, že někdy je potřeba ten náš teologický dům důkladně přestavět a ponechat jenom to, co je skutečně neotřesitelné. Tady je další část, po které bude ještě chvilka na rozhovor.
3: Ten proces dekonstrukce jako takový, různí teologové a sociologové a psychologové mají různé modely, jak to popisují. A z těch všech, co jsem četl, mi asi takový nejlépe pochopitelný přijde model Brana McLarena, který nazývá to 4 takovými slovy: jednoduchost, komplexita, zamotanost a harmonie. Když člověk se stane křesťanem, tak je ve fázi jednoduchosti. Jednoduchost, a je to často, když i třeba vyroste, je to přirozená věc pro každé dítě. Jednoduchost je schopnost černobílého duálního vidění. Člověk v tohleté fázi života, je to hrozně důležitá potřebná fáze, kterou každý z nás prožívá, někteří z nás možná tam právě teď jsou, je to důležitá fáze, není to méně se na fáze, musíme i tohle fázi projít, i jako přirození jako děti, i jako duchovní děti ve víře, musíme tím prostě projít. Je to moment, kdy všechno je duální, všechno je dobré nebo zlé, všechno je špatně nebo všechno je dobře. Lidé v této fázi hledají nějakou absolutní autoritu, která jim řekne, jak to je. Prostě mi řekni, jak to je. Hledají nějakou absolutní autoritu. Může to být nějaký člověk, nějaký kněz, nějaký kazatel, nějaký duchovní člověk, nějaký guru, co já vím. Může to být kniha, může to být instituce, může to být vyznání, může to být společenství. Dokonce to může být i věda. Věda totiž funguje podobně jako víra. Ve vědě lidé taky mají fázi, kdy všechno je černobílé a pak pochopí, že to černobílé není. Takže ty věci můžou být různé. Tahle fáze je přirozená pro děti, které neumí zpracovávat komplexitu, nejednoznačnost a ironii. S tím děti mají problém, je to přirozená věc, tohle prostě přichází později v dospělosti, ale pro děti je jasné, že potřebují černobílou dualitu. Dětem nebudete vysvětovat, že něco nemají dělat tím, že jim vysvětlíte všechny možnosti komplexně, aby pochopili všechny niance jejich rozhodnutí. Možná je období, kdy děti potřebují slyšet černobílé jednoduše, jak ty věci jsou. A ve víře to je podobné. Máme období ve své víře, kdy všechno je černobílé a někteří dospělí lidé v téhleté fázi jednoduché víry zůstanou celý život. A je to super pro ně, vůbec jim to nevadí. Jsou to lidé, kteří cítí bezpečí v černobílém vidění. A nemají žádné složité otázky, nikdy o ničem nepochybují, všechno jim funguje skvěle. Problém je, že když se dívají na všechny ostatní lidi, kteří nejsou černobílí, tak je trochu odsuzují. Říkají, to jsou nějací odpadlíci, co nemají víru. A prostě dívají se na ně skrz prsty, protože přece všechno je jasné. Bible to jasně říká. Každý, kdo se Bibli věnuje profesionálně jako já, tak ví, že Bible málo co jasně říká. Že z Bible můžete obhájit cokoliv chcete. Protože Bible je velká, tlustá kniha, kde je spoustu veršů, které nevždycky spolu ladí. Tahle fáze jednoduchosti je důležitá. Pak přichází druhá fáze, a to je komplexita. Komplexita má podobný základ jako jednoduchost, ale už nás učí, že život má různé niance a mnoho vrstevnost, že to není všechno tak černobílé, jak se na první pohled zdá. A v téhleté fázi komplexity lidé tvoří komplikované a složité teologické systémy nebo filozofické systémy, které jim pomáhají pochopit svět, jak funguje a jejich víru, jak funguje. Hodně se v téhle fázi daří apologetice, takové té obraně víry. To všechno je racionálně zodpovězeno. Tahle v tuhle fázi milují lidi s analytickou myslí. Kterým to myslí analyticky, když dokáží přemýšlet v kategoriích, třídit kategorie, vytvářet systémy, mají rádi grafy. Pokud jste takového lidé, toho je vaše fáze, kterou milujete a chtěli byste v ní zůstat, pokud možno navždy, ale taky to vždycky není možné. Nicméně je to fáze, ve které zjistíme, že věci nejsou černobílé, ale mají různé odstíny šedí. Že ty věci nejsou úplně černobílé. Ale pak přichází třetí fáze a to je zamotanost. A zamotanost, to je ta fáze, kterou mnozí nazývají dekonstrukcí. Je to frustrace, je to zjištění, že nejsou jednoduché odpovědi a nejsou často ani složité odpovědi, že věci vypadají mnohem zamotaněji, než to na první pohled vypadá. To nám přináší určitou frustraci, zklamání, bolest. Člověk se doslova cítí perplexovaný, že neví přesně, co má dělat. Na jedné straně se cítí osvobozený od zjednodušených odpovědí, říká, ta jednoduchá věc, to je fakt slabá víra, ale na druhé straně cítí zmatek. Čemu vlastně věří? V téhle fázi člověk začne být velice podezřívavý vůči těm autoritám. V té první fázi člověk hledá silnou autoritu, člověka, knihu a instituci, ale v téhle fázi člověk říká, já nepotřebuju žádnou knihu, nepotřebuju, aby mi to někdo vysvětloval, nepotřebuju žádného člověka, nepotřebuju ani instituci, nepotřebuju vůbec círky, nepotřebuju nic. A my jsme minulý týden říkali, že jedna z úžasných věcí o pochybujícím Tomášovi byla, že přesto, že řekl, já nikdy neuvěřím, dokud nevložím své prsty do rán Ježíše, tak přesto zůstal součástí té křesťanské komunity, té první církve. Ale v téhle fázi lidé mají opravdu velký problém věřit institucím. Přijde jim, že to černobílé myšlení je strašně odpudivé, všude vidí složitost. Je to taky nebezpečná fáze, protože v téhle fázi se člověk odevírá kritickému myšlení, kritickému duchu do té míry, že někdy sklouzne k cynismu. A do té míry, že nakonec začne být perplexovaný a frustrovaný svým vlastním cynismem. Protože najednou zjistí, že nemá vůbec žádnou pevnou půdu pod nohama, neví, kde se má postavit a neví, kam má jít. Je to totiž proto, že když mluvíme o kritice, vždycky je jednodušší poukázat na problém, než vytvořit řešení. Vždycky je jednodušší nabídnout řešení, než ho udělat. Prostě je to snažší a vede nás to někdy cynismu, tahle fáze je potřebná pro dekonstrukci, člověk potřebuje, aby něco změnil, musí frustraci cítit, ale když ní zůstane příliš dlouho, tak ho to často vyvede k cynismu, že nakonec nic není, na čem by mohl stát. Ale naštěstí to není poslední fáze, je tam ještě fáze harmonie. A harmonie je fáze, kdy taková asi náš cíl, kde bychom měli skončit. Tohle mnozí nazývají rekonstrukci nebo integrací, jednotou, probuzením, přeorientováním, vyšším vědomím. Tady v této fázi člověk dokáže přijmout to dobré a nevěnovat se tomu, co považuje za škodivé. Je to jako by ti lidé jsou zahrnující, ale nesnaží se všechny předělat na svůj světonázor. Necítí se pohodlně v těch absolutistických tvrzeních. Takže na první pohled pro lidi, kteří jsou ve fázi jednoduchosti, může vypadat, že vypadají trošku nejistě, ale oni jsou si vnitřně jistí, protože jejich centrum ovládá víc láska než strach. Oni ví, komu věří a některé věci okolo jim vlastně jsou jedno, protože to není důležité pro centrum jejich víry. Cítí v téhle fázi, lidé cítí pokoru k tomu, co neví a jsou otevření ve svém myšlení se učit a přijímat nové věci. Pochybnosti v téhle fázi jsou pozváním k údivu a zkoumání. Chybí tam strach, že když začnu něco měnit, že se to změní v prach, protože ví, že rekonstrukce nakonec se podaří, jako se podařila naše rekonstrukce, a že nakonec to je krásný dům k bydlení, kam můžeme zvat návštěvy, že ví, že nakonec to je prostředí lásky, kde se těšíme zpátky domů a kde zveme každého, koho potkáme na cestě, protože zjistíme, že to je místo, kde se dá dobře žít.
2: Lukáš Targoš je teď se mnou ve studiu a můžeme se ještě chvíli povídat na téma Lepších pochyb, což je série, kterou teď právě posloucháte v pořadu Překročit hranice. Ty jsi, Lukáši, dnes říkal, že vlastně musí probíhat stálá dekonstrukce a rekonstrukce naší víry, aby byla živá, dynamická. Říkám si, může to mít pozitivní dopad i pro jinověrce, pro lidi, kteří věří něčemu jinému než my, abychom nacházeli třeba i společnou řeč v nějakém hledání.
4: Určitě ano, já si myslím, že z historie jako takový ty náboženské sociologie a regionistiky víme, že jako spousta náboženství má společné prvky. Ne všechny samozřejmě, v některých se věcí se každé náboženství liší od toho druhého, ale jsou věci, na kterých se shodneme, jsou některé hodnoty, na kterých se náboženství víceméně shodnou, vedou lidi k podobným cílům, takže při našem hledání určitě nám pomáhá hledat pravdu i jako ve zdrojích nebo v momentech, které nutně nejsou součástí našeho věroučného systému. Myslím, že reformátoři kdysi říkali, že každá pravda, pokud je to pravda, je boží pravda, že můžeme ji jako přivlastnit nebo se jí poučit. A ten tak, ale i oni můžou zase najít společné body u nás a můžou hodat a můžou vidět, proč vlastně my třeba máme některé ty odlišnosti, které máme, k čemu nás to vede, a může to být pro ně cesta objevování zase naší víry. Takže určitě to pomáhá tomu mezináboženskému dialogu a společnému chápání a porozumění jeden druhého, což si myslím, že by měl být základ, takový ten civilní základ všech náboženství, že bychom měli hledat porozumění a vědět a uvědomovat si, že jsou hodnoty, které nás přesahují. To, že se pak v některých náboženstvích lišíme a že spousta náboženství má svoje radikály, kteří nesnášejí jiné náboženství a dávají to najevo tím, že třeba zabíjejí, je už druhá věc, ale je chyba, když podle radikálu hodnotíme úplně kompletně celé náboženství, protože každé náboženství má radikály a každé má také úměrné verze.
2: To je vlastně vyjádřená vstřícnost a přátelství, když ukážeme, že promýšlíme, čemu věříme.
4: Ano, ano. Mně se líbí, jak třeba Jonathan Sacks, židovský rabín, to ve svých knihách popisoval, že Židé rozpoznávají různé typy smluv. Abrahamova smlouva chápal jinak než třeba Noemovu smlouvu. A chápal, že třeba Noemova smlouva je smlouva pro celé lidstvo. A to znamená, že on říká, my můžeme najít styčné body i s lidma jiných věrouk nebo jiných systémů právě na základě toho, že všichni jsme součástí Noemovy smlouvy například. Takže myslím si, že určitě by mělo být naší ambicí hledat to, co nás spojuje, aniž bychom se nutně museli stát těmi druhými. Naše odlišnost je důležitá, ale stejně tak bychom neměli odlišnost používat jako zbraň proti někomu, že se s nás stanou radikálové, kteří se snaží vymítit všechno ostatní.
2: Podle toho, jak se dívám na lidi kolem sebe, se mi zdá, že pochybnosti mají takového nevítaného bratříčka, totiž zklamání. Jak s ním pracovat, aby nás to fakt neeliminovalo, abychom zůstali u toho poctivého hledání odpovědí?
4: Já myslím, že zklamání je důvodem, proč právě pochybujeme, že často nás něco zklame, nějaká životní situace, a říkáme si, tyjo, proč se to stalo zrovna mně, a proč třeba, pokud věříme v Boha, mi v tom Bůh nepomohl, a to zklamání nás vede vlastně ke zpochybňování toho, čemu doopravdy věříme. Řekl bych to takhle, že člověk, který dokáže zpochybňovat, čemu věří, a hledat lepší alternativy bez zklamání, je šťastný člověk. Protože toho dokáže jakoby mít ten proces nastartovaný právě bez toho emočního břemene, kterým někdy zklamání je, ale většina lidí si myslím, že dochází k určité dekonstrukci právě díky zklamání, což vede pak k tomu, že to zklamání někdy přeroste jako silnější emoce než ta samotná dekonstrukce, a pro některé z nich pak to znamená, že stotožní to svoje zklamání s komplexním odmítnutím všeho, čeho dosud věřili, což není úplně moudré, ale je to emoční reakce.
2: Ale může nastat situace, že tím, že Pán Bůh neodpoví na konkrétní moji pochybnost, tak vlastně žiju dál se zklamáním.
4: Ano, ano. A ten nějak neodpoví na naši nějakou potřebu, takže je otázka, jak k tomu přistoupíme. Jo? Pokud to pro mě cesta je, že si uvědomuji, že nemusím jako znát odpověď na všechno. Bůh není umělá inteligence, kde zadám úkol a vypadne mi řešení. Bůh je můj partner v tom dialogu, on je můj stvořitel a nevysvětluje mi všechno tak, jak bych to chtěl vědět. Některé věci mi neřekne možná schválně, některé mi neřekne prostě z jiných důvodů, já nevím, ale není to jako automat, kde zadám a dostanu. A to by Boha redukovalo skutečně na stroj a ne na živou bytost.
2: Jinými slovy je na nás, co se zklamáním, případnou bolestí nebo něčím takovým uděláme. Prostě můžeme u toho zůstat, je to naše volba, anebo to můžeme překročit, což neznamená, že to zmizí.
4: A nebo to můžeme přetransformovat právě do dalšího hledání a do hledání lepší cesty. Myslím si, že my můžeme frustraci, kterou zklamání přináší, použít kreativním způsobem k hledání něčeho lepšího, nebo můžeme se tím utápět a rozhodnout se zůstat na místě. To je vždycky volba, která je na nás a zároveň je to takové zdvižený prst, abychom neustrnuli na místě. Bůh nás vždycky vede jakoby k dalším výzvám. Jsem tady minule zmiňoval horu proměnění. Když tam jako Ježíš těmi dvěmi učedníky byl, tak oni začali okamžitě přemýšlet, jak tam zůstat. Postavit stany u tábořice, vytvořit tam nějakou základnu, tam je ta boží přítomnost, tam je jako ta sláva, tam je to místo setkání, prolnutí nebe ze zemí, je to všechno jako super. Ale vlastně Bůh je v tom nenechal. Ježíš je okamžitě vede do údolí, kde se prohánějí démoni, oni mají vyhnat démona z nějakého chlapce postiženého, takže je to úplně akční, ale Bůh jakoby jim nedovolí vydechnout v tom, že zůstanou na té hoře příliš dlouho. A myslím si, že Bůh nás jako skutečně vyvádí z takového toho ustrnutí na jednom místě a vede nás k akci, ale my někdy své řepě se fakt držíme toho zábrady a nechceme se pustit, dokud to jenom jde.
2: Tady pro dnešek musíme udělat tečku. Od mikrofonu se loučí Lukáš Targoš a Kateřina Hodecová. Mějte se hezky a naslyšenou za týden.

O lepších pochybách bude i příští díl pořadu Překročit hranice. Čeká nás v repríze v sobotu ve 23 hodin a v pondělí v premiéře v 9.

Mine as well.

0: A víru má i další host pořadu Stopy. Milan Remeš se pozval k mikrofonu Davida.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
6: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
7: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
8: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
9: Vítejte u dalšího dílu pořadu a podcastu Stopy z produkce Rádia 7. Dnešního vyprávění o stopách Božího jednání ve svém životě se ujme David. Od mikrofonu vás srdečně zdraví a dobrý poslech za celý tým Rádia 7 přeje Milan Remeš.
10: Bůh mi byl vždycky nějakým způsobem blízko, ale trvalo mi delší dobu, než jsem si to uvědomil a než jsem se i já sám rozhodl, že já chci být blízko jemu. Moje jméno je David a vyrostl jsem v rodině věřících rodičů. Od malička jsem měl kolem sebe lidi, pro které byla víra v Boha důležitá. Doma jsme se modlili, rodiče nám vyprávěli různé příběhy z Bible, typu o stvoření světa, Noemova archa, David a Goliáš a další. A v neděli jsme chodili do církve, kde jsem měl plno kamarádů, takže mě to tam bavilo. Celkově byla víra v Boha nějak součástí mého života, protože plno lidí kolem mě věřilo, takže jsem věřil taky. Pamatuju si, že když jsem byl malý, tak mi rodiče četli knížku O srdíčku, kde jsem se dozvěděl, že mám špinavé srdce a že mě to odděluje od Boha a že jen Ježíš může to moje srdce očistit. No a tak jsem nad tím přemýšlel a nakonec jsem se tenkrát rozhodl, že chci mít čisté srdce. Chci

podobné příběhy, co jsem znal z té Bible. Akorát jsem to teď viděl kolem sebe. Tohle nadpřirozeno nás samozřejmě jako děti zajímalo, takže jsme si o tom povídali, ale pamatuju si, že jsem já sám neměl tu zkušenost, ale chtěl jsem ji mít. No a pak následovalo takové období, kdy jsem sice pořád chodil s rodinou do církve, ale ta víra mě nějak postupně přestávala zajímat. To jsem byl na základce, měl jsem takovou svoji partu, s kterou jsem trávil hodně času a s kterou byla sranda. A s tou partou jsme zkoušeli všechno možné, jak už to tak bývá. Dělali jsme různé blbosti, zkoušeli kouřit, zkoušeli jsme z heců krást v obchodech a tak všechno možné. A víra se pro mě tak postupně vytrácela. Do církve jsem chodil jen z povinnosti, doma jsem si hrál na velkého svatouška, musel jsem se dávat pozor, jak doma mluvím, protože venku s kámošema jsem samozřejmě mluvil jinak. A v tuhle dobu Bůh, Ježíš, víra, nic z toho mě nezajímalo. Ale přesto si pamatuju na pár chvil, kdy jsem si nějak uvědomil, že Bůh asi opravdu je a že mu na mě záleží. Tenkrát byla taková akce, kdy se v kinech po celém Česku pouštěl film Ježíš. A při sledování si pamatuju, jak se mě ten příběh dotkl. Po shlédnutí jsem měl zase po čase touhu věřit a z nějakého důvodu jsem měl i chuť sám přečíst Bibli. Ale to trvalo jenom chvíli a pak jsem to nějak nechal být. Velká změna, co se týče víry, u mě nastala, když mi bylo 12 let. Začal jsem v rámci církve chodit na mládež. Chodil jsem na programy pro své vrstevníky, jezdil jsem na akce, v létě na tábory. Viděl jsem stejně staré lidi jako já, kteří se k Bohu modlí a myslí to vážně. Čtou si Bibli a baví je to a mají i ty osobní nadpřirozené zážitky, po kterých jsem vlastně toužil i já. Říkal jsem si, pokud Bůh opravdu je, chci ho zažít, chci ho slyšet, chci vidět, co dělá. A pamatuju si, že během toho prvního roku, kdy jsem začal chodit mezi své vrstevníky, kteří věřili, jsem se vlastně k víře vrátil. Pamatuju si na jeden večer na akci během podzimních prázdnin. Během večerního programu jsem si najednou jasně uvědomil, jak jsem hříšný a že potřebuju Boží záchranu. Bylo mi to líto. A nakonec jsem se v slzách rozhodl, že chci věřit v Ježíše a poprosil jsem ho o odpuštění. Od té doby se věci postupně začaly měnit. Začal jsem si číst Bibli každý den a bavilo mě to. Začínalo mi docházet, že to není jen soupis nějakých vymyšlených příběhů, ale záznam událostí, které se opravdu staly. Zkoumal jsem, co všechno by se mohlo dít i v mém životě a postupně jsem toho viděl víc a víc. Na konci toho školního roku jsem se nechal pokřtít ve vodě a pár týdnů na to jsem byl naplněný Duchem svatým. Po těchto událostech se změnilo i moje chování navenek. Přestal jsem postupně podvádět ve škole, začalo mi vadit, jak mluvím, všímal jsem si, že mi víc záleží na lidech kolem mě. Bylo to zvláštní, ale přirozené. Nemusel jsem se k ničemu nutit. Věřit pro mě bylo jednodušší. Postupem času jsem dál hledal, jak být Bohu blíž a jak s ním být víc propojený. Když mi bylo asi 15 let, tak mě hodně začala bolet záda. Asi proto, že jsem rychle vyrostl. Bylo to nesnesitelné. Rozhodl jsem se, že půjdu na takzvaná místa uzdravení, což je služba, kam může kdokoliv přijít, ať věří nebo ne. Pár lidí se tam za dotyčného modlí a věří v zázračné uzdravení. Slyšel jsem více do příběhů, jak tam byli lidé uzdraveni, a tak jsem chtěl přijít taky, aby bolest zmizela. Nakonec se ale stalo něco, co jsem vůbec nečekal. Modlili se za mě 4 dámy, které jsem vůbec neznal, některé možná jenom od vidění, ale nic o mě nevěděli. Než se začali modlit za má bolavá záda, řekli, že jim přijde, že mi chce Pán Bůh ještě pár věcí říct a že by mi to rádi vyřídili. Tak jsem se zvědavostí řekl, že určitě, ať vyřídí, co chtějí. No a oni začali říkat tak přesné osobní věci z mého života a co mi k ním Pán Bůh říká, že jsem z toho byl úplně pryč. Tahle událost mě na jednu stranu velice pozbudila, na druhou stranu mě ale až vyděsila, protože jsem si uvědomil, že Bůh o mě ví úplně všechno. I to, co nikomu neříkám. On mi rozumí, on je se mnou. A záda pak během pár dnů sama přestala bolet. Od té doby už uplynul nějaký čas a já jsem zpětně velice vděčný, že mi Ježíš odpustil. Zachránil mi a otevřel mi cestu k Bohu. Stále hledám způsoby, jak se mu přiblížit. Mnoho z toho nadpřirozena, po kterém jsem tehdy toužil, se stalo součástí mého každodenního života. Ale jsou i věci, které mám stále před sebou. Dnes můžu říct, že Bůh je mi blízko. Je to můj přítel a já jsem rád, že můžu jít životem s ním po boku.

slyšet, když mi něco říká, nebo ho nějak cítit ve svém životě. Takže prakticky třeba pro mě to znamená, že se nějak zastavím, třeba ráno, když se zbudím a v té modlitbě promluvím na Ježíše, Pane Ježíši, díky za tenhle den a těším se, co ty jsi připravil, použij si mě, já jsem tady k dispozici. A třeba takováhle jednoduchá modlitba vděčnosti pro mě a třeba někdy se Boha ptám, co on si přeje pro ten den, jestli mi chce něco říct a někdy mi něco řekne, někdy třeba ne, já jenom cítím, že je prostě se mnou nebo tak. A samozřejmě pak jsou dny, kdy člověk musí dělat nějaký důležitý rozhodnutí, tak to se snažím se Boha ptát, co mám udělat. Věřím, že Pán Bůh lidi, kteří v něj věří nebo kteří ho následují, tak je vlastně vede pořád.

0: Co to znamená žít s Ježíšem každý den?
1: To je dobrá otázka, protože Ježíše vlastně nevidím. Nemůžu si na něj šáhnout, ale můžu vidět věci, které on dělá, nebo slyšet.

Doznělo vyprávění Davida, který si nakonec uvědomil, že je mu Bůh blízko, ví o něm úplně všechno a rozhodl se, že i on chce být blíže jemu. Ježíš Kristus otevřel cestu Bohu pro všechny lidi, i pro vás, pro tebe. Přibližte se mu, pozvěte ho do svého srdce a sami poznejte, jaké to je kráčet po stezce života s ním po boku. Pokud byste se chtěli o Bohu dozvědět více, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Dnešní epizodu i ty předešlé si můžete poslechnout v archivu na webu radio7.cz a také na podcastových platformách, kde stačí zadat název podcastu Stopy. Pro dnešek se s vámi z Rádia 7 loučí Milan Remeš a těší se na slyšenou zase příště.

pondělí od 8.30 uslyšíme další příběh v pořadu Stopy. A pokud by vám jeden příběh o životě s Bohem nestačil, tak tu máme relaci, která se i tak jmenuje S Bohem. V pátek v 11.15.

Dozněla téměř poslední píseň připravená pro dnešní noční vysílání. Samozřejmě Rádio 7 pokračuje, to znamená, že hned za chvíli uslyšíte hlas Broni Procházkové, jak vás vítá v novém éránu, ale to je naprosto v pořádku, protože to zároveň znamená, že noční vysílání končí a s ním se také od mikrofonu loučí Kateřina Fridrichová.

Bylo 6 hodin, máme pátek s datem 2. října. Některé ranní probuzení nadělí překvapení. Se 6. hodinou k mikrofonu Rádia 7 usedá Broňa Procházková s hlasem, který tak trochu vypadá ne, že právě vstávám, ale že právě přicházím od někud z baru. Není to tak? S tímto hlasem jsem se nečekaně probudila. Inu, podzim je tu. I se všemi viry. Tak vám obzvláště srdečně do dnešního dne přeji hodně zdraví. Jedna písnička a po ní přehled pořadů.

rannímu vysílání patří tichý čas a ponese se i dnešním ránem ve 6:45. Máte rádi dobré zprávy? Jednu takovou máme v Bibli s popisem Evangelium. Co tato dobrá zpráva obnáší, rozebírá Martin Moldán od 6:45. V magazínu Židé a my putujeme po biblických místech v Izraeli, konkrétně se pohybujeme u Galilejského jezera. Než se zastavíme u řeky Jordán, začneme malým jazykovým okénkem. Průvodcem nám bude v 7 hodin opět ředitel české pobočky organizace ICEI Radek Hejret. O kontaktním sportovním programu Křesťanské akademie mladých bude řeč v ranním telefonátu po 7:30. Stavím vůbec něco božího, nebo žiju jen sám pro sebe? Vychází má služba z Pána, nebo z mé vlastní vůle? Otázky, které pokládá Jiří Zdráhal v další části pořadu Bible Guide po 8. hodině. O 8:30 začíná relace Uši k duši s psychologem Markem Macákem. První zastavení série o vyhoření se zaměří na stres v 8:30. O 9:30 nabízíme k poslechu Kaleidoskop a v něm sérii o Františkovi z Asízy. Jádro Františkova poselství tentokrát přibližuje o 9:30 František Holeček. A s 10. hodinou se vydáme za obzor. Cestovat budeme do Švédska. Dobré ráno a dobrý poslech.

pátečním tichém čase je s vámi Broňa Procházková. Pro dnešní ranní zastavení jsem vybrala verš, větu z dopisu Římanům z Nového zákona v Bibli. Čtu v překladu Bible pro 21. století B21, druhý verš z 12. kapitoly. Nenechte se formovat tímto světem. Raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle, co je dobré, náležité a dokonalé. To, co mě zaujalo, je, a zajímavé opravdu je, že verš vůbec nepřipouští možnost, že by nás nic neformovalo. Takový ten postoj, jsem naprosto nezávislý, jedu si podle svého, nežiju jako ovce, svůj život určuji jen já sám. Tak tento postoj je spíše mýtem než realitou. A nepřekvapí, že když odloupneme jeho vrchní vrstvu, tak najdeme něco jiného, než je nezávislý sebe jenom já postoj. Třeba opakování věty z filmu a co kde člověk pobral na sockách. Nenechte se formovat tímto světem, raději se nechte proměňovat obnovou své mysli. Nenechte se zvnějšku formovat tím, co je kolem vás, nenechte se razítkovat postoji kolem, ale proměňujte se obnovou své mysli zevnitř, změnou způsobu, jak přemýšlíte. V každém případě má na mě něco vliv, to je konstatování, ale můžu si vybrat, co? A tady je můj úkol. Volím, čemu dám prostor mě předělat k obrazu svému. Tento svět mě tlačí do forem. Boží působení mě proměňuje změnou smýšlení. Jak? Čím? Řekla bych Božím slovem, předně tím psaným v Bibli, ale i tím psaným do stvoření nebo do životů lidí, kteří s Bohem žijí. Dnešní den, ať nás proměňuje tímto vzkazem nebo tento vzkaz. Nenechme se formovat tímto světem. Raději se nechme proměňovat obnovou své mysli, abychom dokázali poznat, co je Boží vůle, co je dobré, náležité a dokonalé. Děkujeme ti, Bože, náš nebeský Otče, že nás zveš k proměně. A děkujeme, že ta proměna je možná. Prosíme, pomož nám v průběhu dnešního dne proměňovat svou mysl, abychom dokázali rozeznat, co je dobré a co před tebou obstojí. Děkujeme, že jsi s námi. Amen.

Svou touhu zářit v tomto světě jako hvězdy vyspíval Matt Redman. Máme tu 6:30 pátečního rána, je s vámi Rádio 7, před námi čtvrt hodina písní.

vzepři se pochybám. Povstaň z prachu a věř mému slovu jako Abraham. Povstaň z prachu a věř mému slovu jako Abraham. Povstaň z prachu a věř

Milí posluchači, myslím, že jednou z největších výzev soudobého křesťanství je učinit, aby jeho zvěst byla opět dobrou zprávou. Ono totiž slovo evangelium, doslovně přeloženo z řečtiny, dobrou zprávu znamená. Aby totiž člověk z dlouhodobého hlediska něco dělal, něčemu věřil, na něčem se podílel, tak o tom musí být v hloubi svého nitra přesvědčen. Musí vědět, že je to dobré. Například u zaměstnání není vždy snadné volit, co se nám líbí a nebo co nás baví, i když by to tak bylo ideální. Obvykle jsme rádi, že vůbec máme nějakou práci. Volíme si však své přátele, se kterými je nám dobře, volíme si záliby, volíme si koníčky, které nás naplňují, volíme si jídlo, na které máme chuť, i hudbu, kterou budeme poslouchat. Dá se však toto stejnou měrou vztáhnout i na naši víru? Já osobně nejsem zastáncem tvrzení věř si, čemu chceš, hlavně, že jsi šťastný. Věřím tomu, že je jeden Bůh, který stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země, určil pevná roční období i hranice lidských sídel, řečeno slovy apoštola Pavla. To, čemu však věřím, je to, že Bůh je dobrý. Stojí stoprocentně na naší straně. Náboženství vycházející z lidských představ více než z Božího slova učinila z víry často strašák, anebo ještě hůře nástroj na ovládání lidí. Naše představy o Bohu tedy musí být založeny na pravdě, nikoli na domněnkách. Brennan Manning, současný americký katolický kněz a spisovatel, napsal: Posledních 15 let své služby jsem věnoval napravování představ lidí o Bohu. Nepotřebujeme i my občas napravovat svá myšlení, uzdravovat naše představy o tom, kým Bůh je? Pojďme nyní otevřít písmo a budeme číst Lukášova evangelia, 4. kapitola, verše 16 až 21. Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl z písma. Podali mu knihu proroka Izajáše. Otevřel ji a nalezl místo, kde je psáno: Duch Hospodinův jest nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku. Abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Pak zavřel knihu, dal ji sluhovi a posadil se. A oči všech v synagoze byly na něj upřeny. Promluvil k ním: Dnes se splnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Tato slova Ježíš promluvil ve městě Kafarnaum, kde vyrostl. Znamenala jasné prohlášení, kterým se do té doby slušný a všemi oblíbený tesař přihlásil k dávnému mesiášskému proroctví. Slova, jejichž autorem je prorok Izajáš, mluví o Božím služebníkovi, který přijde na svět a v moci Ducha Svatého bude uzdravovat nemocné, osvobozovat posedlé, propouštět zajaté a přinášet radostnou zvěst, evangelium. Tento text je tedy jedním z prvních, které popisují Ježíšovu misi jako radostné poselství. Přestože dnes si většina lidí pod pojmem evangelium představí spíše historický popis Ježíšova života z pera jeho nejbližších učedníků, v původním významu šlo o označení charakteru jeho poselství. Šlo jednoznačně o dobrou zprávu, tedy o něco, co svým charakterem bylo pro lidi nesmírně pozitivní. Od začátku můžeme sledovat, jak Ježíše následují početné zástupy lidí, povětšinou prostých a chudých. Nebyly to jen zázraky, které činil, nebo kázání, která pronášel. Lidé viděli, že tento mladý rabín, na rozdíl od většiny jejich náboženských vůdců, stojí na jejich straně. Zastával se jich v jejich chudobě, prostotě a dokonce i jejich selháních. Příběhy, jako bylo třeba podobenství o marnotratném synu či o milosrdném Samařanu, zná dnes téměř každý. Ukazují Ježíše, který přišel pro nemocné, zbloudilé a hříšné. Ukazují Boha na naší straně. Ukazují rozdíl mezi běžným dobovým chápáním spravedlnosti,
která pohrdala vším, co nebylo košer, a vnímáním Boha tak, jak jej představil Ježíš. Výraz dobrá zpráva, evangelium, jde ale ještě dál. Není vázán na dobu Ježíšovu a jeho pozemské skutky. Nový zákon líčí Ježíšovo zatčení, utrpení, potupnou smrt na kříži a následné vzkříšení třetího dne. I to je evangeliem, radostnou zprávou v pravém slova smyslu. Ukazuje, že Ježíšův příběh je mnohem víc než příběh jakéhosi dobrého muže z prvního století našeho letopočtu. Mimochodem, i ten letopočet se jmenuje právě po něm. Ježíšův příběh se odehrává v kontextu dějného určení izraelského národa, kdy všichni Židé věřili tomu, že jednoho dne přijde jejich spasitel, Mesiáš. Od nejstarších dějin jsou o něm v písmu rozesety prorocké zmínky, které si zbožní Židé každou sobotu četli ve svých synagogách. Ježíš tato zaslíbení znal a odkazoval na ně. Zkoumáte písma a myslíte si, že v nich máte věčný život. A písma svědčí o mně. Tato slova řekl jednou v rozhovoru farizeům, svým věčným odpůrcům. Ježíš tedy nebyl náhodným fenoménem, ojedinělým zjevem na scéně lidských dějin, hrdinou s tragickým koncem, nýbrž naplněním dávných proroctví. I to je významem pojmu dobrá zpráva. Po Ježíšově vzkříšení a na nebe vstoupení to byli jeho učedníci, apoštolové, kteří nesli tuto dobrou zprávu dále. Pro vnějšího pozorovatele šlo o jakési nové náboženství s bizarními rysy, hláselo totiž nového boha, který umřel na kříži, a to bylo něco neslýchaného, až skandálního. Avšak, aby průměrný občan římského impéria změnil své náboženství a s ním i celou vlastní existenci, k tomu musel mít opravdu silný motiv. Zejména když být křesťanem znamenalo často být pronásledován. Jak k tomu mohlo dojít? Vysvětlení je jednoduché. Evangelium znamenalo pro lidi dobrou zprávu. Apoštol Pavel, který založil nejvíce nových křesťanských sborů, napsal ve svém listu do Říma: Nestydím se za evangelium. Je to moc boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka. Zde užitá slova boží moc dávají evangeliu další rozměr. Jde více než jen o zprávu s pozitivním obsahem. Je to zpráva doslova nabitá energií, s potenciálem měnit lidské životy. V době, kdy psal Pavel tyto řádky, měl již dostatek zkušeností k tomu, aby takto mohl evangelium označit. Viděl mnoho uzdravených, mnoho lidí osvobozených od démonických vlivů, viděl zázraky v obnovených mezilidských vztazích, kdy životy otroků byly povzneseny na novou úroveň kvality, kdy ženy nacházely nové místo ve společnosti, kdy chudí i bohatí se společně scházeli k hodům lásky. Friedrich Nietzsche byl jedním z těch, kteří považovali křesťanství za největší omyl dějin. Ve skutečnosti tento omyl, takzvaný omyl, během 3 století položil římské impérium nenásilnou cestou na kolena a stanovil nový model společnosti a morálky. Síla křesťanství v lidských dějinách vždy spočívala v tom, že šlo o dobrou zprávu. Nemluvím o organizovaném náboženství, které mnohokrát ideje křesťanství převrátilo a zneužilo. Nýbrž mám na mysli samou jeho podstatu. Zvěst o Ježíši, který zemřel za naše hříchy a vstal z mrtvých. To je základ té dobré zprávy. Žijeme v době, kdy instituční křesťanství možná prochází jednou ze svých krizí, avšak navzdory tomu tisíce a tisíce lidí po celém světě nachází dobrou zprávu pro svůj život ve zvěsti o Ježíši Kristu, který představil Boha, jenž je na naší straně. Jak je tomu dnes s námi? Je pro nás naše víra zdrojem povzbuzení a naděje, anebo břemenem povinností? Je stále ještě dobrou zprávou na každý den? Nebo je jen zvykem, který jsme převzali od svých rodičů? Osobně si často kladu tuto otázku. Je pro mne evangelium dobrou zprávou, anebo břemenem? Jako duchovní, biskup jedné z evangelikálních církví, se pohybuji převážně mezi křesťany
a vím o církvi nejen dobré, ale i zlé. Není snadné si udržet pozitivní pohled na život a stále se znovu a znovu motivovat ke službě bližním. Snadným se to však stává tehdy, pokud se mi daří oprostit se od takzvané profesionality a nacházet ve víře onen nepostradatelný osobní rozměr. Ježíš Kristus, který je stejný včera, dnes i na věky, přišel zachránit nejenom lidstvo, nýbrž mě osobně. Ježíš zemřel na kříži nejen za hříchy světa, nýbrž i za hříchy každého z nás, mé i tvé. Stejně jako v prvním století, i dnes lidé nacházejí v osobě Ježíše Krista Boha, který je na jejich straně. Stejně jako tenkrát, i dnes jsou lidé uzdravováni, osvobozováni, jejich charakter je proměňován. Stejně jako tenkrát, je to i dnes absurdní a nelogické. Zdánlivě se nevyplatí investovat do něčeho tak bláznivého, jako je víra. Vysvětlení je jediné. Ta dobrá zpráva musí nějakým záhadným způsobem fungovat. Loučím se s vámi a těším se na setkání příští týden v obvyklou dobu.

Pátek 2. října překročil práh 7. hodiny. Dobré ráno vám ze studia a ze srdce přeje Broňa Procházková. Vysílání Rádia 7 patří v půl hodině před námi magazínu Židé a my a krátce po půl osmé představí ranní telefonát sportovní program Křesťanské akademie mladých.

0: V magazínu Židé a my pokračujeme v putování po biblických místech v Izraeli. Konkrétně se pohybujeme v blízkosti Galilejského jezera nebo moře. U mikrofonu vítám také Radka Hejreta z organizace ICEJ. Radku, tak jezero nebo moře?
1: Zdravím tebe i posluchače. No, oba názvy jsou správné a my si to dneska vysvětlíme.
0: Je to zajímavé, to jezero je veliké, ale možná z dnešního pohledu, kdy známe ta moře a oceány možná trošku zevrubněji než tehdy v té starodávné době, ve které se pohybujeme, tak možná tehdy jim to připadalo jako moře.
1: No samozřejmě, že jim to muselo připadat jako moře, ale ono i my v dnešní době, když se dostaneme do těsné blízkosti jezera Galilejského, nebo chceme-li do blízkosti Galilejského moře, protože ten název se nám propsal i do současnosti, je to Galilea Sea, tak zvlášť zafouká vítr a začnou jaksi se vlny opírat o břeh, no tak ta vodní plocha je obrovská a nejenom starověkému obyvateli to přišlo jako moře. Mimochodem, možná posluchači neví, že objem vody v tomto sladkovodním jezeře, které my teďka nazýváme mořem, je zhruba 4 miliardy metrů krychlových, 4 miliardy kubíků vody. To je jenom pro představu, jako kdybyste vzali vodní nádrž Lipno a vynásobili ho 13krát. 13 takových vodních nádrží a to už je něco vody. A my máme biblické záznamy v Novém zákoně. Ve Starém zákoně se nám tady ten výraz vlastně nevyskytuje, ale vidíme, že sám Ježíš a učedníci byli několikrát vlastně stiženi takovou bouří a mořskou nemocí. Takže ano, je na místě se bavit o Galilejském jezeře i o Galilejském moři. Pořád jsme na stejném místě. Jinak obvod toho jezera, kdybyste si to někdy chtěli zkusit, dá se to projít pěšky za jeden den velmi svižnou chůzí, i když pro nás Středoevropané by to bylo lepší rozdělit na dva dny chůze, je zhruba 53 kilometrů. Takže zas tak malé jezero to rozhodně není.
0: No a pak tady máme ještě Genezaretské jezero.
1: My jsme v tom Genezaretu byli v minulém díle, dnes se, tedy hebrejsky se jmenuje to místo Ginosár, a ještě se setkáváme s dalším názvem, totiž s Tiberiackým jezerem.
0: Ještě Tiberiacké, takže ano, takže takhle
1: takže
0: to je.
1: Máme hnedka tři názvy pro jedno moře, pro jedno jezero. Proč tomu tak je? No je tomu tak, že každý ten obyvatel z toho daného místa, když ráno vstal a díval se na to jezero, tak si ho tak chtěl trošku přivlastnit, že vlastně patří jemu. Takže rybáři z Ginosáru stali a viděli jezero Genezaretské. Lidé žijící v Tiberiadě vstali, šli na břeh a viděli jezero Tiberiacké. No a ještě ke všemu sídlí v Galileji, no tak obecně, to je takový nejobecnější název, je to prostě jezero nebo moře Galilejské. A pořád je to jedna a stejná vodní plocha. A i když se bavíme o moři, nutno ještě zdůraznit, že se jedná o vodu sladkovodní. A to proto, že je napájena převážně sladkovodní řekou Jordánem.
0: No a jsme u Jordánu, protože ten nemůžeme minout, hraje zásadní úlohu jak v historii, tak v současnosti. Takže pohybujeme se kolem jezera Galilejského, Genezareckého a Tiberiackého. Už jsme kousek obešli z toho západního břehu a dostáváme se k severní části tomu cípu, kde se vlévá Jordán do jezera. Takže u Jordánu se určitě zastavíme, protože Jordán nemůžeme minout, že Radku?
1: No to rozhodně nemůžeme. Jordán je páteřní řeka Izraele netoliko v současnosti, ale když se podíváme do biblické historie Izraele, tak Jordán sehrává naprosto, ale naprosto klíčovou úlohu. Asi nejznámější příběh, který se nám s Jordánem vybaví, tak je ten příběh, kdy je národ izraelský vyveden z egyptského otroctví, stává se z něho svobodný národ, lid Hospodinův, který také přijímá 10 slov, Pán Bůh s nimi jedná po 40 let, vodí je tou pouští, sytí je, šatí je a pak přivádí tu další generaci, která se narodila na poušti, do té zaslíbené země. A pod vedením Jozueho, Jošuji, najednou Izrael přichází na ty hranice, chtějí tedy vstoupit do země zaslíbené a před nimi je řeka Jordán. Jsme tady daleko na jihu od Galileje v tomto vyprávění. Jsme někde v oblasti naproti Jerichu, v hlubokém údolí. Stojíme na Moábských vrších, čili v dnešním Jordánsku. A tam odsud také Mojžíš vlastně nahlíží na celou tuto zaslíbenou zemi. A my víme, že Mojžíš už do té zaslíbené země nevstupuje, ale lid izraelský ano. A tam se odehrává velmi zásadní věc, protože ty vody Jordánu jsou rozvodněny. A zatímco lid izraelský, když utíkal z Egypta, tak musel překročit moře, opravdové moře, tak tady musí překročit rozvodněnou řeku. Což by znamenalo v podstatě nemožný úkol, kdyby Hospodin nezasáhl a nestala se ta úžasná věc, že Hospodin zastavil vody Jordánu tak, aby Izraelci mohli suchou nohou přejít do zaslíbené země. Myslím, že tehdy v Jerichu vypukla velká panika, protože ono je to dobře vidět, celá ta oblast leží prostě v hlubokém údolí. Takže tam začíná vlastně Jordán být tou naprosto významnou klíčovou řekou i biblických dějin, ale to není jediný případ. Vzpomeňme třeba také na toho syrského generála, který jaksi je stižen malomocenstvím a tento Náman, který přece je zvyklý na ty velké řeky Eufrat a Tigris, a to jsou přece v té době ty největší veletoky světa, tak dostává pokyn od Elíši, chce-li být uzdraven, no tak se musí 7x ponořit právě v Jordánu. A ono, mezi námi, kdybychom porovnali Jordán, Eufrat a Tigris, no tak Jordán nám z toho jaksi vypadne ne jako vítěz, ale opačně, jako poražený, jako taková malá řeka. Takže kromě období dešťů totiž, Jordán i v tom starověku nebyl zas tak mohutnou řekou a protože má velmi zajímavý meandr, on se klikatí v délce zhruba až 300 kilometrů, přitom ta vzdálenost je daleko menší vzdušnou čarou než 300 kilometrů, on je prostě takový had, klikatí se a omývá pořád a pořád omývá ty břehy a tak vlastně vymývá ty minerály, které potom tady sebou nese až do Mrtvého moře, jemuž se taky dostaneme samozřejmě v našem vyprávění a putování, tak on na konci toho toku, už vlastně někdy od prostřed až do konce k tomu Mrtvému moři, no to není žádná čistá řeka. To je taková kalná voda, plná toho jílu a minerálu. No a do tady té vody se má nějaký prostě vznešený Náman ponořit, ale my víme, že to dopadá dobře, protože poslechne, ponoří se, pokoří se a je uzdraven. No a ve stejných vodách je také ponořen někdo daleko významnější, než byl Náman, a to byl Pán Ježíš.
0: V kterém místě to bylo?
1: Ano, o tom se vedou samozřejmě debaty mezi biblisty. Já ti řeknu, v jakém místě to určitě nebylo. A pak se podíváme zhruba na to místo, které je nejpravděpodobnější. Víte, křesťanští putníci, zvlášť ty ze západní Evropy a ze Spojených států amerických, se nechávají občas zlákat takovými těmi zaručenými průvodci, aby to měli co nejpohodlnější. A tak právě když jsou u Galilejského jezera, tak jak se jedou na místo, které se nazývá Jardenit. To místo je krásné, nachází se na jihu, už přímo u odtoku řeky Jordán z Galilejského jezera, takže nachází se na jihu Galilejského jezera. A tam je taková krásná zátoka, ta řeka tam ještě nenabírá moc jaksi té špíny, je čistěnká na odtoku z Galilejského jezera A je tam dokonce velké křtící místo, vybavené kabinkami a dokonce kamerami, které vás snímají, když se jdete pokřtít, a oni vám půjčí za poplatek osušku a bílý plášť. A samozřejmě spoustu křesťanů se tam jezdí z celého světa pokřtít. A to místo je nádherné a určitě ho doporučuji navštívit, ale 100% to není to místo, kde byl Ježíš pokřtěn. Bible nám dává jasné vymezení geografické, protože to mělo být v Betánii v Zajordání. A my tu Betánii Zajordánskou dokážeme docela dobře lokalizovat. Nachází se opět poblíž Jericha, takže jsme na velmi podobném místě, jako když Izraelci vstupovali pod vedením Jozueho do zaslíbené země. A dnes to místo najdeme na mapě jako Kasr al-Jahud na té izraelské straně, což je v překladu z arabštiny něco jako židovský hrad nebo židovský zámek. Je tam přírodní rezervace, vstup je tam zdarma, no a tam už opravdu vidíme tu řeku pěkně kalnou a i tam se umí rozvodnit, takže dodnes je tam vyznačení té vody, když tuším, teď nechci úplně fabulovat, jestli to byl rok 2016 nebo 17, kdy byly velké povodně, protože se opravdu řeka Jordán vylívala z břehů, tolik teklo tehdy vody, tak to odneslo tehdy i část toho zařízení. Od té doby Izraelci ale hodně pokročili i stavebně, takže když dneska přijedete na to místo Kasr al-Jahud, tak vám průvodce může směle říct, někde tady kousek odsud byl pokřtěn pán Ježíš.
0: A tak je to v Izraeli na mnoha místech, že některá ta místa jsou zcela jasná, ale celá řada z nich není úplně jasná, takže průvodce říká, někde tady to možná mohlo být, že?
1: Přesně tak. Já po vzoru mého kamaráda Honzy Kovanice říkám, bylo to tady a nebo kousek vedle. Když jsme načali ten Jordán, ona to je neuvěřitelně zajímavá řeka. Ona pramení daleko na severu v podhůří Golanských vrchů a nemá jenom jeden pramen. A tady dokonce se můžeme dostat do různých rozepří. V odborné literatuře starší se uvádí, že Jordán má prameny 4. Ta současná literatura uvádí, že má prameny 3. Tak ty 3 jsou jisté. Ten nejvydatnější pramen se nachází v té přírodní rezervaci Tel Dan, což je to bývalé starověké jméno místo Dan, které je velmi, velmi zajímavé a určitě se tam dostaneme, dojdeme do Tel Danu, ale teď se spokojíme s tím, že tady vyvěrá v rámci obrovského prameniště, to není jeden pramen, to je celé prameniště, odkud opravdu vytéká studená pramenitá voda, slévá se v jednu řeku a o pár kilometrů dál se k ní připojuje vlastně další vodní tok, který pramení pod horou Hermon. My to místo máme dnes zaznamenané jako Banias. Mimochodem, tady se zastavím. To Banias, to nedává moc smysl historický, ale tam kdysi byla jeskyně se svatyní boha Pana. To byl ten takový pohanský bůh nedobré pověsti a staří Řekové ho tam chodili uctívat. No a protože to Pan, když se potom překládalo do hebrejštiny a do arabštiny a asi to šlo přes řečtinu a možná pak i latina do toho vstoupila, no tak to B a P se nám často zaměňují v těch jazycích. No a tak se z toho Panias stalo Banias. Takže je to místo, kde uctívali staří Řekové boha Pana. Tam je také lokalizace Cezareji Filipovi. My už jsme totiž v minulých dílech navštívili Cezareju Přímorskou a občas to lidé motají, protože chtějí si najít Cezareju a oni jsou dvě v Izraeli, tak jedna opravdu leží na břehu Středozemního moře, jižně pod Haifou, pod Karmelem, a ta druhá leží tady pod horou Hermon, opravdu pak už se to zvedá, ty kopce, a tady je tady další zdroj, obrovský pramen i s několika vodopády, takže Banias, chcete-li Cezareja Filipova, je další pramen řeky Jordán. No a pak máme ten další třetí, ten je nejméně vydatný, jmenuje se Snir, anebo také Hašbány, protože nepramení na území dnešního Izraele, pramení na území Libanonu a vtéká do Izraele ze severu, kousek od města Metula. Byste našli krásnou přírodní rezervaci, která lze také v dobách mírových projít a navštívíte tam spoustu krásných vodopádů. No a ten čtvrtý pramen, který už se dneska moc neuvádí a také je to hezká přírodní rezervace, tak se jmenuje Ion a ten je zdaleka nejmenší, proto už není ani uváděn. Ale i tam byste našli jeden hezký vodopád a krásnou procházkou byste se mohli projít a dokonce vykoupat. A já vždycky doporučuji těm turistům nebo poutníkům, aby okusili Jordán na prameni a potom, když máme možnost, tak aby okusili Jordán někde na jihu, třeba u Mrtvého moře. Aby poznali ten rozdíl, protože nahoře to je čistá, pramenitá, chladná, pitná voda. Tam se opravdu můžete napít z těch pramenů, napustit si lahev a mít ji sebou. Když to dole už nikomu nedoporučuji, aby z toho pil, protože to je už je voda samozřejmě také znečištěná, což je dáno také intenzivním zemědělstvím, které se kolem Jordánu samozřejmě realizuje. Jordán je pořád stále páteřní řekou pro Izrael, pro Jordánsko i pro palestinská území.
0: V židovském magazínu putujeme po Izraeli, po biblických místech. Dlouho jsme se pohybovali kolem Galilejského jezera a teď jsme se zastavili u Jordánu, který jako kdyby je ve středu Izraele a je jakoby takovou hranicí. O tom ty určitě, Radku, něco řekneš. Průvodcem je nám toho času ředitel české pobočky ICEJ Radek Hejret. Ten Jordán tak jako kdyby půlí Izrael, je to tak?
1: No, je a není. On byl hraniční řekou a i dnes je hraniční řekou, takže on ho vlastně odděluje. Asi bych řekl lépe, přesněji, že odděluje Izrael od Jordánska. Ale kdybychom se tady měli opravdu bavit o historii, řekněme, konce 19. začátku 20. století, a kdybychom měli sedět nad tou mapou rozpadlé Osmanské říše, která rozpadla se na podzim roku 1917, a pak někdy na jaře roku 1920 seděli ti vítězové té první světové války, tedy hlavně Britové a Francouzi, nad tou mapou Blízkého východu a chtěli naplnit tu Belforovu deklaraci z roku 1917, tak opravdu oni chtěli tu židovskou domovinu obnovit v hranicích, kde Jordán byl přesně uprostřed. Ovšem tehdy na základě protestů arabských zemí se tak nestalo a vlastně vzniklo takzvané Transjordánsko, nebo chceme-li Zajordání, to je to dnešní Jordánsko, právě východně od řeky Jordán. A Jordán se vlastně stal od té doby tou hraniční řekou a odděluje tedy na východ od Jordánu máme Jordánsko a na západ od Jordánu máme Izrael, včetně tedy těch sporných palestinských území. Ale já se dovolím ještě trošku připomenout k tomu Jordánu jednu zajímavost, která zase z běžné mapy v Atlase není zřetelná. Totiž on ten Jordán leží, v jeho větší část leží pod hladinou světových oceánů. Opět je dobré si připomenout, že samotné Galilejské jezero se nachází více než 200 metrů pod hladinou světových oceánů a pak ten Jordán teče do toho Mrtvého moře a ono to Mrtvé moře se nachází dnes už 440 metrů pod hladinou světových oceánů. Takže tam je taky zajímavé, a tak to bylo vždycky, že ten Jordán nahoře pramenil pod Golanskými výšinami, protékal jedním údolím, které se jmenuje Chula, pak napájel a napájí dodnes Galilejské jezero, no a odtékal dál na jih a pořád to klesalo. Totiž etymologicky zdá se, že to je přímo v názvu Jordán. Já jsem si to trošku hledal, jak to lze načítat historicky, hebrejsky, a prý opravdu to Jarden, Jrd, je jakýsi kořen slova, který se dá vykládat jako sestupující dolů. Takže Jordán Jarden je řeka, která opravdu sestupuje, ale do úplně nejhlubšího místa na země kouli, do toho mrtvého moře. A právě tím, jak má rozeklaný a dlouhý meander a jak celou dobu omývá ty břehy, tak přináší do toho mrtvého moře obrovské množství minerálů a soli. No a protože mrtvé moře je bezodtokové, tak ta voda se tam vypaří a zbyde tam ta sůl. Tak to je jenom ještě taková zajímavost k tomu Jordánu jako takovému. A je to tedy řeka, která od severu na jih určuje hranice současného Izraele. Takže podle toho lze také to poznat, kde se nacházíte. A není úplně snadné řeku Jordán překročit právě z toho důvodu, že je to řeka hraniční. Běžný turista vlastně ani tuto možnost nemá. Musí až dolů úplně pod mrtvé moře, až do dnešního města Eilat, do arabské Akaby, a tam vlastně je ten přechod možný na jordánskou stranu. Za určitých velmi specifických výjimečných okolností lze řeku Jordán překročit na Allenbyho mostě, ale to se nás, obyčejných smrtelníků, netýká.
0: Je zajímavé, že když návštěvník se dostane k břehům Jordánu, jakože se dostane, tak v určitých místech je ta řeka opravdu docela malá a je vidět na druhou stranu do Jordánska a tam jsou ty vlaječky a ti vojáci tam jsou a je to opravdu skoro jak potok, bych řekla, úplně na dosah.
1: Přesně tak. Myslím, že máš stejnou zkušenost právě z toho místa Kasr al-Yahud, kousek od Jericha, kde na jedné straně, když tam člověk přichází z izraelského břehu, tak je izraelská vlajka, sedí tam většinou v izraelských uniformách pohraniční stráže jeden hoch a jedna dívka. A řekněme, 10 metrů naproti vám, už sedí jordánská vojenská hlídka, je tam vlajka jordánského království a máte pocit, že byste to snad i přebrodili. Ovšem uprostřed té řeky je státní hranice. Takže já sám říkám, nedoporučuji to tam podplavávat, asi by to šlo a nikdo by snad na vás nestřílel, ale už byste se ocitli mimo zákon, protože to je nepovolené samozřejmě. A z té jordánské strany tam přichází také mnozí poutníci, zejména křesťané toho východního ritu, kteří to mají do Jordánska blíž. A z mnoha důvodů, třeba Izrael nenaštěvují, tak z toho jordánského prostoru můžou vstoupit do stejné řeky na úplně stejné místo, kde byl Pán Ježíš pokřtěn. A mimochodem, není to úplně špatné, když někdo uvažuje o tom a má tu možnost být ponořen, být pokřtěn na vyznání své víry, tak si naplánuje křest třeba právě v Jordánu. Má to něco do sebe, to samotné místo. Takže Jordán je absolutní páteřní řekou. Ještě bych měl možná ale doplnit, že to nejsou jenom ty 3/4 hlavní prameny, které ho napájí. To vlastně je pravda až do toho průtoku Galilejským jezerem, mořem. Ale od té doby, od té chvíle, kdy Jordán opustí hladinu Galilejského jezera a vydává se svojí cestou sestupující na jih do Mrtvého moře, tak k němu ještě přitéká velmi, velmi významný vodní přítok od východu. Tady ta řeka se jmenuje Jarmuk a je vlastně největším zásobitelem vody právě toho jižního Jordánu. A mimochodem, Jarmuk to je další místo, které stojí za návštěvu a za rozebrání také historických událostí, které se tady odehrály. Je to místo, které máme spojeno i s pobiblickou historií, protože právě tady u Jarmuku byla poražena vojska byzantské armády, ale to si někdy povyprávíme příště.
0: Tak my jsme se dostali k Jordánu a o Jordánu je opravdu co povídat, protože je to historická záležitost, i jak už starozákonní příběhy nás vedou k Jordánu, jak jsme si připomněli, tak i novozákonní. Bezesporu Jordán měl a má významnou úlohu v Izraeli i do dnešních dnů a Já tady teď skončím tohle naše povídání, protože my budeme pokračovat ještě kolem Jordánu i v tom našem dalším putování. Tak v tuto chvíli ti, Radku, děkuji, Židovský magazín teď končí a budeme se těšit na příště.
1: Já se také moc těším, zdravím tebe i všechny posluchače.

Další vydání magazínu Židé a my, které připravuje Lenka Malinová, přistane ve vysílání opět za měsíc. Připomeňme rytmus čtvrtečního odpoledního magazínu s reprízou v pátek ráno. První čtvrtek v měsíci a opakování tedy v pátečním ránu patří magazínu Židé a my. Druhý čtvrtek v měsíci magazínu z Prahy, třetí čtvrtek romskému magazínu o Jezustu Janel a čtvrtý čtvrtek v měsíci magazínu z Brna. Jedna písnička a po ní telefonát, který představí kontaktní sportovní program Křesťanské akademie mladých.

0: Haló, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
1: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
2: Ranní telefonát Rádia 7. Křesťanská akademie mladých je nezisková organizace zaměřená na práci s mládeží v rámci celé České republiky. Jejím posláním je připravit mladé vedoucí k naplnění Kristova poslání skrze místní církev. Jedním z nástrojů vedoucí k naplnění tohoto poslání jsou takzvané kontaktní outreach programy. Ve vysílání vítám Tomáše Touška, který nám řekne více

0: že aby vzájemně vlastně tady konkrétně dělali sport, nějakou aktivitu, které se společně věnují, která je baví a mohli vytvářet vztahy a potom zároveň se mohli sdílet i o víře a dál tohle to mohli rozvíjet potom v návaznosti na jako mládeži.
1: Dalším cizím slovem bylo ultimate. Celým názvem Ultimate Frisbee. O co přesně jde?
0: Jo, zároveň jsem nezmínil teda svoji roli, že já jsem hlavní vedoucí vlastně tohoto toho celého programu. A Ultimate Frisbee, tak konkrétně to Ultimate slovíčko je vlastně označení toho samotného sportu, který hrajeme, protože samotný frisbee je vlastně ten disk, nebo říká se to tomu disku, vlastně stejně jako je ve fotbale balón, tak tady je to frisbee. A teda ten název toho Ultimate, tak je to americký sport. Takže to vychází, takže to je označení toho sportu ultimátní frisbee. A ten důvod, proč se to takhle vybralo, je vlastně docela jednoduchý. Jednoduchý je to v tom, že v Americe je vlastně to frisbee jako trademark jedné firmy, to samotný frisbee, takže se nemůže používat ten samotný název, protože to je to označení do frisbee a je licencovaný produkt, takže vlastně na základě toho tak se používá Ultimate Frisbee, ale kdyby se mohlo, kdyby se tomu říkalo frisbee, hodně lidí v tom České republice tak prostě říká, ale je to prostě označení toho samotného sportu.
1: Tak tedy Ultimate, už to umím říct i já. Čím je tento sport výjimečný?
0: Tenhle sport je výjimečný v tom, že ho hrajou dohromady, nebo jedna z těch kategorií tak je, že to hrajou vlastně holky a kluci zároveň, což myslím, že je snad jenom tenis, moc dalších sportů v tom takhle vlastně se nehraje i na vlastně té nejvyšší úrovni, dokonce na té světové úrovni, tak je to jako jeden z těch preferovaných, nebo jako ten víc preferovaný formát, nebo jako je hodně, hodně uznávaný. A zároveň ta výjimečnost je ještě, a to už nemá vůbec žádný sport, a to je, že tam nejsou rozhodčí. My často říkáme, že vlastně samotní hráči jsou vlastně ty rozhodčí. Zní to divně, ale vlastně ten celý sport je postavený na fair play. My tomu říkáme spirit of the game.
1: Wow, tak to je výzva. Kolik týmů aktuálně tvoří Edge Ligu a jak probíhá komunikace nebo možná spolupráce mezi tebou, případně týmem Edge Sports a jednotlivými vedoucími?
0: Aktuálně máme 9 týmů, nebo můžeme mluvit i o 9 sborech církvích v České republice. A ta spolupráce napříč celou Českou republikou, takže máme tam třeba České Budějovice, jste v Orlických horách nebo Havířov, už skutečně nám chybí jenom až, aby jsme spojili republiku a takhle všemi kouty. A ta spolupráce vlastně, my spolu komunikujeme už od začátku jednak vzniku a zároveň vlastně liga je propojená i v tom, že já se vlastně se snažím znát se všema těma vedoucíma, podporovat jednotlivý týmy, ať už se nacházejí v jakýkoliv fázi, některý týmy třeba nepotřebují takovou podporu, jako ve smyslu, že by jsme tam jezdili a učili je to hrát, už vlastně oni se naučili za nějakou dobu, co už to nějak jako 7 let funguje, ale zase ty novější tam, tak tam třeba jezdíme pravidelně, nebo kolegové vlastně trenéři, tak tam jezdí jako pravidelně každý týden nebo co 14 dnů a vlastně my jsme i propojení, máme WhatsAppovou skupinu mezi všema trenérama a snažíme se jako, nebo děláme společné team buildingové chaty nebo akce, takže se hodně snažíme propojovat i tu komunitu těch trenérů a vzájemně se poznávat, posouvat vlastně i dál jakoby tu samotnou ligu.
1: Pojďme se podívat na samotné turnaje. Kdy a kde se ty nejbližší uskuteční a co bude náplní jednotlivých víkendů?
0: Tak ten nejbližší je úplně skutečně nejbližší a to je zítra a v sobotu a v neděli v Brně v areálu VUT, tak na vlastně umělé trávě, tak tam budeme hrát, to je nejbližší turnaj. A vlastně, co tam hře hraje, bude tam teda turnaj Ultimate Frisbee, konkrétně máme 12 týmů, což jako těch 9 týmů z té celé republiky, tak oni si vytvářejí i třeba B týmy, když jsou větší ty týmy. Je proto 12 týmů, turnaj, kdy hrajeme vlastně hrajeme 5 na 5 a tam

0: 30-minutové zápasy. Zároveň tam máme i vložené krátké zamyšlení, cca na 20 minut křesťanské, takže i tohle, kdyby někdo se přišel podívat, tak i tohle tam může zažít, vidět. A potom, chápu, že tohle je třeba narychlo pro někoho se přijet podívat do Brna, tak potom další nejbližší turnaj je v prosinci 5. a 6. tedy na Mikuláše a zase je to Brno, tentokrát ne venku, ale v hale VUT, takže zase stejný areál, my jsme si to tak nějak oblíbili, takhle vlastně jsme to měli minulý rok, že to Brno je takovým propojovatelem celé republiky těch 9 týmů, že tam to mají všichni tak nějak podobně daleko, takže pokud by se někdo chtěl přijet podívat, tak buď teďkon ten víkend zítra, anebo pak v prosinci.
1: Pokud by to někoho zaujalo a přemýšlí o nějakém kontaktním programu v rámci svého společenství, co může udělat jako první krok?
0: Tak jeden z prvních kroků tak může být určitě kontaktování mě. Kontakt na mě se dá najít na vlastně našich webových stránkách kam.cz. Tam vlastně si vyhledáte ty kontaktní programy a konkrétně pak ten Edgeport Bisbee. A tam buď e-mailem nebo na moje telefonní číslo, tak mě můžou kontaktovat. Případně se dá zajít jako na ten turnaj a i vidět vlastně, jako, co je vlastně nějakým tím vrcholem toho trénování, těch samotných jako tý aktivity, to ty společní turnaje, tak si zažít i tu atmosféru. Myslím si, že to je jako i unikátní a taky pozbudivý. Případně bych i doporučoval najít si nějaký ten tým, který je v nejbližším okolí. Dneska už jsme vlastně skoro v celé České republice, nebo hodně obsazujeme celou Českou republiku, jak jsem zmiňoval, ty všechny rohy té republiky až na tu až, tak pak samozřejmě i v Praze jsme, tak se dá jako zajet a podívat se na nějaký ten trénink, kontaktovat i ten lokální Edge a ty trenéry, tak i skrze to se jakoby dá dostat a vidět vlastně, jak to funguje.
1: Mohl bys v závěru sdílet nějakou zkušenost, která je pro tebe důkazem toho, že tato forma služby mladým lidem má smysl?
0: Já teďko asi jako ta nejčerstvější, tak vlastně Střince z týmu, který funguje, myslím, že teď už druhým rokem, tak vlastně za mnou přišel, teď jsme dělali turnaj takový jako spíše propagační na Broadfestu, konferenci pro Titu Braterskou, tak tam jsme měli frisbee turnaj a přišel za mnou právě vedoucí tohoto toho týmu a říkal, že strašně moc děkuje za to, že to děláme, že jsme vlastně, že se do toho mohli připojit, že jsme do toho jako asi namotivovali, a protože vlastně jim přišlo 5 mladých holek vlastně do dorostu, a v tom se vlastně posouvají v té víře a že jim to hrozně moc dává smysl. A tohle, když on mi říkal, tak takovýhle věci člověk různě za těch 7 let jako slyší, tak ho to vždycky potěší, tak tohle bylo to nejčerstvější, co jsem vlastně slyšel, co mě potěšilo. A říkal jsem si, jo, to je přesně to, proč to děláme, že chceme, aby se ty mládeže, anebo i ty dorosty, je to i pro mladší vlastně po těch 12, 13, tak chceme, aby se propojovali s tou lokální církví a tohle je jeden ze způsobů a tohle mi jako dává smysl a jsem za to vděčný.
1: Úplnou tečkou bude zopakování důležitých informací, kdy a kde se koná nejbližší turnaj a kde se o vás mohou případní zájemci dozvědět více?
0: Takže ten nejbližší turnaj je tento víkend, to znamená 3. sobotu a 4. října v neděli v Brně, venkovní hřiště Umělá tráva VUT, areál VUT. Případně ještě další nejbližší je potom 5. a 6. prosince opět ale tentokrát areál VUT v Brně, ale tentokrát hala. Kontakty na mě nejlépe na kam.cz, tam konkrétně pak najít si programy, klíčové programy a konkrétně Edge, případně ještě se dá na Instagramu najít Edge Check. I tam nás můžete kontaktovat a najít kontakty nás.
1: Tomáši, děkujeme za veškeré informace, no a přejeme, ať ty akce se daří a ať ten sportovní duch, fair play duch je těmi akcemi celý protknut. Děkujeme za tvůj čas.
0: Taky moc děkuju a přeju divákům příjemný den, posluchačům příjemný den a no.
1: Hostem na Rádiu 7 byl hostem na Rádiu 7 byl Tomáš Toušek, garant outreachových programů Křesťanské akademie mladých.

Stavím vůbec něco božího, nebo žiju jen sám pro sebe? Vychází má služba z Pána, nebo z mé vlastní vůle? Otázky, které pokládá Jiří Zdráhal v další části pořadu Bible Guide v 8 hodin.

0: Minula 8. hodina z dnešního dne, tím je pátek s datem 2. října. Podzim je tu? Ano, s krásným babím létem užívejte ho, ale také s Viry, ty si užívám zase já. Vysíláním Rádia 7 provází Broňa Procházková, aktuálně s hlasem s puncem lehce barové zpěvačky. Program před námi nabídne za okamžik Bible Guide s Jiřím Zdráhalem, ve čtvrt popřejeme k svátku a o půl nás čeká stres. Nebudeme na něj sami, zaměříme se na něj spolu s psychologem Markem Macákem v relaci Uši k duši. Dobré, nestresové ráno s Rádiem 7.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ozeáš 12. kapitola. V této kapitole Bůh připomíná Izraelcům, že už jejich praotec Jákob nejednal správně, když chtěl získat Izákovo požehnání podvodem. Hospodin má žalobu proti Judovi, Jákoba potrestá za jeho jednání, za jeho skutky mu odplatí. Už v lůně chytal svého bratra za paty, jako muž potom s Bohem zápasil. Zápasil s andělem a zvítězil, s pláčem u něj tehdy o milost žadonil. Našel jej v Betelu a tam s ním promluvil. Hospodin je Bůh zástupů, má jméno Hospodin. Navrať se proto ke svému Bohu, pečuj o právo a lásku a svému Bohu stále důvěřuj. Jákob na začátku své cesty více spoléhal na své vlastní síly a moudrost než na Boha. Nejprve od svého bratra pokoutně koupil prvorozenství. O tom čteme. Jednou, když Jákob uvařil kaši, přišel Ezau z pole celý vyčerpaný. Ezau tehdy Jákobovi řekl, dej mi přece hlt toho červeného, tady toho červeného jídla, vždyť jsem vyčerpaný. Jákob navrhl, prodej mi teď hned své prvorozenství. Vidíš, že skoro umírám, odpověděl Ezau. K čemu je mi prvorozenství? Hned teď mi to tu odpřísáň, řekl mu Jákob. Ezau mu to odpřísáhl a prodal své prvorozenství Jákobovi. Jákob pak dal Ezauovi chléb a čočkovou kaši. Jákob využil slabosti svého bratra a získal takto prvorozenství. Ezau sice o prvorozenství moc nejevil zájem, ale stejně bylo Jákobovo jednání podrazácké. To je také jeden z výkladů jména Jákob, ten, kdo chytí za patu, neboli ten, kdo podrazí. A to nebylo vše. Předtím, než jejich otec Izák zemřel, chtěl dát své požehnání a s tím tedy i předání Abrahamova slibu Ezauovi. Nevíme, jestli Izák nevěděl o prodeji prvorozenství, nebo s ním nesouhlasil, anebo to udělal prostě proto, že měl Ezau raději. Když se to dozvěděl Jákob, převlékl se za svého bratra, obelhal svého otce a takto získal Izákovo požehnání. Není divu, že se na něj Ezau rozhněval a Jákob musel na dlouhé roky uprchnout z domova. Jákob je příkladem křesťana, který se snaží hledat Boží požehnání ze svých sobeckých důvodů a slouží Bohu tak, jak si sám vybere. Jákobovi se to vymstilo. Stejně jak on obelhal svého otce, tak byl zase obelhán svým strýcem a musel mu sloužit o 7 let déle, než měl. Nakonec svedl svůj boj s Bohem, nebo spíš s andělem, jak jsme četli v Ozášově proroctví. Po zvláštním nočním zápase Jákob dostal nové jméno. O tom čteme ve 33. kapitole Genesis. Tvé jméno už nebude znít Jákob, ale Izrael, Boží bojovník, neboť si zápasil s Bohem i s lidmi a zvítězil si. Jákob zápasil nejen s Bohem a lidmi, zápasil také sám se sebou. Příběh Jákoba je příběhem věřícího, bojujícího se sebou samým. Jeho příběh dopadl dobře. Jákob nad sebou zvítězil a plně se poddal Bohu. Jeho bratr Ezau dopadl opačně. Z prvorozeného se nakonec stal tím, který marně hledal cestu k pokání. Ezau svůj boj se sebou prohrál. Byl přemožen svými vlastními tužbami. Apoštol Pavel učil Korinské, že jsou různí křesťané. Někteří se Bohu poddají a pokorně ho následují. Jiní Bohu slouží, jak si sami zvolí, vzpírají se a bojují sami se sebou celý svůj křesťanský život. Jako Jákob hledají vlastní cestu k Božímu požehnání. V prvním listu Korinským o tom čteme. Podle Boží milosti se mi dostalo, jsem jako zkušený stavitel položil základy, na kterých pak staví další. Každý však ať dává pozor, jak na ní staví. Nikdo nemůže položit jiný základ mimo ten, který je již položen, a to je Ježíš Kristus. Ať už kdo na tom základě staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, z dříví, sena nebo ze slámy, dílo každého vyjde najevo. V onen den se to ukáže. Bude to zjeveno ohněm, neboť oheň vyzkouší dílo každého člověka. Zůstane-li čí dílo, které postavil, získá odplatu. Schoří-li něčí dílo, utrpí škodu, sám sice bude zachráněn, ale jen jako skrze oheň. Pavel píše o věřících, kteří něco staví. O těch, kteří se ani o službu Bohu nepokouší, nepíše. Tyto věřící, kteří něco staví, pak rozděluje na ty, jejich služba zůstane, je trvalá a vychází z základu Krista. A pak na ty, jejich služba není trvalá, protože vychází z nich samotných, z jejich vlastní volby. Dříve nebo později by se každý věřící měl zastavit a zeptat se dvě otázky. První otázka je, stavím vůbec něco Božího, nebo žiju jen sám pro sebe? A druhá otázka zní, je to, co stavím, trvalé? Vychází má služba z Pána nebo z mé vlastní vůle? Buďme odvážní a ptejme se.

Pořad Bible Guide připravuje pastor církve ICF v Brně Jiří Zdráhal. Další díl zachytíte ve vysílání v pondělí v 8 hodin ráno. A připomeňme, že i tento pořad, jako i další z řady desítek pořadů Rádia 7, je připravován díky podpoře, finanční podpoře vás, posluchačů. Děkujeme za vaše dary. Bez nich bychom nevysílali.

0: Svátek dnešního dne slaví Adéla. Máme 2. září a 2. září nemáme a já koukám špatně. Tak tedy Adéla určitě neslaví svátek, protože není 2. září, je 2. října a svátek slaví Olivie a Oliver. Tak tedy vám, Oliverům a Olivím, neupírám dnešní den a přeji všechno nejlepší.
1: Hledíme si do tváří, celý svět se rozzáří, jenom když jsem tady s tebou. Jak dlouho tady budem stát, to bych taky věděl rád.

0: Kalendárium.
1: Když moderátor za mikrofonem udělá chybu, může to někdy působit lehce roztomile. Vždy je to důkazem toho, že jsme tu s vámi naživo. Ovšem tuto roztomilost bych vám nerada dopřávala příliš často, tak tedy dvakrát jsem si zkontrolovala správný dokument, jestli mám otevřený, máme 2. října. Je to tak. Jaké události se pojí k tomuto datu 2. října? Roku 1187 zlomilo vojsko v čele s muslimským vojevůdcem Saladinem po 88 letech moc křižáckých států ve svaté zemi a přinutilo ke kapitulaci Jeruzalém. Později Saladin uzavřel s křesťanskými panovníky smlouvy, které umožňovaly poutníkům svaté město navštěvovat. Roku 1553 umírá český šlechtic a cestovatel Jan Zajíc z Házenburka. Roku 1522 se vydal do Palestiny, z cest napsal bohatě ilustrovanou knihu a přivezl si také živého krokodýla, který několik týdnů přežíval ve vodním příkopu města Budyně a stal se zdrojem pověsti o budyňském drakovi. Roku 1608 si nechal holandský optik Hans Lippershey patentovat dalekohled. Připomeňme, že roku 1870 se Řím stává hlavním městem sjednocené Itálie. Před 80 lety zemřel český spisovatel a humorista Eduard Bás, autor děl jako Cirkus Humberto, Klapzubova jedenáctka nebo Lidé z Maringotek. A na závěr ještě připomeňme jedno jméno. Anglický zpěvák a hudebník Sting dnes slaví 75 let.

Dříve pomáhalo, že kdo uteče, vyhraje. Případně kdo zabije nepřítele, má navrch. Současní nepřátelé jsou ale velmi často abstraktní, neuchopitelní, nepojmenovatelní nebo těžko pojmenovatelní. Bránit se pak tlaku a vyčerpání je náročnější. O to víc, že nějaká míra tlaku je motivační. Jak se v tom všem vyznat? Přemýšlíme od 8.30 společně s psychologem Markem Macákem v prvním zastavení série o vyhoření, které se zaměří na stres.

0: Uši k duši. Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové.
1: Dobrý den, vítejte u poslechu pořadu Uši k duši, pořadu, ve kterém se každý týden setkáváme s psychologem Markem Macákem. Dnes zase po dlouhé době naživo přímo ve studiu. Ahoj, Marku.
2: Ahoj.
1: Dobrý den, přeje taky Lucie Endlicherová. Povídat si budeme o věci, která není vůbec jednoduchá a myslím si, že pro současnou dobu v mnohém příznačná. Možná už jste skoro alergičtí na slovo vyhoření. Znám spoustu lidí, kteří, když to slovo slyší, tak už dopředu se osypou, ať už proto, že něčím takovým prošli, nebo naopak proto, že mají dojem, že se za to dá schovat kde co. Tak možná i o tom bude v těch následujících setkáních našeho pořadu řeč. Protože právě vyhoření, ale nejen jemu, se chceme věnovat. Marku, my ale nebudeme začínat přímo u vyhoření. Budeme začínat u toho, kdy člověk podává dobrý výkon, protože to s tím nějak souvisí, ne? Vyhoření asi vzniká z nějakého přetlaku, z nějakého převisu toho, co má člověk zvládnout. Možná by stálo za to nejprve mluvit o tom, co je optimální, co je dobré. Co potřebujeme pro to, abychom dobře pracovali a přitom se necítili přetíženě?
2: Já to řeknu možná nejdřív tak abstraktně, jo.

0: kde máme podat výkon, který odpovídá zhruba našim schopnostem, nebo je to trošku nad naší míru schopností, tak máme tendenci se cítit motivovaní. Jo, prostě něco dělám, vím, že mě to něco stojí, ale jde to. Ale vím, že musím se na tu věc soustředit, musím se do toho ponořit, musím být u toho přítomen a vlastně vidím výsledky. Tam to je optimální výkonnost. Psychologové to nazvali flow, že to je stav jako plynutí, který má spoustu blahodárných účinků a vlastně je nejlepší, když se nám daří držet naše činnosti, ať už pracovní nebo volnočasové, kreativní, právě na téhle hraně, protože pod touhle hranicí tak máme situaci, kde děláme něco, co je příliš jednoduché. Pokud z nějakého důvodu v životě se nepouštíme do věcí, které jsou dost náročné, tak zažíváme nudu. A nuda je rozkladný prvek sám o sobě, pokud je příliš dlouhá. Jo? Někdy je dobrý se umět na chvilku nudit, ale pokud jakoby systematicky jsem vystavován jako věcem, který mě nudí, člověk začne hnít. Jedna moje známá teď má dost problém si najít práci v zahraničí, protože všude jí říkají, že je příliš kvalifikovaná. Možná jde právě o tohle, že oni jako tuší, že by to pro ně bylo příliš snadné a že vlastně by to nefungovalo, protože by pro ně bylo těžké tam být plně přítomná, protože by to byla nuda na nějaké úrovni. Ale když se bavíme o stresu, tak se bavíme o druhé straně, a to je tehdy, když jsme systematicky v situacích a činnostech, které jsou nad naše kapacity, které jsou možná až příliš moc, anebo až příliš dlouho. Protože my můžeme podávat ten vysoký výkon nějakou dobu, ale pak potřebujeme přeci jen vypnout a nedělat nic, jo? Nebo nějak se posadit do nějaké pasivity, která je taková konstruktivní, takový jako spánek duše na chvilku, abychom zase se mohli pustit do činnosti. A když děláme aktivity nebo jsme v situaci, která po nás chce až moc a je to nad naše kapacity, tak ta emocionalita jde směrem k úzkosti. To je ten distress, se říká, ten jakoby problematický stres, který prožíváme jako negativní, začneme u toho být nejistí, začneme u toho mít fyzické projevy úzkosti, hůř se soustředíme. Když jsme v tom flow, tak jakoby člověk na sebe zapomene a jste plně v té činnosti a nějak to jako jde samo. Jo? To je zvláštní takový stav. Ale když už jste jakoby v situaci, kde je to nad vaše kapacity moc, anebo moc dlouho a vy začnete být unavení a už vlastně na to přestáváte mít, tak v tu chvíli nastupují negativní emoce a začnete si sebe uvědomovat zase až moc, protože si uvědomujete, aha, teď mi něco uniká, teď se nesoustředím, teď se začínám cítit špatně, začnete úzkostnět a podobně. Jo? Mm-hmm. Takže je to o tom najít prostor toho optimální výkonu a těch optimálních nároků.
1: Zaujalo mě, že jsi říkal, že to může být i malinko přes míru, jakoby, že ten tlak může být i trošku nad, že i to je výhodné. Ta otázka, která mě u toho napadla, byla asi ta, jestli to platí v obou případech, ať už se člověk té výzvě nějak vystaví sám, anebo je jí vystaven, protože asi ty reakce v obou případech jsou taky rozdílné, ne?
0: To je vlastně velmi dobrá poznámka, protože to, pokud člověk, když má dobré sebevědomí, stabilní a nějaké jako přiléhavé, tak je vlastně přirozený pro člověka jako vzít výzvu. Je pro nás přirozený jako vzít trošku něco, co tušíme, že budeme muset zabojovat a uvidíme, zda nám to tam jde, protože my jsme motivovaní kompetencí. Jedna z lidských motivací je chtít vědět, že na něco mám a zda na něco mám, takže proto nás zajímají činnosti, které jsou tak jako na hraně našich možností a baví nás tam zjišťovat, že aha, tohle ještě jde. A když nemám příliš křehký sebevědomí, tak mi nevadí, že občas narazím na to, že něco mi nejde, protože se na tom něco učím a moc mi to jako neponičí, co se týče nějakého jako sebehodnoty. Pokud jsem v tomhle křehký, tak je s tím problém. Potom lidi jako volí spíš jednodušší aktivity, ale vlastně se nerozvíjejí a časem to začnou cítit, pak se stydí a tak dál. Ale když jsem v situacích, ve kterých jsem nedostal já možnost volby, i pokud něco jsem vlastně musel začít dělat třeba v práci, jsem nedostal prostor jakoby to nějak strávit a přijmout za své, tak v tu chvíli je daleko větší pravděpodobnost, že tam budu prožívat ten distres. Protože není to moje a v tu chvíli je těžký jakoby podávat ten jako výkon a je daleko snaží se soustředit na to, co když mi to nepůjde. Protože tam není ta osobní investice toho, že mě to zajímá a když mi to nepůjde, tak holce tam něco naučím. Prostě pokud něco jsem nevzal za své a dělám to jenom proto, že musím nebo proto, že to chce někdo jiný, vnímám, že ten, kdo to zvolil, nejsem já nakonec, tak vlastně je daleko větší prostor k tomu, abych byl stresován tím, co dělám. A abych taky rezignoval. A abych se hůř soustředil, protože mysl mi bude odcházet ne k tomu, že mě vlastně baví to, co dělám, protože jsem se proto rozhodl, že to chci dělat, ale k tomu, co na to řeknou ti, kteří mi to zadali. Jo, prostě člověk není stotožněn s tou činností, není motivován vnitřně a to je vždy provázeno negativnějšími emocemi, horším výkonem i zdravotně jakoby následky vedlejšími.
1: Když tě poslouchám, říkám si, nakolik pomáhá třeba už v téhle situaci umět si to pojmenovat.

0: trénovat, umět si říct, jak ty věci jsou, jakoby říct si, tady jsem, taková je situace, tohle na mě doléhá, jestli už i to může být nějaká cesta ven z toho.
1: Může to být cesta spíš k tomu zjistit, kde na té mapě jsem. Lidi se lišíme v tom, nakolik jsme schopni si uvědomit, aha, vlastně mě nebaví to, co dělám, nebo vlastně to nedělám z dobrý motivace, nebo vlastně s tímhle nejsem ztotožněn. A podobně tohle někdy nereflektujeme a zjistíme to, až když mluvíme s druhými lidmi. A můžete být v pracovním kontextu nebo v kontextu duchovní služby, to jedno, kde jste natolik fokusovaní na to, jako neselhat, anebo někomu vyhovět, že si vůbec nesledujete, jak to vlastně berete. A až když na to dojedete, třeba vyhoříte, anebo někdo vás upozorní na to, že nevypadáte moc dobře a proberete to s ním, tak tam si můžete uvědomit, aha, já vlastně tohle dělám z donucení, anebo já vlastně se v tomhle fakt necítím dobře, mluvím, nevím, zda to mám dělat. A to pro mě souvisí ještě s otázkou zralosti. I osobnostní, ale i duchovní. Jednak zralost je provázena tím, že člověk je schopen průběžně reflektovat, nakolik to, co dělám, je opravdu moje. Věci, které musím přijmout a nemůžu změnit, tak zralý člověk má větší kapacitu je prostě opravdu přijmout za svoje. Jo, že když už se do něčeho pustím, i když je to nutnost, tak ten zralý člověk jako nebude mít sobě dlouhodobě pocit, že to musí dělat a že je to strašný. Prostě to vzal za svoje, vzal, že realita je taková a prostě jde do toho a může se do toho ponořit, jako kdyby si to vybral, protože ví, že úplně na výběr nemá, ale vlastně se tím zbytečně navíc netrápí. Takže tam má větší flexibilitu k tomu ponořit se bez zbytečně navýšeného stresu, protože je takový ten přirozený stres těch situací a potom ještě stres navíc, kterými si uděláme kolem toho, tím, že strašníme, že nadáváme na život, anebo že se tváříme, sami před sebou se tváříme, že nás baví něco, co nás nebaví a nepojmenujeme si to právě pravdivě, férově. A v tu chvíli je tam daleko větší prostor pro to, aby jsme, byť zůstaneme aktivní, tak tom vlastně nějak zahnívali. A zároveň ten málo zralý člověk se dostane do řady situací, ve kterých dělá něco, co nechce, protože není zvyklý reflektovat a říct, tohle není pro mě situace, tohle já nebudu dělat, nebo na tohle nemám prostor. Vlastně se to moc nereguluje. Nechá se tahat tím, co kdo po něm chce. Proto lidi, když přijdou na psychiatrii nebo za psychologem nebo poradcem, kteří jsou blízko vyhoření, tak velmi často právě je to příležitost k tomu, aby trochu porostli, protože tohle si tam někdy poprvé zreflektujou, když je to dožene.
0: Mnohokrát už tu zaznělo slovo stres a já celou dobu, co tě poslouchám, přemýšlím o tom, jestli bych vlastně dokázala říct, co to stres je. Že mi přijde, že je to slovo, které používáme velmi často, ale kdybychom ho měli nějak definovat, říct si obsah toho, tak vlastně nevím, co bych na toto téma řekli. Můžeme si definovat, jak vlastně stres vzniká a co to tedy stres je?
1: Stres je zátěž. To slovo se používá i mimo psychologickou sféru, zátěž materiálu. Jo. Je to tedy, když je něco pod tlakem, který vyžaduje energii tomu tlaku čelit. A v tom smyslu, jak se o něm bavíme, tak jsou to tlaky na naše kapacity vkládat energii do hlavně různých činností v tom širokém smyslu slova. Když zažíváme stres, tak na té rovině je dobré si to možná ilustrovat na té rovině organismu. V podstatě člověk je aktivován. Jo? Kdybyste se podívali do nervového systému, tak zjistíte, že je aktivnější než běžně. Člověk je připraven jakoby jednat, ale když už zažíváte už nejenom tu motivaci jednat, ale už stres jako takový, že je to jako nepříjemný, cítíte tlak, místo toho, že byste cítili radost toho, že můžu do něčeho investovat energii, tak v tu chvíli i to tělo, i ten mozek, tak jakoby už začíná mít pocit ohrožení nebo nebezpečí. Je v takovém tom modu jako utíct, jo, nebo zaútočit, jo, jste víc připraveni vybouchnout, jako pocit ohrožení. Je vlastně dobrý, že to máme v sobě zabudovaný, protože když je objektivní ohrožení, tak je dobrý umět jako podat hodně velký výkon, aby jsme prchli, anebo se zbavili toho, čemu čelíme. Jenomže v těch našich stresorech, situacích stresu, které běžně zažíváme, tak to není konkrétní jedna věc, co nás ohrožuje, kterou bychom vyřešili tím, že utečeme anebo to zabijeme. Jo? To se hodilo kdysi. Dneska čelíme abstraktním stresorům a tam vlastně vzniká ten zmatek, protože tělo je připraveno utíkat, jako kdybyste v lese prostě se snažili přežít, ale vy prostě řešíte pracovní zátěž třeba a podobně. Proto není dobrý zůstávat v té situaci příliš dlouho a umět z toho stresu vystoupit. odstoupit, nebo to zase něco prostě udělat jinak, protože pro tělo je to vlastně velmi nevýhodný. Co se týče spalování v těle, tak 17/18 toho, co spálíte energeticky, tak vyletí komínem. Je to prostě obrovský náklad, jako kdyby vám auto najednou začalo spalovat jako 100 litrů na 100 kilometrů. Jo? Prostě strašně to naroste a vlastně vy musíte dát hodně energie a ten výkon je čím dál tím jakoby menší. Proto jednat ve stresu dlouhodobě je vlastně velice nevýhodný a neumět si odpočinout dostatečně dobře, tak se vlastně v tomhle smyslu už na té biologické rovině nevyplatí. A tím, že ten organismus je aktivovan, tak máte daleko blíž k tomu v rámci toho bojovat nebo utéct, tak máte daleko blíž k tomu cítit úzkost, cítit agresivní pocity a tak, že když dlouho jste vystresovaní v práci, tak to někdo bude odnášet. Jo? Buď to budete odnášet vy a budete vnímat třeba tu úzkost a hůř se vám bude spát. V pracovních věcech budete přehlížet věci, anebo budete agresivní. Jo? Takže člověk bude mít tendenci být impulzivní.
0: Přijde mi, že když člověk je ve stresu, tak se mu hůř odpočívá, je to tak?
1: To s tím právě souvisí. Právě jedna z věcí, která je rozlišovací mezi tím, zda ještě jako zažívám stres, anebo už jako jdu do fáze spíš vyhoření, což je tehdy, když člověk pod tím stresem se zlomí, tak je to, že odpočinek už nefunguje. Když člověk vyhoří, ještě dokud jako žiju jenom v neustálém stresu a odpočinu si, tak vnímám, že jsem potom svěžejší. I když můžu s narůstajícím nebo s dlouhotrvajícím stresem trvat čím dál tím víc, jako než to dojde do toho stavu, že se cítím odpočatě. Ale když už mi odpočinek nefunguje, tak v tu chvíli už jsem se zlomil. A to je potom ta fáze vyhoření, ke které se dostaneme ještě později. Jo? Ono totiž nastupuje ještě jako mezifáze takové jako rezistence. Nejdřív je člověk aktivován a je připraven bojovat nebo něco dělat. Jo? A potom přichází útlum. Aktivuje se jiná část toho nervového systému. Ten první to byl sympatikus, tohle je parasympatikus, takový utlumující. A ten se projevuje tím, že najednou se máme tendenci stáhnout. Člověk najednou upadá pomalu do pasivity, apatie, vlastně ty věci mě přestávají bavit. Takový mezistupeň na cestě k tomu vyhoření. A přitom v těle se pořád plýtvá energií. To tělo pořád spaluje, jo? To auto pořád jako jede, pořád prostě to žere, tu naftu, ale už to nejede. A tam se ztrácí právě schopnost prožít odpočinek a nastupují spíš ty neaktivní stavy emoční, smutek, deprese, pocit bezmoci, podrážděnost taková, jo, ale člověk už tam jakoby je pod tím. Lékaři dobře vědí a proto stres je vnímán jako jeden z nejvíc problematických z hlediska zdraví i fyzického, jeden z nejvíc jako ničivých faktorů současné společnosti západní, protože nám klesá efektivita imunitního systému tehdy. Takže lidi, co jsou chronicky takhle ve stresu, tak mají daleko větší, a to je opravdu jako statisticky spočítaný, tendence k nemocím, nejrůznějším, k revmatickým potížím, k autoimunitním onemocněním, k alergiím, rakovina se u nich projevuje daleko víc. Prostě jako ty civilizační jako...
0: Somatizují problémy, je to ono?
1: V podstatě jo, to tělo se postaví samo proti sobě. Mm-hmm. Jo, to tělo, jako kdyby vyhodnotil ten systém, že tohle je ten jedinec, který tu zátěž nezvládá, ale už to, ten organismus nevidí do toho vnějšího světa, že ta zátěž, kterou ten organismus přijal, protože je třeba v západní společnosti, tak je jako iracionálně velká nebo dlouhodobá. A zdá se, že ten organismus jakoby vyhodnotil, vyhodnocuje, jakoby to má tendenci vzdát sám se sebou a ustupuje imunita, jakoby řekl, tohle je kus, který je třeba nechat jít. Jo. Takže se zvyšují různé takové fyzické potíže a přitom i v tomhle stažení tak trvá napětí. Mm-hmm. Pořád je tam ta tenze, ale už není produktivní. Už vás to nenutí k činnosti, už jste jenom jako v neklidu, pořád se vám blbě spí třeba, můžete mít zažívací potíže, ale už nejste vlastně schopni pořádně ty činnosti a tam se lámete směrem k vyhoření.
0: Marku, moc děkuju. Děkuju za dnešní setkání a budu se těšit zase za týden. Pro dnešek končí program Uši k duši. Loučí se Lucie Endlicherová.
1: A Marek Macák.

0: Nepřikázal jsem ti snad, buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš. Jozue 1:9.
1: Odovzdaný celkom sám, zaprel seba pre Boží plán. Dielo spásy, cesta, ciest, váhu sveta na pleciach.

Devátá hodina zpátku 2. října za námi. Vysíláním Rádia 7 ještě hodinu provází Broňa Procházková. V té hodině se podíváme na dění kolem nás s pozvánkami, také na dění ve vysílání dnešního dne a o půl se obrátíme do historie. Život Františka z Assisi byl ve 13. století přímo revoluční, ale když se zaposloucháme do jeho odkazu dnes, zjistíme, že apel se nezmenšil. Jádro Františkova poselství přibližuje církevní historik František Holeček v 9.30. Díky, že posloucháte, díky, že můžeme být s vámi.

Zítra, 3. října, se v Poděbradech koná čtvrtý ročník konference křesťanských pěstounů. Na programu bude sdílení radostí, starostí, zázraků a zkušeností pěstounské péče. Díky pěstouni za vaši práci.

Příští sobotu 10. října proběhne v rámci konference křesťanských sborů Večer chval od 6:30, a to na Biskupském gymnáziu v Brně. Hrát budou Adonai, Elevate, kapela Adonai zní takto.

Spolek Křesťanské společenství ve spolupráci s Českobratrským evangelickým sborem v Českém Těšíně pořádá v sobotu 24. října minikonferenci k nedožitým 90. faráře Stanislava Kačmarčika, který působil rovněž v Transworld Rádiu, organizaci, která stojí i za vysíláním Rádia 7. Na programu je krátký životopisný dokumentární film, vzpomínky pamětníků a přednáška emeritního biskupa Pientaka o teologických důrazech a odkazu faráře Kačmarčika. Tedy v sobotu 24. října.

0: Vysíláním Rádia 7 ještě nějaký čas provází Broňa Procházková. V 10 hodin se vydáme za obzor a s 11. hodinou štafetu za mikrofonem přebírá Milan Remeš, který je tu teď v tuto chvíli se mnou ve studiu. Přišel nás pozvat na dnešní vysílání. Milane, vítej ve vysílání. Ahoj.
1: Ahoj, Broni, já moc děkuju za pozvání, že jsi mě nechala ještě předtím, než budu vysílat si ten prostor tady vysílací trošičku osahat. Takže tak jsem za to rád.
0: Já samozřejmě nechci, aby jsi vystřílel munici už teďka dopředu na to vysílání, ale takové malé polechtání, co nás čeká ve vysílání v programu, to by možná neškodilo. Co nás tady čeká?
1: Neboj, nevystřílím munici, já mám doma muniční sklad, takže si myslím, že mám pořád z čeho brát. Co nás čeká? Čeká nás spousta slov, věřím, že ne prázdných, ale naopak plných moudrosti, inspirace, povzbuzení a naděje. Taky spousta tónů a melodií písniček, které tady budeme hrát. Také čekám já a moc se těším na ten čas s našimi posluchači. Ty zmínila Za obzor, který nás čeká za chvíli. Je to pořad, který mám na starosti, takže vás můžu tak naladit na to, že nás čeká cesta do Švédska. A tento měsíc říjen je takový měsíc, kdy se Za obzorem vydáváme do míst, kam se vydali studenti hlavně. Lidé, kteří je navštívili ať s programem Erasmus nebo z jiných studijních důvodů další země, takže tam strávili docela dlouhý čas. Takže nás kromě Švédska tento měsíc čeká i Estonsko, Rakousko a Švýcarsko. Můžu navnadit posluchače. Dnes nás taky čeká s Bohem. To je pořad, který se věnuje vlastně příběhům lidí, kteří povídají o tom, co s Bohem prožili a prožívají. Dnes tam bude povídat Kristýna Janová. Taky nás čeká po obědě další díl Plavčíka Žána ve čtení na pokračování. Já jsem včera poslouchal a skončilo to, jako obvykle už to bývá, že tam přišla nějaká informace, že se někdo hledá, někdo se ztratil. Dnes se dozvíme, kam zmizela Patricie Gosnoldová. Takže věřím, že všichni jsou napnutí jako já a čekají, jak se ten příběh bude vyvíjet dál. Pak tam taky čeká Kudy kam. A dnes bude mluvit Petr Plaňanský. Bylo to i živé vysílání, které proběhlo, myslím, že ve středu večer. A dnes je tady repríza, ale Petr mluví o různých etapách našeho života. A dnes uslyšíme to povídání o středním věku, o krizi středního věku. Takže já doufám, že už jsem jí prošel, ale určitě je mnoho lidí, kteří třeba s ní zápasí, neví, jak se s ní popasovat, tak doufám, že i to, o čem Petr mluví, že jim tak nějak v tom období pomůže jim to překonat tady ty chvíle a moc se těším na písničky na přání, jako vždycky, na ty nesmím zapomenout, protože to je vzácný čas, kdy si můžeme i s našimi posluchači popovídat, kdy čteme jejich zprávy a pouštíme ty písničky, které oni mají rádi. Takže pro mě to je opravdu vzácný čas po každé. No a pak tam bude hodinka, která bude patřit Bibli, úvaha biblická, čtení z Bible, no a taky Live Plus, na to nesmím zapomenout, to je pořad
0: angličtina
1: s naší milou lektorkou Elzou, která se dnes bude zabývat jednou chválovou písničkou. It's always been you, vždycky si to byl ty, takže na to se taky těším a pak bude listárna, protože je pátek.
0: Taky je na co se těšit v dnešním programu. Děkujeme, Milane, že jsi nám takto dál ochutnat, co nás čeká, no a přeji, ať ti to dnešní vysílání jde.
1: Moc děkuju.
0: Dalším vysíláním od 11. hodiny tedy bude provázet Milan Remeš, o kterém jsme se dozvěděli, že už prošel krizí středního věku, alespoň si to myslí, a tím tak nějak dal vědět, že prošel i pubertou.

Před týdnem vyprávěl církevní historik František Holeček o závěru života Františka z Assisi. Zemřel 3. října před 800 lety. Dnes se vydává do jeho myšlenek.

V minulých pořadech jsme se, drazí přátelé, setkali s jednou z osobností, které vnesly do 13. století světlo boží lásky, s Františkem z Assisi. Jistě nás nezajímají ani tolik jenom významná data, kterými se zapsal do evropských dějin. Ony mezníky, které určují dráhu jeho života, ale především to, co přináší poselství boží lásky, to, čím překypuje jeho srdce. Chtěli bychom poznat jeho zbožnost, zaposlouchat se do jeho hlasu. Podívejme se na prvním místě na chválu ctností, ve které shrnuje celé jádro svého duchovního poselství. Buď pozdravena královno moudrosti, Pán tě ochraňuj tvou svatou sestrou čistotou, říká zde. Jaké to poselství i pro dnešek. Moudrost, skutečná moudrost, které máme zapotřebí a která se tak liší od lstivosti, vychytralosti, hledání cest, jakými by šlo vyzrát na lidi a na svět, je darována člověku Bohem jedině, jestliže jí v něm chrání svatá, čistá prostota srdce. Paní svatá chudobo, pokračuje František, Pán tě ochraňuj tvou svatou sestrou pokorou. Paní svatá lásko, Pán tě ochraňuj tvou svatou sestrou poslušností. Jak by bylo možné být pokorným? Pokorným tváří v tvář velikosti stvoření. Pokorným tváří v tvář vší kráse, ale také poslání, které do svých tvorů vložil stvořitel, živý Bůh. Kdybychom nebyli chudí. Starověká církev byla zmítána velikou otázkou, kterou s takovou naléhavostí sděloval věřícím,

Ní její sestra poslušnost. Poslušnost na prvním místě vůči živému Bohu a božím přikázáním, ale také vůči autoritě, kterou Bůh ve světě ustanovuje. Vy všechny přesvaté ctnosti, říká František, ochraňuj vás Pán, od kterého vycházíte a přicházíte. Nepřicházejí tedy jenom z nějakých ctností civilních, jak nás tomu učilo osvícenství a francouzská revoluce, které s chudobou, pokorou, prostotou a láskou měly jenom velmi málo společného, ale od Boha. To je Bůh, který je daruje člověku čistého srdce. Není na celém světě člověka, říká, který by mohl mít jedinou z vás, dokud by neodumřel sám sobě. Kdo má jednu z vás a druhé neuráží, má všechny. A kdo jedinou urazí, nemá žádnou. A uráží všecky. A každá z nich zahání neřesti a hříchy. Když jsem se ve Vsetíně setkal s jedním z evangelických bratří, který mi říkal, víte, když Kristus vstoupil do mého srdce, tak to bylo, jako kdyby někdo rozkopl spuchřelé dveře staré stodoly plné takových těch jedovatých výparů a vevalilo se do ní světlo. A já jsem mu říkal, bratře, modlete se za mě, tohle bych tolik potřeboval. Taky cítíte, že sedíte stále přes běžící léta na dvou židlích, jak to říká svatý Pavel? Taky cítíte, že je třeba něco dělat s našimi neřestmi a hříchy? Ale pak je třeba, abychom neuráželi tyto ctnosti. Chudobu, pokoru, lásku. Abychom objevili pravou moudrost. A tu František říká, svatá moudrost zahání satana se vší jeho zlobou. Čistá svatá prostota odhání všechnu moudrost tohoto světa a schytralost těla. Svatá chudoba zahlazuje všecku žádostivost, lakotu a starosti tohoto světa. Svatá pokora zapuzuje pýchu, všechny syny světa a vše, co je z tohoto světa. A svatá láska utišuje všechna ďábelská a tělesná pokušení a všechen tělesný strach. Takže vždycky slyším Jana Pavla II. To je přece základní výzva celého dlouhého pontifikátu. Nebojte se. Nebojte se. Bojíme se často otevřít se Bohu. Bojíme se svých bratří. O tom bychom jako katolíci a evangelici mohli napsat celé romány. Bojí se nás velmi často jako lidí věřících, naši bezkonfesní spoluobčané, a my se bojíme často jich. Prostě jsme lidi, kteří žijí za zavřenými dveřmi. Jenom si vzpomeňme na učedníky v Jeruzalémě. A Ježíš prostupuje se svou zvěstí pokoje až do samého středu našich úzkostí. A to je to, co nám František chce říci. Svatá poslušnost odráží všechny tělesné a hmotné touhy a udržuje tělo umrtvené, aby poslouchal ducha i svého bratra. A vede člověka, aby byl podán všem lidem na tomto světě, a nejen lidem, ale i všem nerozumným a divokým zvířatům, aby s ním mohli dělat, co chtějí, pokud jim to bude dáno z hůry od Pána. To je ta podivuhodná cesta, na kterou do 13. století nikdo nechtěl slyšet, a někteří z nás to dokázali až do konce století 20. Přitom Ježíš v evangelích jednoznačně říká, když tě někdo udeří do levé tváře, nastav mu i pravou. Když od tebe bude chtít plášť, dej mu ho. Když od tebe bude chtít, aby si s ním šel jednu míli, jdi dvě nebo tři. Ukazuje, že cesta proměny světa se neděje jenom prostřednictvím vzpoury, odmítnutí, hájení práv, svých zájmů, ale především je to cesta pokorné bratrské služby, schopnosti brát selhání druhých, na svá bedra nést jedni břemena druhých, tak jak nás tomu naučil Spasitel. Tážete-li se po tajemství úspěchu františkánské spirituality, po tajemství hřejivého dotyku světla boží lásky, které skutečně vnesla do tohoto často neláskou skřehlého světa, je právě tady, v tomto nasazení. V pochopení, že třeba začít na prvním místě u sebe, s nesmírnou trpělivostí přijímat bratry, odporovat zlému vlastně jiným způsobem, než jenom tím násilným, že nepřijímat zlé, ale mít neuvěřitelný soucit s hříšníky
a dávat jim poznat to, o čem nikdy netušili,

Kristýna Vrchotová strávila ve Švédsku 10 měsíců. Studovala tam na biblické škole Církve slovo života. Během svého pobytu se potkala s uprchlíky, ale i s misionáři z různých koutů světa. Na škole také slavili svátek jednoho národního pokrmu. Pokud se chcete dozvědět více o jejím pobytu ve švédské Upsale, poslechněte si pořad Za obzor za čtvrt hodiny.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Krátce po 10. hodině v pátek 2. října vám příjemný poslech Rádia 7 přeje Broňa Procházková, která se pro tuto chvíli loučí. Vysílání předávám Milanovi Remešovi a zvu vydat se za hranice do Švédska. Dobrý poslech.

0: Vítejte u poslechu týdeníku Za obzor. I dnes vás chceme vzít na jedno zajímavé místo. Tentokrát vás chceme pozvat do Švédska spolu s Kristýnou Vrchotovou, Ginger, která ve Švédsku strávila celkem 10 měsíců. Ginger, vítej u mikrofonu, ahoj.
1: Ahoj, Lucie, a zdravím vás, posluchače.
0: Pojď nám nejprve přiblížit, jak ses vlastně do Švédska vypravila.
1: Bylo to tak, že jsem se rozhodla jít studovat biblickou školu Slovo života, Livets Ord, World of Life. A vlastně z tohoto vzniklo celý ten můj přesun. Bylo to celkově zdlouhavý nápad, protože už jsem ten nějaký impuls měla, já nevím, 2-3 roky před, ale vždycky do toho vlezlo nějaký dění v Čechách. Přičemž mi to přišlo zajímavější, než odjet zrovna do Švédska, ale nakonec, když jsem tam byla, je to teda vlastně před rokem a půl, jsem byla na youth konferenci a úplně si pamatuju ten okamžik, kdy jsme se vraceli zpátky do Čech v letadle, jsem poslouchala nějakou chválu a teď jsem byla v těch nebesích s tím letadlem a v té chvále přemýšlela jsem celkově nad tím a řekla jsem, bože, OK, já tam prostě příští rok dostudovat.
0: Co jsi představovala, když ses na tu školu chystala? Jaká byla tvá očekávání?
1: Budu úplně upřímná, moje nejdražší kamarádka je Jeanette Obrechtová, kterou spoustu z vás zná určitě. A opravdu to prvotní bylo, že OK, bože, já bych chtěla stejnou změnu, jakou vidím v jejím životě. A upřímně opravdu tohle to bylo ten spouštěč, že já chci taky takovouhle změnu.
0: Když se řekne biblická škola, tak každý má si jiné představy, co je náplní toho studia, toho vyučování. Jak to vypadá na biblické škole Slova života?
1: Dobře, teď to zkusím říct stručně a ne jakým zvykem. Celkově třeba vyučování tam vypadá tak, že v 8 hodin se všichni sejdou ve třídě, kde se společně modlíme se za potřeby spolužáků, dalších lidí, děkujeme Bohu i za vlastně vyslyšený modlitby. A pak společně chválíme, potom se rozdělíme na švédskou třídu a tu international class. A vlastně začne to samotný studium, který má každý den 3 vyučovací hodiny, přičemž celý ty 3 vyučovací hodiny jsou jeden předmět. Takže třeba v úterý je dary Ducha Svatého, ve středu, já nevím, cokoliv, modlitba. Teď si to nemůžu všechno vybavit, spoustu úžasných, ale předmětů. Ježíšův život, opravdu spoustu skvělých předmětů.
0: A kromě tohohle vyučování měli jste i nějaké praktické věci, nebo co jste dělali odpoledne, večer?
1: Tak to už bylo potom hodně individuální. Z církve je tam spoustu doprovodných programů, nebo doprovodných, tak se to nedá říct. Pro ně je to standardní program, že třeba středy mají nějaký kázání, který třeba proběhlo v neděli, ale kdo nemohl třeba v neděli, tak pak chodí na to středeční večer. Je tam spoustu modlitebních časů, spoustu aktivit pro youth, pro mladý, takže je tam toho opravdu hodně. Ale já osobně jsem byla opravdu požehnaná tím, že jsem měla naprosto úžasnou práci, kterou člověk z cizí země, který nemluví švédsky, naprosto a jako student naprosto docení. Měla jsem to minutu do práce, jenom přes ulici, protože Livets Ord, Slovo života, má svoji vlastní takovou, dá se říct, jako základku pro většinou to jsou ty děti těch pastorů a těch členů církve. A já jsem pracovala tam ve školní kuchyni, což pro někoho může znít jako a špinavý, umaštěný pánve, ale to byla naprosto nejlepší práce pro studenta z cizí země, který neovládá vlastně jejich švédský jazyk. Takže já jsem třeba po škole jsem šla rovnou do práce, tam jsem byla do 3 hodin a potom většinou jsem byla tak nějak ráda, že jsem ráda. A taky jsem nebydla přímo v Upsale, kde se právě ta církev nachází, ale dopravovala jsem se kousek dál do vlastně okrajového vedlejšího městečka. Takže já jsem se bohužel, já osobně jsem se do těch aktivit večerních moc nezapojovala, protože mi navazoval nejlepší autobus domů v 6.45 a většina těch aktivit nebo těch věcí začínala v 7 hodin, takže jsem se k tomu moc nedostala. Ale mám spoustu jako mých spolužáků, který bydleli třeba i kousek od církve, tak vím, že hodně z nich nebo většina z nich se těch věcí účastnila. Pak když jsem slyšela další den o tom, jak by právě jak se tam měli, co probírali, co si, nebo co se dělo prostě, jak se jich Duch Svatý dotýkal, tak mě to upřímně jako mrzelo, že jsem si tohleto nenačichla.
0: Zmiňovala jsi švédskou i mezinárodní třídu. Hodně mě zajímá složení studentů, jak věkové, tak to národnostní.
1: No, takže nejvíc nás tam bylo za Českou republiku. Byli jsme tam tři. A musím říct, že tenhle ten rok, co jsem tak slyšela, tak byl na počet studentů hodně, hodně slabý. Nás bylo ve třídě pouze 17. Pak se to ještě během vlastně prvních dvou měsíců snížilo na 16, což není takový rozdíl, ale krátka se tohle to stalo. Byli tam studenti z Rakouska, z Litvy, z Estonska, z Kanady a můj úplně jeden z nejoblíbenějších, z Anglie tam byli, a jeden můj nejoblíbenější pán byl Antonio, byl z Peru. Byl to bohužel ten jeden, který pak odešel, protože to zkrátka bylo hodně komplikovaný, on bydlel opravdu, opravdu hodně daleko. A byl to pán, kterýmu bylo skoro 70 let. Byl to takový náš, já jsem ho brala úplně jako našeho dědečka a naprosto jsem si ho zamilovala. A bylo mi teda opravdu líto, že pak už nezvládnul to dojíždění, protože opravdu bydlel moc daleko a nemohl sehnat nic blíž. Ale jsem s ním neustále v kontaktu na Facebooku, což jsem moc ráda, protože to byl to takový tam náš dědeček poklad.
0: A kromě dědečka pokladu, ten věkový rozptyl?
1: Většinou tam byli mladší než já. Byli tam průměrově, to bylo asi okolo 20 let, pak tam byl manželský pár právě z té Anglie, úžasný lidi, mám na ně nádherný vzpomínky, opravdu hodně zapálený manželský pár pro Krista. A tím bylo k 30, asi 30 jim bylo, ale jinak tam byly 20 a některý i mladší teda. Vím, že jedna holčina, vlastně spolužečka z Řecka, tak to bylo 17.
0: Ptala jsem se na tvá očekávání, když jsi na školu nastupovala, ta byla velice specifická díky tomu, že jsi zažila to, co prožila Žanet Ulbrechtová. Měli jste příležitost bavit se i se spolužáky o tom, co od školy očekávají, proč tam jsou?
1: Já myslím, že jsme se o tom bavili, ale teď si to opravdu nevybavím. Vím, že většina z nás tam měla prostě zažít si nějakou tu chuť zažít si nějakou proměnu. Prostě většinou, když jsme, co si tak pamatuju, tak to bylo, že zkrátka chtějí nějaký zlom v životě. A nebo opravdu jako to studium Bible, poznat Bible z jiný stránky, ne jenom tak, jak si to čte člověk prostě jako malej někde v nedělce, ale opravdu jít do hloubky, což se mi třeba líbil předmět právě, teď si to nevybavím v angličtině, ale zkrátka to bylo jako život s Ježíšem, nebo Ježíšova služba, kde se brali jednotlivé části, jak vlastně ve starém zákoně zjevovaný Ježíš a pak praktické věci vlastně z nového zákona, kde opravdu vidíme, jak Ježíš šel jako step by step, krok za krokem. A to mi přišlo hodně zajímavé, protože jsme tam otevírali takové věci a spoustu těch podobenství, které ukazují prostě na příchod Ježíše a na život Ježíše a i na to, jak zemře, tak to mi třeba hodně dalo. To se mi opravdu líbilo, přišlo mi to hodně moc zajímavé.
0: Studium bylo v angličtině. Jak moc náročné to je studovat Bibli v angličtině? Jinak, jak moc náročné to bylo pro tebe?
1: No, to právě je věc, o který mluvím neustále, když se mě na to někdo ptá. Biblická jako taková, jsem vnitřně duchovně cítila, že je to něco naprosto úžasného. A to se hrozně, to zní hrozně jako, jak to říct, jako suše, že to bylo úžasný, spoustu věcí je úžasných, ale tohle si fakt člověk musí zažít. I ten čas tam, i kdybych prostě nemluvila vůbec, tak bych tam chtěla být. Ale sama za sebe musím říct, že moje angličtina opravdu není tak dobrá. Řekla bych sebe kriticky, že tak 70%. Možná trošku je to lepší, nevím. Ale bohužel na tu školu to fakt nestačí. Tu školu, takhle, člověk tu školu zvládne udělat různý testy a podobně, ale jako proto tam ten člověk nejde, aby si to odfajfknul. Spíš je to prostě, že opravdu chce zažít ty věci do hloubky a pokud člověk tu angličtinu nemá opravdu co možná nejperfektnější, tak přijde o obrovskou spoustu věcí a je to neskutečná škoda. Musím říct, že tohle to mě bolí úplně nejvíc. Mám kamaráda, který tam vlastně studoval se mnou, je od nás církve a jeho angličtina je na úplně jiném levelu než moje a on z toho opravdu takzvaně nadojel co nejvíc. A já musím říct, že tohle to mě opravdu mrzí, že Ať jsem věděla, že ať jsem se teda rozhodla vlastně skoro rok nebo půl roku dopředu, že pojedu, tak jsem si bohužel tu angličtinu nezačala pořádně jako nějak zlepšovat a proto jsem tam jela s nějakou tou mojí angličtinou, která, jak říkám, na to stačila, ale bohužel to prostě já jsem z toho nenadojela co nejvíc.
0: Měli jste i nějaký domácí úkoly, anebo to celé bylo jenom o tom, nebo dobře, nejenom domácí úkoly ve smyslu něco píšu, ale nějaké výstupy z vaší strany, anebo to byly jenom přednášky, které jste teda ten rok poslouchali a na konci jste dostali osvědčení, že jste absolvovali tuhle tu školu?
1: Měli jsme domácí úkoly a nejčastěji to bylo, že jsme měli povinnou četbu, nebo povinnou, měli jsme četbu, která vlastně potom, když jsme psali z každého předmětu, jsme psali na konci poslední lekce test a v tom testu, když jsme k tomu měli tu povinnou četbu, tak poslední otázka bylo, zda jsme tu knížku četli. Odpovídalo se tam ano nebo ne. A bylo to prostě na našem svědomí, jestli tam prostě dáme pravdu a nebo jestli tam zalžem, protože tady ta otázka byla za nejvíc bodů. Takže já, jelikož jsem se bála, že opravdu některé otázky, ať třeba bych věděla v češtině odpověď, tak v angličtině se k tomu jako úplně nedopátrám, tak jsem opravdu poctivě četla všechny knížky. Samozřejmě s mojí angličtinou ne, že bych všemu úplně rozuměla, ale každopádně jsem se opravdu snažila a poctivě jsem četla každý den nějaký počet stránek, aby mi to pak vycházelo, abych to prostě dočetla včas. A musím říct, že fakt sama za sebe jsem vždycky tu knížku dočetla do konce a fascinovali mě lidi, který ještě vlastně ten den poslední, kdy se ten test na konci třetí hodiny měl psát, tak celý ty hodiny prostě četli ještě rychle při hodině tu knížku, aby ji dočetli. No, každý jsme nějaký, ale tohle jsem teda vždycky nechápala, proč se takhle honí na poslední chvíli a nepřečtou si to radši, když na to mají čas. Takže měli jsme tam knížky a v jednom předmětu to bylo vlastně kázání a vyučování, myslím, že se to tak jmenovalo. Každopádně to bylo o kázání a měli jsme nadhozený nějaký témata z Bible, nějaký verše. Měli jsme si z toho nějaký ten verš vybrat a na to vlastně připravit 5minutový kázání. Já si pamatuju, já jsem měla vytáhnutý Efeským, bylo to o boží zbroji. A jelikož opravdu neumím moc mluvit ze stručna, tak to bylo takový hodně jako obsáhlý téma, ale dalo se to tak hezky fikaně snížit na půlku tím, že vlastně bylo dovolené v podstatě všechno, takže já jsem třeba v mém případě jsem uvedla celý tady to moje kázání tím, že kázali jsme to jako před naší třídou a já jsem to udělala tím způsobem, že by se mi tam opravdu toho času to nevešlo všechno, takže jsem začala s tím, že dobrý den děcka, tak vás vítám na mládeži, pamatujete, minule jsme mluvili o tomhle a o tomhle a dneska si povíme podrobně o tomhle a o tomhle. Takže vlastně těch 5 minut jsem mluvila opravdu detailně pouze o těch věcech, co jsem viděla, že stihnu říct a bylo to akceptováno. Mám radost, že to mám nahraný, takže z toho můžu vzít nějaký feedbacky a poučení a nějaký pointy pak třeba do budoucna do nějakého kázání. A líbilo se mi zpětná vazba od studentů, protože oni, od těch spolužáků, oni nám na to měli dát feedback, zpětnou vazbu a pak samozřejmě i učitel. A spousta z těch feedbacků od těch spolužáků byly hodně pozitivní, hodně mě to jako pozbudilo. Byl to zajímavý čas si tady to vyzkoušet a bylo super, že jsme mohli kázat nejdřív před spolužákama, který známe a kterých tam není stovka a zkusit si to kázání. Bylo to super.

0: Posloucháte týdeník Za obzor. Dnes jsme spolu s Ginger zamířili do Švédska. Ginger ve Švédsku studovala na biblické škole Slova života. Ginger, my jsme před písničkou hodně mluvili nebo zmiňovali jazykovou bariéru, která pro tebe byla v rámci studia. A tak se chci ptát i na ten pobyt ve Švédsku, tedy v zemi, jejíž řeč si neovládala. Ta kombinace působí jako hodně zajímavě. Jaké pro tebe bylo žít v zemi, jejíž řeč neznáš, a studovat školu, kde si vnímala, že teda je to tak na těch 70%?
1: Já jsem takovej typ, že tyhle ty výzvy jsou pro mě, že tak jako beru. Já jsem jeden čas byla i v Anglii a v podstatě jsem tam taky, ale tak jako, že tam prostě jedu to jako nějakým způsobem zkusit. A já jsem docela takový dobrodruh, takže tady ty věci mi nedělají problém vydat se někam, kde to vůbec neznám, kde nikomu jako nerozumím, protože zase vím, že anglicky teďka už mluví skoro každej. A zase vím, že s mojí angličtinou se domluvím, takže můžu spát někde v suchu a dostanu najíst. Myslím, že to ovládám trošku víc, ale tady ty základy prostě, s nima si sedím bezpečně, takže tady z těch věcí strach nemám. Já nevím, buď je to jako nějaká bláhovost, anebo prostě se cítím v tom v klidu. Neměla jsem z tohohle jako vůbec nějak strach, protože jsem, nevím, cítila jsem, že to bude prostě v pohodě, že to zvládnu.
0: Dneska spousta lidí mluví o Švédsku různým způsobem, hodně často v souvislosti s migrací, hodně často v souvislosti s tím, že tvář té země se proměňuje. Můžeš nám dát nahlédnout do toho, jaká je Uppsala, tak jak jsi ji zažila?
1: No, Uppsala je studijní město, má to zhruba 160 tisíc obyvatel, takže je to opravdu veliký. A je pravda, že když jsem velmi často projížděla centrem, abych se mohla dostat tím autobusem domů, tak těch vlastně migrantů, těch uprchlíků je tam opravdu spousta. To opravdu, to prostě vidíte jako na každém kroku. Ale musím říct, že jako, že bych vyloženě se nějak třeba bála. Jako někdy, když třeba bylo pozdě večer, tak mi to bylo trochu, jako samozřejmě, tak mi to bylo trochu nepříjemný. Ale teď to fakt, kdo mě zná, tak ví, že já nejsem samozřejmě žádný rasista. A přijde mi to v podstatě, jako když tady v Čechách máme Romy, Cikány, který chodí po ulici a teď prostě mají zapnutou nahlas muziku, bylo to v podstatě úplně, mně to přišlo skoro úplně stejný, takže já jsem opravdu z toho jako nepocitovala nějaký, jak to říct, jako nějaký nebezpečí extrémní nebo tak něco. Ale je samozřejmě pravda, že prostě ta arabština, tam bylo hodně jako Arabů, ale i třeba tam byli třeba Pákistánci a podobně. Tak a Peršani teda, jsem chtěla říct, pardon. A tak je pravda, že ten arabský jazyk zní tak hodně jako, často, když se o něčem baví, tak člověk si říká, ty že se to prostě baví. Je to takový, nechci říct úplně jako agresivní, ale takový divoký. Je to hodně divoký ten jejich jazyk. A teď takový to a člověk, jako bylo mi nepříjemný občas, že prostě teď nevím, o čem se baví a některý ty jejich pohledy, ale nějaký jako drama to nebylo. Je teda pravda, že zrovna v ten čas, kdy já jsem tam byla, tak se tam přihodily takové nějaké věci, které mě osobně se naštěstí vůbec nějak nedotknuly ani nikoho z mých přátel. Zjistila jsem až teda pár dní třeba potom nebo den potom, že tam v Uppsale vybuchly nějaké dvě bomby, což já jsem se dozvěděla až teda den potom. A nevím, jestli moji rodiče teďka budou poslouchat tady tohleto mý povídání, případně to bude poprvé, co se o tom dozvědí, protože jsem je tím opravdu nechtěla nějak znepokojovat. Protože by byli schopní tatínek si pro mě dojet a odvíct si mě domů. A i přesto teda jsem se necítila nějak jako ohrožená, ale bylo to zvláštní, protože víme často, že v Praze se někde nahlásí, že třeba je někde nějaká bomba a teď většinou je to planý poplach, nebo prostě nikdy jsem nezažila, nebo nepamatuju si, že by něco vyloženě vybuchlo. A tady vybuchly jakoby dvě nějaký bomby, ale mám za to, že snad vůbec jako nikoho nezranili. A bylo to většinou v těch čtvrtích, kde jsou teda ty přestěhovalci, ale nebylo to vyloženě nějaký jako teroristický útok, protože oni v podstatě si ty spory většinou nějaký řešili mezi sebou. A to mi přišlo teda docela takový, jako, nevím, jestli úplně to nazvat zajímavý, ale každopádně to bylo vždycky jako vyložený jako mířený útok na někoho, s kým má ten dotyčný problém. A pak už jako nemůžu vám říct samozřejmě, co to bylo za problémy, ale z doslechu jako prostě nějaký jako jejich osobní věci. Takže i přes tady to jsem byla tam, jako proběhla tam nějaká i střelba, u který jsem se naštěstí taky nezúčastnila, ale co vím, tak všichni jako to přežili a sice třeba někdo se zraním, ale zase to bylo cíleně, že si řešili spor mezi sebou.
0: Když jsi pobývala 10 měsíců ve Švédsku, máš už možnost srovnávat. Jaká je švédská společnost ve srovnání s tou naší?
1: Vzhledem k tomu, že jsem vlastně jim nic nerozuměla, tak jsem si říkala, že jsou úplně úžasný, že vlastně nemluví sprostě vůbec. Třeba protože jsem jim nerozuměla, tak jsem samozřejmě nevěděla, tak mi to přišlo, že mohu, tak něco povídají. Ale když to vezmu opravdu ty Švédi jako takový, tak jsou takový, jak to říct, mně to přišlo, že jsou víc jako v chillu, takový jako vyklidněný, takový v klidku. Musím říct, že třeba můj velmi oblíbený děkan školy, tak to byl můj tak oblíbený učitel a to byl opravdu typický Švéd. Ne teda blondětej, ale byl hrozně vysoký, hubený a takový úplně jak komár a úplně to byl naprosto úžasný děkan. Já jsem moc ráda a jeho žena taky a byli moc otevřený každému a i spousta jiných učitelů. Vím, že jsme měli pana učitele na právcovství, na jako jak spravovat svý nějaký majetky nebo svý věci. A ten nás neustále, při každý hodině nám říkal, no a kdybyste někdy neměli co jíst, nebo prostě byste si chtěli jenom popovídat, tak nám už tam vždycky diktoval adresu svojí maminky, která sice neuměla ani slovo anglicky, ale přesto byla všem otevřená, všem by otevřela dveře doma do kořán, nakrmila je, neustále nám to připomínal, takže zkušenost mám takovou, že jsou, ale je teda pravda, že to bylo v tom křesťanském prostředí, že jsou hodně pohostinní, ale celkově si myslím, že jsou hodně otevřený a pohostinný. Takový jakoby mám z toho dojem. Nebo takový jsem jako měla ty prožitky z toho.
0: Chci se ptát i na postavení církve Slovo života ve Švédsku. Jednak proto, že před pár lety ta církev zažila velký otřes, když odešel její zakladatel. A taky proto, že přece jenom ve Švédsku je švédská národní církev luterská, která je taková jakoby obecná, lidé do ní patří a Slovo života, aspoň co vím, je vnímáno tak trošku přes prsty jako taková zvláštní církev. Je tomu tak skutečně?
1: No, z tohohle mám přímo opravdu jeden svůj osobní zážitek, kdy jsem jela v autobuse, už ani nevím, jak to vlastně začalo, ale nějak jsem se tam začala povídat s jednou starou prostě paní, nějakou Švédkou, to ještě teda, jestli můžu jenom malou odbočku, velmi mě překvapilo, že to už byla opravdu babička a mluvila se mnou naprosto plně anglicky. Což jsem se pak jako dopátrala, jak je to možný, že takhle to hezky ovládají. Hodně filmů tam mají, ne jako tady v Čechách s dubbingem, ale v jejich jako v originálním jazyce toho filmu, takže hodně filmů v angličtině a už i vlastně jako malí děti koukají na prostě anglické pohádky a ne jako my tady všechno prostě s překladem, tak to je jenom ještě taková odbočka. A s paní jsem si povídala, už si přesně nevybavím ten rozhovor, ale nějak jsme došli k tomu, že jsem jí prostě otevřeně řekla, no, že tady studuju na biblické škole a teď ona jako, jaká biblická škola, tak jsem jí říkala, že to je Slovo života, Livec Urt. A teď ona jako začala tak jako, tak zakabonila a teď jako říká, no, já jsem slyšela, že jako je to taková jako spíš sekta. A já říkám, to jste slyšela? A říkám, no, asi to nemyslím. Já tam studuju a přijde mi to, cítím se tam fakt dobře. A říkala jsem paní, a tak víte co, tak to někdy, když jste to jenom slyšela, tak si tam někdy přijďte a zkuste si to zažít a udělejte si vlastní obrázek, no a uvidíte. No nevím, jestli tam paní byla, ale jo, takže je teda pravda, že to byla ze starší generace a takže nevím, jestli třeba i ty mladší s nikým takovým jsem se tam vyloženě jako o tom nebavila, jestli nějaký mladší generace mají na to jako stejný ještě tady ten starý jako názor nějaký. Nevím. Takže jako tohle to jsem si teda zažila, ale vím, že vlastně na každý nedělní shromáždění přicházelo, jestli můžu říct, třeba i 20 nových lidí, protože my jsme tam vždycky pak měli takový stánek, kam vlastně každý novej příchozí si mohl přijít pro fiku, to je takzvaný náš čas na čaj, tak oni tomu říkají fika, je to vlastně sladký, slaný občerstvení s kávou, s čajem, s čímkoliv, takový prostě ten klidný čas s kafíčkem a spoustu lidí tam na tu fiku chodilo, tady ty nově příchozí, vždycky se tam o ně někdo staral, řešil nějaký třeba jejich dotazy a podobně a vím, že každou církev tam prostě ty nový tváře byly. Jak říkám, je to studentské město, takže spoustu z těch lidí byly třeba zahraniční studenti, takže ty si třeba nemohli nebo nestihli ani převzít tady ty nějaký starý dojmy o tom, že Livec Urt je něco, na co se kouká právě skrz prsty. Takže přicházeli a mohli si udělat vlastní obrázek, což si myslím, že je určitě nejlepší.
0: A když se ještě pořád pohybujeme v té švédské společnosti, tak se chci ptát i na to, jestli tě tam něco zaujalo. Nevím, ze švédského života, k jejich, z jejich přístupu k životu. Fika do toho rozhodně patří, to jsem si jistá. To mám pocit, že každý člověk, který se pohybuje na severu, tak tohle to zmiňuje, že to je důležitý bod programu. Ale přijde mi, že vždycky, když vyjedeme z domova někam do zahraničí, tak člověk najde něco, co mu přijde zajímavé, co by chtěl třeba mít tady a tady mu to chybí. Tak co bylo pro tebe ve Švédsku takové?
1: Tak teď úplně, jak jsi to zmínila, tak co mi hnedka vyvstalo, není to teda úplně nějak jako typicky švédský, protože jsem se dozvěděla, že to snad funguje i v Německu, ale co mě opravdu nejvíc ohromuje, tady u nás v Čechách se platí záloha, pokud vím, pouze na skleněný lahve. A ve Švédsku se platí záloha i na plastové lahve a i na plechovky. U plechovky a u malých plastových lahví je to švédská koruna, což na naše je v přepočtu asi 2,50 a na dvoulitrovky je to, myslím, 2 švédské koruny, takže nějaká 5 koruna. Mně tohle přijde jako naprosto úžasný nápad. Nechápu, proč u nás v Čechách to ještě nefunguje, když v jiných zemích to evidentně funguje. Z toho doslechu vím, že snad právě i v Německu, tuším. A je to skvělý v tom, že za prvý teda se nikde neválej ty plastový, aspoň teda ty lahve, že se nikde neválej. A když už se válej, tak pro spoustu těch, nebo spoustu, ono, jsou tam samozřejmě i nějaký bezdomovci nebo nějaký třeba nižší vrstvy, pro který tohle může být naprosto skvělý přivýdělek. Častokrát, když jsem jela v neděli do církve ráno, tak jsem viděla, jak v opravdu v těch brzkých hodinách chodí prostě po centru nějaký člověk s obrovským černým pytlem, který šustí a šramotí podle těch plechovek tam naházených. Takže tohle mi přišlo teda, mě osobně tohle úplně vždycky nejvíc fascinovalo. Ale pak spíš jako opravdu z toho švédského prostředí miluju ty skandinávský, ty jejich domečky. Červený dřevěný domeček, bílý orámování okolo oken. Všechno líbilo se mi to, že ty stavby, já teda nejsem úplně nějak přes architekturu, ale mám ráda takový ty útulný, hezký prostě věci, takový to, když si člověk zachumlá do teplý deky, teď ten krb, v ruce horký čaj, prostě chlupatý ponožky a takový ten klídeček, tak z těch jejich domů tohle to naprosto vyzařuje. Pro ně je typický, že po každý nebo většina domů má v okně nějakou lampičku nebo nějaký prostě světýlko a kdykoliv vlastně večer projíždíte tím Švédskem, těma městečkama, těma vesničkama, tak vždycky jim tam takhle září nějaký to světlo v tom domě a je to něco tak hřejivýho prostě, kdo opravdu není nějaký morous, tak tohle toho se ho musí opravdu dotýkat. A líbilo se mi opravdu ty stavby, že byly ve většině případů byly v jednom konceptu, že třeba OK byl modrej s bílým orámování okolo oken a dveří. Byl červený zase s tím orámováním žlutej. Byl třeba větší škála barev, ale neustále ty domy vypadaly hezky jednolitě a ne jako tady v Čechách, kdy někdo si udělá fialový barák a vedle někdo žlutej. OK, je to jejich dům, samozřejmě mají na to právo, ale pak v celku to vypadá teda naprosto šíleně. Takže tohle se mi líbilo a ještě teda poslední věc, co se mi hodně líbila, že opravdu Švédi, aspoň teda z toho mýho pohledu, jsou opravdu hrdí vlastenci, protože každý tak 20. dům, neříkám teda byt, ale byty teda to některý vlastně měli taky, každý dům měl na svý zahradě, nebo každý ten 20. dům třeba na té svý zahradě měl obrovský stožár a na něm vlála ta švédská vlajka. A to bylo něco taky moc, no, nevím, tady prostě v Čechách tohle to fakt nevidíme a když už vidíme nějakou lajku, tak si říkáme, a to je nějaký nácek, což je docela teda smutný, protože já mám naši zem moc ráda a nehledě na to, co se tady děje, některý samozřejmě ne úplně příjemný věci, tak minimálně krajinu máme naprosto nádhernou a i z historie prostě určitě tady je spousta věcí, na které máme být a i právem hrdí. Takže tam opravdu ty stožáry, anebo když aspoň měl někdo byt, tak mu z toho okýnka koukala ta vlaječka. Tohle se mi taky moc líbilo, že opravdu mají rádi svoji zem.

0: týdeníku Za obzor putujeme po Švédsku. Ginger, ty jsi mluvila o tom, že fika je takové tradiční občerstvení, něco slaného, něco sladkého ke kávě či čaji. Tak pravidelnou součástí těchto rozhovorů jsou vždycky taková okénka věnovaná jídlu. Tak bych se ráda ptala taky na to, co tě ze švédské kuchyně zaujalo. Doufám, že jste nechodili pořád jenom do KFC nebo k McDonaldu.
1: No to vůbec ne. My jako studenti jsme chodili na takzvaný socký oběd do IKEA. Protože to byl opravdu jeden z nejlevnějších obědů. Ne, ale tak hodně, to je právě to, že jak vlastně tady v Čechách máme IKEA, tak spoustu věcí, které právě pro Švédsko jsou pro tu kuchyni typický, tak my to tady právě skrze IKEA můžeme si jako tak ochutnat, přičichnout. Určitě ty masové kuličky, které já teda osobně nejím, ale to tam jedli hodně a hodně se to i dělalo. Třeba když jsme měli v církvi nějaký oslavy nebo prostě cokoliv, nebo i v té školní jídelně, kde jsem pracovala, tak velmi, velmi často tam byly ty masové kuličky. Z toho pečiva, a teď teda se to přesně jmenovalo, je to zkrátka taková ta kořicová ta rolka, ta bulka takzvaně nějaká a kanel bular, myslím. Teď doufám, že to nepopletu. To se tam jedlo hodně. To musím říct, že toho jsem se pak úplně skoro až přejedla. Švédi mají evidentně v oblibě velmi, velmi sladký věci a hodně moc karamelu. Což já nevím, jak mi tady Češi, ale mně se to teda osobně hrozně lepí na zuby, takže tomu až tak neholduju, ale celkově sladký mají hodně rádi. Většina věcí bylo, co jsem ochutnávala různý i jako takový normální dortíky, tak hodně jako přeslazený. Hodně typický dort je tam princes torta. Je to takovej nadýchaný dort se zeleným marcipánem a je v tom nějaký takový hrozně dobrý krém. To mi ta osobně asi chutnalo nejvíc, to jsem měla opravdu hodně ráda. Marcipán s krémem a nadýchaný piškot. A kdybyste chtěli někdo někdy obdarovat Janetku, tak na ní prásknu, že miluje lékořici. A tady v Čechách lékořice, pokud vím, nebo i vidím to v těch obchodech, není až tak oblíbená evidentně, protože jestli se tady najde do 10 druhů nějakých věcí, tak je to ještě možná hodně. Ve Švédsku milujou lékořici. Lékořici se žen, lékořicový bonbony, lékořicovou čokoládu, lékořicovou zmrzlinu, spousty věcí. Seženete po celém Švédsku v každém obchodě nespočet opravdu typů lékořicových věcí. Takže kdo má rád lékořici, tak rozhodně doporučuji se tam dojet a nakoupit si nějaký mlsky, protože to tam je opravdu na nespočet způsobů. Já tomu teda taky moc neholduju, ale třeba se k tomu jednou propracuju.
0: Nejlepší je slaná lékořice, to je takový jako typ. No dobře. Když jsi strávila ve Švédsku 10 měsíců, tak jsi měla možnost zažít i některé oslavy, svátky. Na Vánoce předpokládám, že jsi jela domů, ale stejně bych se ráda ptala na ten vánoční čas, protože on je hodně specifický na severu. A ráda bych se ptala třeba na Velikonoce nebo cokoliv. Prostě nějaké sváteční příležitosti v průběhu toho roku, které jsi mohla zažít.
1: No, tak to je teďka docela trapný, protože já si teda vůbec teďka nemůžu vybavit žádnou oslavu. A jediný dvě, které se vybavuju, tak nejsou švédský. Zažila jsem tam, protože jeden z mnoha božích darů bylo, že jsem bydlela v naprosto úžasné rodině. Mladý manželský pár. Mamince jsem říkala moje švédská maminka, ačkoliv byla jenom o 2 roky starší než já. Tak to byla taková moje švédská maminka. Ona je původně teda Norka a její manžel je na půl Švéd a na půl Američan. Takže jsem bydlela v takovýhle mezinárodní rodině. A

0: Co si pamatuju, tak se mi moc líbilo, když se ale zase, jak říkám, je to převzatý teda spíš svátek z Ameriky, díku zdání jsme slavili. A slyšela jsem už párkrát, že tomu někdo říká nadneseně spíš jako svátky obžerství, což bohužel teda to tak skoro vypadalo, protože takovýho jídla, no to jsem se v životě neviděla. A nejhorší na tom bylo, že všechny chody byly naprosto vynikající. A člověk chtěl ochutnat aspoň lžíci z každého, přičemž už při té lžíci se zvládnul přejíst teda maximálně. Ale byly to teda, je to americký svátek, no, není to vyloženě jako, není to švédský, ale byl to nádherný čas se sladkýma bramborama zalitýma v marshmallownama a v karamelu. Šťouchaný vynikající brambory. Prostě, no, ale jak říkám, je to americky. Vím, že jsme tam pak že tam vyloženě byl svátek, kdy se slavilo, nebo tak nějak, jak to říct, se slavilo den vlastně té jejich buchty. A byly tam vlastně dva svátky. Jeden ten svátek byl právě té skořicové buchty, kdy ve škole nám k tomu zaspívali i nějaký song o tady té buchtě. Mám to natočený, protože to byl zážitek, kdy právě ten náš děkan byl jedním z aktérů, který zpíval, což bylo opravdu velmi vtipný. Vidět děkana školy, jak zpívá o nějaký buchtě. A to vím, že jsme tam oslavovali. A pak se tam oslavovala takhle ještě jeden den, kdy ještě jiná buchta. A ta byla mazaná nějakým krémem. A když byla dělaná domácí, tak byla naprosto vynikající, musím říct. Ale když byla kupovaná, no tak teda žádný zázrak to teda nebyl. Ale nevybavím si už teďka název týhletý krémový buchty. A pak jsem tam zažila ještě jednu oslavu, která se mi teda moc líbila. Církev Slovo života ve Švédsku je hodně otevřená právě pro uprchlíky. Vlastně v církvi se utvořila taková v podstatě komunita těch peršanů, kdy tam těch lidí bylo třeba 100 odhadem. A vím, že oni teď nevím, na který měsíc to vycházelo, ale slavili jsme perský nový rok, což pro mě byl teda neuvěřitelný zážitek, protože jako řekněme si, kdo tohle to může zažít, perský nový rok. A my vlastně jako studenti nebo celkově církev jsme se tam mohli přihlásit jako dobrovolníci, pomoct se servírováním jídla, nevím, doplňovat vodu, všechno možný, aby oni opravdu si tenhle ten rok mohli, nebo tenhle tu oslavu, aby si mohli užít. A to se mi tak líbilo, ty peršani byli naprosto otevřený pro každýho a smáli se a radovali se a tančili se šátkama a tohle byl pro mě naprosto nádherný zážitek.
1: Zpátky od Pršanů do Švédska. Zatím jsme mluvili o Upsale. Dostala ses taky někam dál? Mohla si něco procestovat?
0: Tohle je další věc, která mě hodně mrzí. Nikde jsem vyloženě sama ze sebe moc necestovala. Ale byla jsem se samozřejmě podívat ve Stockholmu dvakrát. Jednou teda, když byla zima, což vůbec nebyl příjemný zážitek, protože jsem měla naprosto zmrzlý prsty u nohou. A kdykoliv to šlo, tak jsem kamarádku tahala do nějaký kavárny se aspoň trošku ohřát a načerpat energii pro dalších 10 metrů na ulici. Ale pak jsme tam jednou byli vlastně, to i přijela Žanetka a byla v ten čas prostě ve Švédsku a zrovna probíhaly volby, tak jsme jeli do Stockholmu, aby právě hodila lístek. To jsme se podívali tam a už bylo prostě krásně, takže ve Stockholmu jsem se podívala, ale byli jsme tam teda hodně v centru a my jako holky samozřejmě jsme prolízali spoustu obchodů. Takže nevím, co k tomu teďka říct.
1: Takže až bude někdo potřebovat nějaký tip, kam jít nakupovat ve Stockholmu, tak se obraťte na Ginger.
0: Přesně tak. Ale musím ještě teda zmínit, že vlastně my tam máme velmi dobrýho kamaráda, který už tam žije, je to Čech a žije ve Švédsku, byl tam studovat právě tak na biblické škole před 8-9 lety a už tam zůstal, má tam skvělou práci a je členem Církve Slovo života v Upsale. A je to náš opravdu dobrý kamarád, opravdu takový jako anděl. Každý Čech, který tam přijede, tak tenhle ten náš kamarád se tam o něj naprosto úžasně stará a ze vším jakoby tam pomáhá, co je potřeba. A ten mě párkrát vyvez někam na výlet a vím, že jsme byli, nepamatuju si bohužel, jak se to jmenovalo, ale vím, že v ulicích toho místa se natáčelo pár dílů z Pipi dlouhý punčochy. A bylo to kouzelný, byla tam zátoka nějakého velikého jezera. Je fakt hloupý, že si nepamatuju ten název, ale určitě, kdyby někdo z vás chtěl, tak se to pokusím zjistit. A tam jsme se vlastně byli projít a podívat se na ty staré domky a kdo jste viděl Pepi dlouhou punčuchu, tak tyhle ty domečky, bylo to opravdu hezký, bylo to tou uličkou tam mít a teď si říkat, je, tak tady, jak se jmenovali, Anita a ten druhý tam běhali s Pepi dlouhou punčuchou. To bylo fajn. A vlastně až teda úplně ke konci, kdy už začalo být trošku tepleji a i déle světlo, než bylo ve Švédsku zvykem přes zimu, tak mě vlastně ta moje rodinka, v který jsem bydlela, tak mě vyvezli na víkend na takový výlet ještě s pár přáteli z církve, kde jsme strávili noc dvě v jejich vlastně summer house v letním domě. No, zase si bohužel nepamatuju, jak se to tam jmenovalo, ale bylo to tam překrásný. Hodně, hodně mi to připomínalo naší českou Šumavu. To prostředí, prostě ty kopce a ty lesy. A byl tam nádherný klid. A ten jejich summer house mi náramně připomínal vilu Vila Kulu od Pipi dlouhý punčuchy. Byl to fakt nádherný čas. Příroda je tam opravdu překrásná. Jediný, co mi bylo líto, tak zrovna ta Uppsala leží v takovém místě, že to v podstatě taková placka a nejvyšší kopec tam je takovej, který byl uměle udělaný kdysi vikingama. Ale určitě bych se tam chtěla podívat ještě znovu, nebo někam jako vyloženě do té přírody a asi víc na sever někam, kde to bude fakt nějaký takový to severský. Ještě bych asi zmínila, že mezi vlastně Uppsalou a tím místem, kde já jsem bydlela, tak se nachází Gamla Uppsala, což je právě nejstarší, pokud si to dobře pamatuju, nejstarší část Uppsaly. A je tam muzeum a starý kostel, který právě zakládali a vystavili vikingové. A v tom muzeu jsou právě různý ty věci, co tam prostě nějaký vykopávky udělali, různý jako rekonstrukce toho, jak vypadaly třeba ty jejich nějaký obydlí a podobně. A právě v té Gamle, tak tam jsou tři takové kopce a co jsem se tak jako dozvěděla, tak pod těma kopcema, jsou to uměle vytvořené kopce, nevím, výšla vám zabere asi 3 minuty. A pod tou hlínou vlastně jsou zakopané prý tři vikingské lodě.

0: Ginger, ty jsi říkala, že jsi do Švédska odjížděla s touhou zažít změnu, zažít boží zásah do svého života. Stalo se tak?
1: No, v určitých oblastech se tak stalo, ale já si myslím, že to je hodně tím, že bohužel, jak jsem zmínila, že spoustě věcí jsem nerozuměla a některé věci mi opravdu jako unikly a nedopátrala jsem se bohužel pak už třeba, cože to vlastně bylo a to, tak mi přijde, že jako, já nevím, jestli si to tím já jako omlouvám, nebo přijde mi, že jsem jako mohla ještě právě jako zažít něco víc. Celkově to bylo úžasné a bylo to pro mě moc přínosné už aspoň se jakoby ponořit hloub do Bible a poznat další prostě věci nebo pochopit další věci. Ale myslím si, že to není jako, že já si takhle vymyslím, lusknu si prstama a bože, tak a chci teďka změnu a takovouhle. Takhle to prostě určitě nefunguje. A ve spoustě věcech mi tam bylo mi tam vlastně otevřený a ukázaný nějaký i prostě věci, co mám změnit, na čem mám pracovat a což dělám a rozhodně v tom hodlám pokračovat. Bůh mi tam ukázal spoustu věcí, na co se třeba můžu zaměřit. Stejně jako teda Žanetka vlastně přijala pak do České republiky s nějakýma svýma vizema, který teďka proměňuje ve skutečnost, tak stejně tak já jsem tam díky Bohu prostě přišla k nějakým vizím a k nějakým nápadům, který bych tady v Čechách chtěla aplikovat a provést do reality. I spoustu kontaktů, prostě s různýma lidma, kterými v těchto věcech můžou pomoct. Takže jako já to jako přínos rozhodně beru, vůbec toho ani špetičkou nelituju. Jediná ta věc, že opravdu jsem neměla být lempla, měla jsem si tu angličtinu pořádně zopáknout a ponořit se do toho opravdu plnými roušky. A ještě jedna věc teda bylo, což si taky uvědomuji, že to asi nebylo úplně dobrý, že já už jsem prostě, ty to bude znít, že jsem hrozně stará, ale jsem prostě osoba, která má ráda takový nějaký svůj klid a mám hrozně ráda, nemusím se celý den válet v posteli, to ne, ale mám ráda jít večer do postele s tím, že si prostě jdu odpočinout a chci se vyspat a načerpat sílu na další den. A moje rodina byla, jak říkám, úplně skvělá. Ten dům, kde jsem bydlela, byl opravdu domovem, nebylo to jenom nějakým ubytováním, ale opravdu jsem se tam cítila jako doma. Ale jedna pro mě z nevýhod bylo to, že ač dům jako takový krásný, tak stěny měly naprosto papírový a bylo slyšet úplně všechno. A já jsem hodně citlivá na to, že mě všechno jako vzbudí. A v rodině byly dvě malé děti, které stávaly v nějaký svůj čas a mě bohužel budili taky. Takže já jsem, abych se vyspala, tak jsem musela jít spát s dětma a stávat s dětma. Jsem teda musela. Ale jestli jsem se chtěla vyspat, tak jsem musela jít spát i ve stejný čas, což znamenalo pro mě, že jsem se nepodílela na spoustě těch nočních aktivit, abych právě se mohla prostě vyspat, protože když ty děti i v sobotu a v neděli stávají třeba v 6:30 ráno, tak já, jak říkám, nejsem úplně typ, že bych spala třeba do 11, ale takový to, kdy se zbudíte tím, že vedle v místnosti vám přijde, že běží stádo dinosaurů, prostě se všechno otřásá a po chvíli slyšíte nějaký kladivo, tak to není úplně příjemný probuzení. Takže, ale nevím, no, prostě myslím si, jestli chci vám doporučit, že pokud byste se tam někdo z vás chtěl vydat, tak prosím, dejte co možná nejvíc času do toho, abyste měli opravdu co nejlepší angličtinu, abyste si z toho co nejvíc načerpali. A nestraňte se tolik, jako jsem se nějakým způsobem stranila a tady těm aktivitám, ať už jakoby za tím straněním bylo cokoliv, tak pokuste se opravdu co nejvíc opravdu vyždímat z toho času tam, bejt co nejdelší čas a nejintenzivnější čas, nebo jak to říct, prostě bejt tam, dokud vám síly stačí a zažít si opravdu všechny tyhle ty věci, které ten čas v této církvi nabízí, v této škole.
0: Dáš nám nahlédnout do nějaké své vize?
1: Jedna z věcí, ale musím na tom ještě opravdu máknout, je třeba, že u nás v církvi tady v Čechách, v Milovicích, vlastně misijní skupina Slovo života v Milovicích, tak zatím máme takovou menší církev, což vůbec ale nevadí, protože máme zapálený srdce a to je hlavní, tak jsem na biblický jakoby pocítila, nemáme úplně nikoho, kdo by nějak byl zainteresovaný do nedělky. A já mám malýho brášku, nebo už není zase tak malý, 12 let, a jak jsem byla na biblický, tak jsem pocítila, že bych ho chtěla vést k Bohu, protože ho nezná tak, jak by bylo dobrý. A skrz to mě právě napadlo, že OK, tak když si budu připravovat nějaký biblický příběhy nebo prostě cokoliv pro mýho brášku, tak proč bych to třeba nepřipravila v církvi i prostě pro nedělku, jako pro děti z nedělky. Takže jsem pak o tom se bavila se Ženetkou. Třeba tady ta věc není úplně, že bych cítila jako povolání víc nedělku, ač s dětma si pohraju ráda a pak je zase teda ráda vrátím. Tak necítím to úplně teda zrovna tohleto jako povolání, ale chtěla bych s tím určitě pomoct, protože zase cítím tu potřebu. A jelikož vím, že tady na to jako čas mám, nebo prostě mám ty možnosti s tímhletím pomoct, tak chci. A pak to případně předat, třeba udělat nějakou platformu a pak vlastně ji předat někomu, kdo opravdu ucítí to povolání. Tak s tím bych třeba hodně ráda pomohla, ale pak vyloženě teda volání, který a vizi, kterou bych chtěla, tak mám hodně na srdci starý lidi a různě třeba jako pečovatelský domy a podobné věci a nějakým způsobem bych chtěla začít dělat programy pro starý lidi. Trávit čas s nima a víc je k Bohu, protože jakoby kdy jindy už teda člověk má dát svůj život Ježíši, když jakoby už je, to nechce, aby to vyznělo nějak špatně, ale když už jakoby takzvaně v tom, jak se to říká, v zimě nebo v podzimu svého života. A, takže bych určitě nějakým způsobem chtěla pracovat právě se starýma lidma. A líbilo se mi, jednou jsem byla, už ani nevím, jak jsem se tam nachomejtla, byla jsem na biblické škole pro ty uprchlíky a byla tam jedna paní z Holandska. A zrovna tam byl teda i právě překlad, oni to mají ve švédštině a v té perštině, ale protože tam byla ještě tady ta jedna návštěva, tak to bylo i v angličtině překládaný, takže jsem tomu mohla víceméně rozumět i já. A byla tam paní z Holandska, ze kterou jsem se pak při pauze nějak zapovídala a ona mi říkala, že s manželem, už taky jako starší paní, ale ne úplně babička, že s manželem právě dělají nějaký aktivity a v podstatě jako kempy pro starý lidi, pro seniory. A to jsem říkala, no to je něco naprosto úžasného, to je úplně, co jsem si přála já. A tak jsme si o tom nějak povídali. A já samozřejmě různě i z našich aktivit, co děláme v církvi, vidím, že většinou nebo skoro vždycky je to o nějakým jako dobrovolničení, což je samozřejmě úžasný, ale řekněme si prostě na rovinu, jako žijeme tady v té zemi a za něco si potřebujeme koupit jídlo, zaplatit prostě nájem a podobně. Takže mě hodně zaujalo a líbilo se mi, že pro tady ten manželský pár je to jak koníček, služba a zároveň práce, kterou mají i zaplacenou, což mi přišlo naprosto úplně super skloubený všechny věci dohromady. Takže to mě hodně zaujalo a vzala jsem si na paní kontakt a chtěla bych je určitě do Holandska jít přijet navštívit tady na ten kemp.
2: Když se řekne Švédsko, co se ti vybaví, co tě napadne?
1: Určitě švédská vlajka a její barvy. A ten kříž žlutej. A hodně, hodně zeleň, kdy prostě člověk jede v autobuse a teď, když se teda zadaří, tak svítí i sluníčko, který se rozlívá jakoby po té krajině, kde je tráva a spousty, spousty lesů a teď ten sluneční paprsek dopadá na ty stromy. Tak taková nostalgická vzpomínka, co se mi vybaví. A ještě určitě takovej tradiční švédský symbol, říká se tomu dolana a je to takový ten červený kůň, možná jste to viděli už někdo někde v IKEA, tak tyhle ty asi tři věci se mi vybaví.
2: Moc děkuju, že jsi nám dala nahlédnout do svého pobytu ve Švédsku a ať se ti daří, ať se naplňují tvé vize, no a třeba někdy zase znovu o Švédsku nebo o čímkoliv jiném. Hostem dnešního vydání pořadu Za obzor byla Kristýna Vrchotová. Ginger, děkuji za návštěvu. Dík, měj se dobře, ahoj.
1: Taky moc děkuji, mějte se, ahoj.
2: Loučí se i Lucie Endlicherová, naslyšenou.

0: Do švédské Uppsaly se můžete vypravit ještě v neděli ve 2 hodiny odpoledne, v pondělí ráno ve 4 a ve středu od 23 hodin. V příštím vydání, které premiérově naladíte na Rádiu 7 opět v pátek v 10 dopoledne, navštívíme s pořadem Za obzor nejsevernější z pobaltských republik Estonsko.
1: Dopoledne s Rádiem 7.

Včera jsme vstoupili do měsíce října, který přinese spoustu jedinečných radostí a radovánek. Ranní mrazíky, úžasnou paletu podzimních barev, troubení jelenů v říji z lesů, možná při procházkách v hájích i nějaký ten parůžek najdete, troubení slonů ze zoologických zahrad, blížící se ochutnávku letošních vín, fronty v pneuservisech při obouvání našich vozítek do zimní obuvy i sledování hejn tažných ptáků při jejich cestách do teplých krajin. Na konci října nás také čeká předvečer svátku všech svatých, kdy už i naši zemi zaplavuje oranžová barva různě vyřezávaných dýní. I když já osobně se těším na svou oblíbenou dýňovou polévku a bábovku. Když jsme včera do října vstoupili, znamená to, že dnešní páteční den nese v kalendáři označení 2.10.2026 a právě oslavil svou 11. hodinu. Společnost vám dělá nezávislé křesťanské Rádio 7, u jehož vysílání vás vítá a od mikrofonu srdečně zdraví Milan Remeš. Před námi jsou písničky, které připravuje naše hudební redaktorka Kristýna, a také rozmanité pořady, které si teď v krátkosti představíme.

psychické potíže, odmítnutí, zmatek v sexuální orientaci, deprese, drogy, alkohol. Tohle všechno se vešlo do mladých let ženy, která vám bude v pořadu s Bohem vyprávět svůj životní příběh. To důležité v něm je, že její vyprávění nemá jednoznačný happy end. Je to spíše svědectví zprostřed cesty a právě proto má velkou hodnotu pro nás všechny, kteří také stále bojujeme své boje. Poslouchejte od 11 hodin a 15 minut. Situace na lodi Jitřenka, kde se odehrává děj knihy Plavčík Žán, kterou otevíráme ve čtení na pokračování, je stále napjatá. Chystá se další vzpoura? Poslouchejte, 15 minut popolední. Krize středního věku a znovu nalezení sebe sama se věnuje Petr Plaňanský v pořadu Kudy kam od 13 hodin. Písničky s přáním pro potěšení a povzbuzení posíláme k vám. Stačí si napsat a ladit Rádio 7 od 14 do 15 hodin. I následující písničky, které posílám k vám, letí s přáním, aby se vám hezky poslouchalo a aby vás to, co uslyšíte, pohladilo na srdci i na duši.

To byly skupiny Tretí deň a Maranata a slovenskou písničkovou vlnu zakončí kapela Kryžiaci. Po ní už uslyšíme, co prožila a prožívá s Bohem Kristýna Janová.

0: Bohem na cestě životem.
1: Ahoj, tak já jsem dostala dneska možnost říct vám svoje svědectví. Vlastně je mi 30 a v církvi už jsem tak zhruba 9 let. A vlastně Bůh pro mě udělal v životě úplně obrovský zázrak, protože já nepocházím zrovna z nejlepší rodiny. Moje mamka často navštěvovala psychiatrickou léčebnu a si pamatuju, když jsem jako malá za ní jezdila na návštěvu, tak mi říkala, že si s tátou tam v jednom oddělení protancovali střevíce, takže naši se seznámili v psychiatrické léčebně. Moc ráda se tím nechlubím, protože to má pocit, že člověka trošku snižuje. Jako malá se mě ujala babička, vlastně byl to jediný člověk, u kterého jsem cítila tak, jako že mě má někdo rád, když se moji rodiče rozváděli. A vlastně, i když jsem měla vlastně veškerou lásku od mojí babičky, tak stejně dobrý to doma nebylo, protože se ani jeden z rodičů ke mně hezky nechoval. Vlastně zažívala jsem i šikanu na základní škole a vlastně i brácha mě neměl rád, takže i násilí z domu. Takže vlastně jsem si to pak přebrala po svým, nevěděla jsem, jak tomu mám rozumět a vlastně začala jsem zlobit, začala jsem dělat průšvihy a vlastně vyvrcholilo to tím, že se mě zřekla i moje babička vlastně v 11 letech a vlastně byla jsem umístěna také do psychiatrické léčebny. No a babička na to krátce zemřela a vlastně teďka přišel s tím, že se nemá u nás jak postarat, tak pak začal takový ten kolotoč, dětský domov, diagnostický ústav, výchovné ústavy a tak dál. A vlastně, když moje babička zemřela, tak se vlastně celý můj život zlomil, protože to bylo, jako kdyby mi umřela vlastní máma. Jo, takže já už jsem neměla vlastně jakýkoliv smysl žít, začala jsem mít deprese. Vlastně i v těch mých pak 12 letech se přišlo vlastně na to, že jsem transsexuál. A vlastně rodiče to nějak neřešili, jenom prostě se k ním ta informace dostala po tolika letech, kdy já už jsem to dávno o sobě věděla, protože jsem od malinka se oblíkala jako kluk a šla jsem si tím letím směrem. A vlastně v těch 12 letech už jsem měla naplánovaný, že vlastně do budoucna projdu tranzici a budu klukem. A vlastně naši s tím byli nějak jako srozuměni a od těch 12 let vlastně, co jsem zažívala tu šikanu na základní škole, tak to byla vlastně parta, ke které já jsem se pak postupně začala přidávat a našla jsem v ní rodinu. Nahradili mi vlastně rodinu, která nefungovala. Takže jsem s nima začala brát drogy, začala jsem s nima pít alkohol, dostala jsem se do hlubších propastí a daleko horších průserů a vlastně později jsem s nimi přidala i vlastně tvrdý drogy do svého seznamu a různý trestní činnosti a tak dál. Takže ono se to pak tak nějak stupňovalo vlastně v tom mém životě a vlastně, když jsem se pak vrátila v 18 letech domů konečně, kdy se mi podařilo dostat domů, protože už jsem byla svobodná, byla jsem plnoletá a i přesto, že doma nebyly dobrý podmínky, tak jsem tam chtěla jít a vlastně, když táta zjistil, že mám prostě všechny tady ty problémy a to, tak mě, když mi bylo 20 nebo 21 let, tak mě vyhodil z domu. A vlastně si pamatuju, že venku byla mráz, byla venku zima a vím, že na tom místě, kde jsem se snažila schovat, tak když jsem tam ležela, tak mi prostě běžel život jako nekonečný film před očima a já jsem věděla, že tam prostě umřu. Že je to prostě moje poslední chvíle na tomto světě. A i v tu dobu vlastně mě Bůh měl rád a myslel na mě a nedovolil prostě, abych tam umřela. Takže poslal vlastně kamaráda, šéfa té party, aby mi zavolal vlastně, co dělám a on pro mě přišel a vzal mě domů. Takže vlastně jsem tam nezůstala a skvělý bylo toho, že vlastně toho kamaráda byla rodina křesťanská, jsou to katolíci a vlastně tenkrát se snažili vlastně tomu kamarádovi pomoct a seznámili ho vlastně s lidma z kontaktního centra Steam Challenge. A já jsem nevěděla vůbec, co si na to mám myslet, protože prostě když s tím přišel, že je nadšený, že zná lidi, kteří nás mají rádi a kterým na nás záleží, jak jsem mu řekla, že spadl z višně a že je úplnej magor, protože prostě pro nás takový lidi neexistovali, pro nás lidi vlastně koukali skrze prsty. Já si pamatuju, když jsem byla vlastně na učňáku, tak vlastně ve druhém ročníku jsme měli přednášku a vlastně tu přednášku měla žena z poradny pro ženy a dívky A vlastně ta přednáška mě sice nezaujala, ale ta žena o sobě sama byla jako strašně zajímavá. Něco z ní vyzařovalo, byla úplně jiná, vlastně než jsme byli my všichni. A ona tenkrát rozdávala letáčky vlastně do poradny pro ženy a dívky, kdyby chtěl někdo prostě přijít a o něčem mluvit. A jsem věděla, že už tu dobu mám strašně moc problémů a že bych s ní chtěla strašně moc mluvit. A jakož jsem vlastně byla v té partě a brala jsem drogy, tak jsem se tam jako neodvážila jít. A vlastně, když přišel ten kamarád s tím, že nás mají někteří lidi rádi, tak jsem ještě netušila, že vlastně zatím stojí ta žena, kterou jsem potkala na té přednášce. A ten kamarád mi vlastně domluvil schůzku, tak jsem tam jednou za půl roku asi se zašla podívat do církve a vlastně potkala jsem tam tu ženu na té přednášce. Byla to Lída Bohanková, skvělá žena. A vlastně mohla jsem s nimi mluvit a tenkrát jsem přemýšlela, že nastoupím vlastně do střediska Teen Challenge. A vlastně, když jsem jim řekla o své orientaci a že tohle prostě zatím nechci měnit a že prostě nejsem připravená to téma řešit, tak mě nepřijali a já jsem řešila, co dál prostě, protože jsem chtěla dělat něco se svým životem. A vlastně ten kamarád mezi tím ten program dokončil a já jsem mu volala a říkám, co mám dělat. Já chci prostě taky. Jo, a on mi říkal, víš co, tak jim všechno odkejbej a oni tě vezmou. Tak jsem jim to všechno teda odsouhlasila a oni mě vzali do střediska Teen Challenge. A vlastně, když program nemám dokončený, tak se tam stal ten největší zlom v mém životě, protože jsem dostala jako povinnou četbu knížku od Billyho Grahama, Jak se znovu narodit. A dodnes je ta kapitola pro mě strašně živým slovem. Byla to vlastně Ježíš žije. A pro mě se to tak stalo neskutečně živým slovem, když jsem to četla, že jsem vlastně v tu chvíli vydala svůj život Bohu. Už jsem si řekla prostě dost a já chci prostě žít s Bohem. Chci žít s Bohem naplno a vlastně v tu chvíli, když jsem se rozhodla, tak můj život se začal postupně měnit. Najednou jsem viděla, jak svět je kolem krásnej, jak prostě nemusím žít v drogách a bez naději. A že vlastně nevadí, že nemám rodinu, protože jsem ji našla v církvi a našla jsem ji vlastně u té ženy, co měla tu přednášku a ona se stala vlastně mojí náhradní rodinou, mojí náhradní mámou. A vlastně poznala jsem strašně moc přátel v církvi, mohla jsem se v církvi zapojovat a vlastně i když život není jednoduchý, prožívám spoustu těžkých věcí, tak jsem si s Bohem mohla splnit spoustu snů. Vlastně mám mnohem víc, než když jsem měla kdykoliv předtím. A jsem Bohu za to strašně moc vděčná. A vlastně, i když jsem uvěřila, tak moje orientace se nezměnila. Já vím, že je to prostě boj asi na celý život, nebo Bůh má nějaký plán s mým životem. Zatím nevím, jaký. Pamatuju si v období, kdy vlastně jsem se vdala, měla jsem manžela vlastně a manžel se s tím trochu pral, že jsem takovej ten technický typ a že jsem takovej ten klučičí typ a nikdy to úplně nezvládal, ale vlastně přesto nastal moment v manželství, kdy jsem našla nějaký e-shop, kde se mi začaly líbit holčičí věci. Já si pamatuju, že jsem tam utratila asi tenkrát 6 000 zaraz, jo, a druhý den, když jsem se vyspala, jsem z toho měla takovou jako neuvěřitelnou radost, že jsem si řekla, ty brďo, já jsem strašně ráda, že jsem tou tranzicí neprošla, že jsem žena a že jsem za to Bohu vděčná, že Bůh to prostě nedovolil a měla jsem z toho velkou radost. Takže to, že jsem byla vlastně transexuál, Bůh proměnil, ale zůstala vlastně mi homosexuální orientace, kterou se v církvi netajím, protože věřím, že si to Bůh může nějak použít. Já jsem dlouhý roky s tím bojovala jsem sama za sebou, nevěděla jsem, jak se vlastně vyrovnat s tím, že jsem vlastně křesťan a jsem homosexuál. A strašně se to ve mně pralo a přes mnohý poradenství, vymítání a já nevím, modlitby, nevím, co všechno možný, se ve mně vůbec nic nezměnilo. Pořád jsem prostě stejná a vlastně celou dobu jsem si přála, aby mě Bůh přijal takovou, jaká jsem, abych mohla být konečně šťastná. A věděla jsem, že jsem v církvi na to sama, že tam sice 55 členů, ale ani jeden mi nerozumí, protože se s tím nesetkal. A vlastně po čase jsem zjistila vlastně, že existují i jiní další lidé v církvi a pro mě to bylo strašně super, protože to byla pro mě obrovská motivace, že se můžu potkat s někým dalším. Trochu mě mrzí, že toto téma je v církvi tabu a že prostě se o tom moc lidé nebaví, spíš mi přijde, že se toho bojí a přála bych si, aby takový lidé mohli najít v církvi bezpečí, aby mohli najít přijetí a aby mohli svobodně přicházet.

0: Kristýno, ty jsi říkala, že jsi byla nebo jsi vdaná?
1: Ne, nejsem vdaná. My jsme se pak rozvedli, protože vlastně velkou míru vlastně měla ta orientace na naše manželství a můj muž to neustál a vlastně já jsem se s ním rozvedla. A přesto prostě ono trvalo nějak ta odluka nějak přes 2 roky, tak nějak, i když jsme byli jako v kontaktu, protože mám spolu krásného 5letého syna, i přes všechny vlastně těžkosti. Bývalý manžel si pak dořešil nějaké věci, já jsem si zase za ty 2 roky prošla něčím, no a nakonec jsme se setkali, takže se budeme brát znova. A on říkal, že už to prostě přijímá, že mě miluje takovou, jaká jsem a že prostě už se tím nechce zabývat a chce žít se mnou.
0: Jak tomu rozumíš ve vztahu k Bohu? Že máš orientaci, jakou máš, nějak přemýšlíš nějaká si a církev, jak jsi říkala, to téma spíše vytěsňuje nebo se k němu nevyjadřuje?
1: Je to tak, jakože když někomu zmíním, jako mám orientaci, tak jako slyším, že to je špatně, jako víš, že prostě to je proti Bohu, že Bůh s tím nesouhlasí a tak, tak jako pak s tím člověk, když to slyší jako celkem často, tak prostě s tím bojuje, nebo když slyší prostě jako modlitby nějaký proti západnímu směru. Já osobně bych jako přišla, tak pojďme se za ty lidi modlit, než se modlit nějak, jako že máme strach o naše děti, o naše nějaké společenství nebo takhle. Já bych se za ty lidi radši modlila prostě, aby Bůh je vedl, aby se jich Bůh dotýkal, ne jako něčeho, čeho se bojím.
0: A pro tebe to znamená co? Cítíš se jakoby nečistá v té církvi nebo v očích druhých lidí, nebo jak to vnímáš?
1: Někdy se cítím takovým jako kamenem úrazu. Jo, že prostě z toho společenství vyčnívám. A jak vlastně... Že tam jako úplně nezabarám, že nejsem stejná jako všichni ostatní v té církvi.
0: Jasně. A jak vlastně se tedy stavíš k tomu svým, a teď odpust, mám to říct, problému, nebo...
1: Jak se k tomu stavím? Dlouhý roky jsem to vnímala jako problém, že je to něco, co mi prostě brání svobodně žít, občas s tím ještě boju, ale slyšela jsem vlastně podcast jsem slyšela, kde vlastně bylo řečeno... Celý život se můžu snažit být heterosexuálem. Přijdu do nebe, kde se nežení a nevdává a řeknu, že hurá, to je super, já jsem heterosexuál. A Bůh mu říká, a jako, co jsi dělal celou tu dobu, jako jo? Že prostě mi to přijde řešit něco kolem sebe, jako soustředění se sám na sebe. A přitom můžu dělat jako spousty zajímavých věcí okolo. Můžu podpořit nějaký církevní akce, nebo jet s dětskama na tábor jako zdravotník, že jsem zdravotnice, takže můžu dělat spousty jiných věcí okolo. A jestli má Bůh nějaký se mnou plán, tak já budu čekat s otevřenou náručí a až přijdeš, tak přijdi.
0: Ty jsi říkala, že pro tebe byl silný okamžik při čtení knížky Billyho Grahama, úplně k tobě mluvila jedna z těch kapitol a ty jsi říkala, vydala svůj život Bohu.
1: Ano, přesně tak.
0: Ale co to znamenalo prakticky? Co se stalo v tu chvíli?
1: Já jsem se tenkrát naplno rozhodla, že prostě chci jít s Bohem. Že jako úplně odkládám svůj život, jakýkoliv prostě tohle bude po mým, nebo že já chci to, co máš ty. Prostě já chci poznat ten tvůj svět, a chci tě poznat naplno. A vlastně ve chvíli, kdy já jsem se takto rozhodla, najednou prostě, kdyby mi spadly šupiny z očí, jsem prostě viděla, jak je najednou svět okolo mě krásný, barevný, prostě, jak se dá některýma věcma jinak přemýšlet. A vlastně, že když se člověk modlí, takže ty věci najednou jdou jednodušej. Není to vždycky pravidlo, ale stává se to.
0: Že to nějakou dobu od tohoto rozhodnutí je to pořád takhle čerstvé a silné?
1: Jo, je to pořád takhle živý. Vždycky, když si na ten moment vzpomenu, jak mám slzy v očích, protože pro mě to je nejkrásnější okamžik, který se v mém životě stal.
0: Do čeho tě Pán Bůh pozval? Vždycky, když mu dáváme svůj život, tak se před náma otvírá úplně nová kapitola, ale také nové věci, do kterých nás Pán Bůh zve. Najednou se možná, jak říkáš, padají ty šupiny z očí a člověk vidí jiné věci v jiných souvislostech. Tak co to znamená pro tebe?
1: Já nejsem jako úplně typ člověka, který by nějak naplno sloužil nebo prostě zakládal nějakou službu nebo takhle. Já se spíš někde vždycky přidám prostě, jo, když je potřeba. A nebo mě baví organizovat věci. Takže to mám strašně moc ráda, když potřebuji Bárce něco zorganizovat nebo tak, tak se k tomu ráda přidám. A
0: musíme doplnit, že Bárka je název místního společenství.
1: No, místního komunitního společenství, tady u nás Zábřeze, takže když je nějaká možnost, tak se ráda přidám. Vlastně nedávno jsem si udělala kurz zdravotníka, takže jsem byla vlastně už jako zdravotník na dvou táborech, nebo to úplně úmyslo jako dělat zdravotníka, abych jezdila na tábory, protože mým přáním bylo ošetřovat lidi na ulici v rámci kavárny Team Challenge.
0: A sloužíš takhle?
1: Na ulici jsme chodili, teď je vlastně to taky složitější se služebníkama, ale pořád to mám jako na srdci. Tam přibude vlastně moje svědectví na nástěnce, ale ještě jsem nepotkala toho druhého zdravotníka nebo někoho, kdo by chodil se mnou na ty ulice.
0: Kristýno, ještě zpátky k tomu boji s tou vlastní orientací. Každý procházíme nějakými pokušeními, většinou v té nejcitlivější oblasti, kterou řešíme. Jak řešíš ty různá pokušení?
1: To já mám vždycky tendenci si něco koupit.
0: Tak to přijde
1: takže,
0: draho.
1: Ano, mě to přichází docela dost draho. Martin mi říkal, že jsem strašně utrácivý člověk, takže prostě já, když si potřebuji naplnit svoje nějaké tužby nebo něco takového, tak si jdu prostě něco koupit. A většinou to nebývá levné.
0: Možná je důležité opravdu zjistit něco, byť je to tak jednoduchá věc, jako něco si pořídit, abychom věděli, jak sami na sebe. Myslíš, že ti to do života taky něco dalo? Nějaký postoj k životu, k Pánu Bohu?
1: Já si myslím, že mi to dalo vlastně tím, že jsem v církvi a že jsem křesťan a že se to téma tam vlastně moc neprobírá a tak. Tak si myslím, že kdyby někdo takový do církve přišel, tak že mám k němu porozumění, k tomu člověku, že vlastně dokážu se na tu situaci podívat možná jinak.
0: Co je vlastně nejtěžší pro člověka, který přemýšlí o tranzici? Co jsou ty jeho nejpalčivější otázky?
1: Možná to jako přijímá okolí. Mě okolí celkem přijímalo dobře, takže já jsem takový jako boje s tím neměla. Spíš s čím se člověk jako hodně vyrovnává. Jo, já jsem měla okruh přátel, který mě docela brali, ale pak když člověk jde ze školy do školy a tak prostě spoustu cizích lidí, kteří se potřebují do někoho trefovat, tak vlastně to bylo ponižování, vlastně zesměšňování a tak dál, s čím jsem se potýkala jako celkem často.
0: Znáš někoho, kdo řeší stejné věci?
1: Já z těch lidí znám spoustu. Vlastně, když se vlastně stalo to období, že už jsem fakt řešila, že už dál nemůžu a že vlastně jsem na to úplně v církvi sama, když se mi mamka snaží porozumět, tak potřeboval jsem najít vlastně stejný lidi, který si vlastně prochází něčím stejným. A vím, že Liduška tenkrát přišla, nevím, že jestli to byl život víry nebo život v Kristu, ale že Kýfr Lučí, jestli to říkám správně, že tam měl svůj příspěvek. A já se přiznám se, ten příspěvek jsem ho nečetla, jsem to jenom přelistovala a našla jsem tam telefonní číslo. A já jsem byla to těch emocí tak všeho plná a prostě všech těch těžkostí, že jsem mu zavolala a on to zvedl. A já jsem se mu fakt doslova vybračela do toho telefonu. Konečně slyším někoho prostě, kdo prožívá něco stejného nebo si tím prošel a rozumí mi. A vlastně skrze Kýfra jsem přišla na spoustu dalších lidí, vlastně, kteří si tím prochází.

0: ale jestli to někdy přijde, to říct nemůžu.
1: Co by si přála ve vztahu s Bohem?
0: Co bych si přála ve vztahu s Bohem? Vědět, co pro mě má připravený. To by mi bohatě stačilo.
1: A rozpoznáváš nějakou tu linku, kudy má tě vede v životě? Jaké dveře před tebou otevírá?
0: Tak trochu jo. Jsou vždycky těžké věci, které prožívám, ale pak přijde najednou něco takového krásného. Někdy si myslím, že prostě Bůh má smysl pro humor a někdy mě prostě fakt pobaví. Jo? Takže když vidím, že Bůh mluví ke mně tím, že vlastně v těžkostech mi přináší dobré věci, přináší mi pokoj a přináším to tím způsobem, že mi chce říct, mám tě rád. Jo.
1: A to někdy i skrze lidi?
0: I někdy jako, skrze lidi.
1: Jako třeba skrze tu Lídu.
0: Přesně tak.
1: V čem pro tebe byla důležitá? Protože ona ti taky musela říct vlastně, že homosexualita je něco, co se Pánu Bohu nelíbí.
0: To byly dlouhé rozhovory. To byly dlouhé rozhovory, přinesly spoustu slz, ale prostě Lída je člověk, vlastně, ke kterému mám úctu. A ona je taková jako moje druhá máma. Jo, já ji mám fakt strašně ráda, taková houževnatá žena. Takže vlastně vždycky, když jsme si s Lidou něco řekli, tak v tu chvíli jsem to nepřijala, ale v hloubi duše jsem věděla, že má pravdu. A já jsem strašně vděčná za takový lidi, kteří se nebojí říct pravdu, i když to druhého naštvou. Takový lidi si vážím.
1: Takže tě opakovaně naštvávala?
0: Ale opakovaně měla pravdu a za to jsem jí vděčná. Díky ní jsem vlastně ve spousta věcech mohla vyrůst a díky Bohu.

Příběh Kristýny Janové si na Rádiu 7 můžete poslechnout ještě v neděli ve 10:45 a v úterý od 18:30. V příštím vydání pořadu S Bohem bude povídat o hledání smyslu života Evženie Čermáková. Premiérově jej naladíte v pátek v 11:15. Další svědectví nabízí v pondělí od 8:30 relace Stopy, ve kterém uslyšíme Annu Mikléovou. Každý, kdo se s Bohem v životě setkal, má svůj jedinečný příběh. Podělme se o něj s ostatními. Tuto možnost nabízí i naše vysílání, tak pokud byste ji chtěli využít, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz a nechejte Boha jednat v srdcích druhých i skrze ten váš příběh. Pustíme si písničky skupin Nad čarou a Souznění a po nich se podíváme, kdo dnes slaví jmeniny.

Jak jsem slíbil, podíváme se teď do kalendáře. Dnes je 2. října a je to lehce komplikované, protože svátek mají Olivie, Oliver, ale také Galina s Halinou. V kalendáři dnes nalezáme půvabné jméno Olivie, ale svátek může slavit i Oliver. Obě jména mají asi stejný základ v latinském slově oliva. Nositel tohoto jména je pak vykládán jako pěstitel oliv. Dnes bychom v kalendáři nalezli také ruskou Galinu a její ukrajinský ekvivalent Halinu. Obě jména mají shodný původ v řeckém slově galéné, jež znamenalo klid a mír. Co se týče klidu a míru, je zajímavé, že právě dnes je také Světový den nenásilí. Jehož hlavní myšlenkou je šíření poselství nenásilí, tolerance, porozumění a míru prostřednictvím vzdělávání a veřejné osvěty. Svátek vyhlásilo Valné shromáždění OSN v roce 2007 na připomínku výročí narození Mahátmy Gándhího, který je zmíněn i v dnešním kalendáriu. Na počest jeho politiky a životní zásady ahimsa, tedy nenásilí. Hezky se nám to sešlo, protože i olivovník vnímám jako symbol naděje a obnovy. V knize Genesis čteme, že v době potopy světa vypustil Noé z archy holubici a ona k němu v době večerní přilétla a hle, měla v zobáčku čerstvý olivový lístek. Noé tak poznal, že vody ustoupily a země se začala obnovovat. Rád bych všem Olivijím, Oliverům, Galinám a Halinám popřál, ať prožijí pokojný a krásný sváteční den. Vzpomeňte na ně i vy a udělejte jim radost třeba nakládanými olivami, řeckým salátem, olivovým olejem nebo sazeničkou olivovníku, pokud jej máte kam zasadit. A až vyroste, můžete pod ním pokojně sedávat a užívat společné chvíle. My jim z Rádia 7 posíláme písničkové potěšení.

Dozněla skladba Prince of Peace, ve které Hillsong United zpívali o princi pokoje Ježíši Kristu. Tuto skladbu jsme hráli všem dnešním jménoslavencům a jménoslavenkyním. Páteční poledne se na Rádiu 7 kvapem blíží, doprovodí nás k němu písničky Martina Čmelíka Ptáci a také KSP Music U tebe jsem v bezpečí.

起和痛。První říjnový pátek 2.10. dospěl ke svému půledni, tedy 12. hodině. Přeji vám dobré chuti, pokud máte své lžíce a vidlice ponořeny do chutných obědových krmí, pokud ještě točíte rožněm nebo netrpělivě čekáte, až vám právě ten váš pokrm přinesou, přeji vám, ať se brzy dočkáte a snad vám chvíle čekání zpříjemní i vysílání Rádia 7, které máte naladěné a kterým vás od mikrofonu provází Milan Remeš. Za čtvrt hodinky pro vás máme připravený desert v podobě dalšího dílu z historického románu manželů Dolejších Plavčík Žán a v 13:00 popolední se s Petrem Plaňanským vydáme znovu nalézat sebe sama, když se bude v pořadu Kudy kam zabývat obdobím středního věku, kdy mnozí z nás prochází určitou krizí. Nyní vás zvu ke společné modlitbě, abychom i druhou polovinu dne vydali do Božích rukou. V neděli bude mít svátek František a připomínat si budeme také Františka z Assisi a právě s jeho modlitbou bych rád vstoupil do dnešního odpoledne. Nebeský Otče, Pane náš, děkuji ti za tuto chvíli. A děkuji ti i za Františka z Assisi, kterého si budeme v neděli připomínat a jehož modlitbou bychom chtěli vstoupit do toho dnešního odpoledne. Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje. Kde je nenávist, tam ať přináším lásku. Kde je křivda, ať přináším odpuštění. Kde je nesvár, ať přináším jednotu. Kde je omyl, ať přináším pravdu. Kde je pochybnost, ať přináším víru. Kde je zoufalství, ať přináším naději. Kde je temnota, ať přináším světlo. A kde je smutek, ať přináším radost. Pane, učiň, ať nechci tolik být utěšován, jako spíše utěšovat. Být chápán, jako spíše chápat. Být milován, jako spíše milovat. Neboť tak jest, kdo se dává, ten přijímá, kdo na sebe zapomíná, ten je nalézán, kdo odpouští, tomu se odpouští, kdo umírá, ten povstává k věčnému životu. Ve jménu našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Amen. Hudba doznívá.

To byla skupina Citizens, tedy občané, a písnička When We Pray, když se modlíme, ve které zpívali, nebo spíše modlili se, pro mé bratry a sestry, kteří se cítí skleslí, pro sirotky, kteří zoufale touží po domově, pro zlomené, kteří nevědí, kam jít. Ve jménu Ježíše je naděje, za matky a otce na kolenou, za syny a dcery uvězněné v otroctví, za úzkostlivé srdce, které bojuje za mír. Ve jménu Ježíše jsi svobodný. Ve jménu Ježíše. Amen. Není nic, co by on nemohl udělat, když se modlíme ve jménu Ježíše. Po následující písničce kapely Only His už nás čeká ve čtení na pokračování Plavčík Žán.

Na lodi Jitřenka, kde se odehrává děj knihy Plavčík Žán, kterou otevíráme ve čtení na pokračování, probíhá na jedné straně duchovní proměna některých členů posádky a na straně druhé neustálý boj o moc. Navíc zmizela Patricie Gosnoldová. Vypukne další vzpoura? Čte Pavel Hromádka a já vám přeji dobrý poslech.

Tak to bychom měli, vrněl samou spokojeností Cartier. Pokud budete rozumná, slečno Gosnoldová, prožijete zde docela příjemně nějaký ten den plavby, aniž vezmete jakoukoliv újmu na zdraví. Ukázal prstem na úzký vchod do jedné ze dvou větracích šachet nákladového prostoru. Pečovat o vás samozřejmě budeme se vší starostlivostí, jak to zasluhuje váš urozený původ. Dívka mlčela. Jednak jí bylo jasné, že s těmi čtyřmi muži, kteří ji před malou chvílí na palubě nečekaně obstoupili, nemá cenu smlouvat, a pak byla příliš otřesena představou, že má být zavřena v těsné, dusné kopce, plné zápachu po oleji, jimž byly konzervovány uložené zbraně. Prosím, pobídl ji Zrzek a soukal se úzkým otvorem za ní. Patricie se rozhlédla po zatuchlé díře 2×2 metry a zvedla hlavu. Šachta se zdála být nesmírně vysoká a teprve až kdesi úplně nahoře do ní otevřeným světlíkem vnikalo trochu světla a s ním i vzduch. Nepokoušejte se o nemožné, upozornil Patricii námořník. Zabila byste se. To mě zde chcete v té tmě skutečně zavřít? Snažila se dívka ovládnout třes hlasu. Nechám vám tu lampu. A nebojte se, kromě společnosti pana de Contiho tady nebudete nic postrádat. Patricii připadalo, že se nemůže nadechnout. Zápach z oleje jí zvedal žaludek. A navíc i Cartier silně páchl štiplavým potem. Na okamžik se jí zmocnila panika a měla pocit, že pokud Zrzek co nejrychleji nevypadne, omdlí. Odejděte, poručila Cartierovi. Tak slyšíte? Utrhla se na něho, když viděla, že se nehýbá z místa. Jste moc pěkná, slečinko. Položil Cartier na zem malou svítilnu a vytáhl knot. Moc pěkná, opakoval a přejel dívce nestoudným pohledem po živůdku. Smyste! Dupla vstekle nohou Patricie. Když jste mě už uvěznil v téhle odporné díře, nedýchejte mi alespoň vzduch, který budu sama potřebovat, a pak zapácháte. Za nějaký ten den na tom budeme hádám úplně stejně, zafrkal pobaveně nosem námořník. Když už jsme se ale dostali na hygienu, tamhle máte odtokovej žlábek. Jste odporný. Třeba za určitý čas svůj názor změníte, mademoiselle. Rozesmál se Zrzek a pak se konečně otočil k odchodu. Zakrátko již Patricie slyšela, jak zamyká vchod a tlumeným hlasem, co si přikazuje mužům, kteří ho doprovázeli. Asi mají za úkol mě hlídat, dovtípila se dívka. Ale proč? Posadila se vedle lampy a stáhla opatrně knot. Že by jí sem ten blázen strčil pro své osobní potěšení? Připomněla si Cartierovi chlípné pohledy a bez díky si přitáhla k tělu širokou sukni. Rozhlédla se kolem sebe, ale nezjistila nic, co by jí potěšilo, až na to, že v rohu místnosti objevila slamník. Opravdu, pamatovali na všechno. Stáhla trpce rty a posadila se. Hlavně musí zachovat klid a rozvahu. Žádné zbytečné pohyby. Křik, bušení do dveří, s tím vším je zcela jistě počítáno. Náčelník Samoset jí jednou vyprávěl, jak jej v malém srubu jednoho dne zavalila lavina. Dostali ho odtamtud jeho bojovníci, kteří se k němu téměř 2 dny vytrvale prokopávali. Po celou tu dobu však ležel na lůžku, minimálně se pohyboval a odpočítával každé nadechnutí. Díky tomu tehdy přežil. Ona má naštěstí vzduchu dostatek, takže jí rozhodně udušení nehrozí. A co je ze všeho nejdůležitější, nahoře ji budou zcela určitě postrádat. Otec, matka i ten zvláštní mladík. Hrabě.

Pousmála se jeho seprané košili a plandavým kalhotám. Hrabě de Conti. Až na to vznešené jméno se zdánlivě v ničem neliší od mladých mužů, které byla zvyklá vídat od dětství v městech Nového světa, a přesto ví, že je naprosto jiný. Napadlo jí to už tenkrát, když se tak statečně postavil proti Flaubertovi, a počase zjistila, že ji její intuice nesklamala. Ten dost uboze vyhlížející plavčík s hřívou sluncem vyšisovaných vlasů byl osobnost vpravdě výjimečná. Například jeho smích. Zpočátku nevěděla, proč ji tak fascinuje jeho spontánní veselí. Teprve mnohem později si uvědomila, že je asi prvním bílým mužem, kterého zná, jenž se nestydí dát před druhými najevo svou radost ze života. Kam až její paměť sahá, nevzpomíná si, že by v Americe viděla smát se někoho jiného než Indiány. Angličtí puritáni, mezi nimiž vyrůstala, ji systematicky učili smíchem a dalšími citovými projevy pohrdat. Oni sami šli výrazně příkladem. Z toho důvodu také nikdy neměli snahu se přiblížit k americkým domorodcům. V jejich očích zůstávali pouhými velkými dětmi, protože smích a veselí má své místo snad ještě v období dětství, ale v žádném případě nemá co pohledávat v životě dospělých. Nu, a vážení rudí sagamorové s pomalovanými tvářemi a vyholenými hlavami se dovedli chechtat a plácat do stehen, až se zalikali. Žán, pomyslela si zasněně, věří ve stejného boha jako puritánští osadníci? Čte stejnou Bibli, z níž čtou pastoři s podmračenými tvářemi při nedělních bohoslužbách? A přitom se jim v ničem nepodobá. Pro něho není život pouhá cesta slzavým údolím, spojená s odříkáním si všech pozemských slastí, aby byl člověk jednou hoden věcí nadpozemských. On umí žít a Bůh, v něhož věří, je jakousi přirozenou součástí celého jeho bytí. Ona sama se Boha bojí jako někoho nesmírně přísného a tvrdého. A není divu, vždyť v puritánských modlitebnách slyšela daleko častěji o pekle a věčném zatracení, než o nebi a boží lásce. Jak tak vzpomínala, zabloudila opět bez děky očima ke světlíku, jímž pronikalo synavé světlo. Ten upocený zrzavý chlap, po němž zde zbyl nepříjemný zápach špíny a tabáku, má pravdu, je příliš vysoko, aby se vůbec o něco pokoušela. Bude rozumnější počkat, jak se situace vyvine, nebo lépe, až si pro ni přijde ten hrabě v bavlněných kalhotách. Trochu se té romantické představě usmála. Za slabou dřevěnou stěnou, která ji dělila od svobody, zaslechla tiché hlasy svých strážců, jak se o něčem dohadují. Porozuměla však pouze několikrát opakovanému jménu Cartier a pak slovu kapitán, což jí nedávalo žádný smysl. Zpěvavá francouzština jí začala pozvolna splývat v jakousi monotónní melodii a ona cítila, že jí zvolna těžknou víčka. Zmožena nepříjemným dusnem a mírně omámena výpary oleje, se pomalu natáhla na slamník a usnula s myšlenkou, kterou by lidé sídlící v Bostonu či Salemu považovali za velice hříšnou. Jaké by to asi bylo, kdyby ji Jean de Conti objal a políbil.

0: takže zmizela,
1: konstatoval Lord Gosnold rozčileně. Nepříjemnou chvíli ticha, kdy muži stočili podvědomě pohledy na ubohý zbytek po námořníku Durancovi, přerušil až Lasalleho rozrušený hlas.
0: Hrom to škopku,
1: ulevil si šťavnatě.
0: Snad ji taky nehodili do vody. Kam?
1: Vytřeštil Angličan oči.
2: Uklidněte se, milorde, ozval se chlácholivě Bikarat. A vy, kavalíre, přestaňte laskavě plácat nesmysly. Pane de Conti,
1: obrátil se kapitán na Žána. Kdy jste naposledy viděl slečnu Gosnoldovou?
3: Tohle vím náhodou naprosto přesně, protože lodní zvon odbíjel zrovna 9:00 a mně začínala služba. Patricie, tedy slečna Gosnoldová, mi pověděla, že si zajde do své kajuty, kde je přece jenom o něco chladněji.
0: Kam ovšem pravděpodobně už nedorazila,
1: rozhodil ruce Angličan.
0: Na téhle lodi by člověk přišel o zdravý rozum a já se už skutečně nemohu dočkat chvíle, až vypadnu na pevninu.
2: Máme naprosto shodné přání, milorde,
1: chápal jeho rozčilení Bikarat.
2: Hněv je však špatný rádce a vůbec to nejhorší, co bychom mohli udělat, by bylo začít jeden druhého obviňovat.
0: Vám se to mluví, když se nejedná o vaši dceru.
2: Ručím vám za to, že ji najdeme.
1: Bikarat vytáhl z kapsy veliký kapesník a přejel si jím mokrý obličej.
2: Proklatý vedro, zahučel.
0: Myslím, že se po ní půjdem podívat,
1: vyzval Mario pohledem zdrceného Žána.
0: Nikam! Ani jeden, ani druhý,
1: uhodil Bikarat pěstí do stolu.
0: Nemám chuť sbírat po vás knoflíky jako po tomhle.
3: Něco přece podniknout musíme,
1: rovněž se zvedl de La Salle.
0: Jenom si zase klidně dřepněte zpátky, kavalíre. Rytířská gesta teď momentálně nejsou na místě a té dívce nepomohou. Začínám tušit, jak se věci mají.
1: Ukázal Bikarat bradou na poblíž lelkující dvojici námořníků.
0: Nechte to na mě. A žádné výbuchy emocí.
2: Tak spusťte, co máte.
1: Vyzval Cartiera s Jerésem, když je pokynem hlavy přivolal.
4: Podívejte, kapitáne, přešlápl Zrzek. Nám se prostě nelíběj některé vaše způsoby.
2: Tak... Za to já jsem těmi vašimi přímo unesen. Kde je slečna Gosnoldová?
4: Je pravda, kapitáne,
1: stavěl se, jakoby přeslechl otázku Cartier,
4: že máte v úmyslu najmout v Quebecu novou posádku.
2: Zatím děláte všechno proto, abych se tou možností přímo opájel.
4: Pokud vím, podepsali jsme smlouvu.
0: Vlezte mi na záda s vaší smlouvou, Cartiere. Teď se ptám já. A to, kde je slečna Gosnoldová?
4: Jestli nedostaneme uspokojivou odpověď,
1: vyhrožoval Zrzek.
2: Jste směšní,
1: máchl přezíravě rukou Bikarat.
2: Tyhle typy, jako jste vy, jsou vždycky a všude trapně stejné. Kdyby byla aspoň někdy nějaká změna.
4: Dobrá,
1: stvrdl rázem Cartierův pohled.
4: Ta mladá mis je, jak správně tušíte, v našich rukou a nevydáme ji dřív, dokud nebudeme kotvit na Tortuze.
2: No jistě, něco podobně nesmyslného jsem předpokládal. Asi vám není dostatečně známo, že vzhledem k tomu, že cesta již nějakou dobu trvá, nemáme zásoby na to, abychom kličkovali po moři jako zajíci po poli.
4: Tak budete držet půst. Konečně my jsme s tím kličkováním nezačali.
2: Poslyšte vy dva. Radím vám, abyste si se mnou nezahrávali.
4: Dokud nezměníte směr,
1: odtušil s ledovým klidem Cartier,
4: budeme vám každý den nosit ze slečny Gosnoldové kousek. Každý den vám předložíme něco jiného. Nebude to, hádám, příjemný pro ni ani pro vás. Zavadil významným pohledem oblednoucího Žána. Takže máte na vybranou.
2: Kdo nám zaručí, že pokud splníme vaše podmínky, Patricii se nic nestane?
4: Zeptal se ochraptěle Angličan. Nezdáme se vám snad dostatečně důvěryhodní, milost pane. Žel, ale nic jinýho, než spolehnout se na naše slovo, vám nezbývá. Radil bych vám však příliš naši trpělivost nenapínat a přemluvit kapitána, aby co nejdřív otočil kormidlem.
2: Copak tobě, Cartiere, nedošlo, že takovej rozkaz může dát kapitán pouze tehdy, když loď pluje, a ne když se za bezvětří nehne z místa?
4: Běž si zase hnípat ke kormidlu, levasére, obořil se Cartier na kormidelníka. Od jistý doby mi silně lezeš na nervy.
2: Tak mě hoď přes palubu jako Dyrance, poradil mu levasér.
4: Já? Dyrance? Co to blábolíš? Zatěkali Cartierovi oči po napjatých tvářích, až padly na knoflíky na stole. Víc se s vámi vybavovat nebudu, obrátil se zády rezavý námořník.
2: Pitomče, zvedl levasér prst k nebi. Tohle ti nic neříká?
4: Cartier se podíval za kormidelníkovým ukazovákem. Přestože nebylo nikde ani mráčku, zbyl ze slunce pouhý rozmazaný obrys a celá obloha byla pokryta těžkou mrtvolnou šedí. Žár polevil, ale o to větší bylo dusno.
2: Nejspíš bude bouřka,
4: odhadoval Cartier nejistě.
2: Bouřka? Opakoval pomalu kormidelník. Já bych spíš řekl parádní bouře.
4: Bouře nebo bouřka?
2: Pokud ses už někdy plavil po moři, pak by ti mělo být jasný, že tyhle dva pojmy se od sebe náramně liší.
4: Chceš mi nahnat strach? Pro ten mám rozhodně uděláno.

Levasseur si zaťukal na čelo a šel se postavit zpět na své místo ke kormidlu. Nebe teď před očima měnilo svou barvu do fialova, obzor začal tmavnout a ve vzduchu jiskřilo nepříjemné napětí. Paluba ožila a vzduchem létaly lodníkovi po

0: Věděl jsem odejít. V zápětí však strnul a v očích se mu usadil výraz zděšení, protože se celá loď z ničeho nic rozzářila mdlým, namodralým světlem. Drobné plamenky přeskakovaly z jednoho místa na druhé, až pokryly všechny kovové části lodi. Zářila jimi dokonce i pozlacená hruška lasalého kordu a hořely i na třech stříbrných knoflících z Dyransovy dragonské uniformy. Schon rázem ustal a Jitřenka se ponořila do tíživého ticha.
1: Eliášův oheň!
0: Zaječel do něho Jordanův hlas. Všemohoucí nám sesílá znamení svého soudu! Zvedl ruce k nebi a každý mohl vidět, jak také jeho náušnice vyzařuje strašidelně namodralé světlo. Neposlouchejte toho blázna, snažil se uklidnit vyjevené námořníky de la Salle. Úkaz, který sledujete, je sice poněkud neobvyklý, ale vědecky je již popsal a vysvětlil Descartes. Jedná se o skutečnost, že ovzduší naplňuje velké množství elektrických výbojů a proto...
1: Nenechte se obelhávat bezbožníkem, který odvrhl kněžský talár,
0: přerušil prvního důstojníka patetickým hlasem lodní tesař.
1: Copak si nevzpomínáte, co jsem vám říkal? Bůh se rozhodl, že tuto loď zatratí.
0: Nesmysl, překřikoval Jordana de la Salle a šermoval přitom rukama proti mužům drmolícím v pověrčivé hrůze růženec.
1: Všechen vtip je v tom, že se chystá pořádná bouře. Pokud budeme jednat rozumně, máme šanci vyváznout z ní bez větší újmy na zdraví jako každé jiné plavidlo.
2: Loď, na níž se plaví Jonáš, nemůže vyváznout,
0: skřehotal tesař.
3: Zacpěte tomu komediantovi zobák,
0: ztrácel trpělivost Bikarat, jehož tento přírodní úkaz v první chvíli rovněž zaskočil, i když o něm již pochopitelně slyšel. Lodní tesař si však dál vedl svou.
1: Jonáš, pronášel exaltovaně. Jonáš, který dostal od Hospodina úkol zabít ďábla, ale on neposlech a život mu ponechal.
0: Jordanovi se v koutcích úst objevila pěna a v očních důlcích zasvítilo bělmo, jak zvrátil oči.
1: To je on!
0: Namířil prst proti Žánovi.
1: Hoďte ho do moře a budete zachráněni. Jestli zůstane na palubě, nikdo kromě mě neunikne smrti.
0: Ten chlap je zřejmě šílený, mumlal bezradně de la Salle. Jestli i hned něco neuděláme, poblázní celou posádku. Lodní tesař stál vyzývavě nakročený proti Žánovi a chystal se pokračovat ve svých slovních výpadech, když v tom sjelo z oblohy oslňující světlo následované burácivým rachotem hromu. Zároveň s ním zmizely jako mávnutím kouzelného proutku i plamenky Eliášova ohně.
3: Chlapi, vzpamatoval se Bikarat. Jestli do pěti minut nebudou svinuté plachty, bude mít ten pomatenec nakonec pravdu. Ovšem až na to, že nás ke dnu pošle jen a jen naše vlastní hloupost.
0: Svůj rozkaz nemusel opakovat dvakrát. Příznaky kvapem se blížící bouře udělali tečku za pochmurným představením a námořníci se rozeběhli po své práci. Pouze lodní tesař jakoby skameněl s prstem stále namířeným do místa, kde ještě před malou chvílí stál Žán. Nikdo mu však již nevěnoval pozornost.
1: Pohněte k čertu s tou hlavní plachtou, hromoval kapitán. Jestli ji pořádně nepřitáhnete kráhnu, nadělá nám z ní vichr spoustu malých kapesníčků, projemné nosíky městských paniček.
0: Snažil se překřičet zvedající se vítr. Dáte nám odpověď teď nebo až se přežene bouře? Přitočil se k němu neodbytný kartiér.
1: Zmizte z paluby, nebo uvidíte, co s vámi udělám!
0: Dupl Bikarat nohou. Pojistili jsme se, kapitáne?
1: Jestli se tomu děvčeti něco stane.
0: Nechceme po vás přece nic nemožného.
1: Překážíte mi tady, oba!
0: Dobrá, objevíme se znovu, až bude po všem. Nízkou oblohu téměř nepřetržitě protínaly kliky háky oslňujících blesků a vyschlou

0: klubu začali bičovat provazce prudkého lijáku. Jean sledoval odcházejícího kartiéra s Žeresem a udělal pohyb, jako by se za nimi chystal vykročit.
1: Ani krok, mladý muži!
0: Strhla jej zpět silná ruka.
1: Tohle jsou zabijáci, kteří nemluví do větru!
0: Křičel Bikarat přes stěnu deště.
1: Nelezte jim na oči, nebo skončíte opravdu jako Jonáš, aniž byste mis Gosnoldové jakkoliv prospěl. Musíme čekat. A nemyslete si, že nevím, jak vám je.
0: První, opravdu vysoká vlna se přihnala nečekaně z boku, nadzvedla loď a pak ji nechala klesat po své nekonečné stěně až k samému úpatí, kde Jitřenku čekala další, ještě větší. Během chvíle změnil oceán tvář k nepoznání a unášel loď rychlostí uragánu neznámo kam.

Knihu Plavčík Žán napsali Eva a Pavel Dolejší. Vydalo nakladatelství Daniel knihy roku 2024. Četl Pavla Hromádka, autorem hudebního doprovodu je Tomáš Najbrt. Dnešní díl naladíte na Rádiu 7 ještě ve 22 hodin a 15 minut a pokračování opět v pondělí 15 minut popolední.

0: To byly Javory s Hanou a Petrem Ulrichovými a jejich písnička Zvon, kterou jsem pouštěl zcela záměrně, protože dnešek je také Mezinárodním dnem zvonů. Tento zvláštní den oslavuje historii, tradici a poselství zvonů, které od nepaměti provázejí lidský život, odměřují čas, svolávají lidi nebo varují před nebezpečím. Při příležitosti tohoto dne se na mnoha místech symbolicky rozeznívají zvony a připomínají se příběhy konkrétních zvonů i jejich dárců. Tak se můžete vydat za nějakým zvonem, který máte ve svém okolí, poslechnout si ho a něco si o něm zjistit. Pro zajímavost, největší zvon v Česku najdete v pražské katedrále svatého Víta. Zvon Zikmund váží 16,5 tuny. Na druhém místě je olomoucký svatý Václav, který váží polovinu, tedy 8¼ tuny. Na dohled je 13. hodina, po které už na Rádiu 7 čeká pořad Kudy kam s Petrem Plaňanským, tak s námi zůstaňte i nadále.
1: Chanenu Adonai, Chanenu, Kiral Savane.

0: S písní Sheila Ben Hoda Once Again, tedy znovu, jsme se na Rádiu 7 přenesli přes 13. hodinu 1. říjnového pátku s datem 2.10.2026. 14. hodina přinese písničky na přání a v tuto chvíli dostává prostor pořad Kudy kam s Petrem Plaňanským, který se dnes zaměří na krizi středního věku a také na to, jak znovu nalézt sama sebe. Krize zažehnávající poslech vám od mikrofonu přeje Milan Remeš.
1: Kudy kam? Hledání v souvislostech.
2: Drazí posluchači, po delší odmlce vás vítám u dalšího dílu povídání o etapách lidského života v pořadu Kudy kam, v němž se společně setkáváme nad klíčovými momenty lidského života. Proto, abychom si připomněli možná úskalí, která před sebou máme, a hledali způsoby, jak je překonat. Od mikrofonu Rádia 7 vás tentokrát zdraví Petr Plaňanský. Při našem prvním setkání jsme spolu mluvili o dětství a já si dovolím připomenout ve zkratce, že děti bez výjimky potřebují pro svůj zdravý rozvoj prožívat především bezpečí, důvěrné vztahy, bezpodmínečnou lásku a přitom všem by rodiče a vychovatelé měli citlivě uplatňovat hranice a naučili se být ve výchově důslední. Při tom druhém setkání jsme se zastavili u dospívání. Připomenu, že čas dospívání je časem postupného oddělování se od rodičů. Časem experimentů, někdy tedy až hodně divokých, a vnímání světa je u dospívajících nastaveno často v parametru buď a nebo. Někdy neumí ty věci propojit, mají to jasně ohraničené. V jistém smyslu jim mnohdy nedochází, že jejich myšlení a následně jednání mají své důsledky, že někdy jsou to důsledky až fatální. Pro rodiče jde v tomto období o čas, kdy jejich milovaní potomci budou opravdu hodně drsně testovat hranice možného a tolerovaného. A také budou prověřovat vaše hodnoty, které jste do nich tolik let pracně vkládali. Ale z vlastní zkušenosti vás chci povzbudit a říct vám, že někdy kolem toho 21., 22. 20. roku života se děti vrací k tomu, co jste je v době dětství a dospívání naučili. Že uznají, že rodiče nejsou úplně tak staromódní nebo hloupí a často se vrací k těm hodnotám, i když po svém způsobu, k hodnotám, které jste do nich vkládali. Ale určitě stojí za to si u dospívajících připomenout 4 klíčové věci. Vaším druhým jménem, ať se v tomto období, stane jméno trpělivost a milosrdenství. Vaše děti v období dospívání potřebují od vás určitou velkorysost, projevy trpělivosti a především jim zachovat milosrdenství v okamžiku, kdy něco přešlápnou, kdy se jim něco nepovede, kdy něco pokazí. Raději povzbuzovat. Dokonce doktor Křivohlavý, když si říkával, než jednou napomeneš, tak nejméně 5krát nebo raději 7krát pochval a povzbuď. To druhé, veďte děti, dospívající děti k poznání, že veškeré jednání má vždy nějaké důsledky. To, co uděláme, nelze odestát. Minulost nemůžeme úplně změnit. Takže ta minulost utváří naši přítomnost a naše přítomnost utváří naši budoucnost. Ale ať už se stane cokoliv, a to je třetí bod, nepřestaňte je milovat. Konec konců jsou to přeci vaše děti. A to poslední. Když nevíte, projevte zájem a ptejte se. Děti v tomto věku ne často se chtějí sdílet, ale přeci jenom, když už s něčím za vámi přijdou, tak projevte zájem a ptejte se jich. Buďte trpěliví, naslouchejte a možná se i oni sami zeptají na nějakou radu nebo na váš názor. Využijte té příležitosti, kdy o vás stojí a kdy s nimi o věcech můžete mluvit. Já před první skladbou ještě připomínám, že náš pořad je kontaktní. Můžete se zapojit s vlastní zkušeností či dotazem, nebo případně s tím, co máte na srdci vy sami. A můžete tak učinit hned několika způsoby. Jednak telefonicky na telefonní číslo 515 535 485 nebo prostřednictvím SMSky na telefon 608 566 733 nebo případně prostřednictvím e-mailu, a ta adresa jednoduchá, je všemi písmeny psáno malými studio@radio7.cz. A já ještě dodávám, že pro první dva posluchače, kteří se nám ozvou nebo napíší, tak mám malou knižní odměnu, kterou pro vás věnoval Návrat domů. Jsou to knihy, které už nelze tak snadno sehnat. 4 období manželství a nebo Změna přináší uzdravení. Takže kdo se nám ozvete, můžete se těšit na malou knižní odměnu. A nyní si vyslechneme tu první skladbu.

Tak, vstoupili jsme báječnou písničkou od Xindla X Puberťák a možná vystihuje pocit některých právě ve středním věku. Střední věk neboli středověk života není úplně snadné definovat. Je legrační, že pohled na časové ohraničení se u nás liší stejně jako v případě diskuze historiků o tom, kdy vlastně skončil starověk a začal středověk lidských dějin. U každého je tato pomyslná hranice totiž hodně individuální. A pokud vynecháme extrémy dožití krátkého či extrémně dlouhého věku, pak pro naše povídání vzhledem k produktivnímu věku a věku průměrného dožití člověka se můžeme pohybovat někde mezi 35 až 45 roky a někdy to jde až k 60. roku našeho života. Přátelé, rovnou předesílám, že moje dnešní zastavení vychází z osobní zkušenosti muže, navíc ze zkušenosti generace lidí narozených v 60. či 70. letech minulého století, a k té generaci skutečně patřím, a mé povídání je také ovlivněno nejenom věkem, nýbrž i tím, že 20 let pracuji jako duchovní a naslouchám mnohým lidským příběhům, někdy tedy až neuvěřitelně složitým. Ještě doplňuji, že generace těch, kdo se narodili v těch zlatých devadesátkách, jak se dneska říká, či ještě o něco později, budou svůj středověk života vnímat a prožívat patrně trochu nebo možná i dost odlišně od té mé generace. I vzhledem k tomu, že stále více lidí z této nové generace žije ve stavu single. Středověk našeho osobního života je časem, který je extrémně náročný. V souvislosti s tímto obdobím života se setkáváme s třemi zavedenými termíny. Krize středního věku, prázdné hnízdo a sendvičová generace. Pojďme tedy společně kousnout do toho kyselého jablíčka krize středního věku. To nejhorší totiž, co bychom mohli udělat, by bylo, kdybychom se tvářili, že ten problém pro nás neexistuje, nebo že se nás vlastně vůbec netýká. Máme-li však žít v pravdě a v lásce, pak musíme otevírat i tato bolestivá témata. Ve středověku našeho života bychom měli být v podstatě na pomyslném vrcholu své výkonnosti. Většinou jsme něčeho už dosáhli. Máme dostatečné zkušenosti. A s mnohými věcmi si umíme také docela dobře poradit. Ku podivu, máme ještě dost fyzických sil. Ale stává se, že právě v tomto bodě na nás dolehne únava ze života. Najednou ztrácíme motivaci k tomu, abychom pokračovali v rozpracovaných věcech. A někdy dokonce úplně ztrácíme smysl svého konání. Muži a poslední dobou i ženy mají pocit, že upadají do nudného stereotypu. Že to je pořád tak nějak stejné, ubíjející, vlastně nudné. Ze vztahu se jim dávno vytratila vášeň. V práci je pro ně na druhou stranu otravné měnit to, co funguje a co se osvědčilo. Už se jim nechce jít do nových věcí. A ve víře nezřídka dochází ke krizi a k pochybnostem nad tím, čemu jsme doposud věřili. Nastupuje krize, u mužů spíše dříve, u žen o něco později. Ale pro muže i ženy je to období, kdy si mnohem více uvědomujeme svou smrtelnost. Protože vidíme v tomto věku své stárnoucí a někdy už i nemohoucí rodiče.
Jaký je rozdíl v tom, co označujeme za krizi středního věku mezi muži a ženami? Tak muži obvykle mají strach ze ztráty fyzické a sexuální výkonnosti, obavu z toho, že už vlastně nemají kam kariérně růst. A tyto své obavy řeší tím, že si potřebují dokázat, že na ten život ještě mají. Říká se tomu, že chytili druhou mízu nebo prožívají druhou pubertu. Nakonec tak, jak to zaznělo v té písničce, tam spíše šlo o to, že ten člověk vlastně nedospěl, nevyrostl z té puberty. A slyšel jsem nedávno velice vtipný bonmot, že puberta u mužů končí přibližně 6 týdnů po smrti. Možná na tom něco je. Někdy se řeší krize u mužů a mezi mými vrstevníky se začalo tomuto řešení přezdívat 4xM. Je to zkratka, která nevěstí nic dobrého, protože popisuje impulzivní zkrat, kterým někteří muži reagují na své strachy a negativní pocity. Co ta 4M v této krizi, i v krizi vztahů, v krizi středního věku znamenají? Motorka, milenka, malorka a mrtvice. Do jisté míry se snaží muži zalepit to prázdno a bolest, kterou v této době v sobě cítí. Včetně pocitu, že se tolik let snažili a přesto mnohdy necítí ocenění a připadají si, jako kdyby jim život utíkal, doslova protékal mezi prsty. Možná trošku paradoxní je, že se to týká jak mužů velmi úspěšných, tak mohu potvrdit ze zkušenosti, že se to týká mužů i velmi neúspěšných. Mimochodem, o těch úspěšných se říkávalo kdysi, že za každým úspěšným mužem stojí jeho žena. Nicméně jsem slyšel nedávno variantu, že za každým úspěšným mužem stojí jeho udivená tchýně. Asi nemusím chodit příliš daleko, stačí si připomenout jména několika českých premiérů, kteří, se dá říct, že byli úspěšní premiérů z nedávné doby, kteří na vrcholu politické kariéry pohřbili svá dosavadní manželství. Máme to všude kolem sebe. Já jsem měl řadu rozhovorů s muži středního věku, těmi úspěšnými a jak jsem zmínil, i těmi neúspěšnými, kteří uvažovali o opuštění rodiny. A někteří ji žel skutečně opustili. Přiznám se, že nikdy to pro mě bylo mnohdy nepochopitelné. U těch mužů, s nimiž jsem se další dobu znal, to bylo pro mě navíc smutné a bolestivé vidět, jak velice rychle a snadno ničí něco, co tak léta velmi pracně budovali. A protože dodržuji zpovědní tajemství a nemohu tyto příběhy, které jsem slyšel, převyprávět, můžeme se podívat společně na jeden příběh, který dobře ilustruje krizi středního věku. Máme ho literárně zaznamenaný v Bibli a většina posluchačů nebo většina z nás ho alespoň trošku nebo možná velmi dobře zná. Jde o příběh krále Davida, který máme zaznamenaný ve Starém zákoně. Kdo byl? Víme, že David pocházel z početné rodiny a byl nejmladším synem svého otce. Bratři jim trošku pohrdali, to se v tom příběhu dá vyčíst. A přestože byl pastevcem ovcí svého otce, dosáhl něčeho nevídaného. Nejprve se stal hrdinou svého národa, když porazil tolik obávaného soubojového válečníka Goliáše, který vystupoval z řad nepřátel izraelského národa. Později se dostal jako služebník krále na královský dvůr a když měl král nějaké chmury, přepadly ho tísňové myšlenky, tak David, který byl nesmírně hudebně a básnicky nadaný, tak krále utišoval hudbou.
Později se ale díky tomuto králi Saulovi stal také pronásledovaným psancem a musel se ukrývat. Ale nakonec to dopadlo tak, že usedl na královský trůn. Byl nadaným básníkem. David byl také úspěšným válečníkem. Měl několik manželek a celou řadu dětí. Měl moc a pravděpodobně dosáhl té nejvyšší mety, které kdo v Izraeli v jeho období mohl dosáhnout. A právě tady, na vrcholu své moci, někdy ve věku 45 až 47 let, když už za Davida válčili jiní a nepříjemné věci za něj také řešili jiní lidé, se dopustil svého největšího selhání. Zahleděl se do Batšeby, manželky svého válečníka a svedl jí. Batšeba otěhotněla. David pak dělal vše proto, aby zakryl své selhání. A jeho snaha přikrýt své selhání nakonec vyvrcholila tím, že nechal Uriáše zabít. A nechal to navléknout tak, aby to bylo uprostřed válečné vřavy, aby všichni byli takzvaně z obliga. A já, když ten příběh čtu a znovu si ho připomínám, tak si říkám, co za tím selháním Davida vlastně bylo. Možná pocit, že jako král už může cokoliv? Možná touha dokázat si, že je ještě chlap? Nebo touha po novém dobrodružství? Připomenu ale jednu důležitou věc. David měl jednu vzácnou vlastnost a ta mnohým dnešním mužům chybí. Měl bázeň před Bohem. Jinými slovy, měl skutečně hlubokou úctu k samotnému Bohu. Po napomenutí svým přítelem prorokem svou chybu uznal, pokořil se a byl ochoten nést důsledky svého jednání. A jak je to s krizí u žen? Většinou je jejich krize spojena se syndromem prázdného hnízda, pokud doposud vychovávali děti. Hledají novou identitu. Říkají, kým vlastně jsem. Doteď jsem sloužila své rodině, pečovala jsem o manžela a o děti, můj reprodukční věk a mateřství vlastně skončily. Nezřídka ženy propadají hlubokým depresím, z některých se stávají ty neviditelné domácí alkoholičky. Nicméně mnohé se pokoušejí o restart života. Mnohdy kariéry, kterou třeba obětovali právě rodině, a mnohé z nich hledají nový duchovní růst. Společně se podíváme, jak se můžeme postavit těmto nutkavým pocitům, strachům z marnosti, nedostatečnosti, obavám ze ztráty smysluplnosti života, z pocitů ztráty vzájemné intimity. Ale nicméně před další skladbou, než se k tomu vrátíme, předešlu jednu moudrost, kterou jsem zachytil a která říká, a možná trošku je to řešení pro tu krizi středního věku, že muž by měl být vylítaný a žena odpočinutá. Ale možná to někdy bývá a platí i naopak, že žena potřebuje být vylítaná a muž odpočinutý. A tak se po té skladbě, která zazní, vrátíme opět k tomuto tématu.

Drazí posluchači, připomínám, že posloucháte pořad Rádia 7 Kudy kam. Dnes si povídáme o středověku našeho života, krizi středního věku aneb jak znovu najít sám sebe. Náš pořad je kontaktní a kdo chcete, můžete nám zavolat na číslo 515 535 485 nebo poslat SMS zprávu na číslo 608 566 733 a nebo nám poslat e-mail, všechno psáno malým, studio@radio7.cz. Říkali jsme si, že bychom se rádi podívali, zda existuje nějaké řešení, nějaká pomoc, návod na zvládnutí krize středního věku. Přátelé, když se na život podíváme naprosto realisticky, pak se permanentně skládá z neustálých změn. To je velká jistota, že život je jedna velká změna a také z krizí. A říká se, že do krize buď vstupujeme, jsme v ní, anebo z ní právě vycházíme. A jde jenom o to, zda té krizi podlehneme, zachumlání do sebelítosti a chudáčkování, anebo ji použijeme jako odrazový můstek pro náš nový osobní růst. Já se přiznám, že neznám žádné obecně platné pravidlo. A upřímně pochybuji, že existuje, protože každý máme svou cestu. Ale přesto se s vámi podělím o to, jak na věci nahlížím sám. Jak na věci nahlížím, když procházím krizemi, když mám někdy pochybnosti a když se cítím hodně unavený. Připomínám si pravidlo prvních 3 vteřin. Pokud na mě dotírá trudomyslnost, pak se ji snažím pojmenovat a nepřijímat ji, nepodléhat ji. Trudomyslné myšlenky jsou totiž jako vrabčáci, kteří vám usednou na hlavu. Nikdy jim nedovolte, aby si na vaší hlavě nebo ve vaší hlavě natrvalo udělali hnízdo. To si pak budete nosit sebou, nebudete spát a bude vás to stále trápit. Prostě je odežeňte. A pokud s nimi přeci jen delší dobu budete zápasit s těmi trudomyslnými myšlenkami, pak se držte doporučení, abychom všechnu svou starost vložili na něj, myšleno na Boha, neboť mu na nás záleží, jak nám připomíná Petr ve svém prvním listu. Možná právě tehdy je dobré se zastavit a znovu si připomenout, kdo jsem, odkud a kam jdu, komu náležím, co jsem od života čekal, co se naplnilo a co se naopak nenaplnilo a znovu přemýšlet nad tím, co mohu dělat jinak a lépe. Co má skutečně cenu, o co mohu zápasit, o jaké hodnoty a o jakou budoucnost mám vlastně usilovat. Tím dalším krokem je pěstování vděčnosti. David Steindl-Rast kdysi řekl, že vděčnost je daleko více nežli jen emoce. Je to oslava lidství. Vděčnost znamená, že se snažím přes mnohé nezdary připomínat si, co se mi povedlo, z čeho jsem měl radost, kdo mě potěšil, kde jsem se setkal ten den s krásou. Učím se také být spokojený s tím, co mám, a být za to vděčný. Jsem si vědom, že mnohých snů a plánů možná nedosáhnu, ale je důležité ty plány a sny mít.
Je dobré si připustit, že můj život pravděpodobně nebude dokonalý, nebo nebude dokonale naplněn tím, po čem toužím, co jsem si vytyčil. Ale přesto se učím být vděčný za to, že dostávám neotřesitelné království, jak mi radí list Židům. Jinými slovy, pro mě je přeci důležitější osobní vztah s Ježíšem, než dosažení všech myslitelných a naplánovaných cílů. Vděčnost znamená poděkovat, vyjádřit vděk, ať už druhému člověku nebo Pánu Bohu. A vděčnosti se můžeme nakonec i naučit pomocí tří následujících otázek, kterými se dá uzavřít každý den. Mohu si na závěr dne říct, co jsem dnes přijal od druhých lidí. Čím mi pomohli, jak se mnou jednali, za co jim mohu být vděčný. Tou druhou otázkou, co jsem dnes dal,

módu odpuštění. Jsem si vědom, že sám mnohokrát chybuji. Denně mnohokrát chybuji. A cením si toho, když mi druzí odpouštějí. Když jsou velkorysí, když ať už se omluvím a někteří dokonce mnohem dříve přicházejí s odpuštěním toho, co se mi nepovedlo nebo čím jsem jim ublížil. A tak i já stejně mohu odpouštět druhým. V listu Koloským jsme povzbuzováni. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Je dobré připomenout, že v odpuštění je skutečně obrovská moc. Odpuštění osvobozuje vás, odpuštění uvolňuje toho druhého k tomu, aby Pán Bůh s ním mohl jednat. Aby mu mohl ukázat, co nedobrého udělal nebo co se mu nepovedlo a povzbudil ho k nápravě těch věcí. Nyní zazní další písnička a poté budeme pokračovat dál.

nebo jaké strategie používám. A rád bych se vrátil ale k nějaké strategie nápravy vztahu v manželství, protože ta krize středního věku nebo ty krize, které přicházejí do života v období středověku našeho života, se často podepíšou právě na našich rodinách. A vybavil se mi jeden takový velice půvabný vtip, který jsem nedávno slyšel, kdy se starou více jak 90-letou babičkou, které nedávno zemřel manžel, tak dělal nějaký redaktor rozhovor a ptal se jí na ty podrobnosti z jejich společného života a soužití. A pak jí položil takovou zvláštní otázku a vy jste nikdy neměla za tu dobu soužití, žili jste spolu přes 70 let, neměla jste někdy chuť se rozvést, manžela opustit? A ta stařenka s úsměvem na tváři odvětila tomu mladému redaktorovi, rozvést, rozvést, to jsem se nikdy nechtěla, ale zabít jsem ho chtěla nejmín tisíckrát. A to jsou někdy ty pocity, kdy už se známe, kdy jsme rozčarovaní z chyb toho druhého, kdy spíš vnímáme nějaké ty negativní věci a už jsme unaveni z tohoto neustále překonávat. Ale chci vás ujistit, že jsem znal řadu úžasných lidí, kteří se dožili vysokého věku, zůstali si věrni v manželství a společně tyhle ty těžké chvíle překonali. A nebylo to někdy pro ně jednoduché. Několik takových rodin jsem poznal velice blízko a někteří z nich ještě žijí. A já mám k těm lidem hlubokou úctu, protože dokázali projít těmi úskalími života, které na ně číhaly. No ale pojďme se podívat na ty strategie nápravy vztahu v manželství. A inspiroval jsem se Jerry Chapmanem právě z té knihy, kterou tady mám pro ty, kteří nám napíší nebo zavolají, z knihy Čtyři období manželství. Jsou to velice moudré rady. To první, vyrovnej se s chybami minulosti. Jeden moudrý muž, Søren Kierkegaard, dánský teolog, řekl, že mnoho věcí pochopíme až při zpětném pohledu, až když se ohlédneme, ale náš problém je, že žijeme v přítomnosti. Pravda je, že tu minulost úplně nedokážeme nějakým způsobem napravit. Ale to, co se dá se přiznat chyba, dá se jít za tím druhým, kterému jsme ublížili, a poprosit ho o odpuštění. A pokud je to trochu možné, tak tu chybu můžeme napravit. Někdy je těžké odpustit sám sobě. Ta druhá rada zní: měj kladný postoj. Co to znamená? Že když mi druhý něco říká, tak mi to říká, protože mě má rád, ne protože mi chce ublížit. A přiznám se, že tohle je třeba můj osobní velmi těžký zápas. Když něco slyším od svých nejbližších, tak je to opravdu těžké přijmout. Ale musím si znovu opakovat, oni mi nechtějí ublížit, oni mě mějí rádi, mají mě rádi a proto mi chtějí pomoci. Upozornit mě na něco, co se mi nedaří. Upozornit mě, jak ty věci mohu dělat mnohem lépe. To třetí, objev jazyk lásky toho druhého a pak ten svůj. My se často doplňujeme a je to tak, že tím jazykem, svým jazykem lásky mluvíme k tomu druhému, ale on má možná jiný jazyk lásky. Může to být dotek, nějaká blízkost, může to být vyjádřenou službou, může to být pomocí darů, může to být soustředěná pozornost. Je dobré o těch věcech společně hovořit. To čtvrté je empatické naslouchání. Snažit se nahlížet na sebe očima toho druhého. Nejenom očima, ale možná i myšlením toho druhého člověka. To páté, umět se radovat z úspěchu druhého, povzbuzovat
a podporovat ho. Ale já bych to doplnil ještě tím biblickým radujte se s radujícími a plačte s plačícími. To znamená, těší mě, že ten druhý má úspěch, že se mu něco povedlo a chci ho v tom maximálně podpořit. Chci mu v tom dát zelenou, aby mohl v tom ještě více růst a aby na jeden úspěch navazoval druhý úspěch. Ale pokud ten druhý má trápení, tak abych byl natolik empatický a dokázal se vcítit do jeho trápení a nějakým způsobem ho podržet právě tehdy, když mu není úplně dospělo. Ta šestá rada zní, vytěž maximum z toho, že jsi jiný než ten tvůj partner, partnerka, než ten, s kým žiješ. Je přeci báječné, že každý umíme něco jiného a tomu se říká komplementarita. Doplňujeme se navzájem. Ženy nejsou stejné jako muži a muži nejsou stejní jako ženy. To je to úžasné obdarování, že každý umíme trošku něco jiného. Upřímně, kdybychom měli žít sami se sebou, tak jsem si jistý, že nikdo sami se sebou moc dlouho nevydržíme. A to poslední, měj pozitivní vliv na druhého. A uvedu tuto myšlenku nebo tenhle ten bod také jedním takovým bonmotem. Většinou před svatbou je mládenec nadšený z té své nastávající a říká si, kéž by se nikdy nezměnila, kéž by zůstala taková, jakou jsem jí poznal. A ta nevěsta o tom svém ženichovi, z kterého je nadšená, tak říká, já doufám, je úžasný a doufám, že se v něčem promění. A po svatbě a po mnoha letech soužití nakonec ten muž dochází k tomu zjištění, že ta jeho manželka se velmi proměnila a ta manželka dochází k někdy hrůznému zjištění, že s tím svým tolik touženým ženichem a nyní manželem nemůže hnout a že je pořád paličatě stejný. Ty partnera nemůžeš změnit. To musí on sám. Ten pozitivní vliv znamená, že ho můžeš pozitivně ovlivňovat. Že ho můžeš motivovat. Že ho můžeš povzbuzovat. Můžeš mu žehnat, můžeš se za něj modlit a můžete spolu těmi věcmi procházet. Já jsem někdy na začátku toho našeho povídání také zmínil termín sendvičová generace. O co jde? Nezřídka jde o rodiny, o partnery právě ve středověku jejich života, kteří mají malé, případně dospívající studující děti a s nimi mají nemálo starostí. Prochází mnohými zápasy, mají starosti finanční a praktické, do toho samozřejmě řeší svoji kariéru a někteří řeší svoji hypotéku, ale zároveň s tím musí začít řešit problémy svých stárnoucích, nemocných a někdy dokonce nemohoucích rodičů. Tato sendvičová generace je presována ze tří stran. Je hnána do výkonu, chce se po ní výdrž a jde to hned od tří generací skutečně. Generací dětí, ta vyžaduje laskovou péči a trpělivé nasazení. Jde o generaci vrstevníků. Ti vyžadují udržovat solidní pracovní výkon a bez pochyby také patřičné společenské postavení. No a generace rodičů s ohledem na přicházející potíže spojené se stárnutím potřebují také podporu a pomoc. A to všechno stojí peníze, energii, ale hlavně to nejcennější, co máme, a to je náš čas. Pokud se ptáte, zda existuje nějaká pomoc, pak ji můžeme najít v širší rodině, v komunitě přátel a také doufám, že v církvi.
Pokud jsme investovali svůj čas, když jsme ho měli dostatek, do vztahů, pak se nám v čase, kdy to budeme potřebovat, určitě vrátí. Vlastně o tom svým způsobem mluví i kniha Kazatele, která nám říká, pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš. Tím chlebem může být pro nás praktická pomoc druhým, někdy finanční pomoc druhým, ale někdy třeba i jenom náš čas, který jsme jim věnovali, když to právě potřebovali. A pak se to obrátí a najednou po té vodě připlave ten chléb, který jsme pouštili. Někdo nám prakticky pomůže, někdo nám pomůže finančně a někdo je tu pro nás, aby nás utěšil nebo podpořil, když to právě potřebujeme. A my si teď před tou závěrečnou částí vyslechneme další písničku.

Děkuji našemu posluchači Honzovi, který nám poslal otázku, já ji přečtu trošku stručněji, než zazněla. Jak důležité je z vašeho hlediska slavit kulaté narozeniny? Konkrétně v jeho případě jde o čtyřicátiny. Má malé děti, necítí se být ještě v krizi středního věku. Já bych mu přál, aby se té krizi pokud možno vyhnul, ne každý ji nutně musí projít, někdy je to takové mírné. Ale abych se vrátil k té otázce, která mi byla položena, mám za to, že je dobré si ty takzvané kulaté narozeniny připomínat nebo oslavit je, protože jsou skutečně určitým milníkem našeho života. A sám tedy prozradím, mám dlouholetého kamaráda, přátelíme se naše rodiny, už dlouhá léta se známe, spolupracovali jsme při výchově a vzdělávání našich dětí v rámci domácí školy, jmenuje se Jiří a spolu jsme oslavili 100 let, to znamená 10 let zpátky, každý jsme měli 50, ale to jsme oslavili společně 120 let s našimi rodinami. Takže i já, přestože nejsem slavící typ, považuji určité milníky života za důležité a je dobré se zastavit a je dobré si říct, tohle mám za sebou a vyhlížet ty věci, které mám před sebou. Takže určitě oslavte a když to budete dělat s dětmi a s rodinou, je to to nejlepší, co můžete udělat. A ještě poprosím, napište nám do redakce, jakou z těch dvou knížek byste si rád přečetl, zda Čtyři období manželství nebo Změna přináší uzdravení. A děkujeme za dotaz. Já ještě před samotným závěrem zmíním něco, o čem mohu mluvit pouze z pozice muže. Jak to mají ženy? Nevím, zkoumám to už více jak 35 let a ne vždycky se mi to daří. Moje úžasná manželka je pro mě stále záhadnou knihou, záhadnou hádankou, kterou bych rád jí porozuměl mnohem více. Ale co si muži přejí a nemluví o tom? Muži si přejí být oceněni za to, co udělali, a ne kritizováni za to, co se jim nepovedlo. Když je pochválíte za maličkost, tak vyrostou. Když je kvůli drobnosti zkritizujete, že něco neudělali nebo nedodrželi, tak je ubijíte. Muži si přejí být respektováni, přestože dělají chyby. Chyby jsou něco, co nás učí posouvat se dál a když se z chyb poučíme, tak je neopakujeme. A ty chyby nám mohou posloužit ke skutečnému růstu. Muži si přejí prožívat blízkost i skrze doteky a není nutně tím myšlen sex, jak by se předpokládalo, téměř u každého muže. Ne, i ruka položená na rameno, pohlazení po tváři, letmý dotek je pro nás hodně důležitý. Muži si přejí, aby jim bylo důvěřováno, aby nemuseli pořád vysvětlovat, kde byli, s kým byli, proč se opozdili, nebo že to, co řekli, nebylo myšleno jako osobní útok, přestože tu věc řekli třeba netaktně nebo možná se nedobře vyjádřili. Ale přesto si přejí, aby jim bylo důvěřováno. Když jim důvěřováno, oni mnohem víc důvěřují. A muži si přejí vědět, že o ně, milé dámy, stojíte jako o člověka. Nejenom jako o toho, kdo zajistí finance, vyřeší problémy, pořeší hypotéku, odvozy dětí tam a zpátky, ale že pro ně že jsou stále hodnotní pro vás, že pro ně ta rodina skutečně znamená nejvíc a pozbudíte je tím, že budou vidět, že o ně stojíte. Na samotný závěr pustíme ještě jednu skladbu od Xindla X, která vlastně trošku vyjadřuje to, o čem jsme mluvili, samozřejmě s nadsázkou. Já si přiznám, že jeho písničky mám rád, protože vychmátnou podstatu věci. Tak ji vezměme s určitou nadsázkou, s humorem a
nebojte se toho věku, je báječný, přestože procházíme některými krizemi, ale stojí za to ty krize ustát a jít dál. A dáli Bůh, tak se sejdeme ještě v listopadu, kdy budeme mluvit o stáří, jakéž by to bylo stáří radostné a potěšující.

S pořadem Kudikam jsme se přehoupli přes druhou hodinu pátečního odpoledne s datem 2. října 2026. Povídání Petra Plaňanského o krizi středního věku naladíte ještě v sobotu od 17 a také v neděli ve 4 hodiny ráno. Příští Kudikam má premiéru ve středu od 21 hodin. Za mikrofon tentokrát usedne poličský evangelický farář Jiří Tengler a bude hovořit na téma víra jako odevzdání, víra jako vzdor. Posloucháte Rádio 7, vysíláním vás provází Milan Remeš, který vám nyní nabídne pohled do programového lístku a představí pořady připravené pro následující hodiny.

Máte rádi dobré zprávy? Jednu takovou máme v Bibli s popisem Evangelium. Co tato dobrá zpráva obnáší, rozebírá Martin Moldan 15 minut po 3. hodině. Hymnus trpícího služebníka Mesiáše je známou pasáží z listu Filipským. Vyslechneme si jej ve 3/4. Ohlédnutí za životem, které konstatuje vždycky jsi to byl ty, přináší píseň, se kterou za vámi přichází rozhlasová lektorka angličtiny Elza v relaci Life Plus po 4. hodině. Vašimi ohlasy a dotazy procházíme v listárně po 4:30. Technologie se rychle vyvíjí. Mnozí z nás pamatují dětství bez mobilních telefonů, které jsou pro děti už běžnou součástí života. S Jiřím Ungerem nahlédneme v Akademii na rodičovství, které možná sotva stačí v tomto věku digitálních změn. Přidejte se po 17. hodině. Stavím vůbec něco božího, nebo žiju jen sám pro sebe? Vychází má služba z Pána nebo z jiné vlastní vůle? Otázky, které pokládá Jiří Zdráhal v další části pořadu Bible Guide, poslouchejte v 18 hodin. Tolik pořady, na které se můžete v našem vysílání těšit během dnešního odpoledne. Před námi je písnička Petera Křemena Král slávy a po ní už přijde čas, který bude patřit jen vám a vašim písničkovým přáním, tak zůstaňte s námi.

0: I dnes v pátek odpoledne mezi 2. a 3. hodinou patří čas na Rádiu 7 vám a vašim písničkovým přáním. Vítám vás u poslechu a přečtu vám, nebo lépe řečeno, pustím vám kontaktní informace, které můžete využít pro to, abyste nám buďe zavolali přímo do studia, nebo napsali na některých z komunikačních kanálů a nechali si buď pro sebe, nebo pro někoho, koho máte na srdci, někoho blízkého, na koho myslíte, a nechali mu zahrát písničku přesně podle toho vašeho přání. Tady jsou kontaktní informace.
1: Volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako radio7.cz.
0: To byly kontaktní informace, které můžete využít pro to, abyste zavolali do studia nebo poslali SMSku nebo zprávu s přáním. Já už se těším na vaše zprávy. Je to vždycky vzácný čas, kdy si s vámi můžeme buď popovídat, nebo alespoň přečíst do éteru tu vaši zprávu s přáním a pustit písničku, kterou zrovna máte na srdci. Dovolala se nám, jako obvykle, naše milá posluchačka Iva, která si dnes přála zahrát píseň Vděčnosti od Jiřího Zmoška. Říkala, že už ji dlouho neslyšela, tak jsem rád, že ji můžeme to její přání splnit. Určitě je vždycky za co být vděčný v našem životě, když se rozhlédneme kolem sebe, když popřemýšlíme, i když možná prožíváme nějaké těžkosti, vždycky se najde něco, za co můžeme být vděční, nejenom třeba i někomu druhému, kdo nás něčím potěší, ale hlavně Bohu, který nad námi bdí a který je s námi každý den i dnes. Iva si přála tuto písničku zahrát jmenovitě milence do Prahy, Radce do Jilemnice a také dědečkovi Mílovi do Vizovic. Posílají také nám všem do rádia a také vám všem, kdo dneska Rádio 7 posloucháte. Takže tady je Jiří Zmožek a píseň Vděčnosti.

děkujeme Bohu a Otci našeho Pána Ježíše Krista a stále se za vás modlíme, neboť jsme slyšeli o vaší víře v Kristu Ježíši a o lásce, kterou máte ke všem svatým, kvůli naději, která je pro vás uložena v nebesích. Poté jste již dříve slyšeli ve slově pravdy, v evangeliu, které přišlo k vám tak jako i na celý svět a nese ovoce, jako je tomu i u vás od toho dne, kdy jste uslyšeli a poznali Boží milost v pravdě. Oblečte se tedy jako Boží vyvolení, svatí a milovaní, soucitným milosrdenstvím, laskavostí, pokorou, krotkostí, trpělivostí. Snášejte jedni druhé a vzájemně si odpouštějte, má-li někdo proti někomu stížnost. Tak jako Kristus odpustil vám, odpouštějte i vy. Nad to všechno se však oblečte láskou, která je svazkem dokonalosti. Ve vašich srdcích ať vládne Boží pokoj, k němuž jste také byli povoláni v jednom těle, a buďte vděční. Ať ve vás bohatě přebývá Kristovo slovo ve vší moudrosti. Vyučujte a napomínejte jedni druhé žalmy, chvalospěvy a duchovními písněmi. S vděčností zpívejte svým srdcem Pánu. A všechno, cokoliv děláte slovem nebo skutkem, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše Krista a děkujte skrze něj Bohu,

Posloucháte písničky na přání na Rádiu 7 a dozněla písnička Vděčnosti od Jiřího Zmoška, kterou jsme hráli na přání naší milé posluchačky Ivy a která ji posílala všem vám posluchačům i nám do rádia a taky milence, Radce a dědečkovi Mílovi. Měl jsem tady v mezičase další příjemný telefonát s naší milou posluchačkou Emílií, která si přála dnes zahrát píseň od bratří Pospíšilů Ten nejlepší přítel je Ježíš. A opravdu je to tak. Kdo ho znáte, určitě můžete tady s touto písní, s tím jejím názvem a i s tím obsahem souznít, že Ježíš je ten nejlepší přítel, kterého člověk ve svém životě vůbec může potkat a získat. A jestli nás poslouchá někdo, kdo Ježíše ještě nezná, není to tak složité. Stačí, když se v duchu a ve svém srdci, nemusí ani nahlas, ale když pozvedne to svoje srdce k nebi a Ježíše Krista osloví a pozve ho do svého života, řekne mu, že ho chce taky poznat a že taky touží potom, aby se stal jeho pánem a nejlepším přítelem. A pán Ježíš, jak je to v písmu psáno, on klepe, on stojí u těch dveří našeho srdce, klepe na ně a čeká, až ho pozveme dovnitř. Takže bratři Pospíšilové a ten nejlepší přítel je Ježíš.

To byla písnička Bratří Pospíšilů, ten nejlepší přítel je Ježíš, kterou jsme v písničkách na přání hráli, na přání naší milé posluchačky Emilie. Doufám, že jí udělala radost stejně jako mě. Měl jsem tady další telefonát, mám tady další zprávu, písničky teďka budu ještě dohledávat, takže vám pustím písničku od Martin Dom Worship, Túžim po tvojom objatí.

Posloucháte písničky na přání na rádiu 7 a já vám ještě jednou zopakuji informace kontaktní, které můžete využít. Telefonní číslo, které můžete využít pro to, abyste se dovolali přímo ke mně sem do studia, je 515-535-485. SMS-ku a nebo WhatsAppovou zprávu můžete poslat na mobilní číslo 608-566-773 a můžete využít také e-mailovou adresu studio@radio7.cz. Samozřejmě můžete poslat také zprávu přes Messenger na Facebooku a nebo můžete poslat také třeba nějakého kamaráda, který zaklepe u nás na dveře, nebo holoubka, který přiletí za mnou tady do studia a zaklepe na okno. Jsem připravený na všechny alternativy a možnosti. Teď tady mám písničkové přání, které poletí kamarádce Pavle do chalupy na Vysočině. Poslal nám Filip zprávu. Dobrý den, prosím, zahrajte nějakou pěknou starší písničku pro kamarádku Pavlu do chalupy na Vysočině a také mé manželce Jiřince, kterou mám moc rád. Děkuji, Filip. Filipe, to je moc milé od vás, že myslíte nejenom na kamarádku, ale také na svou manželku a posílám oběma písničku od skupiny Agape. Jsem Kvítek Šáronský. Musím přiznat, že skupina Agape byla jednou z křesťanských kapel, jednou z prvních křesťanských kapel, jejíž CDčko jsem po svém obrácení poslouchal. Hodně mě tato kapela ovlivnila, měl jsem rád a mám pořád její písničky. A Kvítek Šáronský je jedna z mých oblíbených, takže doufám, že udělá radost nejenom Pavle a manželce Jiřince, ale také vám všem.

To byla kapela AKP a jsem Kvítek Šáronský. Písnička, kterou jsme hráli na přání našeho posluchače Filipa a kterou si přál zahrát své kamarádce Pavle na chalupu nebo do chalupy na Vysočině a také své manželce Jiřince. Další písničkové přání, které tady máme, je od Mileny z Prahy. Ze Smíchova nedaleko Anděla a já jsem moc rád, když jsem slyšel, že je ze Smíchova, zjistil jsem taky, že se ráda směje a vůbec se nedivím, když je kousek od Anděla, který možná rozesmívá a nejenom, že ji chrání. Přála si písničku od kapely BCC Worship. Bůh tak miloval svět. BCC Worship je slovenská kapela, takže to je písnička Bůh tak miloval svět. Přála si tu a kapela verzi a já jsem rád, že se mi ji podařilo najít, takže pouštím BCC Worship, Bůh tak miloval svět. A když miloval svět, miluje také každého z nás. Tak bych si přál, aby tato písnička vás tak pohladila po srdci a dala vám tak znovu prožít tu hřejivou, vřelou, laskavou boží náruč.

To byla písnička od kapely BCC Worship. Boh tak miloval svět. Hráli jsme ji na přání naší milé posluchačky Mileny z Prahy ze Smíchova, kousek od Anděla. Věřím, že vám udělala stejnou radost jako mě. Další přání, které tady máme, je od naší posluchačky Lenky, která prosí o nějakou polskou píseň a děkuje. Pustíme kapelu Ovca, kterou tady pouštíváme, a tuto písničku, teda já osobně jsem tady možná ještě neslyšel, nepouštěl, určitě tady už zazněla, takže Ovca Jan Smočinský a Jedině ty jesteš pánem. Moje polština není úplně dokonalá, ale myslím si, že tohle dokážu přeložit. Jedině ty jsi pánem. Takže Lenko, doufám, že i tato písnička vám udělá radost a že udělá radost také vám ostatním.

To byla písnička kapely Ovca, Ty, jedině ty jesteš pánem, jedině ty jsi pán, kterou jsme hráli na přání naší posluchačky Lenky. Posloucháte písničky na přání na Rádiu 7, před námi ještě poslední čtvrt hodinka do třetí hodiny, která patří vám a vašim písničkovým přáním. Já jsem slíbil svojí mamince, že jí zahraju písničku, že jí pošlu písničku. Tak bych to rád splnil v tuto chvíli a zdraví mi do Křenovic u Slavkova. Jsem rád, že poslouchá a poslal bych jí písničku kapely Efot Navěky tvá. A samozřejmě posílám jí své mamince, ale také ji posílám vám všem, ať vám udělá radost v tom dnešním pátečním odpoledni.

To byla kapela EFOT a písnička Na věky tvá, která letěla nebo plula hlavně za mojí milovanou maminkou do Křenovic u Slavkova, ale věřím, že udělala radost i vám všem. Pustíme si písničku Blíž a blíž Jezu od Křesťanů Ostrava a mezičase najdu písničku, kterou si přeje naše posluchačka Helena. Doufám, že se mi to podaří včas. Posloucháte písničky na přání na Rádiu 7. Máme před sebou posledních 10 minut a tak i vy ještě máte čas si zavolat nebo napsat o tu písničku, kterou vy byste si dnes rádi přáli slyšet. Takže tady jsou Křesťané Ostrava Blíž a blíž Jezu a budu se těšit ještě na některá vaše písničková přání.

Posloucháte písničky na přání na Rádiu 7. Před sebou máme ještě necelých 7 minutek a teď pošleme písničku na přání naší posluchačky Heleny. Ta si přeje nějakou písničku od Karla Řežábka a posílá ji taky Radce a Marušce. Písnička Karla Řežábka, kapela Filia, Dál při mě stůj.

Vidíš mi smát se, vidíš mé slzy, s temnotou práce a co mě mrzí. Znáš moji touhu, znáš moje chyby, čeho mám příliš a co mi chybí.

To byl Kai Řežábek a jeho kapela Filia s písničkou Dál přiměštuj, kterou jsme přáli na přání, kterou jsme hráli, ne přáli, ale hráli na přání naší posluchačky Heleny, která si ji přála zahrát a poslat také svým přítelkyním nebo známým Radce a Marušce. Písničky na přání pomaličku končí. Před sebou nebo před námi máme ještě poslední přání, které se napěchuje a vleze do těch dnešních, ale nevadí, pokud jste nestihli poslat zprávu s tou vaší písničkou nebo zavolat, nestihli jste to dnes, budete mít další příležitost příští týden od pondělka do pátku v každý všední den mezi 2. a 3. hodinou odpolední hrajeme na vaše přání. Takže další písničky na přání opět v pondělí a dnes se loučím, nebo loučíme písní Petera Křemena Usa. Už se nebudeme loučit, kterou si přála zahrát naše posluchačka Majka. To je opravdu trefné, že se loučíme písní, že se už loučit nebudeme. Ale těším se, že jednoho dne, až všichni staneme před tou Boží tváří, až se sejdeme všichni v Božím království, že už se nebudeme muset loučit a budeme zpívat a hrát na přání třeba polovinu věčnosti. Tak na to se moc těším, na ta setkání s vámi a na ten čas, který společně i s naším milovaným Bohem budeme mít v Božím království. Ale teď už písnička Petra Křemena Už se nebudeme loučit a s tou se loučím z dnešních písniček na přání.

S písničkami na přání jsme doputovali až k 15. hodině 1. říjnového pátku s datem 2.10.2026, který trávíte ve společnosti Křesťanského rádia 7. Vysíláním vás od mikrofonu provází Milan Remeš. Následující hodinka bude patřit biblické úvaze Martina Moldana, kterou uslyšíme ve 15:45. Z Bible si také něco přečteme, konkrétně 2. kapitolu novozákonního dopisu apoštola Pavla do Filip. Ta nás čeká o 15:45 a v mezičase se v kalendáriu podíváme do historie a připomeneme si některé z událostí i osobností propojených s datem 2. října. V tento čas se také pravidelně modlíme za země, ve kterých stále zuří války, a tak vás zvu, abyste se ke mně připojili. Dnes je Světový den nenásilí, jehož hlavní myšlenkou je šíření poselství nenásilí, tolerance, porozumění a míru. A kéž by i toto poselství dopadlo tam, kde je potřeba slyšet.

Nebeský Otče, přicházíme před tvou svatou tvář s díku vzdáním a vděčností, protože ty jsi Bohem živým a svatým. To ty jsi všechno stvořil. Ty jsi svrchovaný nade vším a svým mocným slovem udržuješ všechno při životě. Naše životy jsou ve tvých rukou. Ty jsi naší spásou, naším hradem, naším útočištěm. Ty nás také vybízíš, abychom ti přinášeli všechny své prosby. Tvoje slovo říká blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny božími. To ty nás vedeš, Pane Ježíši Kriste, k tomu, abychom přinášeli lidem kolem nás tvoji lásku, tvoje poselství, abychom byli světlem a solí tomuto světu. A taky v tuto chvíli chceme prosit a volat k tobě, aby si zachoval naději pro ty, kteří trpí v těch zemích, ve kterých je válka. Chceme je k tobě pozvedat. Všechny. I ty, kteří bojují v zákopech, kteří musí zažívat ty hrůzy výbuchů a létajících kulek, kteří neví ani minuty, ani hodiny, co se s nimi stane. Prosíme i za ně. I za ty, kteří jsou v oblastech, do kterých dopadají bomby a rakety, ve kterých nemůžou v bezpečí ani vyjít ven. Stále čekají a ohlíží se, co se bude dít. Za ně, za všechny tě prosíme, aby se dotkli jejich srdcí, jejich myslí, aby v těchto hrůzách a v této temnotě uviděli světlo tvojí naděje, aby prožili a pocítili náruč tvé lásky, aby poznali tebe, svatého, živého Boha, aby poznali tvého syna, Pane Ježíše Krista, aby poznali a slyšeli, uvěřili tomu poselství, které zní po celém světě. O tom, že ty jsi naší spásou a že v tobě, Pane Ježíši Kriste, máme otevřenou cestu do Božího království. Ať se na této zemi stane cokoliv, i kdybychom přišli o svůj život a o všechno, čím jsme a co máme. Že ve tvé náruči a v Božím království budeme navěky žít, ve tvé náruči, ve tvé přítomnosti, ve tvém světle, ve tvé lásce a radosti. Prosím tě, aby tuto naději, světlo této naděje zazářilo všem, kteří žijí v temnotě smrti. Kteří se bojí a strachují, neví, co se bude dít. Aby i oni mohli prožít tvoje navštívení a tu svoji naději a svůj život vložit do tebe, Pane náš. Prosím tě, veď i nás, abychom byli solí a světlem tomuto světu, nejenom v tom, co říkáme, ale i v tom, co děláme. Abychom byli bližním všem, kteří jsou kolem nás. Abychom jim prokazovali a ukazovali tvou lásku i tou péčí o ně. I tím, že pro ně budeme mít dobré slovo a nejenom tohle, že budeme pomáhat tam, kde můžeme. Že budeme pomocí, povzbuzením a posilou všem, kteří to potřebují. Tak tě prosím, veď nás. Veď nás a otevírej i to naše srdce těm, kteří jsou potřební, kteří žijí a utekli před válkou do naší země, abychom jim mohli být povzbuzením a oporou. A děkujeme ti, že k tobě můžeme volat, že ve tvé jméno, Pane Ježíši, můžeme prosit. Ty jsi náš Pán a Král, náš Pán a Spasitel a ve tvé jméno prosíme a voláme. Amen.

Milí posluchači, myslím, že jednou z největších výzev soudobého křesťanství je učinit, aby jeho zvěst byla opět dobrou zprávou. Ono totiž slovo evangelium, doslovně přeloženo z řečtiny, dobrou zprávu znamená. Aby totiž člověk z dlouhodobého hlediska něco dělal, něčemu věřil, na něčem se podílel, tak o tom musí být v hloubi svého nitra přesvědčen. Musí vědět, že je to dobré. Například u zaměstnání není vždy snadné volit, co se nám líbí a nebo co nás baví, i když by to tak bylo ideální. Obvykle jsme rádi, že vůbec máme nějakou práci. Volíme si však své přátele, se kterým je nám dobře, volíme si záliby, volíme si koníčky, které nás naplňují. Volíme si jídlo, na které máme chuť, i hudbu, kterou budeme poslouchat. Dá se však toto stejnou měrou vztáhnout i na naši víru? Já osobně nejsem zastáncem tvrzení věř si, čemu chceš, hlavně, že jsi šťastný. Věřím tomu, že je jeden Bůh, který stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země, určil pevná roční období i hranice lidských sídel, řečeno slovy apoštola Pavla. To, čemu však věřím, je to, že Bůh je dobrý. Stojí stoprocentně na naší straně. Náboženství vycházející z lidských představ více než z Božího slova učinila z víry často strašák, anebo ještě hůře nástroj na ovládání lidí. Naše představy o Bohu tedy musí být založeny na pravdě, nikoli na domněnkách. Brennan Manning, současný americký katolický kněz a spisovatel, napsal: posledních 15 let své služby jsem věnoval napravování představ lidí o Bohu. Nepotřebujeme i my občas napravovat svá myšlení, uzdravovat naše představy o tom, kým Bůh je? Pojďme nyní otevřít písmo a budeme číst Lukášova evangelia, 4. kapitola, verše 16 až 21. Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl z písma. Podali mu knihu proroka Izajáše. Otevřel ji a nalezl místo, kde je psáno: Duch Hospodinův jest nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku. Abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Pak zavřel knihu, dal ji sluhovi a posadil se. A oči všech v synagoze byly na něj upřeny. Promluvil k ním: dnes se splnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Tato slova Ježíš promluvil ve městě Kafarnaum, kde vyrostl. Znamenala jasné prohlášení, kterým se do té doby slušný a všemi oblíbený tesař přihlásil k dávnému mesiášskému proroctví. Slova, jejichž autorem je prorok Izajáš, mluví o Božím služebníkovi, který přijde na svět a v moci Ducha Svatého bude uzdravovat nemocné, osvobozovat posedlé, propouštět zajaté a přinášet radostnou zvěst, evangelium. Tento text je tedy jedním z prvních, které popisují Ježíšovu misi jako radostné poselství. Přestože dnes si většina lidí pod pojmem evangelium představí spíše historický popis Ježíšova života z pera jeho nejbližších učedníků, v původním významu šlo o označení charakteru jeho poselství. Šlo jednoznačně o dobrou zprávu, tedy o něco, co svým charakterem bylo pro lidi nesmírně pozitivní. Od začátku můžeme sledovat, jak Ježíše následují početné zástupy lidí, povětšinou prostých a chudých. Nebyly to jen zázraky, které činil, nebo kázání, která pronášel. Lidé viděli, že tento mladý rabín, na rozdíl od většiny jejich náboženských vůdců, stojí na jejich straně. Zastával se jich v jejich chudobě, prostotě a dokonce i jejich selháních. Příběhy, jako bylo třeba podobenství o marnotratném synu či o milosrdném Samařanu, zná dnes téměř každý. Ukazují Ježíše, který přišel pro nemocné, zbloudilé a hříšné. Ukazují Boha na naší straně. Ukazují rozdíl mezi běžným dobovým chápáním spravedlnosti,
která pohrdala vším, co nebylo košer, a vnímáním Boha tak, jak jej představil Ježíš. Výraz dobrá zpráva, evangelium, jde ale ještě dál. Není vázán na dobu Ježíšovu a jeho pozemské skutky. Nový zákon líčí Ježíšovo zatčení, utrpení, potupnou smrt na kříži a následné vzkříšení třetího dne. I to je evangeliem, radostnou zprávou v pravém slova smyslu. Ukazuje, že Ježíšův příběh je mnohem víc než příběh jakéhosi dobrého muže z prvního století našeho letopočtu. Mimochodem, i ten letopočet se jmenuje právě po něm. Ježíšův příběh se odehrává v kontextu dějného určení izraelského národa, kdy všichni Židé věřili tomu, že jednoho dne přijde jejich spasitel, Mesiáš. Od nejstarších dějin jsou o něm v písmu rozesety prorocké zmínky, které si zbožní Židé každou sobotu četli ve svých synagogách. Ježíš tato zaslíbení znal a odkazoval na ně. Zkoumáte písma a myslíte si, že v nich máte věčný život. A písma svědčí o mně. Tato slova řekl jednou v rozhovoru farizeům, svým věčným odpůrcům. Ježíš tedy nebyl náhodným fenoménem, ojedinělým zjevem na scéně lidských dějin, hrdinou s tragickým koncem, nýbrž naplněním dávných proroctví. I to je významem pojmu dobrá zpráva. Po Ježíšově vzkříšení a na nebe vstoupení to byli jeho učedníci, apoštolové, kteří nesli tuto dobrou zprávu dále. Pro vnějšího pozorovatele šlo o jakési nové náboženství s bizarními rysy, hláselo totiž nového boha, který umřel na kříži, a to bylo něco neslýchaného až skandálního. Avšak, aby průměrný občan římského impéria změnil své náboženství a s ním i celou vlastní existenci, k tomu musel mít opravdu silný motiv. Zejména když být křesťanem znamenalo často být pronásledován. Jak k tomu mohlo dojít? Vysvětlení je jednoduché. Evangelium znamenalo pro lidi dobrou zprávu. Apoštol Pavel, který založil nejvíce nových křesťanských sborů, napsal ve svém listu do Říma: Nestydím se za evangelium. Je to moc boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka. Zde užitá slova boží moc dávají evangeliu další rozměr. Jde více než jen o zprávu s pozitivním obsahem. Je to zpráva doslova nabitá energií, s potenciálem měnit lidské životy. V době, kdy psal Pavel tyto řádky, měl již dostatek zkušeností k tomu, aby takto mohl evangelium označit. Viděl mnoho uzdravených, mnoho lidí osvobozených od démonických vlivů, viděl zázraky v obnovených mezilidských vztazích, kdy životy otroků byly povzneseny na novou úroveň kvality, kdy ženy nacházely nové místo ve společnosti, kdy chudí i bohatí se společně scházeli k hodům lásky. Friedrich Nietzsche byl jedním z těch, kteří považovali křesťanství za největší omyl dějin. Ve skutečnosti tento omyl, takzvaný omyl, během 3 století položil římské impérium nenásilnou cestou na kolena a stanovil nový model společnosti a morálky. Síla křesťanství v lidských dějinách vždy spočívala v tom, že šlo o dobrou zprávu. Nemluvím o organizovaném náboženství, které mnohokrát ideje křesťanství převrátilo a zneužilo. Nýbrž mám na mysli samou jeho podstatu. Zvěst o Ježíši, který zemřel za naše hříchy a vstal z mrtvých. To je základ té dobré zprávy. Žijeme v době, kdy instituční křesťanství možná prochází jednou ze svých krizí, avšak navzdory tomu tisíce a tisíce lidí po celém světě nachází dobrou zprávu pro svůj život ve zvěsti o Ježíši Kristu, který představil Boha, jenž je na naší straně. Jak je tomu dnes s námi? Je pro nás naše víra zdrojem povzbuzení a naděje, anebo břemenem povinností? Je stále ještě dobrou zprávou na každý den? Nebo je jen zvykem, který jsme převzali od svých rodičů? Osobně si často kladu tuto otázku. Je pro mne evangelium dobrou zprávou, anebo břemenem? Jako duchovní, biskup jedné z evangelikálních církví, se pohybují převážně mezi křesťany,
a vím o církvi nejen dobré, ale i zlé. Není snadné si udržet pozitivní pohled na život a stále se znovu a znovu motivovat ke službě bližním. Snadným se to však stává tehdy, pokud se mi daří oprostit se od takzvané profesionality a nacházet ve víře onen nepostradatelný osobní rozměr. Ježíš Kristus, který je stejný včera, dnes i na věky, přišel zachránit nejenom lidstvo, nýbrž mě osobně. Ježíš zemřel na kříži nejen za hříchy světa, nýbrž i za hříchy každého z nás, mé i tvé. Stejně jako v prvním století, i dnes lidé nacházejí v osobě Ježíše Krista Boha, který je na jejich straně. Stejně jako tenkrát, i dnes jsou lidé uzdravováni, osvobozováni, jejich charakter je proměňován. Stejně jako tenkrát, je to i dnes absurdní a nelogické. Zdánlivě se nevyplatí investovat do něčeho tak bláznivého, jako je víra. Vysvětlení je jediné. Ta dobrá zpráva musí nějakým záhadným způsobem fungovat. Loučím se s vámi a těším se na setkání příští týden v obvyklou dobu.

Další biblické zamyšlení nás čeká zítra ráno v 6 hodin a 45 minut. David Novák v něm bude uvažovat nad jistotou spasení. Před námi jsou písničky Svou mocí, hudební skupiny Jednoty bratrské a Za zády kapely Světlo. Po nich nahlédneme do dnešního kalendária.

Pojďme společně nahlédnout, které události a osobnosti nám přinese kalendárium s datem 2. října. V roce 1187 vojsko v čele s muslimským vojevůdcem Saladinem zlomilo po 88 letech moc křižáckých států ve svaté zemi a přinutilo ke kapitulaci Jeruzalém. Později Saladin uzavřel s křesťanskými panovníky smlouvy, které umožňovaly poutníkům svaté město navštěvovat.

Používali jste někdy v životě dalekohled? Právě 2. října roku 1608 si nechal holandský optik Hans Lippershey patentovat tuto pomůcku pro všechny, kdo chtějí na dálku vidět. Nechal si patentovat právě dalekohled.

zrušení nezávislosti. Stalo se tak 15. srpna roku 1947. Sám Gandhi umírá necelý rok na to, při atentátu nebo po atentátu 30. ledna roku 1948. Října se také narodil anglický zpěvák a hudebník Sting. Bylo to v roce 1951 a právě dnes slaví své 75. narozeniny. Říjen roku 1553 byl dnem úmrtí českého šlechtice a cestovatele Jana Zajíce z Házmburka. Roku 1522 se vydal do Palestiny, z cest napsal bohatě ilustrovanou knihu a přivezl si také živého krokodýla, který několik týdnů přežíval ve vodním příkopu města Budyně a stal se zdrojem pověsti o budyňském drakovi.

Dnes je to 80 let, co zemřel český spisovatel a humorista Eduard Bass. Cirkus Humberto, Klapzubova jedenáctka nebo Lidé z Maringotek, to jsou díla spisovatele, který si dodnes získává své příznivce a obdivovatele. A jistě je to na místě, vždyť jeho schopnost vykreslit plasticky románové postavy i prostředí, z něhož vycházejí, stojí za pozornost.

Poslední osobností, kterou dnes zmíníme, je česká misionářka Jenie Šimková. Ta zemřela 2. října roku 1984. Američanka, která se narodila českým rodičům, v roce 1933 se vrátili do Československa, aby působili misijně v Křídlech na Vysočině, jejich rodném kraji. Později se všichni pod hrozbou ztráty amerického pasu vrátili zpět do Spojených států. Jenie zůstala na boží pokyn, jak věřila. Byla výrazně letničně orientovaná a to způsobovalo problémy s místními katolíky a evangelíky. V roce 1958 se přidali k brněnskému sboru Biblické jednoty baptistů, pod kterým stanice v Křídlech funguje dodnes. Jenie byla na svou dobu výrazně emancipovaná, nepřizpůsobovala se místním zvyklostem v nazírání na ženy a jejich roli v rodině a ve společnosti. Lidé ji měli rádi, ale vždycky se vymykala a některé tím hodně rozčilovala. Zanechala po sobě velikou rodinu. Celé části Křídel se pak začalo říkat Šimkov. Její potomci žijí v Křídlech dodnes a mají velký vliv na dění ve vesnici, duchovní i kulturní. To je z dnešního kalendária s datem 2. října vše. Na další se můžete těšit zase zítra. Teď už písnička kapely Blázny pro tebe Nechci jít s dobou a po ní už vás pozvu do Bible, kde si přečteme společně nebo poslechneme 2. kapitolu z listu Filipským.

0: Je-li v Kristu nějaké povzbuzení, nějaké potěšení lásky, nějaké společenství ducha, nějaký soucit a milosrdenství, pak mi prosím udělejte radost. Mějte ke všem stejný ohled, stejnou lásku, jednu duši, jednu mysl. Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře. Važte si druhých víc než sebe. Ať si každý nehledí jen sebe, ale také druhých. Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš. Způsobem bytí byl roven Bohu, na této rovnosti ale netrval. Namísto toho zmařil sám sebe, ochotně přijal způsob služebníka, narodil se v podobě člověka. Vypadal jako jiní lidé, ponížil se však a byl poslušný, a to až k smrti. K smrti na kříži. Proto jej Bůh povýšil nade všechno. Jméno nad každé jméno mu daroval. Aby před jménem Ježíš každé koleno kleklo, všech, kdo jsou v nebi, na zemi i v podzemí. A každý jazyk, aby vyznal ke slávě Boha Otce, že Ježíš Kristus je Pán. Proto, moji milovaní, jako jste byli vždycky poslušní, když jsem byl s vámi, buďte mnohem spíše poslušní i teď, když jsem pryč. S posvátnou úctou uvádějte svou spásu ve skutek. Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli, ale i dělali, co se mu líbí. Všechno dělejte bez reptání a dohadování, abyste byli neskažení a nevinní jako neposkvrněné boží děti uprostřed pokřiveného a zvráceného pokolení, ve kterém záříte jako světla ve světě. Pevně se držte slova života, abych v Kristu v den mohl být hrdý, že můj běh a moje námaha nebyly zbytečné. Mám-li však svou oběť a službu Bohu, totiž vaši víru, skropit svou krví, raduji se. Raduji se s vámi všemi. Stejně tak se radujte i vy. Radujte se se mnou. Mám v Pánu Ježíši naději, že k vám brzy budu moci poslat Timotea, abych se také já potěšil zprávami o vás. Nemám totiž nikoho, jako je on, kdo by měl o vás tak opravdovou starost. Všichni se starají o své vlastní zájmy a ne o zájmy Krista Ježíše. O něm však víte, jak se osvědčil. Pomáhal mi ve službě evangelia jako syn otci. Doufám, že ho k vám pošlu, jakmile se dozvím, co se mnou bude. Spoléhám ovšem v Pánu na to, že k vám brzy přijdu i sám. Mezitím však pokládám za potřebné poslat k vám Epafrodita, svého bratra, spolupracovníka a spolubojovníka, kterého jste ke mně vyslali, aby se staral o mé potřeby. Tesknil po vás všech a trápil se, že jste se doslechli o jeho nemoci. Ano, byl nemocný až na smrt. Ale Bůh se nad ním smiloval a nejen nad ním, ale i nade mnou, abych neměl zármutek na zármutek. Posílám ho bezodkladně. Vám udělá radost, že ho zase uvidíte a mně se uleví. Přivítejte ho v Pánu s patřičnou radostí a takových, jako je on, si važte. Vždyť málem umřel pro Kristovo dílo. Dal v sásku vlastní život, aby mi posloužil za vás, za všechny.
1: Druhou kapitolu listu Filipským z překladu Bible pro 21. století četl Ladislav Matějček. Posloucháte odpolední vysílání Rádia 7 a před námi je 16. hodina, která do našich životů přinese jedno velké plus v podobě anglické konverzace Life Plus. Tak promázněte mozkové závitky, nachystejte pergamen, inkoust a brk k zapsání nových slovíček a frází a buďte připraveni po následujících dvou písničkách, už jdeme na to.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: tak vyznáváme, že není nikdo jako ty. Že před jménem Ježíš se skloní každé koleno na nebi, na zemi, v podsvětí. A každý jazyk vyzná, že ty jsi Pán. A my jsme ti první.
1: Šestnáctá hodina pátku 2. října 2026 je tady a s ní přichází do vysílání Rádia 7 naše milá lektorka Elza, se kterou se ponoříme do další čtvrthodinky anglické konverzace. Dnešním tématem je píseň It's Always Been You. Vždycky si to byl ty. Dle doporučení Vlasty Buriana vložte do úst horkou bramboru, což by prý mělo pomoci správné anglické výslovnosti a hr na ně. Live Plus začíná a Milan Remeš vám od mikrofonu přeje příjemnou zábavu. Have fun!

To byla píseň Phila Wickhama It's Always Been You, tedy vždycky si to byl ty, které jsme se věnovali v dnešním díle anglické konverzace Live Plus. Ten naladí ten Radio 7 ještě v úterý ráno od 5 hodin, nebo se k němu můžete vrátit buď v našem audioarchivu, nebo také na podcastových platformách, kde stačí zadat název pořadu Live Plus, tedy Live s měkkým i Life, a ke slovu bez mezery připojte znaménko plus. Premiéra dalšího vydání nás čeká ve středu dopoledne od 9.30. Před námi jsou teď další písničky, mezi kterými nás čekají pozvánky na některé víkendové akce a také pořady, které jsou připraveny v našem vysílání, a o 16:30 otevřeme listárnu s vašimi ohlasy. Jsme rádi, že jste i dnes s námi.

To byla Jiřina Gina Čunková a její písnička Jsi to ty. Teď už se pojďme podívat na některé pořady, které jsou pro vás připraveny i během tohoto víkendu. Doufám, že budete mít čas, abyste si pustili naše rádio, ať už když budete třeba vařit nebo uklízet, ne vysávat, u tohoto moc slyšet nejde, pokud to tedy nebudete mít přímo ve sluchátkách. Ale co je pro vás připraveno? Myslím, že i minulý týden jsem zval na sobotní klíčové slovo. Je to opravdu pořad, který je velmi hluboký a i mně, když ho poslouchám, přináší mnoha požehnání a často i překvapení. To zítřejší klíčové slovo, které naladíte v 8 hodin ráno, se bude týkat duchovního světa. Hostem Kateřiny Hodecové bude tentokrát Radek Smetana, zástupce biskupa apoštolské církve a vedoucí jejího odboru pro vzdělávání. A bude mluvit o tom, že duchovní svět je stejně tak reálný, jako ten viditelný kolem nás. Ale ne vždy si uvědomujeme, co naše neopatrné jednání může způsobit a jaký přesah pak mají následky do toho světa fyzického. Řeč bude nejen nejen o okultismu, jakožto nauce o tom utajeném a skrytém, ale i o dalších věcech. Tak si udělejte zítra v 8 ráno čas a poslechněte si premiéru klíčového slova. Další pořad, na který vás pozvuje Studna slova. Je to opravdu poklad, jsou to archivní nahrávky, ve kterých vykládá biblické slovo kazatel Jiří Hurta. Zítra bude pokračovat ve výkladu prvního listu Korinským a to, co nám říká Pavlovo učení o přikrývání hlavy při modlitbě a prorokování, jestli jde o dávný zvyk nebo o něco, co svým jednáním vyjadřujeme, o tom si můžete poslechnout zítra právě v tomto pořadu Studna slova od 15.45. Tolik dva sobotní pořady a ještě vám přiblížím dva pořady ze neděle, pořad, na který taky pravidelně zvu a který má velikou hloubku, jsou modlitby podle Bible, které si můžete naladit na Rádiu 7 v neděli od 8 hodin a 30 minut. K modlitbám zve tento pořad připravuje Dana Kenningová. A o čem bude řeč? Má cenu se přimlouvat za druhé, když Bůh stejně ví, co udělá? Může modlitba něco změnit? Dana Kenningová pokračuje v tom Mojžíšově příběhu a ukazuje v něm tentokrát přímluvce, který se nevzdává ani tehdy, když se boží lid znovu a znovu obrací špatným směrem. Myslím si, že mnozí z nás tohle znají ze svého života, kdy máme pocit, že nejenom naše přímluvné modlitby, ale ani naše rady nedopadají na úrodnou půdu. Ale kéž nám i tento pořad pomůže v tom, abychom v modlitbách vytrvali, že to za to stojí. A v neděli také můžete naladit další vydání pořadu Séla, který tedy bohoslužby slova, kde se vypravíme s manželi Šanderovými z husitské fary v Kuřimi společně s evangelistou Matoušem a knihou Přísloví za vinaři a také za madam moudrostí a madam hloupostí. Sélu naladíte v neděli v 18 hodin a 30 minut. Teď už další písnička kapely Way to Go, Potíže.

To byla kapela Way to Go, potíže a před námi, protože čas už se dovršil, ne, nedovršil, ale přišla už půl pátá, tak je tady čas na listárnu.

Vítejte v první říjnové listárně. Léto už necháváme za sebou a pomalu přichází podzim. Letos zatím docela vlídně, s teplým sluncem a prvními barevnými listy. A spolu s nimi vyhlížíme také vaše zprávy. Přes léto jich obvykle trochu ubývá, po prázdninách se ale schránka zase začne pomalu plnit. Letos se tohle tichší období poněkud protáhlo a ohlasů k nám v poslední době přichází opravdu málo. O to větší radost máme z každého, který dorazí. Vaše zprávy otevíráme skoro jako malé dárky, se zvědavostí, kdo nám píše, co právě poslouchá, co ho zaujalo a při jakých chvílích ho Rádio 7 doprovází. Někdy přijde jen krátké pozdravení, jindy delší příběh. Každý takový ohlas nám ale dává nahlédnout na druhou stranu vysílání. Jsme moc rádi, že i dnes se máme s čím podělit.

Maruška začala Rádio 7 poslouchat teprve nedávno a napsala nám: DAB plus rádíko s vaším naším Rádiem 7. Mám teprve 2 měsíce a je to pro mě doslova dar z nebe. Jsem za vás a za vaši službu moc vděčná. A právě spojení vaše naše Rádio 7 nás potěšilo snad úplně nejvíc. Máme totiž velikou radost, když se z Rádia 7 stane i vaše rádio, protože, jak s oblibou rádi poznamenáváme, bez vás by to nešlo.

V našem moderátorském týmu máme nové hlasy. Noví moderátoři se stále zaučují, hledají si svůj styl a svoje cesty k vám, posluchačům. O to víc je potěší každá konkrétní zpětná vazba. Maruška napsala jedné z našich moderátorek: máte v hlasech radost, úsměv a lásku. A Jindy přidala: díky za lehkost tvého projevu. Možná jsou to jen dvě krátké věty, ale pro člověka, který si teprve hledá své místo za mikrofonem, mohou znamenat opravdu hodně.

Další zpráva nás potěšila i pobavila. Často koukám jako puk, co se od mladých věřících dozvídám, jak uvažují, čím žijí, co řeší a jak žijí vztah s Pánem. Mám se co učit od mladých, fandím jim. Někdy přijde ohlas dlouhý, někdy poetický a někdy jen 24/7, vážně, pecka drazí. Kochám se výsledkem vaší obětavé a usilovné práce, zvlášť v noci a o víkendech. A na ty noční chvíle přišly hned dva ohlasy. Klárka napsala, moc zdravím, jsem vaše posluchačka ponočná. Když se brzy ráno probudím, poslouchám vás a často u toho znovu usnu. Jsem s vámi ale téměř každý den a Rádio 7 je součástí mého duchovního rozjímání. Děkuji, Klára. A ještě jeden ohlas na noční vysílání. Ve 3 hodiny v noci mě mé noční bdění moc příjemnil zpívaný žalm Mirka Navrátila. Noční chvíle mohou někdy být dlouhé, tíživé. Máme radost, pokud je můžeme aspoň trochu zpříjemnit a děkujeme za tuto zpětnou vazbu.

Posloucháte Listárnu a my listujeme dál. Další ohlas, nebo spíše dotaz, nás opravdu potěšil a víte proč? Často nám totiž píšete, že cizojazyčný pořad není nic pro vás, že posloucháte skoro všechno, ale jakmile přijde angličtina, rádio vypínáte. A upřímně, klidně vypněte. Rádio se přece dá kdykoliv zase zapnout, až budete mít čas a chuť. Tentokrát nám ale přišla zpráva přesně opačná. Přeji všem v rádiu pěkný den. Postrádám v archivu jakýkoliv záznam z vysílání Live Plus. Snažím se učit angličtinu a velice by mi pomohlo, kdyby z toho, co bylo odvysíláno, existoval zvukový záznam a nejraději i napsaný text. Předem děkuji za pochopení a za vyjádření, jestli se můžu dočkat splnění svého přání. A tak máme radost, že i Live Plus má své pozorné posluchače. Pokud pořad ještě neznáte, Live Plus je 15-minutovka anglické konverzace, kterou připravuje Elza Rendl, Britka žijící v Česku s krásnou britskou angličtinou a mimochodem také překvapivě dobrou češtinou. Věnuje se nejrůznějším tématům z běžného života, rodině, práci, vztahům, volnému času a ono plus v názvu přidává ještě pohled víry a boží perspektivu. Jednou za měsíc si navíc Elza zve do pořadu hosta. A teď dobrá zpráva pro autora dotazu i pro všechny, kdo by si chtěli svou angličtinu trochu procvičit. Live Plus v našem audioarchivu najdete a právě archiv je pro učení ideální. Pořad si můžete zastavit, vrátit, některou větu pustit znovu a zkusit zachytit to, co vám napoprvé uteklo. Psaný přepis zatím součástí pořadu není, ale samotný zvukový záznam k dispozici je. Takže jestli jste Live Plus dosud vypínali, možná mu někdy zkuste dát těch 15 minut. Třeba zjistíte, že angličtina v Rádiu 7 nakonec není vůbec k ničemu.

Více ohlasů přišlo také na klíčové slovo s Petrem Rausem, tentokrát věnované tomu, jak číst Bibli. Petr je náš bývalý spolupracovník a také někdejší ředitel Rádia 7. A tento díl klíčového slova nejen podle vašich reakcí soudě rozhodně stojí za poslech. Jedna z posluchaček nám napsala: hltám každé jeho slovo a právě u podobných rozhovorů je velkou výhodou náš audioarchiv. Člověk se k ním může vrátit, zastavit si je, pustit znovu část, která ho zaujala, nebo si některou myšlenku nechat ještě chvíli dojít. Pokud jste tedy klíčové slovo s Petrem Rausem o tom, jak číst Bibli, ještě neslyšeli, doporučujeme se k němu v archivu vrátit. Je to jeden z těch pořadů, u kterých může být druhý poslech možná ještě užitečnější než ten první.

A když už jsme u archivu, přidáme rovnou odpověď na jeden z častých dotazů. Po odvysílání je potřeba pořad ještě zpracovat, takže se v audioarchivu obvykle objeví až během následujícího týdne. Potom je tam necháváme přibližně 8 až 10 týdnů.

týdnu. Pokud tedy něco hledáte a nemůžete to najít, klidně nám napište. Rádi ověříme, jestli už je pořad v archivu, případně vám poradíme, kde ho hledat. Někdy to jen prosíme, někdy jen prosíme o trpělivost.

A tím se pomalu dostáváme k závěru dnešní listárny. Budeme moc rádi, když nám budete psát i dál. Nemusí to být dlouhé dopisy, klidně jen pár řádků, pozdrav, postřeh k pořadu nebo zpráva o tom, při čem Rádio 7 posloucháte. Tak se nám ozvěte. Rádi o vás uslyšíme.

A kam psát? Kontakty, na kterých nás můžete zastihnout, jsou stále stejné. Pro jistotu ale připomínáme. Pište na adresu radio7@radio7.cz. Komentovat můžete na Facebooku a Instagramu. Můžete nás kontaktovat i přes WhatsApp na čísle 608 566 773. Svůj oblíbený pořad můžete poslouchat jak v proudovém vysílání, tak i na podcastových platformách. Stačí zadat jméno pořadu. Vybrané pořady najdete také na YouTube. Na našem webu www.radio7.cz najdete také audioarchiv, zprávy z redakce, přehled pořadů i možnost nás podpořit. Listárnu pro vás připravuje Andrea Audová a od mikrofonu vás zdraví Milan Remeš.

Blížíme se k 17. hodině, po které je ve vysílání Rádia 7 připraven pořad Akademie, ve které zazní přednáška Jiřího Ungera na téma rodičovství ve věku digitálních změn. Přednesli na evangelikálním fóru před několika lety, mezitím se technologie posunuly dál, ale mnohé principy zůstávají. Omluvte prosím i technickou kvalitu nahrávky. V tuto chvíli se s vámi také od mikrofonu loučí Milan Remeš, který předává moderátorské žezlo Lence Malinové. Přeji vám pokojný večer i odpočinkový víkend. Zůstaňte s námi a hlavně zůstávejme s Bohem.

FM, radio7.cz, křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

0: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
1: Moje jméno Jiří Unger, asi jste mě viděli už na fóru. Učitelství v digitálním věku je naše téma. Já mám teda 4 děti, mám 4 kluky, takže jsem stejně asi ve stejné pozici, kdy řeším obrazovky a digitální technologie a jakým způsobem s tím pracovat. Samozřejmě, čím menší máte děti, tím lépe se to může řešit. Jo? Čím větší už jsou a čím větší už ta kultura je nějak zavedená v těch vašich rodinách, tak je to složitější. Jenom si říct, že nejsem proti technologiím. Jo? Myslím, že mnohý je troška, jo, to je ta hrůza, to je to hrozný. Jako, co? Je to tak, je to součást jejich života, je to průměrné dítě stráví na internetu zhruba 5 hodin denně nebo online na různých sociálních sítích a všem. A zároveň je to prostě místo, kde se dá dělat spoustu věcí. Jo? Ten mobil, ten tablet, ale je místo, který koncentruje tolik funkcí a tolik věcí, že to není jenom zábava, ale je tam i práce, jsou tam informace, je to všechno možné. Ale myslím, že ta perspektiva, která je mi blízká, je dívat se na technologie a na zřízení jako něco, co má potenci jak si ovlivnit naše klíčové vztahy a čas s našimi jako nejpodstatnějšími lidmi. A pokud jakoby tomu necháme úplně volný průběh, tak jako zjistíme, že to je relativně velmi silné lákadlo, kterému se hrozně těžko konkuruje v té chvíli, kdy mu dáváte úplně absolutní prostor. A zároveň, když jsem tak nastavoval u nás doma, tak jsem si člověk uvědomil, že vlastně to je nejkoncentrovanější nástroj, který máme doma možná, ale taky možná je nejbezpečnější nástroj, který máme doma. Jo, že pro děti, které dostanou ty smartphony nebo mají k tomu přístup, tak je to zároveň i něco, co se velmi těžce kontroluje, kde na jedno pár kliknutí vlastně se můžou dostat k něčemu, co nechceme, aby viděli. A je potřeba o tom s nimi komunikovat. A já bych se možná zeptal, jaké otázky vy byste měli, nebo s čím vlastně, jakým očekáváním vy, co vás zajímá na tomto téma, proč jste nešli na nějaký, jestli každý můžete třeba říct jednu věc nebo pár, co jsou vaše otázky?
2: No, tak čekávám nějaké osobní zkušenosti, postřeji ohledně toho vymezování těch hranic, ty hranice musíme vytvářet.
3: Jak přistupovat k technologiím a sám se to potřebuji tak nějak urovnat.
1: To je velmi zajímavý aspekt, že jo? Jako my to chceme dostat pod kontrolu a ve společnosti otázka, co modelujeme my sami, že jo? Jo, jestli tu kulturu vyžadujeme od svých dětí, nebo ji vyžadujeme i od sebe a jsme její součástí. To jsou určitě zajímavé aspekty.
3: Pro mě jakákoliv diskuze, jakkoliv na to, jakým způsobem to řešit, jsou dobrý.
1: Jo, ale to je ohromné množství rodičů, který říká, že to je jedna z největších jako výchovných výzev současnosti, jo, což je jako paradox. Jo, že si říká, že se měli vychovávat nějak. Ale že vlastně zápasí s tímhle a vlastně se s tím úplně neví rady.
4: Mám 2 kluky, 10 a 6 a když byla syn, že jeden bez elektroniky, tak to největší trest a to a tak dále. To znamená jako téma Wi-Fi nastavení to au. A teď pro mě to je úplně cizí věc, a že když se ptám syna, jak to, že umírá tuhle hru, se dívá, jako se napřel na YouTube. Že ty rodiče se učí od dětí a jsem v podstatě úplně out. Nějak mě to nebaví, tak se to nezajímá a zároveň chápu, že to, že to budu tím doignorovat, pohrdat, zakazovat, nepomůže. Nechat se mu napozbudit, že to, že nejsem jediný.
1: Ne, baví se o nějakých otázkách nebo očekáváních, nebo jako proč jste tak.
5: Mě to zajímá celkově jako problém. I to jedno, když budu pravidič, to vlastně z toho pitu, ale prostě nechci být nepřítel. Mě typ nedí, ale chci nějak moudrý čistit k tomu.
1: Já mám takový jako přístup, je zajímavý na těch konštitácích, že vlastně většina z těch rodičů řeší tu restriktivu nějakou část, jo? To znamená, jak nastavit ty hranice, jak dělat ty zákazy, jak to myslit technicky, jak to filtrovat, jak získat tu moc jako zpátky, jo? Že a jsou na to různé nástroje, můžeme si o nich něco říct, ale já nevím, já když třeba se svým nejmladším synem třeba do nějakého nákupního střediska, tak nejhorší je taky, když procházíte kolem těch regálů, kde jsou ty sladkosti, jo? Kde prostě to dítě na vás jako říká, já to chci a až jako opustíte tu část nebo tu pokladnu, kde tam jsou ty, tak zase jako se to nějak upidní a nějak jste vyhráli. Ale ta moderní společnost jako s těmi digitálními zařízeními je taková, že oni toho Nanuka mají stále v kapse. Jo. To je permanentní regál se sladkostma nejblíž. Jo. A má to úplně magické schopnosti. Jo. A jako chápu, proč to ty rodiče sami taky chtějí. Jo. To není tak, jako, že my bysme byli vždycky ti, co to chtějí omezovat. Jo. Ve skutečnosti jsou to rodiče, jakoby, kdo z pohodlnosti z toho, že máte dost, já mám 4 děti, já jsem rád, že žiju někdy. Jo. A když jim dáte ten tablet, tak jste spokojený, že dají pokoj. Jo. Jako a krizová hodina, hodinu před večeří, jo, zvlášť. Jo. To je to všechno nejvíc crazy, jako u nás doma. A to má magické schopnosti udržet je v klidu, jo, když potřebujete něco udělat. Je to nepřeberné možnosti. Jo. Jako je to, co je na tom fascinující, že to je pořád dostupný, kdykoliv dostupný a je toho nekonečně mnoho. Těch videí, které můžou sledovat, jo, které já samozřejmě můžou i vytvářet, jo, je neskutečně mnoho. A ty zařízení jsou tak designované a jsou velmi chytře designované na to, aby tu pozornost udrželi a aby ji stále provokovali. To znamená, ta schopnost jako nás rozptýlit, jak si v tom zábavním slova smyslu, ale rozptýlit, jak si i jako když cokoliv jinýho, jo, oni nás rozptýlují jako permanentně a vžádají si tu pozornost a krají to velmi efektivně. A samozřejmě pro děti, když se podíváte na tu strukturu toho, co sledují třeba na internetu, tak velká část toho jsou prostě zábavní videa, pranky, prostě různýho typu. Když dělali ty výzkum, tak Klusák, co natočil ten dokument v síti, prostě se ukázalo, že tam jsou velká procenta dětí, kteří samozřejmě hledají i témata, které se týkají jako sebevražd, depresí, i bestiálních věcí. Jo, prostě věcí, které byste nečekali, že váš jako malý teenager jako bude někde hledat. Jo. Třeba nárůst jako jenom sebepoškozování. Je prostě úplně fenomenální v tom, že je to nová věc, ale protože je to něco, co se stalo jaksi obvyklým, jo, a co se zjí. A i ta intimita, kterou to jaksi nabízí, i v tom, jak youtubeři fungují, prostě odhalují jakoby ten svůj autentický osobní život, točí to v těch svých pokojíčcích, to je velmi účinná jako věc na to, jak se s někým cítit, jak si blízko. A tím paradoxem jako toho online světa je, že vy potřebujete stále být další a další impulzy, aby vás to vlastně nenudilo. Mnoho dětí a malých lidí prostě z toho vyroste. Je hrozně zajímavý sledovat ty youtubery, jak se jako vyrostou a pak se to stydějí třeba. Jo. A pak to smažou a to. Jo. Ale prostě je to tak nějaká etapa. Je to prostě to, kde oni se baví, kde oni žijí, kde oni jsou. Dokonce se tam potkávají. Jo. Potkáme se po škole ve Fortnite. Víte, co je Fortnite? To by hra taková na ostrově, jako kde se vysadí a poslední, kdo přežije, vyhrál. A už to taky není asi úplně trendy, jo. A ty rizika jsou tam samozřejmě obrovská a najednou my jsme vystaveni do toho 2020, že vlastně potřebujeme nějak jako i přístup do toho jejich světa, jako toho, co tam dělají, či s kým tam mluví, jako co to sledují. TikTok, jo, nejoblíbenější současná aplikace pro děti, kterou nejvíc miluju, prostě do 15 vteřinový videa, kde prostě si můžete jako tam použít nějakou její hudbu a jakoby naspívat nějakou písničku nebo dát něco vtipného. Ale je to zároveň nástroj, který je jeden z nejúčinnějších v kyberšikaně dětí, jo, a je to a spoustu těch odborníků vlastně nedoporučuje. Jo, naše děti jsou prostě digitální domorodci, ale vlastně většina z nás rodičů ani vzdáleně netuší, co se tam děje. Jako co naše děti v tom online světě děje. Ani vzdáleně. To znamená, jako jakým způsobem jakoby jsme součástí tohoto jejich světa, jak se o něm bavíme, jak víme tyhle ty věci, je určitě důležitý. Ale má to prostě i spoustu negativních dopadů na děti. Jedním z nich je nedostatek spánku. To znamená, že prostě ta extenzivní používání těch technologií vede k tomu, že oni často nespí, hrají jako dlouho do noci, pak spí jako ve škole. Jsou to velké dopady, to má i na jejich schopnost navazovat vztahy a na komunikaci tváří v tvář. Jo, je pro ně vlastně mnohem jednodušší ta komunikace písemná, když to skrtujete často. Jo. Já to vidím u svého druhého syna, on je introvert a protože jsme jako zavedli jedno z těch pravidel, že jasně známe hesla všech a že prostě občas se podíváme, můžeme se o tom pomluvit, jestli je to pravidlo, které by připustili vaše děti. Prostě jsme řekli, že je to natolik nebezpečná věc. I z hlediska toho, kdo je kontaktuje, s kým oni mluví. Že samozřejmě chceme respektovat nějaké soukromí, na druhou stranu Když jsme se jednou podívali do toho chatu, jako který on má, tak jsme se mírně zhrozili a nejen z toho, co někdo říkal jemu, ale co on říkal ostatní. Ale je to introvert, pro které je to úplně ideální svět. Ideální svět, jako kde nemusí komunikovat s lidmi tváří v tvář. A já to nějak jako nechci snadno soudit, ale je to věc instantní všudy přítomné zábavy, která ale jako nepřináší ten typ uspokojení jako třeba jiné aktivity, jako třeba sport, nebo když se upříte na nějaký hudební nástroj nebo něco, vlastně, kde vyžaduje to nějaké úsilí. A vlastně ty úsilí přináší větší a větší uspokojení z toho, protože víc a víc něco umíte. Jo, tohleto je instantní uspokojení, který to přináší, ale vlastně to uspokojení klesá a musí být jak vydrážněno nebo vybuzeno něčím novým, novou hrou nebo něčím takovým. Takže to jednoduché, kdekoliv a kdykoliv, je ta nová výzva. Jo? A proto, když někdo říká, musíme ty děti učit té digitální jako gramotnosti, jo? To je takový jako nesmysl. Vy jsou gramotnější dřív než kdokoliv z nás. Jo? A ten vývoj je tak rychlý, že vy se seznámíte, co je Instagram a už je to out. Jo? Jo? Už to prostě někdo, jako, už je to prostarý. Instagram už plesá, prostě jede něco jiný. Ale zároveň jako bavit se jenom o restrikcích, je to důležitý, ale ta moje teze je, že vy musíte vytvořit prostředí té rodiny a nějakou společnou kulturu té rodiny a o to, co vyjde, abyste to mohli naplnit něčím jiným, než jenom tou restrikcí. Ta restrikce nakonec nefunguje, protože pokud se prostě jenom restrikce, tak prostě když to dítě jako bude mít tu možnost, jo, tak na tom stráví cokoliv. Prostě, jo, jako když na televizi, tak když potom jde o babička, bude sedět, bude na televizi. Je otázka, jakým způsobem vytváříme naše domovy a vytváříme i naše domácnosti tak, aby podněcovali nějakou kreativitu těch dětí, aby jim dávali ještě nějaké jiné možnosti. Ale i protože ta konkurence je obrovská. Jakým způsobem s tím zacházíme i my, jako co je to, co je ústřední, jak ty technologie vůbec jako používáme ve svých jako domácnostech. A to není jenom mobilní telefony a internet, ale i televizi, i jiné věci. A je to samozřejmě náročné, jo, protože je prostě pohodlný je posadit před tu televizi, pohodlný dát jim ten mobil. Jsou lidé, kteří se snaží třeba tu televizi nemít v tom centrálním prostoru, jako tu obrazovku ty rodiny, aby vlastně ona byla tím centrem. Kteří jako se snaží jako dostat pod kontrolu samozřejmě i jako Wi-Fi a technologie, tak aby vůbec byl prostor na to dělat něco jiného. Ale je to náročné, protože to je věc jakoby nejhlubších tužeb jaksi našich dětí. Já mám tady několik jakoby věcí, nějakých jako pravidel, které mi připadaly jako docela zajímavé a možná, jestli vy máte nějaká věc, už je drama bavit o těch pravidlech, jak jsou účinná. Nebo možná zkuste nejdřív, jestli byste to s někým nastavovali, jaká jsou ta pravidla třeba, která byste dávali svým dětem, to, nebo jak jste se to snažili dělat.
6: Tak my máme třeba pravidlo, že telefon prostě doma neužívá, je prostě na nějakém místě a pokud prostě někdo nezavolá, tak je to telefon, že?
7: Není to akavý.
6: Moc populární to není, ale drží.
7: U nás já potřebuji ten s tím starším let 10, jako to všechno vysvětlete se, jako proč to nechci, co to nechci, aby chvíli, kdy to je jenom přijde zácház, tak jako je to desná konfrontace. Chvíli, kdy o tom trochu mluvíme, o tomu trochu přitaká ten mandon, že to funguje líp, že to je dovoda.
1: Jo, to se mluvili, jo, jako v té chvíli, kdy to pro ně bude jenom restrikce a nebude to, proč vlastně to chceme žít jinak jako rodina, ale pokud to nerespektuji ani já jako rodič a já to tak samozřejmě nevytvářím kulturu, ale jenom zákaz, jo, což je samozřejmě pro nás náročnější, aby jsme se tomu taky řídili, ale aby jsme taky sami vytvářili ty přijetosti, nejen kepře, ale k tomu nějakému času s těmi dětmi. Hele, máte ještě někdo jiný nějaké zkušenosti nebo vaše pravidla, která kolem toho máte?
2: Používám nějaký software, který máme dvojí nastavení, jednak na ten celkový čas za den a pak kombinaci s večerkou, když se jako to vypne na telefon.
1: Jo, určitě. Různé platformy nabízejí buď to placené nebo neplacené. iPhony ty mají docela inteligentní jakoby ročiskou kontrolu v tomhle, která mezuje jak čas, tak večerku, tak jednotlivý aplikace, tak jako když chtějí něco si nainstalovat, tak musí žádat o schválení, takže máte kontrolu nad nějakými aplikacemi. Takže já si myslím, že to je dobrá věc, jako v té chvíli, kdy vidíte, že to začíná být problém, a říct si samozřejmě asi, jaký je ten třeba limit, jakoby. A ten se samozřejmě vyšší asi u různých jako věkových kategorií těch dětí, ale to jsou určitě dobré věci. Já u nás to má taky jenom ovládnout jako Wi-Fi připojení, kdy jednotlivé routery jako umožňují vlastně mít ty kontroly, že můžete pro jednotlivá zařízení třeba povolovat konkrétní časové jako úseky. Jo, to znamená, já když jsem tohle udělal, tak jsem napsal s tím, že jeden router vládne všem, jeden jim všem káže. To všechny přivede do offline sváže a teď jakoby jinak to samozřejmě zvyšuje vaši vyjednávací pozici, ale prostě byly zatím nějaké vysvětlení, proč skutečně kdy je ta večerka, jo, protože ta nespavost je velký problém, jo, to znamená jeden z těch pravidel je, nebo třeba které vím, že někteří mají pravidlo, že mobilní telefony u nich doma vstávají o hodinu později než lidé a jdou spát o hodinu dříve než lidé, jo. Což říkal, že měl paradoxní účinek, že jejich děti vstávají v 6 hodin, aby měli ještě od sebe 8 hodin nějaký čas. Takže takové pravidlo 1 hodiny před a po. Ale samozřejmě, pokud se vám udrží, jako podaří tohleto udržet, ale myslím, že čím jsou děti starší, tím je to jako obtížnější udržet to, že se mobily a smartfony vůbec nepoužívají. Dobrá, protože to je jejich jako hlavní komunikační nástroj, ale samozřejmě se to dá třeba.
4: A ta otázka, proč? Pokud to má mít ten dopad a má to mít nějaký ten kontakt a i tu kůdu té rodině, tak já se zase přednám, že je to a tak a dostane to a proč?
1: Já nevím, jak jako někteří to řeší takovou nějakou, jo, samozřejmě je to otázka, jak ty děti jsou některé menší, jim jsou 3 nebo 4, tak jako s nimi těžko budete nastavovat ty hodnoty a řekne, ale musíte být tak připravení a mít aspoň nějaké odpovědi, jo, ale někteří to dělají tak, že mají prostě nějakou rodinnou radu, kde si řeknou, o co nám jde jako rodině, jako rodině. Chceme prostě, aby rodina měla čas na sebe, že naše hodnota je, aby jsme se nějak inspirovali, aby jsme komunikovali, jsme měli čas jeden na druhýho, aby jsme netrávili, jak si to jenom separátně na těch zařízeních. Někteří říkají, jo, chceme víc, jak si vytvářet, než konzumovat jenom. Jo, prostě je to důležitý pro nás, aby jsme jenom jako nekonzumovali nějaký jako věci, které dělají někdo jiný, jak můžeme společně něco tvořit. A samozřejmě pro lidi, kteří žijou třeba mimo město, kde je si zahrada, les, jako je to jednodušší, vyšouknete je, zavřete dveře a je to, oni se pak často zhlukují umíst, kde je free Wi-Fi, teda, že, tak se, taky už se to zažil, takže to je potřeba nějak odfiltrovat. Ale samozřejmě je třeba se dá mluvit do odpočinku, jo. Prostě, jo, ten sabat, ten jeden den bez elektroniky, jo, ty, kteří to mají tak nastavené, jo, třeba 1 hodina denně, jeden den v týdnu, jeden týden v roce, třeba úplně bez té elektroniky. A říkat, no, ale musíte mít ten mobil na ty dovolený a to, jako nemusí to být. Jo, ale prostě jsme už tak, máme třeba tyhle ty věci nějak zafixované. Ale, jak jsem říkal, je třeba to uspokojení toho, že prostě věci, které stojí za to, vyžadují nějakou energii, ale je to uspokojení, se věcí roste. Ale samozřejmě vy se jdete jako u nás čtvrtému dítěti, kterému jsou 4 roky, a když vidí, že jejich děti jako, nebo že jiné děti jako můžou hrát. Nevím, jak byste to vysvětlili tomu 4letákovi, jo, ale jako ten náš argument je, že když začne hrát na tomhletom, tak ho ostatní hry přestanou těšit a že to nechceme. Samozřejmě to, co on to nechápe, chápe tu restrikci a prostě máme nastavený nějaký jako limit. Jsou lidé, kteří jako jsou tak spiktní, že vlastně řeknou jako žádné obrazovky nebo minimálně smartfony do 10 let.
2: Což mimochodem, slovíci se napletu, jsem četl právě tady o těch hlavní tváři toho, tvorby toho softwaru, že se svěřili, já nevím, jestli to Gates nebo je Zuckerberg, prostě, že svojím dětem by nedovolili telefon do 12, no. Protože právě ví, jako co to dělá, jak to funguje, plně líp z nás, jak to stvořit, takže svojím dětem ne.
4: Moje otázka je, jako když můj syn přijde do školy, kde to všichni hrají. Všichni to mají. A tak bude jako sociálně out. Jedna věc. A za druhá, prostě toho, to by v podstatě nemohli tady, já nevím, do dorostu, protože ve sboru je Wi-Fi. Všichni kluci mají telefon.
1: Samozřejmě tomu nezabráníte, nezměníte jako rodiny jiných rodičů a to. Samozřejmě, že vidím po bohoslužbách u nás jako každý druhý mládežník tam jde zalezají v koutě a něco jako se maží. Ale jako moje zkušenost je, že pokud to dítě, já myslím, že musíte jednak naplnit i ten život toho dítěte něčím ještě další, kde využívá svůj tak. Tech, jo, nebo sládcla, nebo je to sporty, nebo je to hudba, nebo je to něco jiného, kde ten čas trošku jako zaplníte něčím jiným. A pak samozřejmě ano, tak jo, bavme se o tom, jaká restrikce je možná i dobré do toho zapojit. Jo, občas prostě jsme to udělali tak, že jsme se dokud dobře. Pojďme se teda povědět o tom, co je rozumná míra. Co ty si myslíš, že je rozumná míra a proč? Jo? Ale dá se to dělat od nějakého věku. Ta naše zkušenost se smartfony je, že my jsme jako našeho prvního synovi dali smartphone až někde ve 13. Druhý to dostal ve 12 a podle mě ještě nebyl natolik jako vyspělý, aby tomu dal ty hranice on sám. Je to asi u každého individuální, ale z mého pohledu čím déle vydržíte, tím lépe. Jako v tom, jo, moji děti měli staré Nokia, dalo se jim krásně dovolat, vydrželo to 5 dní a jako pokud oni sami měli vlastní hodnotu a něco sami uměli a znamenali, tak ten kolektiv rozhodně se mě nestratil. Že jako oni nevěděli, co. Jak oni investují, že se ani moc nechávali, co na tom, co se vidí. Ale jako na těch hrách některých. Ale ne, že by je neznali a ne, že by jako nehráli taky. V té chvíli, kdy mají ten smartphone, tak je to prolomení velké hranice. Jakoby toho, co mají dostupné, co se jim otevírá, jakou nad tím máte kontrolu. To znamená, i když mají smartphony, tak třeba nemají data. Jo, pro mě, u mě. Jo, to znamená, data dostal ten starší syn až jenom na Wi-Fi, abych nad tím měl aspoň nějakou základní kontrolu. Pokud to nemusí mít, nebo u těch mladších rozhodně to nepotřebují ve škole, pokud se jim rozhodně nemusím jako dovolat. K něčemu ve škole je potřeba. To znamená, je otázka, jakoby kdy třeba zvlášť ty smartphony. Že ty si myslím, že jsou úplně jako nejnávykovější a je to nejhůř kontrolovatel. Ale samozřejmě ty chvíli, kdy máte 4 děti, jo, tak ty války o to, jak on může a já ne. Je, takže většinou to dopadne tak, že vaše odolnost se snižuje s tím dalším dítě. Moje zkušenost i celý tím provozem a tím toho je tolik. Ale ta hodina před usnutím, hodina po usnutí je nesmírně dobrá, protože chrání nějaký jako společný čas. Jo. Chrání jídla třeba, jo, společná. Jo, že jedno z těch pravidel je nejíme s mobilními telefony, jo, nebo ty mobilní telefony prostě odkládáme, nebo nekoukáme se u toho na televizi, jo, se mnohý rodiny dívají. Ta hodina před usnutím, že jdou spát, je dobré, když ty mokry jsou na nějakém společném místě, mají ten svůj domeček, tam se třeba nabíjejí, ale jsou mimo, jsou vyznuté nějaké notifikace, nevyrušují se nás jako rodinu. A určitě ta hodina před usnutím je dobrá i pro manželský život, jo? Pro intimní život, zvláště muži mají tendenci jako být na těch mobilech relativně dlouho. A takže jedno z těch pravidel, které se doporučuje, je nebýt mobily v ložnici, pokud jako chcete, aby vaše manželství nějak zásadně jako netrpělo. Koupit si normální budík, jo? To je taková ta typická výmluva, já potřebuji určitě budík a ještě mi to hlídá spánek a moje biorytmy, ale ve skutečnosti je to jedno, protože vy jste kvůli tomu chodíte o 2 hodiny pozdě spát a váš biorytmus je stejně pije na uby. Samé dobu už tam má ještě jedno pravidlo, že jakékoliv dítě, které má smartphone, musí mít zároveň rozečtenou nějakou knihu. Jo, to znamená skutečně kontroluji, že jako ty děti jako se tam posouvají. Jinak jako to, což říkal, že vedlo k tomu, že skutečně radikálně se zvýšila žádost, jak si ho navštěvu knihoven a...
4: Už tady ten manželka vymyslel, jak jsem jel domů a že si nehrál 30 minut. To je jako na klavír, místo 10, jo. No já jsem mu dal, že za každou, že se vydělává hraním na klavír, že se mu zvyšuje limit. A je vlastně on je v těch hrách jako kdyby zvyklý, že když něco budeme udělá, tak si na to vydělá, že a něco viděl pal Minecraftu, úplně normálně a tohle jako přijal. Že prostě si vydělává tady těma činnostma na ten časový limit, že se ho zvyšuje tady tím, takže reagoval na to ku podivu jako dobře a dělal tak to jako dá to placu.
1: Jo, určitě. Není to jenom o těch investicích, je to taky o tom, prostě jak ta vaše rodina funguje. Jste tam, kde jsou zásadně okamžiky těch lidí v té rodině, ať už dědečků, babiček. Jo, jste přítomní jako dobře tam, kde vám něco jde. Jo, jsme plně přítomní, když prostě jsme nějaký situací zranitelnosti. To jsou hodnoty, které se dají komunikovat s těmi dětmi i v nějakém věku, jo. Ale je to zajímavé cvičení se pobavit o těch hodnotách, jako vaší rodiny, o co vám jde, co je vlastně vaším cílem, proč ty věci chcete dělat jinak. A já jsem četl nějakou knížku, jmenuje se to Tech Wise Family od Andyho Crouche, kde on říká, že největší jakoby podsta pro něj bylo, když vlastně ty děti potom zpětně reflektovaly, jak to bylo dobře, no. Jo, už vlastně jim bylo 15, 16, že vlastně říkali, jo, chápeme, líbí se nám to a chceme to říct taky, jo. I když samozřejmě ne vždycky ty byly potom už byly mimo tu ložnici a čím jsou ty děti starší, asi u těch 15, 16, 17 náhodou, tak si myslím, že jako můžete se o tom bavit, jo, ale už to není, od té restrikce už je tam zásadně jakoby mečí, jo. Tam si myslím, že už to podle mě musíte někde spoléhat na tu zapojenost i toho teenagera, ale samozřejmě se s ním bavit o to, co vlastně tam dělá. Ale čím zodpovědnější oni budou a nějak to internalizují, to proč, tak tím je to potom samozřejmě jednodušší. Ale to je asi u všeho. Nevím, jak to vidíte s těmi hesly, jako design hesla. Má mít rodič absolutní přístup k zařízením svých dětí a k jejich jako aplikacím, ne, že by oni nemohli cokoliv smazat a cokoliv toho, jo, a utajit. Já to nastane tak, že jako kvůli ochraně jako našeho manželství, kybernevěra je jako epidemická v současnosti, prostě je to něco, co je otevřené jako pro moji ženu, jako můj mobil a její pro mě. A takže jsme to nastavili tak, že prostě máme přístup i do těch zařízení svých dětí. Co si o to myslíte? Neříkám, že to tak musí být.
6: Tak u nás třeba nemaže to zásadní historie počítač není důvod.
1: Jo, to je určitě jedno z těch pravidel, nemaže té historie. Samozřejmě se na to přijde, že jo? No, jako, jaké jednoduché, jako zjistit, jestli se něco zmazat, nebo...
6: Než přišli syn si dal z toho a tato, jeden z těch argumentů bylo proč, je to, že jsou situace, kdy já jsem něco potřeboval vyřídit telefonem nebo z něho zavolat a tak dále, takže prostě ten starší jako chtěl mít tu moc nad tím, samozřejmě něče bráfu, aby mu zle mohl, hle, stále se profajt, můžeš to změnit, ale já z mamku budeme vědět aktuální, co to bude kady na lednici, ale aby brácha ti, že to nemohl jít, to je v podatku, ale mě, ale když už je to uměř diskuze, proč a tak dále, a druhá věc je prostě rozhovory nad tím, co se na to vyučí, kde je, protože nevím, jestli to zažili, prostě akumen, nejčů, nejte to šikali, nejčů, to dává pro mě nekonečné rozhovory nad tím, jako nad tím obsahem, jako co konzumuje, proč, kritické vyšlení, jako, a mám dojem, že to občas někdy funguje, kdyby já by, ale to vlastně v 5 letech jsme se bavili o reklamách, že nepůže všemu věřit a proč a tak dále, a teď se bavíme o tom, co mu že na internetu viděl. Takže to mi přijde, že je vlastně ten nárok na ty, abych já měl zrovna ten čas a trpělivě se s ním o to bavit. A nebo zareagoval, ne, nebo je to blbost, padu pryč. To mi přijde, že jsou pro mě klíčové momenty, abych to vychytal. Nevím, jak vám se podaří, nebo je to vaše postřehy. Če dělo hesla, jako to vysvětluje pragmaticky.
1: No, někdo jiný názor na ty hesla. Jako, je to samozřejmě citová věc.
2: Jasně, no tam zatím nejsme, mají to zaheslované a nevíme. Jako dobře si představit, že by dcera mi povolila jako, se dívat jako na historii nějakého internetového procházení, ale ve chvíli, kdy jsme se bavili prostě o tom, abych vstoupil do nějaké konverzace, do nějakého chatu, to by fyzicky opustila nás. By utekla z domova.
1: No, já jsem zvědav, co udělá ten film v síti. Ale víte o tom filmu? Jo, protože zvlášť pokud máte dcery, jako, tak ta pravděpodobnost, jako, že je zkontaktuje nějaký predátor, je opravdu jako velká. A pravděpodobně se jí to stane dřív nebo později. To znamená...
6: Já třeba umědně jsem narazil na nějaký šak nikde, jakože celosvětově, to byl, já přitom nepamatuju tu adresu, ale tak Speed Chess, myslím, že se to jmenovalo. Já jsem dotřím jenom vždycky na vítězství a tak, jo. Tak jak jsem na něčem tak ujít. A bylo hrozně zajímavý, že vlastně my jsem potom hrál třeba s králem, tam byly ty odnosti, že? Takže já jsem se nějak propracovával postupně jako těmi vítězstvím a tak dál. Tak od určitýho levelu, když se mnou hrál jako silný spoluhráč, jako dáma, král, tak mi normálně běžně nabízeli drogy. úplně standardní, protože při té hře během 3 minut se hraje na vítězství, ale ne tak silný, že ještě dokáže s tobou četovat. Jako, tak co je, jo? Jo? Takže vlastně to bylo hrozně zajímavé. Oni jako opravdu otevřeně jako napsali drogy, množství, peníze a tak. Tak to se jako ukazovalo vlastně právě s dcerama. Já myslím, že to bylo dokonce nějak i při poškolkách, jestli jste to náhodou nehráli nikde na centru CZ. Jsou piškvorky, jakože to moje chat.
7: To, a k tomu je chat nějaký.
6: A k tomu je chat. Yeah. Jo? A tam to pak překázalo právě na tyhle ty sexuální věci, jako nebo intý, těch čeká. S tím, že já jsem se potkal, tak byli trochu opět v světovém městku, že prostě, hele, hraješ, jo, já ti napícím tady, jo, za to pak. Co to je to? Takhle, jakoby, otevřeně, takhle jednoduše, mě to nikdy, jakoby, nepotkalo. Kromě toho, když vidím po Václaváku, třeba, nebo tak, jo, ale tady to bylo tak jednoduchý, dalo se to vyfotit, že cokoliv, print screen a nevím, co všichni.
7: Ale teď je to mesně reliký, že jo, jako, kyberšikana prostě je tak jednoduchá. Jo, tak jednoduchá a tak jako smrtící, protože tam prostě to je ten jejich svět. A samozřejmě jako ty sexuální predátoři, jako, no takže proto, no, možná jsem.
8: Hraje nějakou hru a měl tam 10 přátel z té hře, když jsem se ptal, jestli aspoň i zná, vůzka, jo, že to jsou spolužáci, mně přijde důležitý vědět, jako jestli ví konkrétně ty osoby, ale kapu, že to taky nejde sledovat, dohledat, je.
6: A mluvíte s, jako s těma dětma, ty právě jako toto to vysvětlování. No to je na chatu, že vlastně každá ta chráma beda to, no, ale s toho, co vím, nějaký chat, nebo mě mezinárodně podou. A zase pro mě, teď si nás někým baví, nebo co si píše, že to. A teď vlastně to otevří ty diskuze. No ale ty musíš vědět, a on, to je kluk, on píše, že mu je 13. To by zapad, to je vlastně složitá diskuze, podle několikrát. Když a teď jako zapojení boskomny, to jako kdyby tomu synovi dítě vysvětlili, že to někdo na druhém konci a tak dále je může mít nekalé záměry. A když mu a proč by hrát dětskou hru? A on píše. A teď jako vlastně to je jako dost desil náročná na jednu disciplína, kterou já jsem, když jsme přišli na hřiště, tak bylo jasná, jako komu je, s kým hrá fotbal, nebo já nevím. Přijde vlastně něco, s kým já nemám vůbec zkušeno. Barová dítě, která si jednoho roče stali. Na té jeho úrovni, to je přijde jako, a teď nejde ho
7: a chvilku. A nejde na to, že se to všechno hrozně rychle vybíjí. Ne, jo, že prostě, jako kdo si rodičů ví, co je TikTok, jo. Jo, jako a jaký jsou třeba nebezpečí, kde jsou s tím spojený. Jo, to jsou, nebo prostě proč je to tak atraktivní.
6: Hrozně zajímavá věc, třeba co já jsem čtivě odpojil z těch novinách do, že vlastně tyhle hráči, jako co hrají ty velký hry, jako to Minecraft, nebo jestli pomenáme podlak, tak vlastně vyvíjejí, čím je, jako sledovací zařízení.
7: To bylo u TikToku, myslím, že to tak bylo. To je čínská aplikace, no, že jo. A tam ta jakoby, ta prostě stačí, aby to přepnuli do sledovacího modu, jako a to samozřejmě už je mě nekákuli ta společnost. Ale je pravda, že celá ta, jakoby, ta internetová bezpečnost, jako jsou na to různý kurzy samozřejmě i pro ty děti, ale myslím, že naprostá většina rodičů vůbec taky neví, která by je. Já vůbec to nedokážu jako představit, co se tam děje. Kam se dá dojít a jak rychle, jakoby oni se můžou setkat s něčím, co úplně nechceme. Jo? Proto říkám, že to je úžasná věc, ale zároveň to je nejbezpečnější věc. A tudíž jakoby udržovat ty kanály, jakoby komunikace o těch klicech jako otevřené, podle mě kontrolovat některé aplikace, jo, některé ty filtry umožňují jako omezovat i ty aplikace na nějakou určitou dobu, ať už ty herní nebo ty sociální sítě. Další právě bylo třeba, které jako já jsem taky zavedl, že prostě nemáš žádnou aplikaci, která není legální pro tvůj věk. Nasta. Jo, protože prostě samozřejmě spoustu lidí, spoustu děcek má Instagramy a Facebooky on té síti od 11 let, jo, ale prostě je to legální od 15. Nebo 14. Já samozřejmě můžu prskat, jako jak to, ale prostě...
6: Máš to i na hry?
7: Opět nevím, jaký jsou tam ty omezení. Jako u mě to má tak, že prostě oni musí požádat jaksi o tu instalaci. Jo? To znamená, že já si to prolínu, zjistím, co to je, pobavím se s ním o to a pak teprve jako se budeme instalovat nějakou aplikaci. Jo? To znamená aspoň nějaká základní jakoby kontrola tohodle se docela hodí. A dá se o tom nějaké slušně mluvit, no, ale to jsme utekli od těch hesel, takže chat je posvátná půda, jo, ale na druhou stranu chat je často jako
2: To ne, a jako dodám, že když jsem teda jednou, nevím, jak už to bylo, se tam dostal, tak jsem samozřejmě došokovaný, jo, jako tou vulgaritou těch projevů, jako a ne, no to se zvenku, ale jí to ptice, jako jo.
1: Jo, jako ty děcka, jako my máme nějakou představu o našich dětech, jo, z té nedělní školy, nebo člověk by jde, jo, kde prostě se povídají o tom Abrahamovi a o tom Jonášovi, jo, a pak jako uvidíte tu jejich komunikaci v tom jejich světě, že to je někdo úplně jiný, nebo že se chová úplně, nebo že komunikuje úplně jinak. Což je jako hrozně zajímavý a jako je to určitě nábět k nějakému hovoru a samozřejmě buď to do vás do toho pustí nebo ne. A já jsem zažil jakoby třeba kazatelské děti, jako které si najednou založili nějaký YouTube kanál a tak jsem tak sledoval ty videa a evidentně ten rodič, ten kazatel neměl ani ponětí, že něco takového natáčí. Ten kontrast mezi tím, jako kdo to dítě je besídce a kdo to dítě je na YouTube, byl jako enormní. Jo? A já to chápu, jako děti kazatelů mají mé hluboké porozumění, aby dělali taky, ale ten kontrast byl hodně zajímavý. Jo? Byl hodně zajímavý, ale je to prostě svět, kde se nějakým způsobem můžou projevit. Nevím, my to zatím máme takhle nastaveno, že to je naprostá otevřenost. Myslím si, že od nějakého věku asi má smysl od toho ustoupit. Jo? Nebo prostě čím víc to dítě je zodpovědné a máte pocit, jako, že funguje, tak si myslím, že je potřeba se pokládat. Některých podobně dětí, jako zvlášť, které mají chlubu, jo, můj introvert druhorozený k tomu má velké jako sklony. Jo? Prostě tam trávit hodně času a tam komunikovat a tam navazovat vztahy. Ale prostě musím je permanentně poučovat, jo. Neposílet nic, co nechceš, aby věděli všichni a věděli to na věky, jako jo. Ve vztazích, jo, jenom ve vztazích s dívkami, jo, třeba. To je prostě, nebo mezi těmi pohlavími, jo. To jsou neskutečné věci. Takže prostě ani nedomyšlí, jak to není tváří v tvář, tak ta komunikace je úplně jiná, že jo. Je to úplně jiná, vlastně nemáš tam to emocionální, to, co bys nikdy neřekl, tak řekneš, A nemají jakoby ten odhad, jak to nedělají face to face, tak nemají ten odhad, co vlastně jako je ještě za hranou, co není za hranou. Takže se nedivím, že ta anonymita prostě vede k tomu, k té větší a větší explicitnosti, jako různého typu. Takže pro mě snebrenucení to nějakým způsobem takhle nastavit, ale myslím, že s větší mírou důvěry prostě není důvod to potom kontrolovat. Ale nevím, jak to zní tady nejmladší účastnici. To by byla velká zrada, kdyby radši.
9: No, jako asi by poslal jako pizdou, kdyby rodiče měli heslo od mýho mobilu a četli si moje zprávy. Tak.
1: Já to, že to je prostě prostor, to nej... Jako, tady je ty mější prostor.
4: Do jakého
1: věku?
4: Do jakého věku?
1: Jak byste to doplňoval? Do jakého věku to nebo od vždycky to nechat naprosto jako soukromně?
9: No, když je to dítě malý, tak jako asi v pohodě.
4: Kdy je malý? Pohodě.
9: U mě to bylo asi od 13, že bych už jakoby si nechtěla.
1: Jo. A já si myslím, že to souvisí, jakoby tam přece jenom je nějaký jako přelot i v tom dospívání, jo, kolem tohletoho věku 12-13, kde samozřejmě jsou to vztahy, jo, najednou ty spolužáci jsou důležitější než vy, jak vypadá je důležitější než vy, ale zároveň je to tam nejzranitelnější období, jo, kdy vám nejvíc můžou ublížit, jako ty ostatní, kdy nejvíc jako, vás to může zasáhnout a jakoby děje se to tam a na druhou stranu prostě to soukromí a ta samostatnost a to samostatnění se jako člověka i od těch rodičů tam zrovna probíhá.
4: Myslím, že ale tam je ten rozdíl, že když my jsme vyústali, tak dejme tomu, taky jsme si psali Canička, Milostná nebo

0: den v té třídě, ale ne tak, že
1: celá škola nebo celá škola,
0: jako v podstatě neměl šanci, jako tam je díra teronost.
2: Jakože to si myslím, že je vlastně ten rozdíl, který jako ty děti neumí dohlídnout. A takže to, vlastně všechno jsme jako kdyby zažili, nějaké malé, ale má, jsou to plné dimenze,
1: že si stačil říct, ale když ti nabízí pomoc se školou, tak se nesmí vzít. Takže pro mě jako strukturovat ten čas, to znamená, pro mě to třeba znamená, že jeden z důvodů proč, taky třeba omezujeme ten čas, řekneme dobře, ta Wi-Fi se zapne v tu a v tu hodinu, ale znamená to, že budeš mít dost hotové úkoly, bude všechno ostatní o to. Jo, to je třeba jedna z těch věcí, vypíná se proto a proto, protože prostě v tu chvíli ty se potřebuješ připravovat jako do postele, jo, a chceme, aby jsme mohli jít spát nějakou hodinu a nezapne se to do té doby, než to. Chránit spánek, chránit nějaký rytmus té rodiny, domluvit se na tom i, aby věděl, jakoby proč. Myslím, že to je dobrý si o tom promluvit, prostě vstupovat i do toho světa, ale samozřejmě opatrně, jo, jako je to, jako čím to dítě je asi starší, tak je potřeba s tím jako opatrněji. Ale proto já třeba říkám ty smartphony, já osobně jsem dával až kolem toho 13. do vykonejači. No na 13, což... Ale nemám pocit, že moje děti tím nějak jako cepěly, nevím, musí se jich asi zeptat. Nikdo je z té komunity nevyloučil jako jejich spolužáku, jen protože hráli nějakou hru, nebo že neměli smartphone. Ale z mýho pohledu je to i o tom, jako, jak vypadá ta rodina jako celek, čím je naplněn, jak vypadá ten prostor, třeba kde žijete. Samozřejmě, kdo žijeme prostě, já nevím, dvě káka, panelák s třema dětma, tak jako tam mít nějaký kreativní prostor je úplně nemožný, ale je tam dost podnětů pro ty děti, třeba zvlášť pro ty menší. Jo, je tam dost podnětů, kde si můžou něco hrát, něco si můžou tvořit. Máme na ně čas vůbec, jo. Je to složitý, jako malý zájmy, můžou chodit ven. Jo, můj nejmladší syn je takový Mauglí, jako že furt je někde venku, jako na zahradě a leze po stromech. Ale umožňuje to, kde bydlím. Jo. Často, když prostě bydlíte, kde nemáte tyhle ty možnosti, tak pro ty děti prostě musíte vytvořit nějaký jako jiný kontext. Často si myslím, že hodně rozhoduje, jaký jsou další vzory. Vzory třeba v církvi nebo lidi, kteří s těma dětkama pracují. Máme skvělý vedoucí v dorostu, mládeži, který jsou natolik inspirativní a berou je na takový jako aktivity, že to ostatní jako pro ně není tak důležitý. Ale zároveň bych ty technologie nedemonizoval. Je to nějaký ekosystém jako z budoucnosti a pravděpodobně se bude dál rozvíjet. Jo? Bude se rozvíjet virtuální realita, bude se, bude to ještě atraktivnější, ještě reálnější, ještě všude přítomnější. Jo? Ten offline svět jako bude ne víc ohrožení, ale prostě musíme mu dát jakoby nějakou hloubku a nějaký smysl, aby vůbec se jako uchytil.
0: Ale myslím, že Japonci vlastně řeší problém porodnosti, že ženu už se nevyplatí vlastně ani navazovat vztahy a na tož mít ještě děti. Na tož nějaký vztahy, jakože partnerství.
1: Je to problém, je třeba vliv pornografie do velké míry, zvlášť malých jako mužů, vede k tomu, že skutečně vlastně už ty fyzické vztahy jakoby moc nevyhledávají. Že to je taky jako bez problémů. Ta žena po vás nic nechce, nechce nějaký závazek, nechce po vás, aby se upízeli, nakupovali, vydělávali. Je pořád dispozici. Jo. A je to šílený, ale je to prostě tak. To znamená, že jakoby zatímco se třeba v 90. letech snižoval věk třeba prvních sexuálních zkušeností, tak teď se začíná zvyšovat. Jo. Protože prostě to ty lidi jako nepotřebují, mají to v té virtuální jako realitě. Jako samozřejmě, jako ten vliv toho digitálního světa i na třeba rodinou mým manželství jakoby je velký. Mění se to, jak se lidi seznamují. Třetina lidí ve Spojených státech už se seznamuje online. Ta šíře typ možností, jak se seznámit, je mnohem větší, než by byla kdy dřív. Jo, ale anebo prostě si někoho potkáte někde na sjezdu mládeže a pak si ho vyfacebookujete, vyinstagramujete, víte, kde by jel a okamžitě. Jo, prostě ty možnosti jsou nepřeberný, to dřív prostě jako nebývalo v něče. Teda pokud zrovna nemáte tu jako stopu na sociálních, tak to je jedy služitý. Jo, ten styl komunikace se změnil, ale i třeba kybernevěra jako je zásadní větší problém v současnosti. A nejen jako nevěra online, jo, ale i to, že lidé, kteří jsou nějakým způsobem nespokojení v tom manželství, tak mají nepřeberné množství způsobů, jak vlastně najít někoho, kdo si tu jejich potřebu naplní. A což jako dřív, možná to

0: Na pracovišti, ale teď je to prostě úplně všude. Já mám ty příběhy z našeho sboru, kdy se patrnu tímhle tím způsobem se někomu šel. Jo. A třeba žije ve třech. Jo, a je to úplně, jako, že byste nečekali, nebo že něco takového jako je možný. A aby si začalo to tím, že se někde jako brouzdal, jo. A někde jako to vyskočilo a někde začal psát.
1: To jsou i toho mailu, to přijde denně, že?
0: To spamu, myslím, mě chodí jako na ty nabídky těch milionů z té Afriky, ale někde výhodně člověk staví jedli si, ale jo, ale ne, samozřejmě to všude přítomný, jo, že v Americe byla seznamka pro, jako zadané, jo, to znamená, že to byly manželství a jenom, jako, že tam bylo možný bezpečně navázat s někým, jako, kdo je taky ženatý, ale chce si jako užít mimo to manželství. A pak ta databáze unikla, jako těch kontaktů, jo, což už šílený skandál, že? Šílený skandál a jo, ale ten trh je jako obrovský tohle.
1: Přinu mě ale stačí možnost, jenom třeba Facebooku, když člověk má ty přátel a fora, že statě, jako kdo, kohokoliv pro navazování, nebo takové jako nezávazné, že se známka třeba Facebooku začne dát. Je, ty možnosti, to, co to vyžadovalo dřív, se dělá tu odvahu a jít z kůží na trh. A vlastně dělá se takový dokument, tak učí vlastně kluky, aby jako byli schopni navazovat jako oční kontakt nebo vůbec jakoliv fyzickou blízkost oslovit tu volku. Že jsou frajeři, jde za telefony, jo, ale pak přijde den D.
0: Tak jsou pak dobré placené kurzy na to, jak tohle to udělat. Jako to. Online kurzy.
1: Takže online v podstatě jako to bude hodná výzva se právě pro rodiče a dál, jako to bezpečí za tu obrazovku, ale ten normální kontakt.
0: Bude to výzva, budeme se o tom asi muset i jako církev víc bavit, jo, jako rodiče tam, jak s tím nakládat, protože ty technologie neodejdou, budou tady, budou ještě sofistikovanější, ještě lepší a ještě lákavější a bude to čím dál náročnější. A právě proto jako vytvářet nějakou jako kulturu té rodiny a ty hodnoty nějak jako pojizovat společně. Prostě bude potřeba, ale zároveň prostě nemůžeme vytvářet nějaký bubliny, jako jo, že ty děcka úplně otizujeme, určitě oni pak ty bubliny prasprou a odejdu, jo, jako nebude jim to dávat smysl. To znamená, stejně se o těch věcech jako je potřeba bavit, takže je dobrý znát jejich oblíbený youtubery, je dobrý jako znát to, o čem se baví. Na druhou stranu, musíte jako rodič mít tu pozici, že ta důvěra tam je, že se bavíme, že jakoby máme vůbec čas jakoby sledovat, co se s tím naším dítětem děje. Jako, že to poznáte, když se s ním něco děje. Jo. Nebo když je tam nějaká šikana nebo něco, ale někdy nepoznáte. Jo. Ale my jsme to tím většinou poznali, že nějaký problém a pak jsme se k tomu dostali a třeba to trvalo nějak. Nedostali jsme se k těm technickým, jako doporučuju routery MikroTik, který mají docela dobrou aplikaci i webový rozhraní pro rodičovskou kontrolu právě, který umožňuje to strukturaci času, které jim povolíte. Samozřejmě jak Androidy, tak iPhony mají nějaké, buď to placené, iPhony neplacené jako prostředí, ale pak zase musí ty děti mít taky ty iPhony, což leze do peněz. Family Link. Těch prostředků je asi hodně, jako doporučuju mít alespoň nějakou základní pohled. Asi čas vypršel, tak my jsme měli odpovědět úplně na všechno, ale snad to aspoň trochu bylo pro vás inspirací.

0: Bylo 18 hodin, je pátek 2. října a od mikrofonu z brněnské redakce na začátku večerního vysílání se hlásí Lenka Malinová. A dříve než vám nabídnu přehled pořadů, ze kterých můžete celý večerní čas vybírat, tak je tady jako obvykle pořad Bible Guide. Stavím vůbec něco božího, nebo žiju jen sám pro sebe? Vychází má služba z Pána nebo z mé vlastní vůle? Otázky, které pokládá Jiří Zdráhal v další části Bible Guide. Poslechněte si.
1: Bible Guide. Váš průvodce Biblí.

Ozeáš 12. kapitola. V této kapitole Bůh připomíná Izraelcům, že už jejich praotec Jákob nejednal správně, když chtěl získat Izákovo požehnání podvodem. Hospodin má žalobu proti Judovi, Jákoba potrestá za jeho jednání, za jeho skutky mu odplatí. Už v lůně chytal svého bratra za paty, jako muž potom s Bohem zápasil. Zápasil s andělem a zvítězil, s pláčem u něj tehdy o milost žadonil. Našel jej v Betelu a tam s ním promluvil. Hospodin je Bůh zástupů, má jméno Hospodin. Navrať se proto ke svému Bohu, pečuj o právo a lásku a svému Bohu stále důvěřuj. Jákob na začátku své cesty více spoléhal na své vlastní síly a moudrost než na Boha. Nejprve od svého bratra pokoutně koupil prvorozenství. O tom čteme. Jednou, když Jákob uvařil kaši, přišel Ezau z pole celý vyčerpaný. Ezau tehdy Jákobovi řekl, dej mi přece hlt toho červeného, tady toho červeného jídla, vždyť jsem vyčerpaný. Jákob navrhl, prodej mi teď hned své prvorozenství. Vidíš, že skoro umírám, odpověděl Ezau. K čemu je mi prvorozenství? Hned teď mi to tu odpřísáhni, řekl mu Jákob. Ezau mu to odpřísáhl a prodal své prvorozenství Jákobovi. Jákob pak dal Ezauovi chléb a čočkovou kaši. Jákob využil slabosti svého bratra a získal takto prvorozenství. Ezau sice o prvorozenství moc nejevil zájem, ale stejně bylo Jákobovo jednání podrazácké. To je také jeden z výkladů jména Jákob, ten, kdo chytí za patu, neboli ten, kdo podrazí. A to nebylo vše. Předtím, než jejich otec Izák zemřel, chtěl dát své požehnání a s tím tedy i předání Abrahamova slibu Ezauovi. Nevíme, jestli Izák nevěděl o prodeji prvorozenství, nebo s ním nesouhlasil, anebo to udělal prostě proto, že měl Ezau raději. Když se to dozvěděl Jákob, převlékl se za svého bratra, obelhal svého otce a takto získal Izákovo požehnání. Není divu, že se na něj Ezau rozhněval a Jákob musel na dlouhé roky uprchnout z domova. Jákob je příkladem křesťana, který se snaží hledat Boží požehnání ze svých sobeckých důvodů a slouží Bohu tak, jak si sám vybere. Jákobovi se to vymstilo. Stejně jak on obelhal svého otce, tak byl zase obelhán svým strýcem a musel mu sloužit o 7 let déle, než měl. Nakonec svedl svůj boj s Bohem, nebo spíš s andělem, jak jsme četli v Ozášově proroctví. Po zvláštním nočním zápase Jákob dostal nové jméno. O tom čteme ve 33. kapitole Genesis. Tvé jméno už nebude znít Jákob, ale Izrael, Boží bojovník, neboť si zápasil s Bohem i s lidmi a zvítězil si. Jákob zápasil nejen s Bohem a lidmi, zápasil také sám se sebou. Příběh Jákoba je příběhem věřícího, bojujícího se sebou samým. Jeho příběh dopadl dobře. Jákob nad sebou zvítězil a plně se poddal Bohu. Jeho bratr Ezau dopadl opačně. Z prvorozeného se nakonec stal tím, který marně hledal cestu k pokání. Ezau svůj boj se sebou prohrál. Byl přemožen svými vlastními tužbami. Apoštol Pavel učil Korinské, že jsou různí křesťané. Někteří se Bohu poddají a pokorně ho následují. Jiní Bohu slouží, jak si sami zvolí, vzpírají se a bojují sami se sebou celý svůj křesťanský život. Jako Jákob hledají vlastní cestu k Božímu požehnání. V prvním listu Korinským o tom čteme. Podle Boží milosti se mi dostalo, jsem jako zkušený stavitel položil základy, na kterých pak staví další. Každý však ať dává pozor, jak na ní staví. Nikdo nemůže položit jiný základ mimo ten, který je již položen, a to je Ježíš Kristus. Ať už kdo na tom základě staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, z dříví, sena nebo ze slámy, dílo každého vyjde najevo. V onen den se to ukáže. Bude to zjeveno ohněm. Neboť oheň vyzkouší dílo každého člověka. Zůstane-li čí dílo, které postavil, získá odplatu. Schoří-li něčí dílo, utrpí škodu, sám sice bude zachráněn, ale jen jako skrze oheň. Pavel píše o věřících, kteří něco staví. O těch, kteří se ani o službu Bohu nepokouší, nepíše. Tyto věřící, kteří něco staví, pak rozděluje na ty, jejichž služba zůstane, je trvalá a vychází z základu Krista. A pak na ty,
Jejíž služba není trvalá, protože vychází z nich samotných, z jejich vlastní volby. Dříve nebo později by se každý věřící měl zastavit a zeptat se dvě otázky. První otázka je, stavím vůbec něco božího, nebo žiju jen sám pro sebe? A druhá otázka zní, je to, co stavím, trvalé? Vychází má služba z Pána nebo z mé vlastní vůle? Buďme odvážní a ptejme se.

0: Poznávat Bibli a její poselství s Jiřím Zdráhalem můžete v pořadu Bible Guide zase v pondělí v 8 a 18 hodin.
1: Zůstaňte s námi na Rádio 7.
0: A nyní slíbený přehled pořadu, abyste si mohli vybrat, co vás zaujme, anebo se mohli dozvědět, co nás čeká v následujících chvílích na Rádiu 7. 19 let žil bez duchovních otázek a víry a najednou jej pokořovalo, když si měl přiznat, že by to mohlo být i pro něj. Takový byl závěr teenagerských let mladého kazatele Vojty Furáka. Jehož příběh je podkladem pro rozhovor v pořadu Hláska. Poslechněte si ho v 6:30. Každý týden si jedno zvířátko připraví vyprávění z moudré knihy přísloví. Tentokrát si slovo vezme veselá opička a zavede nás do příběhu o věrném přátelství, modrého zvonku a motýla Běláska. V Kanafásku čteme 15 minut po 19. hodině z knihy Povídání o zvířátkách, kterou napsala Magda Mečkovská. Někdy vás služba potřebným zavede i na nečekaná místa a k důležitým lidem. Z další relací Klika se ocitneme na jednom modlitebním setkání, kde ale nebyli jen lidé z církve. Možná překvapivě byla místnost plná politiků. O rozdílu mezi velkými slovy a skutečným postojem srdce mluví v 19 hodin a 45 minut Petr Hůšť. O vysvětlení vzniku vesmíru a života na Zemi usiluje mnoho teorií a jednou z nich je i koncept stvoření, co všechno hovoří ve prospěch Boha Stvořitele, vyvozuje z prvních veršů Bible teolog John Vernon McGee. Poslouchejte v relaci Světem Bible ve 8:45. Vzít Bibli jako skutečné Boží slovo, tedy závaznou autoritu, je pro mnoho lidí problém. I proto se právě knize knih věnoval ve svém titulu Víra ve vírech otazníků její autor David Novák. Zveme vás k poslechu této knihy ve Večeru pod lampou na Rádiu 7 po 9. hodině. Situace na lodi Jitřenka, kde se odehrává děj knihy Plavčík Žán, kterou otevíráme ve čtení na pokračování, je stále napjatá. Chystá se další vzpoura. Poslouchejte ve 10:45. Co znamenalo podepsat chartu 77 a dokonce se stát jejím mluvčím? Série vyprávění evangelického faráře Miloše Reichrta o jeho životním příběhu pokračuje dobou normalizace. Pořad Řeka života začíná ve 23 hodin. A hned po půlnoci nás čeká tematická sobota spolu s Lucí Endlicherovou, Danielem Raškou a Markem Boščikem. Téma modlitba. Přeji vám příjemný poslech večerního vysílání.

Dnes je 2. října a svátek mají Olivie, Oliver a také Galina a Halina. Olivie a Oliver, to jsou jména, která mají stejný základ v latinském slově oliva. Nositel tohoto jména je vykládán jako pěstitel oliv. A Galina je ruskou podobou ukrajinského jména Halina. Obě jména mají shodný původ v řeckém slově galéné, jež znamenalo klid a mír. Včera se západem slunce vstoupili Židé do nejsvětějšího dne roku. Dnes lidé slaví tedy 25 hodin v půstu, většinu dne jsou v synagoze. Svátek Jom Kippur, v českém překladu Den smíření, je jedním z vysokých svátků v židovství. Připadá na 10. den měsíce Tišry, tedy 1. měsíce roku. Jde o den sváteční i postní zároveň. Pro mnohé Židy je tento den jedním z nejvýznamnějších v židovském kalendáři. Tento den totiž odpustil Bůh Izraeli zhotovení zlatého telete a tento den se také Abraham obřezal a uzavřel smlouvu s Hospodinem. Tento den se připomíná postem, který začíná v předvečer svátku a končí po západu slunce 2. dne. V předvečer Jom Kippur se také lidé prosí navzájem o odpuštění, pokud spolu měli rozpory. Jde o jediný den v roce, v průběhu něhož se Židé modlí 5 modliteb. Jom Kippur se nazývá šabat šabatů. Během Jom Kippur, stejně jako ve svátek či na šabat, je zakázaná veškerá práce. V Izraeli je v tento den vyhlášen zákaz jízdy automobilem. Nevysílá televize ani rozhlas. Jsou zavřeny všechny obchody a úřady. Jediná výjimka jsou policie, zdravotnictví a armáda.

0: Kalendárium.
1: 2. října roku 1187 vojsko v čele s muslimským vojevůdcem Saladinem zlomilo po 88 letech moc křižáckých států ve svaté zemi a přinutilo ke kapitulaci Jeruzalém. Později Saladin uzavřel s křesťanskými panovníky smlouvy, které umožňovaly poutníkům svaté město navštěvovat. A v roce 1608, právě 2. října, holandský optik Hans Lippershey si nechal patentovat dalekohled. A ještě jedna zajímavost z 2. října, tentokrát roku 1870, tehdy se Řím stal hlavním městem sjednocené Itálie. Narozeniny by slavil například Mahatma Gandhi, indický duchovní vůdce, bojovník za samostatnost země. Narodil se v roce 1869. Gandhi prosazoval filozofii aktivního, ale nenásilného odporu, která nakonec dovedla Indii k vyhlášení nezávislosti. To bylo 15. srpna 1947. Druhého října 1553 zemřel český šlechtic a cestovatel Jan Zajíc z Hazmburka. Roku 1522 se vydal do Palestíny, z cest napsal bohatě ilustrovanou knihu a přivezl si také živého krokodýla, který několik týdnů přežíval ve vodním příkopu města Budyně a stal se zdrojem pověsti o budyňském drakovi. 2. říjen je také dnem úmrtí Eduarda Bassa, českého spisovatele a humoristy. Je to 80 let, kdy v roce 1946 zemřel. Cirkus Humberto, Klapzubova jedenáctka nebo Lidé z Maringotek, to jsou díla spisovatele, který si dodnes získává své příznivce a obdivovatele. A jistě je to na místě, vždyť jeho schopnost vykreslit plasticky románové postavy i prostředí, z něhož vycházejí, stojí za pozornost. Tolik nahlédnutí do kalendáře, posloucháte Rádio 7.

Přestože host následujícího pořadu neprožil dětství a dospívání v křesťanském prostředí, Bůh jej oslovil skrze konkrétní lidi a postupně jej dovedl až do role kazatele.

0: Milí posluchači, vítám vás u poslechu pořadu a podcastu Hláska z dílny Rádia 7. Také dnes se chceme věnovat evangeliu, dobré zprávě o boží lásce k člověku, nabídce odpuštění hříchů a daru záchrany pro život věčný. Smrtí a vzkříšením Ježíše Krista začalo nové období boží přízně vůči lidem. Zpráva evangelia se nese celým světem a je mnoho těch, kterým změnila život. O jedné takové proměně, kterou Bůh skrze evangelium vypůsobil v životě člověka, si budu dnes povídat s Vojtou Furákem. Vítej v Hlásce.
1: Ahoj všem.
2: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Vojta je následovník Krista, s manželkou Májou společně žijí v Praze, kde také společně pracují a slouží v církvi bratrské v Dejvících, kde je Vojta kazatelem. Kromě studia biblických škol má také pracovní zkušenost z nízkoprahového centra Teen Challenge. Dozvěděl jsem se, že Vojta má rád květiny a bonsaje, rád čte nebo chodí na kafe. A abychom mohli hosta poznat i z trochu netypických úhlů pohledu, čas od času zařadím rychlodotazník, v rámci kterého dostane host vždy dvě možnosti a odpoví podle toho, čemu dává přednost, co je mu bližší. Můžeme?
1: Jasně.
0: Netflix nebo Disney Plus?
1: Netflix.
0: Sladkost nebo uzenina?
1: Sladkost.
0: Dovolená v Česku nebo v zahraničí?
1: V zahraničí nejspíš.
0: Detektivka nebo biografie?
1: Rozhodně biografie.
0: Vynést odpadky nebo vysát byt?
1: Vynést odpadky.
0: Náročná příprava kázání nebo nepříjemný pastorační rozhovor?
1: Teď nevím, co chci nebo co nechci.
0: Co je ti bližší nebo co by si radši vybral?
1: Asi to druhý.
0: Prima, díky moc za spolupráci, tak tě posluchači mohli poznat možná o malinko více a pojďme se o kousek posunout. Samotný rozhovor často začínám otázkou na cestu víry mých hostů. Ptám se na jejich setkání s křesťanství, Biblí, Ježíšem samotným, potažmo konkrétními křesťany v jejich okolí. Vzhledem k tomu, že se tvůj příběh bude prolínat celým rozhovorem, vezmeme to postupně. Měl jsi někoho v rodině, kdo by měl s křesťanstvím cokoliv společného, nebo to první setkání s vírou v Krista proběhlo v jiném prostředí skrze jiné vztahy?
1: Když nad tím zpětně uvažuju, tak nějakým způsobem jsem se s vírou setkal ze strany mojí mamky. Moje mamka je z jižních Čech, takový statkáři, pronásledování za komunistů zároveň. Já jsem pokřtěný jako mimino, tudíž to bylo asi jediné moje setkání, co se týče rodiny, ale tohle jsem reflektoval až pár let potom, co jsem byl křesťan. Můj taťka je zase z Karviny z východu, tudíž obě ty rodiny jsou ateistické nebo byly a já jsem se s tím poprvé setkal až na střední škole, nebo spíš na konci střední školy v Praze.
0: Když vezmem třeba tu střední školu, tak co jsi myslel o křesťanech, než se sám stal jedním z nich?
1: Pro mě to bylo, jak už jsem řekl, něco novýho nebo něco úplně neznámého. Zároveň já jsem v té době měl ještě takovou pubertu a myslím si, že jsem měl ještě pár let po střední škole, ale v té době jsem byl takový hodně ignorant, bych řekl. A mně to bylo vlastně dost jedno. Já jsem s křesťany se předtím, nevím, jestli jsem se s nima potkal, zároveň můj názor na ně nebyl nějaký. Prostě věděl jsem, že existují křesťani, jak už jsem říkal, byl jsem pokřtěný jako mimino, ale to byl takový jeho český folklor. Mně to nikdy jako o tom nenapadlo přemýšlet o křesťanství nebo o víře. Nevím, jestli jsem se v životě modlil. Já jsem po pár let potom, co jsem uvěřil, tak jsem si vzpomněl, že jsem na začátku té střední školy četl v rámci základů společenských věd Biblii, konkrétně Lukášovo evangelium. A jak říkám, já jsem byl trošku ignorant, tak jsem, abych si to zkrátil, tak jsem četl takový ty nadpisky mezi kapitolami, což není Bible, vlastně to je jenom komentář překladatelů. A ten důvod byl úplně pragmatický, abych prostě měl co napsat do 14. deníku. Takže jako můj názor na křesťany byl nějaký. Mě to moc nezajímalo, ale ani nebyl jako negativní, prostě neutrální, no.
0: Takže ten hlubší impuls, řekněme, přišel na konci střední školy. Co konkrétně to bylo?
1: Já jsem zjistil, že několik mých učitelek, i pár učitelů, tak byli křesťani, nebo stále jsou křesťani, shodou okolností. Několik z nich teďkon jsou ve sboru, kde jsem kazatel, a je to trošku zvláštní situace, když z toho, já jsem nebyl úplně jako průserář, ale nebyl jsem nejlepší student, a teď jsem jejich duchovní, nechci říct autorita, ale tak aspoň ten kazatel. A občas to má zajímavou dynamiku, ale pro mě to bylo zvláštní, protože najednou jsem potkal mladé lidi, o trochu starší než já, třeba o 8, o 9, o 10 let starší, a oni se nestyděli za svoji víru, naopak to i otevřeně sdíleli to s námi, tak jako autenticky, bez nátlaku. Mně bylo v té době 18, 19, tak všechny naše otázky směřovaly kolem sexu, jo, proč se sexem čekat po svatbě a všechno možný hodně kolem toho. A myslím, že v těch jejich odpovědích byla nějaká trochu větší hloubka, než co jsme se mi ptali, ale zároveň to nebylo jenom o tom, co jako říkali, ale jak se k nám chovali. Jak jsem řekl, nebyl jsem nejlepší student, ale tohle možná byla jedna z prvních situací, kdy nás někdo vnímal jako sobě rovný, co se týče třeba toho školského procesu. A to vím, že mě hodně zarazilo.
0: Takže to byly ty samotné počátky, možná pro mě osobně takové trošku netypické, ještě jsem se s tím asi takhle v rozhovorech nesetkal, že by člověk možná takové to první hlubší naťuknutí, že by to přišlo ze strany autentické živé víry učitelů. Jaké byly ty další kroky, řekněme, v tom objevování? Mohli jste klást otázky, mohlo se možná něco málo dozvídat, přecházelo to z té neutrality nějakému pozitivnímu náhledu na křesťanství?
1: Určitě, a možná i tím, že ten věkový rozdíl nebyl tak velký, tak myslím, že a nebudu přehánět, že jsme se stali i přáteli, že jsme měli fakt takový autentický vztah. A vlastně jedna z věcí, oni, že jo, tak na tom stojí křesťanství, že na té myšlence, že Hospodin je náš nebeský otec. A vím, že to mě hodně jako lákalo, zároveň to hodně provokovalo, protože můj taťka, my máme velice komplikovaný vztah. A teď tím, že jako Bible to popisuje, nebo Bůh to o sobě říká, že je nebeský otec, tak to je v něčem provokace strašná, to, když to člověk porovnává s tím, co mohl zažít. A zároveň to něco, co mě jakoby nějak uvnitř srdce hluboce lákalo. Ale v té době jsem si to úplně neuvědomoval. A spíš v té době to pro mě bylo, že mi to trochu bořilo moje představy o životě. Mně už bylo 19 a potom jsem jel i shodou okolností na nějaký English camp, jako evangelizační, a tam z nějakého toho neutrálního postoje k víře jsem byl, přiznám se, trošku negativní, protože jsem vnímal, že to něco prostě mění, jo? Že člověk nemůže to jenom tak slyšet a nechat to plynout. A já jsem na ten English camp jel ještě s kamarádem a dvouma kamarádkami z mojí třídy a vím, že já jsem byl asi ten nejmíň do toho ponořený. Vím, že oni tři o tom docela vážně přemýšleli. Ale když jsem se pak posunul o pár měsíců dopředu, tak vím, že ten problém byl hlavně v tom, že já jsem měl pocit, že to nepotřebuju. Že jako 19 let jsem žil tady na zemi bez nějakých duchovních otázek a víry a najednou mě to hodně pokořovalo. Jako vůbec jenom to o tom přemýšlet. Přiznat si, že by to mohlo být i pro mě.
0: Když se člověk dostane k té křesťanské zvěsti nebo sám má otázky, tak může i třeba sám něco zkoumat, můžou mu druzí lidé něco přinášet, ale setkat se třeba s křesťanem nutně neznamená, že se člověk setká se zprávou evangelia. Byla ti ta dobrá zpráva o odpuštění a záchraně v Kristu prezentována, řekněme, srozumitelně, nebo si sám musel více pátrat a více se ptát, nebo to záleželo na tom, s kým si zrovna hovořil?
1: Já jsem se setkal asi jako s velice vhodnými odpověďmi, nebo všechny ty rozhovory vlastně byly velice srozumitelné. Když nebyly, tak si to nepamatuju, nebo jsem to nějak vypustil. Já už jsem to řekl párkrát, ale já jsem úplně nebyl zvídavý člověk a mám pocit, že všechny ty otázky víry byly přede mě skoro položeny na stůl. Že vlastně jsem toho moc proto, abych se stal křesťanem, neudělal. A my si teď to můžeme teologicky říct, že proto člověk nic nemůže udělat. Ale já jsem to jako vnímal prakticky, že všechny ty věci se tak nějak stávaly a já jsem o tom musel přemýšlet. A vím, že to přemýšlení trvalo dlouho a měl jsem fakt kolem sebe spoustu lidí, kteří byli ochotnými naslouchat mým otázkám. A pamatuju si pak takový jeden zlomový moment byl, když jsem se bavil s tou svojí učitelkou nějakou, jednou z nich, a popisoval jsem mi ty svoje všechny možné problémy a pochyby. A vím, že jsem se sdílel, že jako z nějakého důvodu na to musím myslet. Že prostě to je věc, která mě trošku až štve, ale že prostě na to musím myslet, i když úplně, já nevím, chci říct, nechci, jo, ale prostě nějak se toho nemůžu zbavit. A ona mi pak během rozhovoru jenom

0: Ani si zmínil, že evangelium se neobejde bez naší reakce. Tak co nakonec vedlo ke konkrétní reakci tebe osobně? Co možná bylo tou poslední kapkou?
1: Já jsem o něm přemýšlel nedávno a já prostě nemám lepší odpověď, než že v mém životě se nějak objevil Bůh a to změnilo všechno. Já jsem o téhle otázce jako usilovně přemýšlel 5 nebo 6 měsíců, jestli Bůh je. A jak jsem říkal, několik měsíců mě to štvalo, pak už jsem v sobě vzdal nějak ten hněv nebo píchu možná a chtěl jsem mu věřit, ale potom jsem řešil ty otázky, tak jak se to teda stane, že člověk uvěří. A slyšel jsem spoustu svědectví lidí, co prostě najednou poznali, že Bůh je. A přiznám se, trošku mě to děsilo. Často tam bylo spousta emocí a hodně pláče někdy a často to bylo na veřejnosti. A já jsem si říkal, přál bych si uvěřit, ale rozhodně ne takhle. A pak při jednom rozhovoru, tak jsme se bavili s nějakým člověkem a já jsem mu znova říkal všechny ty možné pochyby, všechny ty otázky, někdy byly lepší, někdy horší, ale on mě v jeden moment jako zastavil, když mě poslouchal, říkal, že to, jak o Bohu mluvím, takže to úplně nezní jako, že bych v něj věřil nebo nevěřil, ale že s ním jako počítám. Že to je nějaký jakoby už jenom objekt, ale že najednou to zní, jako kdybych jeho existenci bral v potaz. A vím, že to pro ně byl taky další moment, kdy jsem se musel zastavit. A znova, jak jsem řekl na začátku téhle otázky, prostě nějak se objevil Bůh v mém životě a já jsem věděl, že v ten moment, že se to změnilo, že můj život se změnil a věděl jsem, že nemůžu nebýt křesťan potom, pokud věřím, že Bůh je. Najednou v tom mém životě, kde 19 let žádný duchovní otázky nehrály roli a nikdo tam nebyl kromě mě, tak najednou, když tam objevil Bůh, tak já jsem věděl, že se musím stát křesťanem, že bych asi neustál vnitřně to napětí, že o něčem jsem přemýšlel tak dlouho, najednou jsem zjistil, že ta osoba, bytost existuje, ale zároveň bych s ní nebyl. Tak to byl moment, kdy jsem vyznal Pána Ježíše, protože jsem pochopil ze svědectví křesťanů, že Pán Ježíš to má nějakou klíčovou roli. A myslím si, že ten další rok byla otázka, jakou vlastně roli v tom hraje Kristus. Že to není jenom teda o Bohu, ale že Kristus je Bůh. Tak to byl další rok takového jako hledání a objevování, co to znamená vlastně víra.
0: Byli ti v tom dalším hledání a objevování nápomocni zase ti učitelé z té střední školy, nebo jsi měl třeba někoho dalšího z těch kempů, kdo třeba k tobě měl nějaký blížší vztah a ušel s tebou nějaký kus cesty, kdo tě třeba pozval do církve nebo trávil s tebou čas?
1: Byli to primárně zase ty učitelé nebo učitelky a v té době to úplně nebyla ta nejlepší, nebo jako nepředstavoval jsem si, že i ve svým volném čase budu trávit čas s učiteli nebo profesory, profesorky jsme jim museli říkat. Ale poznal jsem i potom třeba na tom English Campu prvním, tak jsem poznal ty český křesťany, nejenom ty Američany, co přijeli na chvilku a to bylo zrovna z církví od baptistů z Chebu, tak s těma jsem byl v kontaktu hodně. Hodně jsem se spřátelil s takovou partou kluků, kteří, já jsem je popisoval, tak jako v 15-16 oni uvěřili, nechali se pokřtít, vyrostli v církvi teda, je dobrý dodat, a v 18 začali chodit do hospody. A já jsem tam už chodil díl trošku, tak s nima jsme se trošku skamarádili a oni potom, mám pocit, že byli na té jakoby cestě spíš od Pána Boha, já jsem byl naopak k té cestě přibližující se, ale je vtipný, že jsme se teď viděli po 15 letech s některými. A oni se nějak vrátili k Pánu Bohu. To pro mě bylo jako úžasné. Já jsem se pak za to několik let modlil, abychom všichni spolu chodili do církve. Tak chodíme do jiných církví, ale chodí do církve taky. Takže to mě velice pozbudilo. Ale teď jsem neodpověděl na tu otázku, na kterou jsem zapomněl, jak zněla.
0: Jo, šlo mě o to, jestli jsi měl nějaké konkrétní lidi kolem sebe, kteří by s tebou ušli další kus cesty, nebo ti třeba pomohli v těch začátcích, vzali tě do církve a byli prostě k dispozici.
1: Jo, neustále vlastně jsem kolem sebe měl starší lidi, jak jsem řekl v začátku ženy, ale pak několik i mužů a to bych řekl, že asi definuje celý můj duchovní život, že vlastně neustále kolem sebe mám starší muže zejména a mám takový, aspoň jednou měsíčně se s někým potkávám, abych mohl řešit.

0: duchovní otázky, víru, ale na tom začátku to bylo klíčové. Já jsem se styděl jít do církve a přivedli mě tam znova ty moje učitelky bývalé.
1: Studoval jsi také biblické školy. Od některých lidí jsem slyšel, že někdy na biblické škole studenti víru ztrácejí, místo aby ji prohlubovali. Jaká byla tvoje zkušenost?
0: Já jsem byl na pár školách, víceméně se to lišilo. Začal jsem na evangelické fakultě bakaláře teologie a v něčem to byla výzva. Já jsem byl 2 roky věřící a ve spoustě věcech jsem byl jako opravdu naivní. Zároveň až v tom akademickém prostoru nebo na té fakultě, tak já jsem předtím chodil do církve bratrský už v Dejvicích. Nicméně jsem se úplně jako neidentifikoval s evangelikálním pojetím víry. Já jsem nějak prostě chodil do církve a vnímal jsem, že jsem součástí toho jednoho sboru, ale až jakoby evangelikálem jsem se stal až na fakultě, až když jsem tam slyšel, v čem jsem konzervativní moc nebo tradiční, až taky jakoby skrze negativní vymezení, tak tam jsem se stal evangelikálem. Ale jako mi na tu školu vzpomínám dobře, naučilo mě to kritického myšlení a naučilo mě to nějak hledat trošku hlubší odpovědi na otázky. Ale co bylo klíčové, a to myslím bylo po celou tu dobu, tak já jsem potřeboval mít kolem sebe, jako mít u sebe místo s někým, s kým můžu filtrovat všechny ty otázky nově jako položené. A teďko nemyslím, jestli jako jsou dobrý nebo špatný, ale prostě nějak jako zpracovat, co se ve mně odehrává. Jo, tak hodně to bylo otázky ohledně Bible, prostě co Bible je, co není, jak to číst. Já jsem předtím prostě nevyrostl v Bibli, já jsem Bibli nikdy nečetl skoro, předtím, než jsem uvěřil, jak jsem říkal, kromě těch nadpisů. Takže najednou nějaký historický pozadí a kritický přístup. Bylo to bolestivý, přiznám se, bylo to bolestivý, ale druhá věc, co mi ještě pomohla, tak nejenom to místo, kde si pokládat otázky, ale zároveň já jsem v té době začal víc sloužit a to byl takový nějaká vnitřní motivace, která mě nutila si ty otázky pokládat a neodkládat je, protože jsem věděl, že můžu pochybovat o Bibli, zároveň odpoledne budu mluvit s nějakýma puberťákama o Bibli a teďkon, jak o tom mluvit a nebýt pokrytec, nebo jak o tom mluvit a nepřinášet jenom otázky, ale i třeba nějaké odpovědi. Takže to ve mně vyvolávalo určitý tlaky, ale myslím si, že byly velice zdraví, že mě to jako nutilo se tomu vystavovat a neodcházet jako bez nějakého jako úsilí mentálního. No. Přemýšlení bolí, bych řekl.
1: Zakotvil jsi tedy v církvi bratrské. Jedním ze specifik této denominace je vikariát, jakýsi předstupeň kazatelské služby. Mohl jsi jej absolvovat ve sboru, kde dnes působíš, nebo jsi byl vyslán někam jinam?
0: Tak já jsem možná byl něčím netypický příklad, že jsem působil celou dobu v tom svém mateřském sboru. Já jsem vlastně v Dejvicích kromě křtu a uvěření tak prožil všechno ostatní a zároveň jsem tam i nastoupil na vikariát. Těsně předtím jsem byl zvolený jako starším, pak jsem tam byl zvolený jako druhý kazatel, teď jako první. A to není úplně typický příklad. Nedoporučuje se to. A já chápu proč. Nevím, jestli bych to někomu doporučoval, ale já si to zároveň nemůžu vynachválit, protože jsem ve sboru s lidmi, který znám dlouho, oni znají dlouho mě a nejsem tam jakoby z pozice toho kazatele, který má nějaký speciální poznání. Já to jako možná karikaturuju trochu, ale že naopak si myslím, že ty vztahy, které spolu máme už dlouho, takže jsou velice nápomocný, že to je jako autentický. Ale během toho jsem byl na nějakých kratších praxí ve dvou jiných sborech. Pardubice a Český Těšín, prostě nahlídnout, jak to chodí v jiných sborech a to bylo velice obohacující, to se mi moc líbilo. Ale nevím, jestli si umím představit, že bych žil v Českém Těšíně. To upřímně nevím, nevím.
1: Bylo po vikariátu jasné, že se staneš kazatelem, nebo to také byl určitý rozhodovací proces?
0: Mně to upřímně trvalo hodně dlouho předtím do toho vikariátu vstoupit. Já jsem vlastně to vnímal jako otázku, jako jestli vikariát, tak to už je vlastně všechno. To znamená, že už potom je ta práce v církvi a to. A já jsem měl hodně velký obavy před tím samotným vstupem do vikariátu a trošku jsem to odkládal. Já jsem Já jsem se hodně bál. Hodně jsem se bál nějakých špatných příkladů nebo příběhů, který jsem měl kolem sebe. Ale potom, když se nějaké okolnosti změnily, tak jsem nakonec v 26 na to kývnul. Sbor mě v tom přijal a podpořil. A mám pocit, že od té doby to je lepší a lepší. Že jsem do toho možná mohl vstoupit trochu dříve a že ten vikariát vlastně mi pomohl to ještě lépe uchopit, to moje přemýšlení, moje povolání, protože já jsem si nějak nebyl nejistý ohledně svého povolání, ale já jsem prostě měl strach. Takže ten vikariát byl v tom skvělý, že ten strach hodně rychle opadnul a pak jsem byl 2 roky druhým kazatelem, tak to bylo taky obrovské požehnání, že jsem si to mohl vyzkoušet ještě bez té finální zodpovědnosti toho, my tomu říkáme v církvi bratrský kazatel správce. Ale pak vlastně ve 31 letech jsem nastoupil na tuhle pozici. Měl jsem osobně představu, že to bude třeba ve 40, až budu o generaci starší, až budu trošku moudřejší a vyspělejší. Ale nějak Hospodin to asi zamýšlel jinak, takže jsem začal trošku dřív. Ale ještě jako stejně ten vikariát, tak mám pocit, že mi to ještě víc utvrdilo v tom povolání a ještě víc mě to baví.

0: Dozvěděl jsem se o tobě, že máš i zkušenosti s vedením mládeže a už zaznělo v medailonku také o tvých zkušenostech ze služby nebo z práce s dětmi na okraji společnosti. Tak se chci ptát, jak ti tvá cesta víry pomáhá v přístupu k lidem, kteří mají podobný výchozí bod jako ty, že o té naději v Kristu neslyšeli ve svých rodinách, ale setkali se s tím až později v životě.
1: Ten klíčový moment pro mě je, že se to může změnit. Že prostě to, jak to člověk vnímá na začátku, vůbec nic neříká o tom, jak to dopadne. My stále děláme ty English campy nebo něco podobného a občas si říkáme, že je skvělý, když na to lidi reagují hnedka od začátku pozitivně, že i negativní reakce je fajn reakce, že nejhorší vlastně bývá, když je nezájem. Ale myslím, že ten můj příklad v něčem byl opravdu, že tam byl nezájem, ale ono to není jenom o tom, podle mě, co my říkáme, ale jak se chováme. A to si myslím, že v tom je vlastně ta obrovská naděje, že lidi, mladí lidé můžou jevit nezájem skrze nějaké naše promluvy nebo to, co slyší, ale myslím, že to osobní setkání se za první nedá nahradit a za druhý má ale jako opravdu nějakou proměňující moc, že prostě být křesťany je v něčem výzva, ať už pozitivně i negativně, ale člověk na to nějak musí reagovat prostě potom. Myslím, že to nějaké věci jako spochybní nebo položí to otázky a to mi dává naději vlastně do jakýkoliv misijní služby.
0: Ve tvém kázání, které jsem tady už dnes zmínil, zazněla také věta, pokud je evangelium pro nás, musí nutně být i pro lidi mimo církev. Proto máme svědčit. Jak podle tebe konkrétně můžeme být svědky evangelia o Kristu v české společnosti 21. století?
1: Já si nejsem jistý, jestli umím na tuhle otázku odpovědět pro všechny. Tahle otázka je to něco, nad čím přemýšlím často, ale hodně takovým možná sobeckým způsobem hodně prostě, jaký to je tady v Praze. Protože mám pocit, že znám, jaký to je vyrůstat v Praze a jaký jsou ty výzvy s tím spojené. Možná prostě to prostředí hraje v tom velkou roli. Myslím si to. Praha je hodně taková anonymní, nebo člověk se může oddělit od lidí a nedat jim prostor nahlídnout do svého života třeba. Ale zároveň tenhle citát, tak to byl citát jiného kazatele, tak to jsem možná v kázání neřekl. Není to moje myšlenka původní. Ale myslím, že to je o tom, co my prožíváme. Jako, jak je to u nás aktuální zrovna, ten vztah s Bohem. Jo? Já zkusím, budu střílet do vlastních řad, tak já jsem nedávno, jen taková jako ilustrace, já jsem nedávno si udělal účet u Nové banky a byl jsem z toho hodně nadšený, protože ten účet byl fakt fajn a já vím, že to zní trošku jako boomersky, ale fakt jsem z toho byl nadšený a potom jsem to doporučoval lidem při různých osobních rozhovorech. A to mi ta banka za to nic neplatila, neměl jsem žádný jako odměny za to, jo, nebo to. A já si myslím, že s evangeliem to je jako velice podobný, že jako nakonec evangelium sdílíme, když něco s Bohem zažíváme, něco jako živýho, je to nějaká realita, a není to něco, co se stalo před 20 lety a my jsme potom 20 let nějak chodili do církve a vlastně to je nějaká jediná, já nevím, zkušenost nebo nějaký jediný věc, která se měnila. Pokud je to podle mě aktuální, tak myslím, že člověk o tom prostě přirozeně mluví. Jo? Být nadšený z evangelia, tak myslím si, že potom člověk o tom i začne mluvit s lidmi okolo sebe, ve škole nebo v práci. Myslím si, že ta anonymita je opravdu problém, nebo i to vůbec přiznat si, že prostě nejsem nadšený z evangelia a že vlastně mi třeba o duchovní věci vlastně moc nejde. A to myslím, že je těžký si tohle přiznat, protože když změní ten účet, my nadchneme se čímkoliv jiným, že jo? Žijeme v době, která je v něčem úžasná a nabízí toho spoustu a myslím, že o to někdy těžší je pak hledat ty duchovní věci. Ale zároveň, když se potom ty duchovní věci měnějí, tak je to podle mě jako nejlepší způsob, jak to sdílet svýmu okolí.
0: Došli jsme až na konec dnešní hlásky, kde vidět, že Pán Bůh má svoje cesty a svoje způsoby, jak promlouvá do života lidí, jak se jim dává poznat, jak je pozývá na tu cestu objevování a následování. A tak jsem vděčný, Vojto, i za ten tvůj příběh, za to, že i tebe si Pán Bůh našel a že i přes to tvoje ignoranství tě oslovil, obměkčil tvoje srdce a pozval na tu cestu a že ty teď na tu cestu můžeš zvát taky další. Moc díky za společný čas a přeji, ať i v té službě, ve které stojíš, tak ať jsi nadšený, radostný a ať i další lidi můžou tam, kde jsi, v tom místě, kde se nacházíš, poznávat živého Boha.
1: Děkuji za příjemný rozhovor.
2: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo. Evangelium sdílíme, když s Bohem zažíváme něco živého a není to něco, co se stalo před 20 lety. To je zkušenost mladého kazatele církve bratrské Vojty Furáka, o kterou se podělil v rozhovoru s Kubou Lofítkem.

Překročili jsme 19. hodinu, posloucháte večerní program na Rádiu 7, 2. říjnový, s Lenkou Malinovou za mikrofonem. V následující hodince pozvu k poslechu nejprve naše malé posluchače. V Kanafásku je připraveno další povídání o zvířátkách. To bude ve 19:45. A ve 19:45 dostane slovo Petr Hůšť a pořad Klika.

0: Posloucháte Rádio 7, které pro vás vysílá 24 hodin 7 dní v týdnu a jsme velmi vděční, že můžeme. Je to díky darům všech vás, kteří nás podporujete. Děkujeme našim dárcům, našim podporovatelům, kteří se za nás modlíte a kteří nás finančně podporujete. A zveme další, přidejte se k nám.
1: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
2: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
1: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
2: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
3: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Ahoj děti, poznáte, které moudré přísloví z Bible se ukrývá v dnešním vyprávění opičky? Kanafáskový příběh napsala Magda Mečkovská a čte Petra Eliášová.

Když já se vážně tak stydím, říkala opička, přecházela sem a tam a lev se snažil ji povzbudit. Neboj se, usmíval se na ní. Vždyť nás všechny znáš. My se už moc těšíme, co se vymyslela. No a nakonec? No co nakonec? Zarazila se opička. Zabručela lev. Mám pro tebe překvapení. A snažil se schovat za zády banány, které opičce přinesl. Ale to už se scházela ostatní zvířátka, naladěná na nedělní zpívání o Pánu Bohu a také trochu nedočkavá na opiččin příběh. A opička, když uviděla sluně, které nezapomnělo na malý zvoneček, zaradovala se a tréma z ní úplně spadla. Cililink, cililink, zazvonilo sluně. Všichni spozornili, usadili se do trávy a opička řekla. Tak já teda začnu. A promiňte mi, když se budu zakoktávat. Dnes se příběh jmenuje Motýl a modrý zvonek. Cililink, cililink, zvonilo sluně. Jo, a abych nezapomněla, ťukla se do hlavy opička. Víte, ono bylo pro mě těžké vybrat 3 přísloví na hádání. Tak mám jen 2, že to nevadí. A všichni zakroutili hlavou, jakože to vůbec nevadí. No, tak to první. V každičkém čase miluje přítel. A druhé, nechlub se zítřejším dnem, vždyť nevíš, co den přinese. A teď už poslouchejte, jak to bylo. Na jedné louce u lesa rostlo hodně pěkných květin. Byly tam kopretiny, chrpy, sem tam vlčí mák a modré zvonky. Rostli tam spolu, zpívali si a těšili se na každodenní návštěvníky. Těmi byly včely, motýly, čmeláci, mušky, broučci a také myšky. Každý den někdo z nich přišel na kus řeči nebo si prostě přivonět. Létal sem také jeden bělásek. Nikdy se nezapomněl zastavit u modrého zvonku. Nejdřív spolu jen tak mlčeli. A potom motýl vyprávěl, kde co na louce viděl. A potom zase zvonek povídal, o čem všem celý den přemýšlel. A také si povídali o Pánu Bohu. Motýl říkal, že zhora, jak tak lítá, vidí různé barvy a tvary a že je to moc krásně stvořeno. Zvonek nic takového neviděl, ale zase věděl, že ty písničky, co umí cinkat, umí od Boha.

A tak se stalo, že modrý zvonek s motýlem Běláskem spolu byli každý den a stali se z nich nerozluční kamarádi. Jednou přišla velká bouřka. Pršelo celé odpoledne a za květinkami nikdo nepřišel. Jen myška na chvilku vystrčila čumáček ze své díry. No, vidíš, ten tvůj motýl, posmívali se modrému zvonku kopretiny. Říkal si, že je kamarád, ale stačí zapršet a už se to neukáže. Jo, přidali se jiné modré zvonky kolem. Raději ses měl kamarádit s námi, my jsme tu pořád. Modrý zvonek na to neříkal nic. Měl rád květiny kolem sebe, i s nimi si povídal. Ale jeho největší kamarád byl stejně motýl. A ostatní mu to měli za zlé. Zvonek byl trochu smutný, že motýl nepřiletěl, ale dobře věděl, že by mu zmokla křídla. Avšak sotva dopadla na zem poslední kapka vody, už se ozvalo. Ahoj, zvonku, dřív to nešlo, víš, moc pršelo. Zato dnes je svět krásný, zvlášť zhora, víš, celý umytý a naleštěný. A pak se jednou stalo, že Bělásek onemocněl. Za modrým zvonkem přiletěl jiný Bělásek a řekl mu o tom. Zvonek dlouho přemýšlel, co dělat a jak Běláska potěšit. A pak dostal nápad. Poprosil ptáčka, který sedával na blízkém stromě, aby se naučil tuto písničku.

Miláček se naučil písničku a zvonek ho požádal ještě o jednu věc. Utrhni zobáčkem jeden můj květ a zanes ho mému příteli. Však ty ho najdeš, však ty se zeptáš. Ptáček věděl, že to bude zvonka bolet, a tak chvíli váhal. Ale pak udělal, co zvonek chtěl, a odletěl. Utíkal den za dnem a všechny květy začaly postupně vadnout. Už neměly tak svěží barvy a opadávaly jim lístky květů nebo i celé květy. Vadl i náš modrý zvonek. A jeho přítel motýl stále nepřicházel. Byl pořád nemocný. Uvidí se ještě někdy? Už mu zbýval jen poslední zvonek na dlouhém stonku. A ten Běláska stále vyhlížel. A dočkal se. Bělásek jednoho dne přiletěl. Nebyl to ale takový ladný a lehoučký let jako dřív. Letěl pomaleji a opatrně. Zdálo se, že už se blíží jeho poslední dny. Bělásek si sedl ke zvonku a vyprávěli si spolu jako dřív. Jeden o tom, jak vypadá svět zhora, a druhý zase o tom, o čem celý den přemýšlel. A také si povídali o Pánu Bohu, který svět tak krásně stvořil. Ano, byli to opravdoví kamarádi. A když se pak brzy naplnili jejich dny, Pán Bůh si je vzal oba k sobě domů. Cililink, lilink, cink. Po chvilce ticha se ozvala žirafa. To bylo pěkné, smutné, ale pěkné. I ostatním se příběh moc líbil a chválili opičku, že je moc šikovná. Kdo by to do ní řekl, že bude umět tak poutavě vyprávět? Opička stála, hlavu skloněnou a trochu se styděla. Tolik chvály. A tak málem zapomněli, že mají hádat, podle kterého přísloví příběh vymyslela. Až malé sluně si vzpomnělo a zazvonilo naposledy na zvonek, aby to zvířátkům řeklo. A zatímco přemýšleli nad správnou odpovědí, opička spokojeně pojídala banány, které jí přinesl lev. A my si ta přísloví ještě připomeneme. První, v každičkém čase miluje přítel. A to druhé, nechlub se zítřejším dnem, vždyť nevíš, co den přinese. Které platí pro náš příběh? Uhodnete? Já myslím, že určitě.

Opička nám dnes děti vyprávěla o pravém přátelství. Mít vedle sebe někoho, na koho se můžete spolehnout v každém čase, je ten nejkrásnější dar. Buďme i my takovými věrnými kamarády pro ostatní. Kniha Povídání o zvířátkách, kterou napsala Magda Mečkovská, byla původně určena pro časopis Kroky. Načetla ji Petra Eliášová.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

Dobrý den, vítejte v pořadu Klika, místo, kde uchopíme a otevřeme. Pokoušíme se otevřít Bibli nejenom fyzicky, ale otevřít biblické myšlenky a zkusit je uchopit pro svůj každodenní praktický život. Sedím společně se svými kolegy v budově organizace Ukrajinští Muraši, což znamená mravenci. Oni se na Ukrajině starají o vnitřně vysídlené osoby, o celé rodiny. Také jezdí pomáhat civilnímu obyvatelstvu do oblasti fronty a pořádají například rehabilitační pobyty pro veterány. To jsou často mladí chlapi, kteří přišli v téhle válce o končetinu nebo mají vážné psychické problémy. Práci Murachu si velmi vážím, velmi tuhle práci respektuju. Víte, když děláte třeba rehabilitační pobyt pro vdovy a sirotky, můžete těm vdovám říci, Pán Bůh vás miluje. Což je to nejdůležitější a je to ta největší pravda. Muraši na svých pobytech pro vdovy často pozvou kosmetičku, masérku, profesionálního fotografa nebo dokonce someliéra. Dají těm ženám znovu zažít, že mají hodnotu, že jejich vnitřní život nemusí tragédií skončit. Dají jim zažít, že je Pán Bůh miluje. Jak už jsem říkal, jejich práci velmi respektuji a často mi stále zní slova jednoho malého sirotka, který na konci pobytu řekl: Murašci, já vás dužo ljubju. Mravenci, já vás mám velmi rád. No a sedím takto se šéfem Murachu, se Sašou, hodnotíme a plánujeme další práci, povídáme o životech, o vyčerpání a o tom, jak uprostřed toho všeho, jak dál. Saša najednou říká, Petr, pojď se mnou na modlitevní snídani s prezidentem Zelenským, zařídím ti zvací dopis. Já tyhle vrcholové oficiální setkání úplně nemusím a také je pro mě náročné cestovat na dlouhé trasy. Ale vím, že i toto k práci patří. Říkám Alexi, pokud bys byl rád, abych na tom setkání byl a zařídíš mi pozvání, tak já pojedu. Matouš, 22. kapitola, 21. verš. Odevzdejte tedy, co je císařovo císaři, co je boží, dejte Bohu. Vítejte v pořadu Klika, dnešní díl nese název Modlitební setkání s prezidentem. Zvací dopis mi nepřišel. Od Saši vím, že je pro mě vystaven, ale z bezpečnostního hlediska mi ho mohou poslat až 24 hodin před setkáním. Je válka, vše musí zůstat utajené. To znamená, že pokud pojedu, dopis mi přijde až po cestě. Večer před mým odjezdem manželka v posteli otevřela notebook a podívala se na zprávy. Najednou vidí, co se za poslední dny dělo i v Kyjevě. Říká, víš to? Ano, v Kyjevě byl předminulý den 9-hodinový raketový útok. Byly zničeny i některé výškové budovy. Zemřelo spoustu lidí. Kyjev teď nemá rakety Patriot, které slouží jako protivzdušná obrana proti balistickým raketám. Takže teď je město bez obrany. Manželka říká, to je asi blbost, abys tam jezdil. Otočí se na bok a jde spát. Ráno se probudí a říká, v kolik odjíždíš? Říkám si, no, asi to ještě zvážím. Probírám to s kolegy horem dolem, radím se s přáteli, modlím se. Saša mi píše, Petře, na národním modlitevním setkání s prezidentem budou také představitelé z celého světa. Mělo by to být bezpečné. OK, dopoledne ještě poklidím svoje ovečky, zbalím se a vyjíždím. Den a půl cesty. Přijíždíme s kolegou Federem do Kyjeva. Ubytujeme se a ještě než vejdeme každý do svého pokoje, tak Feder říká, telefony necháváme zapnuté, kdyby cokoliv, tak si zavoláme. To běžně neříká. Vejdu do svého pokoje a najednou obrovská rána, za chvíli další. Vidím záblesk v dálce tlumené rány. Další silná rána, takže se budova zachvěje. Na ulici jsou slyšet alarmy aut. Byl horký den, začalo prudce pršet a jsou hromy. Svému mozku to musím vysvětlit. Přesto ještě 2 hodiny nemůžu usnout. No ale nějak jsem se rozpovídal, co bylo předtím. Další den ráno se stalo,
čemu jsem ani nevěřil. Jsem na národní modlitební snídani za účasti ukrajinského prezidenta Zelenského, ale také za účasti zástupců ukrajinského parlamentu a vlády. Jsou tady také všichni biskupové ukrajinské církve nebo například zástupci českého senátu. Je to síla tady být. Zažít církev, která se společně za své představitele modlí. Modlí se za mír, za nový a klidný život. 1. Timoteova, 2. kapitola, 1. až 2. verš. Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díku vzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. Bylo to setkání, kde bylo spoustu písní, modliteb, duchovních i politických proslovů. Zaujal mě velmi proslov prezidenta Zelenského. Poděkoval všem, kteří se v době války modlí, kteří pomáhají, ale speciálně se zastavil u kaplanů, u jejich služby. Zaměřil se na ně, dal na ně akcent. Prezident dobře věděl, kde je, že je na modlitevním setkání a dokázal duchovní službu kaplanů vyzdvihnout a ocenit. Ze setkání s prezidentem jsme přešli na Mezinárodní fórum o svobodě, které bylo v krásně zrekonstruovaném baptistickém chrámu v Kyjevě. Z tohoto chrámu je krásný výhled na část Kyjeva. I tohle setkání bylo prestižně zajištěno. Všude bezpečnostní rámy, spoustu tajných, všude ochranka, dobré občerstvení a káva, lidé společensky oblečení. Bylo to i tím, že řečníci, kteří mluvili na fóru, tak jako dopoledne na modlitevní snídani, byli vysocí představitelé převážně ze Spojených států. Byl tam například viceprezident Mike Pence nebo generál Keith Kellogg. Kdo jsem já, abych to posuzoval? Ale měl jsem z tohoto setkání rozporuplný pocit. Každý politik byl představený jako náš druh a náš bratr. Mike Pence říkal, já jsem stál, stojím a budu stát za Ukrajinou, skoro jako Kristus, včera, dnes a zítra. Jenže tady umírají lidé, protože Ukrajina nemá rakety na svou obranu před balistickými raketami. Zdály se mi ty projevy trošku populistické, jak se říká slíbem nezarmoutíš nebo slíbené trvá 30 let. Byl jsem také překvapen, že většina řečníků byli jen Američani. Chyběly mi tedy pohledy zástupců z jiných zemí a také pohledy od duchovních. Byli jsme na půdě církve, tak jsem to očekával. Možná mylně očekával. Matouš, 22. kapitola, 16. až 21. verš. Poslali za ním své učedníky z Herodiány, aby řekli, mistře, víme, že jsi pravdivý a učíš cestě boží podle pravdy. Na nikoho se neohlížíš a nebereš ohled na postavení člověka. Pověz nám tedy, co myslíš, je dovoleno dávat daň císaři nebo ne? Ale Ježíš poznal jejich zlý úmysl a řekl, co mě pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz daně. Podali mu denár. On jim řekl, čí je ten obraz a nápis? Odpověděli, císařův. Tu jim řekl, odevzdejte tedy, co je císařovo císaři, co je boží, dejte Bohu. Uměle vyvolaný spor, vytvořená slovní past na Ježíše. Máme být podřízení vládě nebo Bohu, státu nebo nebeskému království? Ježíš ví, že tohle je pokušení. Ježíš je geniální, jak do velmi složitých věcí dokáže přinést jasný vhled skrze krátké vyjádření. Co patří císaři, dejte císaři, co Bohu, dejte Bohu. Ty dvě, řekněme, království respektuje, ale zároveň nepropojuje. Jsou samostatná, protože jsou svou podstatou odlišná. To vnitřní boží království má však být solí a světlem pro království země. Mám pro nás cvičení pro tento týden. Pojďme se dneska pomodlit za svého starostu nebo starostku, za hejtmana, premiéra nebo prezidenta.
Možná nemusíme s nimi souhlasit, nemusíme dokonce s nich být ani nadšení, ale přesto se můžeme za ně modlit, za jejich práci, za boží požehnání pro jejich život. Modlitevní snídaně za účasti prezidenta Zelenského pro mě byla vzácným setkáním. Navázal jsem tady několik zajímavých kontaktů. Stejně tak cenná pro mě byla večeře s naším týmem v Kyjevě. Bylo to super se zase vidět, popovídat o životě a také naplánovat do konce tohoto roku další humanitární a duchovní pomoc. Kolegové byli z toho dnešního dne trošku naštvaní. Říkají: Petře, několik týdnů byly v kuse útoky na Kyjev. Teď jsou tady politici, tak se někdo domluvil a válka se zastavila. Válku jde tedy zastavit. Znamená to, že život západního politika je cennější než život ukrajinské ženy a jejího dítěte? A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůš vás zdraví od mikrofonu z Rádia 7 a budu se těšit zase za týden. Mějte se krásně. Y'all ain't ready for me, I see it already. Y'all don't know this stuff, Percy Rowe? Let me see if y'all know this one.

Petr Hůšť v pořadu Klika otevřel novou sérii s názvem Jak to vlastně je. Pokračovat bude ve středu v 8 hodin a 30 minut.

Posloucháte večerní vysílání na Rádiu 7, dostáváme se ke 20. hodině. Za chvilku vás pozvu k poslechu pořadu Světem Bible, ve kterém se nacházíme na začátku biblického textu, konkrétně ve 2. kapitole knihy Genesis.

0: Opodžině Čunkové ještě jedna píseň a potom už pořad Světem Bible.
1: Hudba doznívá.

0: Přemýšleli jste někdy nad tím, proč vůbec vznikl náš svět a jaké místo v něm zaujímáme? V další části cyklu Světem Bible se budeme spolu s teologem Johnem Vernonem McGee nad tímto tématem zamýšlet. Úvodní pasáž knihy Genesis poodhalí smysl tvořivé síly, která stojí za samotným počátkem všeho stvoření. Slovem provází Pavel Vopalecký.
1: Posledně jsme, milí posluchači, začali spolu číst první knihu Mojžíšovu, první knihu Bible. Možná víc než číst, přemýšlet o otázkách stvoření anebo evoluce, případně jiných teorií, které hovoří o vzniku vesmíru a taky vzniku všeho živého. Loučili jsme se otázkou, co to znamená, že na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Kdy to tedy bylo na počátku? Náš učitel dr. McGee nám uvedl jakýsi příklad, kde prý někdo vypočítal, že to bylo v roce 4004 před naším letopočtem. Ovšem, Bible nám žádné datum neudává, říká pouze na počátku. Kdo stvořil vesmír? Věřím, že to učinil Bůh. Stvořil to všechno z ničeho. Kdy? To nevím. A neví to ani nikdo jiný. Někdo řekne, že před miliardou let, jiný dokazuje minulost až do 20 miliard let, jiný hádá jen 10 nebo 15 tisíc let. Připadá mi to, jako by se nabízely sázky, povídá náš doktor teologie. Nesmíme zapomenout, že Bůh existuje nad časem, nebo podle našeho časového pojetí můžeme říci, že Bůh má za sebou i před sebou věčnost. Co si myslíte, že Bůh dělal v nedohledné minulosti, z níž bychom chtěli odpočítat třeba několik miliard let? On je nesmírně činorodý. On sám nám ovšem ohledně těchto pradávných dějin moc nezdělil. Myslím, že je to příliš velké sebevědomí od malého človíčka dole na zemi, když si dovolí prohlašovat, že ví, nebo dokonce, že má důkazy, jak to všechno bylo a jak dlouho to trvalo. Náš kazatel k těmto úvahám připojuje kousek poezie, který tu volně překládáme. Neumíš uvést ani malou hvězdu v pohyb.

Nebesa vypravují slávu Boha silného a dílo rukou jeho obloha zvěstuje. Žalm 8.4 anebo 19.2. Apoštol Pavel o mnoho staletí později napsal: nebo neviditelné věci jeho hned od počátku stvoření světa po věcech učiněných rozumem pochopeny bývají, totiž ta jeho věčná moc a božství, aby oni byli bez výmluvy. To byl podle kralického překladu verš z epištoly Římanům 1. kapitoly v pořadí 20. A v epištole Židům čteme: věrou rozumíme, že učinění jsou věkové slovem Božím, takže z ničeho jest to, což vidíme, učiněno. Židům 11, 3. verš opět kralicky. Stvoření nelze dokázat, stejně jako nelze dokázat žádnou jinou teorii vzniku světa a života na zemi. I stvoření musíme přijmout vírou. Věda nám neumí vysvětlit, jak by mohlo něco být uděláno z ničeho. A Bůh to podle Bible touto cestou udělal. Porovnáme-li záznam v biblické knize Genesis s jinými popisy stvoření, je zde vidět velký rozdíl. Mnohé staré národy měly určité legendy o stvoření, ale některé z nich nejsou v souladu se zprávou z naší knihy Genesis. Například jedna z velmi zajímavých zpráv byla nalezena na tabulkách v babylonských vykopávkách. Všimněme si na chvilku některých rozdílů, vede naši pozornost dr. John Vernon McGee. Babylonská zpráva začíná chaosem. Naproti tomu Bible hovoří o stvoření jasných oblastí, nebe a země. Podle babylonské zprávy je na jevišti vícero bohů. Vyplývá to z politeistických představ Babylonianů proti biblické víře v jediného boha. V babylonské zprávě je stvoření výsledkem námahy siláka. Bible říká, že Bůh vše vyvolal svým slovem. Babylonská zpráva obsahuje dětinské a groteskní scény, zatímco Bible představuje velkolepou a velebnou skutečnost Boha stvořitele, který je svatý a který je také zachránce. Babylonská zpráva je naprosto mimo jakýkoliv souběh s vědeckým poznáním současnosti. Naproti tomu Bible není v rozporu s prokazatelnými fakty vědy. Já odmítám evoluční názor, povídá zde v závěru náš biblista, protože popírá Boha. Morálním důsledkem pak je samozřejmě i popření pádu člověka a vůbec skutečnosti hříchu a odpovědnosti člověka komukoliv vyššímu nad ním. Nevěřím, že tahle teorie je odpovědí na původ vesmíru.

Evoluce nemůže přemostit propast zaprvé mezi ničím a něčím, za druhé mezi tím něco a životem, a za třetí mezi nějakým životem a člověkem jako uvědomělou bytostí se svobodnou vůlí. Jistě je ještě mnohem více toho, co by mohlo být řečeno k této dílčí záležitosti, ale zůstává nám ještě další otázka. Nejen, že se lidé ptají, kdo stvořil a kdy stvořil, ale měli by se také ptát, proč stvořil. Věřte mi, to je velmi důležitá otázka, která má dalekosáhlé morální dopady. Bible nám říká, že Bůh všechno stvořil, protože chtěl. Z řady textů vidíme, že podstatou boží touhy po stvoření byla prostě jeho božská tvořivá láska. V poslední knize Bible najdeme tato slova, Zjevení 4.11, ekumenický překlad. Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí povstalo a jest. Bůh stvořil tento vesmír, protože to svrchovaně chtěl. Měl v tom potěšení. My nemusíme mít tento vesmír rádi, ale on ho má rád. On se mě nikdy neptal, kde bych si přál být umístěn ve vesmíru, kde bych si přál mít ten náš malý svět, na kterém žiji. Ve skutečnosti se mě neptal ani na to, zda se chci narodit a nebo ne. Ta možnost výběru tu pro mě nebyla. Znovu vám chci připomenout, že vesmír byl stvořen podle božího záměru. Bůh předem viděl jeho výslednou podobu a měl potěšení ze stvoření. Dalším důvodem, proč Bůh stvořil vesmír, je jeho sláva. Už při počátku stvoření se vesmírem ozývala chvála stvořiteli. Nebyl to zřejmě akustický zvuk, jak bychom si to možná představovali, ale to, co Bůh stvořil, prostě mluví. Tak jako výrobek mluví o svém tvůrci, nebo jako dítě někdy beze slov mluví o kvalitě svého domova. Job 38, verš 7 nám říká: Jitřní hvězdy společně plesaly a všichni synové boží propukli v hlahol. V proroctví Izajáše najdeme tato slova. Koho jsem stvořil ke své slávě, koho jsem vytvořil a učinil. Izajáš 43, verš 7. Pokud jde o hledání účelu nebo důvodu, vidíme v Bibli, že Bůh stvořil vesmír mimo jiné také pro svoji chválu. A pokud jde o stvoření člověka, Bible nám sděluje, že Bůh stvořil člověka pro obecenství. Bůh chtěl mít společenství s lidmi. A proto člověka stvořil jako svobodnou bytost. Bůh si mohl udělat zástup naprosto poslušných robotů. Mohli by být ovládáni nějakým tlačítkem nebo taky jen nějakým paprskem, aby se před ním stále klaněli. Ale takovéto lidi Bůh nechtěl.

Tou největší věcí, kterou jako lidská bytost můžeš udělat, je svobodně si zvolit Boha. Svobodně si zvolit Pána Ježíše Krista. Věřit Bohu, všemohoucímu Otci, stvořiteli nebes i země, a současně vírou přijmout jeho Syna, Pána Ježíše Krista. To je ta nejkrásnější možnost, ba přednost, kterou i dnes všichni máme. Slýcháme docela mnoho o svobodě slova a vůbec o demokratických svobodách nejrůznějšího druhu. Ale ten ubohý zástup, který okolo nás chodí a tak hlasitě mluví o svobodě, nemá ani zdání, co to ta svoboda vlastně je. Skutečnou svobodu přijímáme, když se vracíme k Bohu, který nás stvořil a který nás miluje. Skutečnou svobodu přijímáme, když si zvolíme Ježíše jako svého spasitele a pána svých životů. Nyní se ještě jednou vraťme k našemu počátečnímu verši, který zde náš učitel poněkud rozevlátě komentoval, aby nás přiměl k přemýšlení a aby nám ukázal snad aspoň některé užitečné pohledy. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Podle mého mínění jsou to vstupní vrátka k procházce celou Biblií, pokračuje náš vykladač. Je nutno věřit, že Bůh je stvořitelem, protože ten, kdo k Bohu přichází, prostě musí věřit, že Bůh je, jak jsme si citovali z epištoly Židům. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Na počátku. To je počátek, ke kterému nemůžeme připsat žádné datum. Můžete odhadovat miliardy roků a třeba byste mohli mít i pravdu. Ale stejně tak to mohlo být jen pár desítek tisíc roků. Prostě nevíme kolik. Bůh stvořil. To původní slovo stvořil pochází z hebrejského bara, což znamená vytvořit z ničeho. To slovo je v první kapitole knihy Genesis použito jen třikrát a můžeme rozumět, že znamená tři činy božího stvoření. Za prvé, stvoření něčeho z ničeho, to je ten verš, který jsme si citovali teď několikrát, že na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Za druhé, stvoření života, 21. verš v první kapitole, i stvořil Bůh veliké tvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů. A třetí použití toho slova je ve verši 27. Jde o stvoření člověka. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. To je jasná zpráva Božího slova.

Bůh stvořil nebe a zemi. Hned na začátku vidíme, že země je oddělena od další stvořitelské činnosti. Proč? Jistě, země je domovem pozemského tvorstva. Má zde prostor pro své umístění a pro svůj život. Je to oblast našeho mimořádného zájmu, protože jsme součástí tohoto vymezeného prostoru. A to musíme zase prostě přijmout, že jsme součástí něčeho většího. V konečném důsledku je ovšem zjevné, že jsme zvláštní součástí Božího stvoření se zvláštním účelem. Jako Boží stvoření jsme svému stvořiteli také něčím zavázáni. Už řadu let je známý výrok Herberta Spencera. Nejobecnější formy, ve kterých se projevujeme a které je možno pozorovat, jsou čas, prostor, hmota, síla a pohyb. Toto jsou základní kategorie Spencerova členění. Jeden z misijních pracovníků, George Blomgren, měl rozhovor se seržantem, který měl určité vzdělání, a jemuž se George snažil vydat svědectví o Pánu Ježíši. Seržant se zmínil o Spencerovi, a tak mu George odpověděl: víte, že obojí, Bible i Spencer, učí v podstatě zhodně o velkých principech stvoření? Seržant se překvapeně zeptal: jak je to možné? Odpověď zněla: Spencer hovoří o čase, prostoru, hmotě, síle a pohybu. V prvních dvou verších Bible je napsáno: na počátku, to je čas, Bůh stvořil nebe, prostor, a zemi, hmotu. Země pak byla nesličná a pustá a tma byla nad propastí. A duch Boží, který se projevuje silou, se vznášel nad vodami. To je pohyb. Spencer na to potřeboval 50 let, aby svou formulaci objevil, a tady si to můžeme přečíst za 50 sekund. Náš seržant se vzdal další diskuse a nedlouho potom prý také sám uvěřil Pánu Ježíši Kristu jako spasiteli. Je zajímavé, že Bůh tyto velké principy vložil do prvních veršů knihy Genesis. I pro nás může mít toto pozorování svoji důležitost. Pojďme dál, verš druhý, nejprve kralicky a potom podle ekumenického překladu. Země pak byla nesličná a pustá a tma byla nad propastí a duch Boží vznášel se nad vodami. Nebo ekumenicky, země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma, ale nad vodami vznášel se duch Boží. Ačkoliv tento pohled byl během posledních let mnohými všelijak pokroucen či znehodnocen, věřím, že mezi prvním a druhým veršem se tu udála veliká katastrofa. Vidím proto dost příznaků, povídá náš učitel. Tma byla nad propastí. To můžeme pokládat za známku Božího vzdálení. A země byla pustá a prázdná. To je velmi zajímavé vyjádření. Pustá, hebrejsky tohu, znamená něco jako zřícenina. Prázdná, hebrejsky bohu, znamená prázdnotu bez obsahu. K tomu si přečtěme oddíl v proroctví Izajáše, Izajáš 45:18. Toto praví Hospodin, stvořitel nebe, onen Bůh, jenž vytvořil zemi, jenž ji učinil, ten, jenž ji upevnil. Nestvořil ji, aby byla pustá, vytvořil ji k obývání. Já jsem Hospodin a jiného už není. Zde Bůh říká, že nestvořil zemi pustou. A tady je totéž hebrejské slovo jako v Genesi 1:2. Bůh tedy původně nestvořil zemi pustou a prázdnou, jak věřím. Bůh stvořil tento vesmír či kosmos a nikoli chaos. To je skutečnost, kterou se Izajáš snaží nám podat. Bůh nestvořil zemi tohu, vá bohu, ale země se stala
tohu va bohu, čili pustá a prázdná. Bůh stvořil zemi k obývání a Bůh to byl, kdo pak k této zřícenině přistoupil a učinil ji obyvatelnou pro lidstvo.

0: Žijeme ve vesmíru, kde je jen Země obyvatelná pro lidské bytosti. Věřím, že celý vesmír podlehl této velké katastrofě, o níž jsme se zmínili. Z různých dalších zpráv Bible lze cítit, že to vše je spojeno s pádem Lucifera, s pádem syna Jitřenky, jak je nazván v Izajášově 14. kapitole. Stal se satanem anebo ďáblem. Myslím si, že to vše je zde zahrnuto, ale nutno mít na paměti, že Bůh nám tyto podrobnosti přímo nezděluje. Skutečností zůstává, že vůbec velmi málo podrobností je nám zaznamenáno v celé první kapitole knihy Genesis. A Boží duch se vznášel. Slovo vznášel se je možno podle významu původního textu znázornit prý chováním matky kvočny nad jejími malými kuřátky. Takto se vznášel Boží duch nad vodami. Takto započal svoji službu, kterou koná dodnes. Koná ji podobně i při znovu stvoření. Vstupuje do situace postižené destrukcí hřícha a znovu ji přetváří. To je přesně ono, co dělá Duch Svatý i s námi při znovuzrození a také pak dále v procesu duchovního růstu. Pán Ježíš Nikodémovi řekl, nenarodí-li se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do království Božího. Jan 3, 5. verš. Vodu zde chápu jako Boží slovo. Pokud byste tu vodu chtěli mít jako symbol křtu, budiš, ale nesmíte zapomenout, že v době, kdy tato slova slyšel Nikodém, za dnů Jana Křtitele, znamenal křest vyjádření zármutku nad způsobem dosavadního života a byl spojen s vyznáváním hříchů. To byl tedy křest pokání se zcela jiným významem, než jaký má křest, který vidíme v písmu později, v době církve. Dívám se na vodu, kterou pán Ježíš zmiňuje Nikodémovi v souvislosti se znovuzrozením, jako na Boží slovo. Viz také Efeským 5.26, Jakub 1.18 a další texty. Ta zvláštní podobnost je tu ovšem zřejmá i bez dalšího podrobného výkladu. Při prvním stvoření se nad vodami vznášel Boží duch. A stejně tak vidíme, že nové stvoření, čili duchovní znovuzrození člověka, je spojeno s pojmy voda a Boží duch. Touto myšlenkou se s vámi loučíme, přátelé, a toužíme potom, aby každý, kdo nás poslouchá, tohle znovuzrození z vody a z ducha mohl osobně prožít.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Odvysílané díly hledejte v našem zvukovém archivu, na našem webu a na našich podcastech. A pokud vás tento pořad oslovujeme, budeme vděční za vaše ohlasy. Děkujeme.

Pavla Helana střídá Benjamin Drápal a potom ještě zaspívá kapela Lift Up. A bude 21 hodin, to je čas pro večer pod lampou.

ty mě střežíš, když světa proudy kolem běží. Ve tvých dlaních, na tvém srdci v ústech smích.

0: Je krátce po 21. hodině, pátek 2. října a posloucháte Rádio 7 s Lenkou Malinovou za mikrofonem. Před týdnem jsme ve Večeru pod lampou poslouchali první kapitoly knihy Davida Nováka Víra ve vírech otazníků. Autor se v nich věnoval vztahům víry a rozumu a víry a vědy. Dnes se zaměříme na samotný zdroj povzbuzení i inspirace křesťanů na Bibli. Čte Daniel Zeman.
1: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih.
2: Pokud je slovo Boží zdrojem všeho Božího stvoření, potom ta část stvoření, kterou je lidské plemeno, je sama sebou pouze díky jinému Božímu zázraku, totiž zázraku lidského slova. A pokud je tento zázrak klíčem k dějinám člověka, potom je zároveň i klíčem k dějinám společnosti, nebo možná je tím prvním jen proto, že je tím druhým. Pokud by totiž slovo nebylo druhem komunikace mezi dvěma nebo vícerými lidskými já, nebylo by asi vůbec. Václav Havel. Slovo o slově. Jak si čtenář zajisté povšiml, čas od času se odvolávám k Bibli jako k určitému hodnověrnému pramenu informací o křesťanství. Navíc pramenu, který má podepřít uvedenou historicko-právní metodu. Přesto asi mnoho lidí nutně napadne, proč zrovna Bible. Je to sice křesťanská kniha, ale proč ji brát vážněji než jiné posvátné spisy? Navíc jedná se skutečně o hodnověrný zdroj informací? Přece ji napsali pouze chybující lidé. Mám za to, že pro naše další přemýšlení je nezbytně nutné se s touto otázkou vyrovnat. V posledních letech se do popředí dostává směr nazvaný dekonstruktivismus, tedy rezignace na jednotný a celkový smysl text i slova. Především filozofové postmoderny zpochybňují nosnou hodnotu slov, když mimo jiné tvrdí, že každé slovo sebou nese určitý kulturní, společenský, psychologický nános a tudíž nemůže být nositelem objektivních informací. Vezměme si třeba slovo svoboda, které je vysloveno v Rusku a v Americe. Pro mnohé Rusy se vybaví něco nedosažitelného, protože jednou je oni obral car, potom komunisté, potom fašisté, potom opět komunisté a nakonec mafie. Svobodu má tudíž jen ten, kdo má moc a kdo si může dělat, co chce. Takže chceš-li svobodu, musíš si ji vyboxovat na úkor druhých. Svoboda trochu zavání bojem a anarchií. Pro Američana je svoboda něco samozřejmého, možnost se realizovat, nenechat si zasahovat státem ani nikým jiným do svého života a rozhodování. Do jisté míry též závisí na postavení či výši konta, ale o to se mohu přičinit skrze tvrdou práci, takzvaný American Dream, tedy situaci, kdy se z prodavače na benzinové pumpě stane magnát. Vidíme jedno slovo. Dvojí význam. Cílem této kapitoly ale není diskutovat o dekonstruktivismu. Při všech jeho závěrech musíme uznat, že pokud se chceme dozvědět něco o tom, jak se žilo například v době husitské, pak musíme hledat co nejspolehlivější zdroj informací. Pokud v naší realitě chceme mít informace o Bohu, pak platí to též. Tímto základním zdrojem je jak u jednoho, tak u druhého psané slovo. Pro některé moderní filozofy je to možná trochu přízemní zdroj, přesto však budu vycházet ze slova jako základního nositele informace. Hlavním nositelem slova je pak písemný záznam. Uvedu čtyři výhody psaného záznamu. Za prvé, je stálý. Chyby paměti a úmyslné nebo nahodilé deformace jsou dlouhodobě minimalizovány. Za druhé, je možné ho univerzálně šířit prostřednictvím rozmnožování. Za třetí, má rysy neměnosti a čistoty. Za čtvrté, je mu dána konečnost a normativnost, které nemohou jiné formy komunikace dosáhnout. Slovem je v Biblii v úvodu Janova evangelia nazván Kristus, čímž je vyjádřena skutečnost, že je živou informací o Bohu. Další význam slova slovo znamená Boží slovo, tedy to, co Bůh sdělil o sobě člověku v písemné podobě v Bibli. V této kapitole se budeme zabývat hodnověrností těchto informací, protože pokud hodnověrné nejsou, pak nemá smysl hovořit o křesťanství, které má Bibli jako svůj základní pilíř.

0: Než se podíváme na některá historiografická fakta, pouvažujeme nad tím, proč Bibli psali chybující lidé. Jednou z charakteristik Božího jednání je skutečnost, že Bůh si používá lidi, kteří jsou při smyslech a tudíž vědí, co dělají. Zde je důležitý rozdíl oproti vzniku Koránu, který je dílem jednoho muže, který ho sepisoval na základě svých zjevení. K tomu, abych komunikoval s Bohem, respektive Bůh se mnou, nemusí dojít skrze vyprázdnění mysli, k potlačení vůle, k jakýmsi extatickým stavům. Jinak řečeno, Bůh s člověkem nejedná jako s pasivním médiem, ale jako s osobností, kterou respektuje. Proč křesťanský Bůh komunikuje v Bibli skrze přemýšlející a komunikující lidi, a ne třeba skrze anděly, slepice, kameny nebo hlínu, je pravděpodobně proto, že člověk je Božím obrazem, kdy jedním z možných vyjádření tohoto obrazu je naše schopnost komunikovat. Sama Bible říká, že veškeré písmo, myslí se Bible, je Bohem vdechnuté. Tak je to napsáno v 1. epištole Timoteovi 3:16. Bibli tedy psali lidé, kteří byli vedeni Božím duchem. Neznamená to, že jim jakýsi duch vedl ruku, ale skutečnost, že zaznamenávali zkušenosti svoje či zkušenosti jiných s Bohem, které buď přímo sepisovali, nebo je předávali z generace na generaci, aby byly sepsány později. Někdy tito lidé, jako třeba v případě známého desatera, byli přímo konfrontováni s Bohem, který k ním promlouval v různých podobách, a to potom sepisovali. Dobře ono napětí mezi Boží a lidskou spoluprací při sepisování Bible definuje teolog Charles Ridley. Bůh dohlížel na lidské autory, aby svým vlastním osobitým stylem bezchybně zaznamenali v originálních manuskriptech, rukopisech, jeho poslání. Tedy autoři Bible byli ovlivněni kulturou, ve které žili, a přesto to nic nemění na tom, že skrze ně mluvil Bůh. I zde vidíme rozdíl oproti Koránu, kdy na rozdíl od Bible, kde vnímáme i příslušné lidské autory, je Korán chápán jako zjevení neměnného nebeského vzoru a je Koránem pouze v arabském originále. Podívejme se nyní na některá fakta o Bibli. Bible byla psána v průběhu více než 1500 let, více než 40 generacemi, více než 40 autory z nejrůznějších sociálních vrstev, od králů přes politiky až po pastevce a rybáře. Byla psána na nejrůznějších místech, v poušti, v palácích, ve vězení, ve vyhnanství, ve válce i v míru, v různých emocionálních stavech, jak v radosti, tak v dobách deprese a strachu. Byla psána na třech kontinentech, v Asii, Africe a Evropě, třemi jazyky, hebrejsky, aramejsky a řecky, o nejrůznějších, často kontroverzních tématech. Jedná se o jednu knihu, která se ale skládá ze 66 knih. Přesto je v Bibli neuvěřitelná jednota a celou Biblií se vine nit, která by se dala shrnout slovy Bůh v Kristu zachraňuje člověka. Lidé, kteří Bibli sepisovali, se nemohli znát, navíc ani nevěděli, že píší to, co jednou bude nazváno Biblií. Bible přežila jak doby systematické likvidace a pronásledování, tak okamžiky, kdy to byla samotná církev, která Bibli likvidovala. Přežila i doby tvrdé kritiky, a to jak od historiků, tak antropologů, tak dokonce náboženských vůdců či některých teologů, kdy právě oni považovali za nesmysl věřit slovům této knihy. Výsledkem je, že Bible existuje v 220 jazycích a dialektech, jedna nebo více knih Bible v dalších 739. Celkový počet publikací pak existuje v 1280 jazycích. Proč uvádím tato čísla? Roku 303 Dioklecián vydal edikt, ve kterém zakázal křesťanství s tím, že je třeba, aby křesťané přestali uctívat Boha a zničili svá písma. Roku 1778 Voltaire prohlašuje, že za 100 let nebude Bible existovat. Feuerbach hovoří o náboženství, potažmo křesťanství, jako o projekci lidských tužeb, kdy bohem člověka se stává člověk. Marx mluví o opiu lidstva. Nietzsche o smrti Boha a nebezpečí křesťanství, Freud o Bohu, který je jen projekcí otce, kdy osobní Bůh není nic víc než povýšený otec, Jean-Paul Sartre pak o tom, že existence Boha je zásadně neslučitelná s existencí svobodného, sebe sama vytvářejícího člověka a asi bychom mohli pokračovat. V Sovětském svazu možná ještě existují lidé, kteří pamatují ateistické pětiletky. Československý prezident Antonín Zápotocký hovořil o tom, že Ježíšek vyrostl a zestaral, narostly mu vousy a stává se z něho Děda Mráz. Nechodí již nahý a otrhaný, je pěkně oblečený v beranici a v kožichu. Děda Mráz přijíždí k nám od východu a na cestu mu září celá řada rudých hvězd. Podobných příkladů je v historii celá řada. Ani čas, ani perzekuce, ani kritika ale nezastavili lidskou potřebu nejen po Bohu, ale též po jeho slově, Bibli. To, že existuje tolik kopií Bible, že si ji lidé stále kupují, že oni stále stojí, hovoří o tom, že na Bibli asi něco bude. Důvodem, proč mít Bibli, nemusí být pouze snobská touha mít tuto knihu v poličce. Cesta Bible k člověku se dá popsat následujícím způsobem. Od Boha k člověku, k autorům, kteří Bibli psali, od člověka na papír a z papíru do lidských srdcí. V následujících řádcích se budeme zabývat především prvními dvěma oblastmi. Pokusím se ukázat na některé aspekty týkající se Bible, které ukazují na některé shody, které buď můžeme připsat náhodě, nebo skutečnosti, že za inspirací Bible někdo stojí. Ten někdo potom není člověk, ale Bůh. Mám za to, že pokud je Bůh inspirátorem Bible, potom není důvod jí nevěřit a pochopitelně naopak.
1: Posloucháte Večer pod lampou. Čas pro čtení dobrých knih.
0: Prorocká přesnost a utváření Bible. Zjednodušeně znamená proroctví určitou Bohem inspirovanou promluvu do konkrétní situace nebo do budoucnosti. Starý zákon přináší 60 hlavních mesiášských proroctví, přičemž mesiáš znamená pomazaný a zároveň je tento titul oficiálním označením osoby, kterou Izraelci očekávali. A asi 270 drobnějších proroctví, která se naplnila na jedné osobě, Ježíši Kristu. Podrobněji se tímto budeme zabývat v kapitole o Ježíši Kristu. Zatím jen tolik, že tato proroctví se skutečně vyplnila. Další řada proroctví se týká konkrétních historických událostí. Je nad možností této práce jmenovat všechny specificky. Uvedu jen heslovitě. Jsou to například proroctví týkající se měst, jako byly Babylon, Ninive, Jeruzalém, Samaří, Týr, Sidon. Dále proroctví týkající se historických událostí, jako například pádu různých říší, až po proroctví o návratu Židů zpět do své země. Tato proroctví se stejně jako v případě osoby Krista naplnila a není až takový problém jejich přesnost zjistit. Na rozdíl například od Nostradáma nebo Sibily se popisovaná proroctví netýkají jakýchsi světových katastrof, toho, že autor vidí blíže nespecifikované plameny a hrůzy, ale ověřitelných konkrétních historických událostí, někdy zcela nepatrných detailů. Zde je důležité vědět nejen kdy byla Bible sepsána, ale také kdy byl její kánon uzavřen. Kánon, to znamená knihy, které do ní patří. Pokud Bible vznikla až po událostech, které se staly, potom je nesmysl mluvit o proroctví. Můžeme mluvit pouze o konstatování historické události. Starozákonní knihy vznikaly v časovém rozsahu delším než 1000 let, asi v letech 1400 až 400 před Kristem. Odborníci se neshodují, kdy byl Starý zákon dán do té podoby, jak jej známe dnes. Nicméně shoda panuje v tom, že Starý zákon byl sepsán do dnes známé podoby ještě před naším letopočtem. Kristus i raná církev se na něj často odvolává. V Novém zákoně je odkaz na nejméně 161 starozákonních příběhů a citováno přes 246 starozákonních pasáží. Je třeba zdůraznit, že to nebyla církev, která určila, co do Starého zákona bude a nebude patřit, ale vlastně její tehdejší nepřátelé, tedy Židé. Církev pouze přijala do biblického kánonu to, co bylo uznáváno Židy. Přesto je to Starý zákon, který ukazuje na osobu ukřižovaného a vzkříšeného Krista jako Mesiáše, tedy toho, koho Židé jako Mesiáše nikdy neuznali. Pokud nemůžeme Židy z něčeho podezřívat, potom je to zcela jistě ze snahy svými písmy ukázat na Krista jako na jimi očekávaného Mesiáše. Je možné namítnout, že díky dlouhé periodě, během níž vznikal Starý zákon, došlo ke zkreslení. Židé si tohoto nebezpečí byli dobře vědomi a proto existovaly v rámci židovství skupiny, které se specializovaly pouze na opisování posvátných textů s cílem, aby nedošlo k možnosti zkreslení nebo sfalšování jejich posvátných písem. S tím souvisí objev z roku 1947, kdy se na břehu Mrtvého moře objevily takzvané kumránské texty. Jedná se o 40 000 popsaných fragmentů, na kterých je celý Starý zákon mimo knihy Ester. Tyto svitky byly sepsány někdy kolem 2. až 1. století před Kristem. Do této doby stále existovala otázka, jak přesné jsou kopie, podle kterých překládáme Starý zákon, jakými jsou například Kairokodex z roku 895 našeho letopočtu, Leningradský kodex z roku 916 našeho letopočtu, Kodex Babylonicus Petropolitanus z roku 1008 našeho letopočtu a další. Nalezené svitky překvapily neuvěřitelnou přesností ve srovnání s kopiemi, které nám jsou k dispozici. Ukazuje to na velikou přesnost těch, kteří si dávali práci s kopírováním textů, které dnes známe pod názvem Starý zákon. Podívejme se na komentář této skutečnosti tak, jak nám je popsaný německým archeologem Hansem Bartkem. Všechny rukopisy z Kumránu mají tvar svitku. Žádný rukopis nebyl součástí kodexu, tedy knihy mající formu našich dnešních knih. Sama forma svitku již poskytuje spolehlivou hranici datování. Rukopisy z Kumránu musely být napsány před začátkem 2. století. Ostatní nejstarší rukopisy celého Starého zákona pocházejí z 10. nebo 11. století. Během 1000 let může rukopisným tradováním dojít k silnému zkomolení textu. K velikému překvapení a snad i zklamání badatelů obsahovaly rukopisy z Kumránu stejný text jako rukopisy z 10. století našeho letopočtu. S nepředstavitelnou přesností židovští písaři tradovali hebrejský text. Je třeba dodat, že texty nalezené v Kumránu vykazovaly v porovnání s uvedenými kodexy odchylky, ale ne zásadního rázu, který by měnil smysl textu. Nyní se podíváme na druhou část Bible, kterou je Nový zákon. Již první církevní otcové, Ignácius, Polikarp, Justín, Ireneos, se hned v 1. století odvolávají nejen na Krista, ale též citují písmo. Písmem pak míní evangelia, dopisy apoštola Pavla a dalších apoštolů, které tvoří tu část Bible, které říkáme Nový zákon, a dále židovský Starý zákon. Justin Martyr, syrský řek a filozof, cituje z Matouše, Marka, Lukáše a Jana, ze Skutků a mnoha Pavlových epištol. Napsal, že vzpomínky apoštolů se každou neděli čtou ve shromážděních spolu se starým zákonem. Za doby Irenea, jehož práce dosáhla vrcholu kolem roku 170, nebylo nejmenší pochybnosti o autoritě nového zákona. Do podoby, jak jej dnes známe, byl dán na koncilech pro východní církev roku 367 a pro západní v Hippo Regius roku 397 a v Kartágu roku 419. V podstatě se jednalo o kanonizaci do té doby kolujících spisů apoštolů. Kritériem přijetí bylo sepsání knihy apoštolem, tedy přímým svědkem života Krista, nebo přímými žáky apoštolů, jakými byli Marek a Lukáš. Dalším kritériem byl samotný obsah vybraných knih, tedy zda v jejich centru je osoba a dílo Ježíše Krista. Přes tvrdé spory o určité teologické momenty Nového zákona kánon vznikl a byl uznán celou církví. Leon Morris hovoří o tom, že není tomu tak, že by církev prosadila kánon. Kánon se prosadil sám. Protože stejně jako ve Starém zákoně nemáme originály, naskýtá se otázka, zda nový zákon není zkreslen. V posuzování přesnosti nového zákona budeme postupovat podle měřítek, která se používají při posuzování historické spolehlivosti dokumentů. Jedná se o 7 kroků. Za prvé, kvalita a kvantita dochovaných rukopisů. Za druhé, doba sepsání prvních kopií po originálu. Za třetí, doba vzniku případných pramenů po události, z nichž čerpá originál. Za čtvrté, jak dlouho po sepsání originálu vznikly nejstarší a nejspolehlivější dokumenty. Za páté, logická a jazyková harmonie kvůli možnosti padělku. Za šesté, správnost a přesnost ověřitelných originálů. A za sedmé, případné další okolnosti mající vliv na spolehlivost dokumentu, opozice, kontrola a tak dále. Frederick Kenyon, dlouholetý ředitel a hlavní knihovník Britského muzea a přední odborník v oboru starověkých rukopisů, napsal: Interval mezi vznikem originální kompozice a nejranějších dostupných dokladů je tak nepatrný, že je v podstatě zanedbatelný, a je proto mimo jakoukoliv pochybnost, zda se nám písma dochovala co do obsahu v takovém stavu, jak byla napsána. Jak autenticita, tak všeobecná neporušenost knih Nového zákona se může považovat s konečnou platností za potvrzenou. William Albright píše, trochu více o něm budeme ještě hovořit, že období 20 až 50 let je příliš krátké na to, aby došlo k podstatné změně obsahu nebo slovní formulace Ježíšových výroků. Uvedená čísla nemají za cíl snižovat starověké dokumenty. Spíše mají ukázat na to, že říci o Novém zákonu, že je nevěrohodný, znamená to samé říci o celé starověké literatuře. U tohoto bodu doporučuji se znovu vrátit k uvedené historicko-právní metodě. Asi jen málo starověkých dokumentů se může přesností srovnat s Biblí. Bible nám tedy poskytuje poměrně slušný základ ke zkoumání křesťanské zvěsti.

Neuvěřitelná vnitřní jednota. Tento bod jsem již naznačil v uvedených faktech o době psaní Bible, počtu generací, které Bibli psali, a tak dále. Pochopitelně se naskýtá otázka, zda neobvyklé vnitřní jednoty Bible nebylo dosaženo tak, že jeden člověk či jakási náboženská škola dala dohromady podle starozákonních spisů 27 knih Nového zákona a tak dotvořila Bibli. Těchto 27 knih by nebylo tvořeno podle skutečných událostí, ale tak, aby zapadaly do kontextu Starého zákona. Jak jsem již psal, například o Kristu, je ve Starém zákoně mnoho proroctví. Nicméně Nový zákon je se Starým propojen mnohem více a oba díly Bible tvoří velmi konzistentní celek. Všechny spisy Nového zákona, tak jak je známe dnes, vznikly zhruba mezi roky 40 až 100 našeho letopočtu a zhruba 25 let po svém sepsání začaly kolovat po tehdejší církvi. Pokud by se tedy někdo pokusil dát dohromady Bibli, potom by musel vzít všechny spisy Starého zákona, jenže to ještě nevěděl, že jednou budou patřit do Bible, v té době je uznávali pouze Židé, a vymyslet texty Nového zákona ne podle Ježíšových slov a skutků, ale tak, aby oba díly Bible do sebe přesně zapadaly. Ani ti, kdo by toto vše dávali dohromady, by ale nevěděli, že z toho vznikne Bible, protože biblický kánon byl definitivně uzavřen až dlouho po smrti jeho autorů. Autoři Bible navíc neměli ambice utvořit nové náboženství, dát světu novou knihu, ke které použijí Starý zákon jako předlohu. S tehdejšími možnostmi a sociálním pozadím autorů Bible to ani nešlo. Jiná možnost potom je, že autoři Nového zákona prostě popisovali, co zažili, viděli, slyšeli a přijali od Boha. To potom zaznamenali, a protože Bůh je inspirátorem Bible, je možná jednota celé této knihy. Nezničitelnost i přes tvrdé pronásledování. I tento bod jsem již trochu zmínil. Jen dodám, že například roku 1199 papež Inocent III. Přikázal pálit Bible. Asi není třeba připomínat smutnou historii násilné rekatolizace v naší zemi, kdy vlastnit Bibli nebylo běžně dovoleno. Bible ale nebyla v některých dějinných okamžicích nežádoucí jen pro církev. Již jsem psal o výrocích Voltaira. Nicméně bych rád něco k jeho boji proti Bibli přidal. Poté, co Voltaire zemřel, si jeho tiskařský stroj a byt, ve kterém bydlel, pronajela Ženevská biblická společnost, aby tiskla Bible. 24. prosince 1933 britská vláda odkoupila od Ruska Codex Sinaiticus, vzácný opis Nového zákona, za $500,000. Ve stejný den byla v Paříži prodána první edice Voltaireova díla za 11 centů. Že by měl Bůh smysl pro humor? Nemohu si v této souvislosti odpustit poznamenat slova Jana Amose Komenského, pronesená k českému národu v jeho kšaftu. A poněvadž Pán náš písma svatá spisovati poručil, odkazuji tobě, český národe, za dědictví knihu Boží, Biblii svatou, kterouž synové moji s pilností velikou z původních jazyků do češtiny uvedli, do 15 let na té práci tráví vše několik učených mužů. A Pán Bůh tomu tak požehnal, že málo jest národů, kteří by tak pravdivě a jasně svaté proroky a apoštoly ve svém jazyku mluvící slyšeli.

0: Za čtvrté, historická přesnost. Dominik Duka ve svém spise Úvod do písma svatého starého zákona hovoří o tom, že Bible je ve svém líčení nepřesná, dopouští se chyb v datování. Biblická geografie vykazuje značné mezery a mnoho hrubých chyb. Teolog A. Laple píše, že až do raného novověku se na písmo svaté hledělo jako na slovo boží, ale pak byl tento nimbus historickými a textově kritickými výzkumy v 17. a 18. století těžce narušen. Kritici si neúprosně posvítili na text písma svatého. Přitom se nutně ukázaly obrovské lidské nedokonalosti, jak pokud jde o vznik, tak především pokud jde o pozdější přeformátovávání, přepracovávání a konečnou redakci biblických textů. Z nedotknutelného a neomylného slova božího se stalo slovo lidské, které spolu vytvářely lidské, až příliš lidské nedostatečnosti a motivy. V 19. a 20. století dochází k rozsáhlému zkoumání staroorientální literatury a výsledky vykopávek v Palestíně, Sýrii, Mezopotámii a Egyptě ukázaly mnoho nápadných podobností biblických textů s mimobiblickými zprávami. Jistě se mohla vyvrátit námitka, že Bible je produktem náboženské fantazie, tím, že se poukazovalo na kulturně historické a archeologické doklady. Protože teď budu uvádět některé citáty lidí zabývajících se nebo komentujících biblickou archeologii, chci zdůraznit, že archeologie se jako jeden z historických oborů zabývá především hmotnými předměty, proto nemůže nikdy ověřit velké biblické pravdy, například boží existenci a vykupitelské působení Krista, vtěleného slova. Dále chci zdůraznit, že je nad rámec možností tohoto pořadu zabývat se biblickou archeologií podrobněji. Na druhou stranu by biblické záznamy neměly jít mimo čas a prostor a být v přímém rozporu se světovými dějinami. Již zmiňovaný William F. Albright, jedna z největších autorit všech dob na poli orientalistiky, svého času prezident Mezinárodní organizace starozákonních vědců, ředitel americké školy orientálních výzkumů v Jeruzalémě, autor více než 800 publikací o archeologii, biblických a orientálních výzkumech, napsal: čtenář si může být jist, že v Biblii nebylo nalezeno nic, co by podkopalo rozumnou víru, a nic nebylo objeveno, co by mohlo vyvrátit jedinou teologickou doktrínu. Nepotřebujeme se již trápit tím, jak harmonizovat náboženství a vědu, nebo dokázat Bibli. Historik Robert D. Wilson, znalec 45 jazyků a dialektů, mimo jiné profesor na univerzitě v Princetonu, hovoří o tom, že ve Starém zákoně je popisováno okolo 40 králů žijících mezi lety 2000 až 400 před Kristem. Každý je uveden v chronologickém pořádku, s odkazy na krále stejné země nebo zemí okolních. Wilson hovoří o tom, že skrze tento výčet králů si lze stěží představit větší přesnost, než je ve starozákonních záznamech. Tento muž ještě píše: 45 let od té doby, co jsem opustil univerzitu, jsem zasvětil svůj život Starému zákonu. Všem jeho jazykům, archeologii a překladům do té míry, do jaké bylo možné vyzkoumat vše týkající se textu a historie. Říkám to proto, že snad o sobě mohu mluvit jako o tom, kdo je expert. Těchto 45 let studia Bible mne stále utvrzovalo ve víře, že ve Starém zákoně máme skutečně historické záznamy týkající se izraelského lidu. A mám právo spochybnit výsměch těch chytrých mužů a žen, kteří si dělají legraci z křesťanů starých dob a těch, kteří věří v Boží slovo. Jan Sokol hovoří v souvislosti s evangelií o tom, že texty evangelií jsou zachovány na stovkách papírových zlomků a v několika knihách z prvních 4 století. Nejstarší zlomky jsou z počátku 2. století a v textech je neobyčejně málo odchylek. Od doby předpokládaného napsání knihy do doby, z níž pocházejí nejstarší zachované opisy, uběhlo jen několik desetiletí, kdežto pro všechny ostatní antické spisy jsou to staletí. K tomu přistupují vnitřní kritéria. Texty evangelií nesvědčí o tom, že by přání bylo otcem myšlenky. Snad nejvážnějším argumentem pro pravost evangelií je fakt, že jsou 4, vůči sobě blízká i zřetelně odlišná. Z historického hlediska to jsou spisy velice věrohodné a právě z nich lze celkem bezpečně tvrdit, že historická existence Ježíše Nazareckého je nepochybná. Sir William Ramsay, ve své době jedna z největších autorit na historii a archeologii Malé Asie, dnešního Turecka, po výzkumech a bádání nakonec přiznal, že Lukášovy záznamy jsou v historických detailech naprosto přesné. Nakonec píše, že Lukáš byl historik první třídy. Tento by měl být řazen k největším historikům.
1: Posloucháte Večer pod lampou. Čas pro čtení dobrých knih.
0: Pokusím se to, co popisuji, ukázat na dvou historických událostech popsaných v Bibli. Sami zvažte, do jaké míry se jedná o shodu okolností. První událost jsem vybral ze Starého zákona, a to proroctví o Týru z knihy Ezechiel, 26. kapitoly, verše 1. až 21. Pokud budete číst tento text, najdete 6 specifických proroctví týkajících se města Týrus. Verše 3. až 6. Mnohé národy povstanou proti Týru. Verše 7. a 8. Babylonský král Nabukadnezar porazí toto město. Verš 4. Z Týru zůstane jen holá skála. Verš 5. Týr se stane místem v moři, kde se suší sítě. Verš 12. Materiál, ze kterého je město postaveno, bude uvržen do moře. A verš 14. Týr nebude nikdy obnoven. Co se ve skutečnosti stalo? Týrus bylo hlavní město Fénicie. Ve své době se jednalo o důležité město, kde se stýkaly kultury a obchod. Jednalo se zároveň o velmi dobře opevněnou pevnost. 3 roky poté, co bylo proroctví vyřčeno, král Nabukadnezar oblehl město. Obležení trvalo 13 let, až nakonec město bylo dobyto. Když vojsko vstoupilo do města, bylo město prázdné. Během 13 let obléhání obyvatelé postupně odešli na ostrov, který byl vzdálen asi 700 metrů od břehu. Město ovšem bylo Nabukadnezarem zničeno, přesně jak je tomu řečeno v proroctví. Ostrovní město trvalo zhruba 250 let až do doby vlády Alexandra Velikého. Alexandr během svého tažení do Egypta nařídil městu, aby mu otevřelo brány, ale byl odmítnut. Alexandr tedy nařídil, aby ze zbytků původního města byla vybudována cesta mořem k ostrovnímu městu. To se skutečně stalo a město bylo Alexandrem roku 322 před Kristem dobyto. Týr nebyl na svém původním místě nikdy znovu postaven, jak je řečeno v proroctví. V současnosti na původním místě jsou pouze holé kameny, na nichž si rybáři suší sítě. Podobných míst je v Bibli mnohem víc a jejich popis by vyšel na další knihu. Další událostí, kterou budu popisovat, je narození Krista. Asi všichni známe příběh, že narození Krista provázela hvězda na východě. Český astronom Jiří Grigar ke hvězdě na východě píše následující. Správný výklad našel patrně již počátkem 17. století proslulý německý astronom Johannes Kepler, který 17. prosince 1603 pozoroval v Praze konjunkci, tedy úhlové zblížení, planet Jupiteru a Saturnu. Napadlo ho proto propočítat, kdy ke stejné konjunkci obou planet došlo v období kolem počátku křesťanského letopočtu a zjistil, že se tak stalo v roce 7 před naším letopočtem, dokonce třikrát po sobě, koncem května a září, jakož i počátkem prosince, a to v souhvězdí Ryb. Takový úkaz nemohl zajisté uniknout babylonským hvězdopravcům nebo mudrcům, kteří o tom dokonce zanechali zprávu na hliněné tabulce objevené roku 1925 archeology. Podle těchto nezávislých údajů lze odhadnout, že se Kristus narodil nejspíše někdy v září roku 7 před naším letopočtem, což vypadá na první pohled podivně, když přece křesťanský letopočet má mít za svůj počátek datum Kristova narození. Ve skutečnosti však historici vědí už dávno, že se Kristus musel narodit před počátkem letopočtu. Počátek letopočtu se totiž určoval až mnohem později, teprve v 6. století. Roku 532 našeho letopočtu se o výpočet data Kristova narození pokusil opat římského kláštera Dionysius Exiguus, ale dopustil se přitom několika chyb při navazování tehdy existující

Rád bych tuto kapitolu uzavřel slovy jednoho profesora, velmi razantního ateisty, kterým neučil světová náboženství. Jednou si postěžoval a s určitou nadsázkou řekl, že je to hrozné, že i sebevětší ptákovina, kterých je prý v Bibli hodně, je historicky prokazatelná.

Za páté, vliv na dějiny. Jiným nezanedbatelným faktorem je vliv Bible na lidi i na celé národy. Například co se týče hodnoty člověka, důstojnosti ženy, hodnoty práce, rodiny, etiky, soukromého vlastnictví, ceny života a tak dále. Asi není třeba zdůrazňovat rozdíly mezi státy vyvíjejícími se pod vlivem křesťanství a státy vyvíjejícími se pod vlivem východních náboženství nebo islámu. Například demokratizace byla nejúspěšnější v těch zemích, kde byl silný křesťanský a západní vliv. Je velice pravděpodobné, že nové demokratické režimy se stabilizují v těch jihoevropských a středoevropských zemích, které jsou katolické nebo protestantské. V muslimských zemích jsou vyhlídky na demokracii celkem neutěšené. V 90. letech se mimo Kuby a Afriky vydala na cestu k demokracii většina zemí, jejichž obyvatelstvo přijalo západní křesťanství nebo kde alespoň existoval křesťanský vliv. Zikmund Březinský potom hovoří o Evropě jako o odrazovém můstku k postupné expanzi demokracie hlouběji do Euroázie. V politické a ekonomické rovině Evropa odpovídá základní civilizační oblasti, takzvané svatopeterské Evropě, vymezené jejím starým společným náboženským dědictvím, vycházejícím z tradic západního křesťanství, které se sice odvracejí od křesťanských kořenů, ale stále z nich profitují. Známé jsou teze Maxe Webera o vztahu protestantské etiky a kapitalismu. Weber nalézá souvislost mezi hodnotovým systémem kapitalismu a protestantskou etikou. Především nauka o předurčení a puritanismus podle Webera motivovali k orientaci na pracovní výkonnost a podmínili asketický způsob života a investice do budoucnosti. Pochopitelně v Božím jménu a někdy s odůvodněním na verše z Bible se dělá nejhorší představitelná zvěrstva. Nicméně skutečnost, že něco dělám v něčím jménu, nevypovídá o té osobě, v jejímž jménu tu či onu věc provádím. Sám Kristus řekl, že věřící poznáte po ovoci, podle toho, jak se chovají, ne podle toho, v čím jménu co dělají. Tolik jen velmi zběžně ke knize, které se říká Bible. Nakonec jedna rada. Nejlépe tuto knihu člověk pozná, když ji sám začne číst.

Večer pod lampou se uzavírá. Samozřejmě pozvánkou k poslechu zase za týden, kdy vám nabídneme další kapitoly z knihy Davida Nováka Víra ve vírech otazníků. Četl Daniel Zeman, technicky spolupracovali Pavel Surý a Michal Crhák.

Bylo 22 hodin na Rádiu 7, které posloucháte, pokračuje večerní program s Lenkou Malinovou za mikrofonem. Za chvilku se zaposloucháme opět do čtení na pokračování z knihy Plavčík Jean, ve kterém se ocitneme opět na lodi Jitřenka.

Na lodi Jitřenka, kde se odehrává děj knihy Plavčík Žán, kterou otevíráme ve čtení na pokračování, probíhá na jedné straně duchovní proměna některých členů posádky a na straně druhé neustálý boj o moc. Navíc zmizela Patricie Gosnoldová. Vypukne další vzpoura? Čte Pavel Hromádka.

Tak to bychom měli, vrněl samou spokojeností Cartier. Pokud budete rozumná, slečno Gosnoldová, prožijete zde docela příjemně nějaký ten den plavby, aniž vezmete jakoukoliv újmu na zdraví. Ukázal prstem na úzký vchod do jedné ze dvou větracích šachet nákladového prostoru. Pečovat o vás samozřejmě budeme se vší starostlivostí, jak to zasluhuje váš urozený původ. Dívka mlčela. Jednak jí bylo jasné, že s těmi čtyřmi muži, kteří ji před malou chvílí na palubě nečekaně obstoupili, nemá cenu smlouvat, a pak byla příliš otřesena představou, že má být zavřena v těsné, dusné kopce, plné zápachu po oleji, jimž byly konzervovány uložené zbraně. Prosím, pobídl ji Zrzek a soukal se úzkým otvorem za ní. Patricie se rozhlédla po zatuchlé díře 2×2 metry a zvedla hlavu. Šachta se zdála být nesmírně vysoká a teprve až kdesi úplně nahoře do ní otevřeným světlíkem vnikalo trochu světla a s ním i vzduch. Nepokoušejte se o nemožné, upozornil Patricii námořník. Zabila byste se. To mě zde chcete v té tmě skutečně zavřít? Snažila se dívka ovládnout třes hlasu. Nechám vám tu lampu. A nebojte se, kromě společnosti pana de Contiho tady nebudete nic postrádat. Patricii připadalo, že se nemůže nadechnout. Zápach z oleje jí zvedal žaludek. A navíc i Cartier silně páchl štiplavým potem. Na okamžik se jí zmocnila panika a měla pocit, že pokud Zrzek co nejrychleji nevypadne, omdlí. Odejděte, poručila Cartierovi. Tak slyšíte? Utrhla se na něho, když viděla, že se nehýbá z místa. Jste moc pěkná, slečinko. Položil Cartier na zem malou svítilnu a vytáhl knot. Moc pěkná, opakoval a přejel dívce nestoudným pohledem po živůdku. Smyste! Dupla vstekle nohou Patricie. Když jste mě už uvěznil v téhle odporné díře, nedýchejte mi alespoň vzduch, který budu sama potřebovat, a pak zapácháte. Za nějaký ten den na tom budeme hádám úplně stejně, zafrkal pobaveně nosem námořník. Když už jsme se ale dostali na hygienu, tamhle máte odtokovej žlábek. Jste odporný. Třeba za určitý čas svůj názor změníte, mademoiselle. Rozesmál se Zrzek a pak se konečně otočil k odchodu. Zakrátko již Patricie slyšela, jak zamyká vchod a tlumeným hlasem, co si přikazuje mužům, kteří ho doprovázeli. Asi mají za úkol mě hlídat, dovtípila se dívka. Ale proč? Posadila se vedle lampy a stáhla opatrně knot. Že by ji sem ten blázen strčil pro své osobní potěšení? Připomněla si Cartierovi chlípné pohledy a bez díky si přitáhla k tělu širokou sukni. Rozhlédla se kolem sebe, ale nezjistila nic, co by ji potěšilo, až na to, že v rohu místnosti objevila slamník. Opravdu, pamatovali na všechno. Stáhla trpce rty a posadila se. Hlavně musí zachovat klid a rozvahu. Žádné zbytečné pohyby. Křik, bušení do dveří, s tím vším je zcela jistě počítáno. Náčelník Samoset jí jednou vyprávěl, jak jej v malém srubu jednoho dne zavalila lavina. Dostali ho odtamtud jeho bojovníci, kteří se k němu téměř 2 dny vytrvale prokopávali. Po celou tu dobu však ležel na lůžku, minimálně se pohyboval a odpočítával každé nadechnutí. Díky tomu tehdy přežil. Ona má naštěstí vzduchu dostatek, takže jí rozhodně udušení nehrozí. A co je ze všeho nejdůležitější, nahoře ji budou zcela určitě postrádat. Otec, matka i ten zvláštní mladík. Hrabě.

pousmála se jeho seprané košili a plandavým kalhotám. Hrabě de Conti. Až na to vznešené jméno se zdánlivě v ničem neliší od mladých mužů, které byla zvyklá vídat od dětství v městech Nového světa, a přesto ví, že je naprosto jiný. Napadlo jí to už tenkrát, když se tak statečně postavil proti Flaubertovi, a počase zjistila, že ji její intuice nesklamala. Ten dost uboze vyhlížející plavčík s hřívou sluncem vyšisovaných vlasů byl osobnost vpravdě výjimečná. Například jeho smích. Zpočátku nevěděla, proč ji tak fascinuje jeho spontánní veselí. Teprve mnohem později si uvědomila, že je asi prvním bílým mužem, kterého zná, jenž se nestydí dát před druhými najevo svou radost ze života. Kam až její paměť sahá, nevzpomíná si, že by v Americe viděla smát se někoho jiného než Indiány. Angličtí puritáni, mezi nimiž vyrůstala, ji systematicky učili smíchem a dalšími citovými projevy pohrdat. Oni sami šli výrazně příkladem. Z toho důvodu také nikdy neměli snahu se přiblížit k americkým domorodcům. V jejich očích zůstávali pouhými velkými dětmi, protože smích a veselí má své místo snad ještě v období dětství, ale v žádném případě nemá co pohledávat v životě dospělých. No, a vážení rudí sagamorové s pomalovanými tvářemi a vyholenými hlavami se dovedli chechtat a plácat do stehen, až se zalikali. Žán, pomyslela si zasněně, věří ve stejného boha jako puritánští osadníci? Čte stejnou Bibli, z níž čtou pastoři s podmračenými tvářemi při nedělních bohoslužbách? A přitom se jim v ničem nepodobá. Pro něho není život pouhá cesta slzavým údolím, spojená s odříkáním si všech pozemských slastí, aby byl člověk jednou hoden věcí nadpozemských. On umí žít a Bůh, v něhož věří, je jakousi přirozenou součástí celého jeho bytí. Ona sama se Boha bojí jako někoho nesmírně přísného a tvrdého. A není divu, vždyť v puritánských modlitebnách slyšela daleko častěji o pekle a věčném zatracení, než o nebi a boží lásce. Jak tak vzpomínala, zabloudila opět bez děky očima ke světlíku, jímž pronikalo synavé světlo. Ten upocený zrzavý chlap, po němž zde zbyl nepříjemný zápach špíny a tabáku, má pravdu, je příliš vysoko, aby se vůbec o něco pokoušela. Bude rozumnější počkat, jak se situace vyvine, nebo lépe, až si pro ní přijde ten hrabě v bavlněných kalhotách. Trochu se té romantické představě usmála. Za slabou dřevěnou stěnou, která ji dělila od svobody, zaslechla tiché hlasy svých strážců, jak se o něčem dohadují. Porozuměla však pouze několikrát opakovanému jménu Cartier a pak slovu kapitán, což jí nedávalo žádný smysl. Zpěvavá francouzština jí začala pozvolna splývat v jakousi monotónní melodii a ona cítila, že jí zvolna těžknou víčka. Zmožena nepříjemným dusnem a mírně omámena výpary oleje, se pomalu natáhla na slamník a usnula s myšlenkou, kterou by lidé sídlící v Bostonu či Salemu považovali za velice hříšnou. Jaké by to asi bylo, kdyby ji Jean de Conti objal a políbil.

Takže zmizela, konstatoval Lord Gosnold rozčileně. Nepříjemnou chvíli ticha, kdy muži stočili podvědomně pohledy na ubohý zbytek po námořníku Dyransovi, přerušil až Lasalleho rozrušený hlas. Hrom to škopku, ulevil si šťavnatě. Snad ji taky nehodili do vody. Kam? Vytřeštil Angličan oči. Uklidněte se, milorde, ozval se chlácholivě Bikarat. A vy, kavalíre, přestaňte laskavě plácat nesmysly. Pane de Conti, obrátil se kapitán na Žána. Kdy jste naposledy viděl slečnu Gosnoldovou? Tohle vím náhodou naprosto přesně, protože lodní zvon odbíjel zrovna 9:00 a mně začínala služba. Patricie, tedy slečna Gosnoldová, mi pověděla, že si zajde do své kajuty, kde je přece jenom o něco chladněji. Kam ovšem pravděpodobně už nedorazila, rozhodilo ruce Angličan. Na téhle lodi by člověk přišel o zdravý rozum a já se už skutečně nemohu dočkat chvíle, až vypadnu na pevninu. Máme naprosto shodné přání, milorde, chápal jeho rozčilení Bikarat. Hněv je však špatný rádce a vůbec to nejhorší, co bychom mohli udělat, by bylo začít jeden druhého obviňovat. Vám se to mluví, když se nejedná o vaši dceru. Ručím vám za to, že ji najdeme. Bikarat vytáhl z kapsy veliký kapesník a přejel si jím mokrý obličej. Proklatý vedro, zahučel. Myslím, že se po ní půjdem podívat, vyzval Mario pohledem zdrceného Žána. Nikam! Ani jeden, ani druhý, uhodil Bikarat pěstí do stolu. Nemám chuť sbírat po vás knoflíky jako potom, ale. Něco přece podniknout musíme, rovněž se zvedl de La Salle. Jenom si zase klidně dřepněte zpátky, kavalíre. Rytířská gesta teď momentálně nejsou na místě a té dívce nepomohou. Začínám tušit, jak se věci mají. Ukázal Bikarat bradou na poblíž lelkující dvojici námořníků. Nechte to na mě. A žádné výbuchy emocí. Tak spusťte, co máte. Vyzval Cartiera s Jerésem, když je pokynem hlavy přivolal. Podívejte, kapitáne, přešlápl Zrzek. Nám se prostě nelíběj některý vaše způsoby. Tak, za to já jsem těmi vašimi přímo unesen. Kde je slečna Gosnoldová? Je pravda, kapitáne, stavěl se, jako by přeslechl otázku Cartier, že máte v úmyslu najmout v Quebecu novou posádku. Zatím děláte všechno proto, abych se tou možností přímo opájel. Pokud vím, podepsali jsme smlouvu. Vlezte mi na záda s vaší smlouvou, Cartiere. Teď se ptám já. A to, kde je slečna Gosnoldová? Jestli nedostaneme uspokojivou odpověď, vyhrožoval Zrzek. Jste směšní, máchl přezíravě rukou Bikarat. Tyhle typy, jako jste vy, jsou vždycky a všude trapně stejné. Kdyby byla aspoň někdy nějaká změna. Dobrá, stvrdl rázem Cartierův pohled. Ta mladá mis je, jak správně tušíte, v našich rukou a nevydáme ji dřív, dokud nebudeme kotvit na Tortuze. No jistě, něco podobně nesmyslného jsem předpokládal. Asi vám není dostatečně známo, že vzhledem k tomu, že cesta již nějakou dobu trvá, nemáme zásoby na to, abychom kličkovali po moři jako zajíci po poli. Tak budete držet půst. Konečně my jsme s tím kličkováním nezačali. Poslyšte vy dva. Radím vám, abyste si se mnou nezahrávali. Dokud nezměníte směr, odtušil s ledovým klidem Cartier, budeme vám každý den nosit ze slečny Gosnoldové kousek. Každý den vám předložíme něco jiného.
Nebude to, hádám, příjemný pro ni ani pro vás. Zavadil významným pohledem oblednoucího Žána. Takže máte na vybranou. Kdo nám zaručí, že pokud splníme vaše podmínky, Patricii se nic nestane? Zeptal se ochraptěle Angličan. Nezdáme se vám snad dostatečně důvěryhodní, milost pane. Žel, ale nic jinýho, než spolehnout se na naše slovo, vám nezbývá. Radil bych vám však příliš naši trpělivost nenapínat a přemluvit kapitána, aby co nejdřív otočil kormidlem. Copak tobě, Cartiere, nedošlo, že takovej rozkaz může dát kapitán pouze tehdy, když loď pluje, a ne když se za bezvětří nehne z místa? Běž si zase hnípat ke kormidlu, levasére, obořil se Cartier na kormidelníka. Od jistý doby mi silně lezeš na nervy. Tak mě hoď přes palubu jako Dyrance, poradil mu levasér. Já? Dyrance? Co to blábolíš? Zatěkali Cartierovi oči po napjatých tvářích, až padly na knoflíky na stole. Víc se s vámi vybavovat nebudu, obrátil se zády rezavý námořník. Pitomče, zvedl levasér prst k nebi. Tohle ti nic neříká? Cartier se podíval za kormidelníkovým ukazovákem. Přestože nebylo nikde ani mráčku, zbyl ze slunce pouhý rozmazaný obrys a celá obloha byla pokryta těžkou mrtvolnou šedí. Žár polevil, ale o to větší bylo dusno. Nejspíš bude bouřka, odhadoval Cartier nejistě. Bouřka? Opakoval pomalu kormidelník. Já bych spíš řekl parádní bouře. Bouře nebo bouřka? Pokud ses už někdy plavil po moři, pak by ti mělo být jasný, že tyhle dva pojmy se od sebe náramně liší. Chceš mi nahnat strach? Pro ten mám rozhodně uděláno.

0: Levasseur si zaťukal na čelo a šel se postavit zpět na své místo ke kormidlu. Nebe teď před očima měnilo svou barvu do fialova, obzor začal tmavnout a ve vzduchu jiskřilo nepříjemné napětí. Paluba ožila a vzduchem létali lodníkovi povely. Jsme tedy domluveni, kapitáne, ubezpečoval se Cartier.
1: Nevzpomínám si, že bychom se na něčem dohodli, sledoval Bikarat ostřížím zrakem práci mužů vysoko v lanoví.
0: Aby nebylo pozdě.
1: Koukej plavat a začni se i se svým kamarádem místo lotrovin modlit, ať doplujeme vůbec někam.
0: Dobrá, počkáme,
2: znejistil Cartier, kterého přece jenom vyváděl z míry kapitánův ustaraný obličej.
0: Počkáme, ale jenom než přejde bouře,
2: dodal výhružně a chystal se s Žerésem odejít. V zápětí však strnul a v očích se mu usadil výraz zděšení, protože se celá loď z ničeho nic rozzářila mdlým, namodralým světlem. Drobné plamenky přeskakovaly z jednoho místa na druhé, až pokryly všechny kovové části lodi. Zářila jimi dokonce i pozlacená hruška lasalého kordu a hořely i na třech stříbrných knoflících z Dyransovy dragonské uniformy. Schon rázem ustal a Jitřenka se ponořila do tíživého ticha.
3: Eliášův oheň!
2: Zaječel do něho Jordanův hlas.
3: Všemohoucí nám sesílá znamení svého soudu!
2: Zvedl ruce k nebi a každý mohl vidět, jak také jeho náušnice vyzařuje strašidelně namodralé světlo.
1: Neposlouchejte toho blázna,
2: snažil se uklidnit vyjevené námořníky de la Salle.
1: Úkaz, který sledujete, je sice poněkud neobvyklý, ale vědecky je již popsal a vysvětlil Descartes. Jedná se o skutečnost, že ovzduší naplňuje velké množství elektrických výbojů a proto...
3: Nenechte se obelhávat bezbožníkem, který odvrhl kněžský talár,
2: přerušil prvního důstojníka patetickým hlasem lodní tesař.
3: Copak si nevzpomínáte, co jsem vám říkal? Bůh se rozhodl, že tuto loď zatratí.
1: Nesmysl,
2: překřikoval Jordana de la Salle a šermoval přitom rukama proti mužům drmolícím v pověrčivé hrůze růženec.
1: Všechen vtip je v tom, že se chystá pořádná bouře. Pokud budeme jednat rozumně, máme šanci vyváznout z ní bez větší újmy na zdraví jako každé jiné plavidlo.
3: Loď, na níž se plaví Jonáš, nemůže vyváznout,
2: skřehotal tesař.
1: Zacpěte tomu komediantovi zobák,
2: ztrácel trpělivost Bikarat, jehož tento přírodní úkaz v první chvíli rovněž zaskočil, i když o něm již pochopitelně slyšel. Lodní tesař si však dál vedl svou.
3: Jonáš,
2: pronášel exaltovaně.
3: Jonáš, který dostal od Hospodina úkol zabít ďábla, ale on neposlech a život mu ponechal.
2: Jordanovi se v koutcích úst objevila pěna a v očních důlcích zasvítilo bělmo, jak zvrátil oči.
3: To je on,
2: namířil prst proti Žánovi.
3: Hoďte ho do moře a budete zachráněni. Jestli zůstane na palubě, nikdo kromě mě neunikne smrti.
1: Ten chlap je zřejmě šílený,
2: mumlal bezradně de la Salle.
3: Jestli i hned něco neuděláme, poblázní celou posádku.
2: Lodní tesař stál vyzývavě nakročený proti Žánovi a chystal se pokračovat ve svých slovních výpadech, když v tom sjelo z oblohy oslňující světlo následované burácivým rachotem hromu. Zároveň s ním zmizely jako mávnutím kouzelného proutku i plamenky Eliášova ohně.
1: Chlapi, vzpamatoval se Bikarat. Jestli do pěti minut nebudou svinuté plachty, bude mít ten pomatenec nakonec pravdu. Ovšem až na to, že nás ke dnu pošle jen a jen naše vlastní hloupost.
2: Svůj rozkaz nemusel opakovat dvakrát. Příznaky kvapem se blížící bouře udělali tečku za pochmurným představením a námořníci se rozeběhli po své práci. Pouze lodní tesař jakoby skameněl s prstem stále namířeným do místa, kde ještě před malou chvílí stál Žán. Nikdo mu však již nevěnoval pozornost.
3: Pohněte k čertu s tou hlavní plachtou, hromoval kapitán. Jestli ji pořádně nepřitáhnete kráhnu, nadělá nám z ní vichr spoustu malých kapesníčků, projemné nosíky městských paniček.
2: Snažil se překřičet zvedající se vítr. Dáte nám odpověď teď nebo až se přežene bouře? Přitočil se k němu neodbitný kartiér.
3: Zmizte z paluby nebo uvidíte, co s vámi udělám.
2: Dupl bykarat nohou. Pojistili jsme se, kapitáne?
3: Jestli se tomu děvčeti něco stane...
2: Nechceme po vás přece nic nemožného.
3: Překážíte mi tady, oba.
2: Dobrá, objevíme se znovu, až bude po všem. Nízkou oblohu téměř nepřetržitě protínaly kliky háky oslňujících blesků a vyschlou palubu začaly bičovat provazce prudkého lijáku. Žán sledoval odcházejícího kartiéra s Žerésem a udělal pohyb, jako by se za nimi chystal vykročit.
3: Ani krok, mladý muži.
2: Strhla jej zpět silná ruka.
3: Tohle jsou zabijáci, kteří nemluví do větru,
2: křičel bykarat přes stěnu deště.
3: Nelezte jim na oči, nebo skončíte opravdu jako Jonáš, aniž byste mis Gosnoldové jakkoliv prospěl. Musíme čekat. A nemyslete si, že nevím, jak vám je.
2: První, opravdu vysoká vlna se přihnala nečekaně z boku, nadzvedla loď a pak ji nechala klesat po své nekonečné stěně až k samému úpatí, kde jitřenku čekala další, ještě větší. Během chvíle změnil oceán tvář k nepoznání a unášel loď rychlostí uragánu neznámo kam.

Knihu Plavčík Žán napsali Eva a Pavel Dolejší. Vydalo ji nakladatelství Daniel knihy roku 2024. Četl Pavel Hromádka, hudební doprovod Tomáš Najbrt.

Zpíval Graham Kendrick a Lucy Grimble o tom, že kříž promluvil. Hluboká láska, očisťující krev a milosrdenství nezměrné a bezplatné. Buď klidná, má duše, neboť vše bude v pořádku. Kříž promluvil.

Další hodina večerního vysílání na Rádiu 7 spěje ke svému závěru. Za chvilku bude 23 hodin a to je čas pro pořad Řeka života, ve kterém nahlížíme do životního příběhu evangelického faráře, ale také hudebníka a chartisty Miloše Rejchrta. Od mikrofonu z brněnské redakce Rádia 7 se loučí Lenka Malinová s přáním boží blízkosti a o půlnoci si můžete poslechnout reprízu tematické soboty s Lucí Endlicherovou a Danielem Raškou a Markem Boščikem. Slává.

0: Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům.
1: Milí posluchači, dnes se scházíme už po třetí s Milošem Rejchrtem, abychom vzpomínali na život a na stopy Božího milosrdenství, které v tom životě Pán Bůh nechává. A dnes nám to bude věru zapotřebí, protože se pohybujeme zhruba v 70. letech. Na začátku 70. let ty si rozjel svou farářskou kariéru, o tom jsme se tady minule bavili, která byla v roce 72 násilně přerušená. No a co jsi dělal?
2: No, já jsem byl zařazen mezi dělnickou třídu, jak to tehdy pan krajský tajemník Dlabal vysvětlil staršovstvu, na kteréž to schůzi jsem i já byl přítomen, což on nejdřív málem padl do mdlob, ale pak se s tím nějak smířil a dokonce nakonec té schůze mě poklepal na rameno a říkal, držte se, čímž navázal na svůj hovor, kterým vysvětloval, že jsem byl zbaven státního souhlasu, protože se vznáším metr nad zemí někde a mám takový jako divný nějaký názory a všelijaké myšlenky podivné a také se stýkám s divnými lidmi. No ale teď jsem již zařazen mezi dělnickou třídu a to mi napraví hlavu a já tak třeba za rok, za dva uvidíme, bych se mohl zase vrátit do té duchovenské služby. No a proto to pozbudivé gesto, držte se.
1: No trvalo to 18 let.
2: Ono to trvalo 17 let, tak. Do 89. od roku 72. No a já jsem tedy nebyl tou dělnickou třídou napraven, co se týče třeba politických názorů. V životě jsem nezažil takový výrazný, jasný, agresivní až surový antikomunismus, jako právě mezi tou dělnickou třídou.
1: No a v jakých sférách dělnické třídy se pohyboval?
2: Já jsem pracoval na sídlišti v rámci podniku Domovní správa, se to tehdy jmenovalo, a vytápěli jsme sídliště v dosti veliké, a to v kotelně, která měla olejové vytápění, což už byl takový jaksi pokrok, znamenalo to, nemusel jsem házet lopatou, ale stejně v létě, protože v létě se tam netopilo, teplou vodu měli obstaranou svými bojlery, to už byla taková velká modernizace, nebo naopak, nevím, ale rozhodně v létě jsem musel chodit na uhlí, což mě na jednu stranu vyhovovalo, protože to jsem byl někdy ve velké kotelně, někdy v krcálku, kde se mě to líbilo nejvíce. Já jsem zjistil, že vůbec nejsem klaustrofob, naopak mě takové ty nory a podzemní prostory a díry dávají takový pocit bezpečí. Tak já jsem se v té kotelně na uhlí, kde jsem zase vytápěl jenom teplou vodu pro malé sídliště, jsem se cítil docela dobře. Mělo to jistou výhodu, že člověk už jaksi sociálně nemohl klesnout níž. To bylo prostě dno. A potkával jsem se tam s nějak s leckterými lidmi, také topiči, kteří mě střídali a kteří měli problémy s alkoholem nebo vůbec nějak prostě život se jim nepovedl, takové ty perličky na dně. Někteří si jen tak přivydělávali k důchodu třeba a vzpomínám, že pro mě bylo docela objevné poslouchat někdy jejich zkušenosti, to byla 70. léta, čili oni to ještě měli v sobě z protektorátu, kde pracovali jako dělníci a velmi hezky na to vzpomínali, na ten protektorát. Jak to bylo pěkné, takové, všude byl takový jako pořádek, klid a hráli kina a co všechno se dalo dělat a bylo bezpečno také. Jeho mladá žena mohla večer klidně z odpolední směny jít parkem a nebát se, protože za znásilnění byl trest smrti. A vůbec tak si jako hezky na to vzpomínali, jak měli speciální příděly v té fabrice. No a já jsem jim to pak trochu odpustil, protože jsem si časem uvědomil, oni vzpomínají nikoliv na Heidricha a na ten protektorát jako takový, ale prostě na tu dobu, kdy nějak květy byly ještě vonavější a nebolela kolena a foukal stříbrný vítr. Prostě bylo to vzpomínky na mládí a jak člověk začne vzpomínat na minulost, tak má vždycky sklon vzpomínat na to krásnější a lepší, co už ho opustilo.
1: No nicméně nechtěl bych, aby někdo se zhlédl v tom, co tady popisuješ, protože mi to připomíná třeba současnou Čínu a myslím si, že pro některé lidi je ten klid na práci a bezpečí, byť vykoupený trestem smrti, že to je určitý ideál.
2: Ano, já jsem zjistil, že většina těch lidí měla za to, že vlastně ti nacisté Němci byli docela féroví. Když ses do nich nemontoval, tak oni tě nechali na pokoji taky. A v tomto ohledu, když jsem pak zase o tom přemýšlel, tak jsem si říkal, jak opravdu jsou různé epochy a různá období. Opravdu třeba německé gestapo, když zatýkalo lidi a pak je mučili v těch výslechových místnostech, tak se chtěli dopídit pravdy. Oni nepotřebovali, aby jim ti lidi vykládali to, co oni chtějí slyšet, ale potřebují vědět, jak to je a kde jsou ty partizáni schovaní a kdo jim dodává apanáž a tak. Zatímco v tom komunistickém režimu to bylo jiné, v jistém smyslu jaksi ještě absurdnější a demoničtější, protože to nemělo logiku. Oni tehdy ti komunističtí vyšetřovatelé mámili z lidí nepravdy. A oni chtěli, aby ti lidé potvrdili výmysly, které prostě nebyly. Je nezajímalo, jak to bylo. Je zajímalo, aby ten člověk potvrdil, že je to tak, jak oni si to napsali, jak oni si to vymysleli a pak pro sebe třeba žádali jako trest smrti, jako to, že se cítí jako ohromní zrádci a tak.
1: Jenomže my už jsme v dobách normalizace, to už zase ti estébáci byli taky trošku jiní a celý ten režim byl jiný. Máš s tím svoji zkušenost jakou?
2: No, za tuto připomínku děkuji. Já myslím, že zase je obecné nebezpečí minulost nějak paušálně, třeba dlouhá desetiletí házet do jednoho pytle a tak třeba tu dobu komunismu do jednoho pytle. Není to tak. Skutečně třeba to zacházení komunistického režimu s námi disidenty bylo jiné než s těmi ať skutečnými či domnělými vykonstruovanými třídními nepřáteli v 50. letech. V podstatě oni se snažili, protože zákony na to měli, které jim hodně nahrávali, že měli vedoucí úlohu komunistické strany v ústavě, měli takové strašné paragrafy v trestním zákoně, jako bylo hanobení představitele státu světové socialistické soustavy, takže jak si dělat si šprťou chlata z Lenina se nevyplácelo, to mohl člověk jít natvrdo a šli někteří za takovéto vtípky, ale dejme tomu, že už tam nebyla ta potřeba ty lidi rozložit, zničit, aby nám byli po vůli. Šlo spíš o to je tu naši pak už říkám naši, disidentskou aktivitu nějak tlumit, hlavně kontrolovat, vědět, co kde, proto všude odposlechy, všude nějaké sledování, otvíraná počta a podobně, vyhodnocovat a pak tedy nějací soudruzi nahoře rozhodli, jestli provedou nějaké opatření, nebo to ještě nechají vyhnít, nebo tak. Čili nelze srovnávat, zvláště poté, co jsem nejen četl, ale také slyšel svědectví lidí, kteří prožili komunistické mučírny, třeba v Uherském Hradišti, kde takovým významným mučitelem byl jakýsi vyšetřovatel Grebeníček, tak opravdu to nelze srovnávat s tím, co jsme prožívali my.
1: Miloši, to slovo disident je vlastně hrozně ošklivé. Kdy jsi uvědomil, že jsi disident?
2: No, mně to slovo disident bylo poměrně sympatické, protože ono doslova znamená odsedlík. To je ten, který se odsedne, už nesedí s těmi ostatními, třeba jak máme v žalmu, prvním není to ten, co sedí na lavici posměvačů, čili ten už je odsedlý od nich, čili je to disident. Disident je prostě člověk, který nejde s tím hlavním proudem a má odvahu sednout si na svou vlastní židli. A také v dějinách slovem disident byli označováni sympatičtí lidé, zvláště v Anglii, kdy i ti reformovaní, nebo řekněme protestančtí křesťané, někteří se stále ještě necítili tak jako dobře v tom hlavním proudu a chtěli víc a chtěli být přísnější a náročnější, tak ti pak dostali název disidenti, protože se odštěpovali i od toho hlavního proudu protikatolického, tedy protestantského.
1: No a kdy jsi to uvědomil ty, že to jsi vlastně sám?
2: Jisté sklony k disidentství jsem u sebe zjišťoval už záhy, možná tak v pubertě právě, když jsem zjistil, že víra, ve které jsem byl vychováván, ale která, jak zase vím, není předatelná, to je jenom to prostředí, ve kterém člověk je a kde třeba napodobuje určité chování, něco se naučí z paměti, umí se pomodlit i tak říkajíc svými slovy, když se to po něm chce, ale srdcem u toho není, nebo moc není. A já jsem v té pubertě zjistil, že to, co je pro mě taková tíživá povinnost a jakési břemeno, tak ejhle, ono mi to vlastně dává křídla. Já se něčím liším a v tomhletom věku i v tom kolektivu svých třeba spolužáků, hlavně spolužaček, když se člověk jako lišil, tak mohl být i zajímavý. No a já mám takový pocit, že už jsem zajímavý, také učitelé si toho všímali, rádi se mnou někteří hovořívali o lečems a tím pádem jsem zjistil, že nebýt jako tou většinou může být i svým způsobem výhodné, jako jednak pro mě samotného, že mi to přináší jakési takové uspokojení, že neplavu s hlavním proudem. No a pak člověk zjistí, že někteří lidé to dokonce oceňují. Tak to byl pro mě takový objev, řekněme, v mých tak 15-16 letech.
1: No a to politické, kdy ses tedy opravdu stal součástí, řekněme, opozice, která byla tehdy vlastně jediná v tom disentu?
2: Za to mohou jednoznačně osobní vazby. Já jsem v evangelické církvi českobratrské poznal několik mladých farářů, kteří mě imponovali a třeba když jsem jel stopem a jel jsem přes Rokycany, tak jsem se u Rodru stavil a pak jsme jeli třeba zase k Trojanovům do Gdyně a prostě bylo vícero takových lidí, ke kterým jsem vzhlížel, protože na mě působili jako takový neunavení čerství křesťané, kteří nechtěli pěstovat to církevní ghetto, ale chtěli víc, chtěli tak do světa, chtěli se nově orientovat, říkali si nová orientace a jejich heslem byla také odpovědnost za svět, což je takové heslo, které taky člověk může nahlížet z vícero strán, možná, že to je i trošku přes příliš pyšné za celý svět, jak si sotva člověk může být odpovědný za sebe, za své skutky a v tom prostředí, kde je, jako třeba za, to si dodnes říkám já, prostě za politiku prezidenta Trumpa, třeba na tož Putina, žádnou odpovědnost necítím. To prostě jako v tom já nejedu, tak říkajíc. No ale to heslo bylo, znělo tak hezky a znamenalo, nebudeme jako ovce jenom všemu přikyvovat. Takže když, tím si u mě ohromně šplhli, když obnovili jaderné pokusy, Spojené státy i Sovětský svaz, které na čas byly zmraženy, tak tato nová orientace dala dohromady takovou petici, kde žádají, aby opět bylo vysloveno moratorium a nejen na ty americké pokusy, ale také na sovětské. A to bylo takový ohromně osvobodivý slovo, že někdo si veřejně troufne říct, že třeba v té Moskvě taky by mohli dělat něco líp. Čili takové to narovnání hlavy i vůči tomu velikému bratrovi, který jinak na nás působil děsivě a bylo lepší reči o něm ani moc nemluvit, aby náhodou se to nedozvěděl, tak tohleto zaujetí nové orientace i pro otázky třeba mezinárodní politiky a tak to mě velmi konvenovalo a tak to bylo spojeno i s tím, že to vesměs byli takový mladší lidi, kteří taky třeba hráli na kytary, to se dnes ani moc neví, že Jakub Trojan například také skládal písničky takové, slyšel jsem to jednou od něj, na kytaru hrával. Byli trošku novoorientační, že to bylo třeba proti právě těm jaderným zbraním. Jo, něco písnička o tom, že mám dcerku v prvé třídě, učí se písmena, to je dneska slavná paní doktorka tady na neonatologii na Karláku a tehdy jak si se učila písmena a on to zhudebnil a teďka, že a tam bylo A jako atom. A teď to v té písničce nějak tak rozvedl a docela to dobře, no. Něco jsem z toho pochytil a zároveň jsem si říkal, kdybych něco psal, tak musím psát nějak trochu jinak. No, ale inspirace to určitě byla. Takže já jsem byl těmito lidmi inspirován.
0: Na Rádio 7 posloucháte Řeku života.
1: Tak my jsme tě opustili v tom církevním společenství v České Lípě. Odkud jsi byl tedy vlastně vyhozen z toho farářského místa, byl jsi tam starší, nicméně ta kotelna už byla v Praze, takže ty jsi změnil své působiště i církevní.
2: Já jsem po 2 letech ztráty státního souhlasu ještě 4 roky bydlel na faře, protože velmi jaksi vstřícně se k nám choval sbor a odmítali také vzít si tam jiného faráře, protože my čekáme, až vám ten souhlas vrátí, když už to jednou slíbili. A také neustále, jak si ty úřady bombardovali různými spisy, peticemi a žádostmi, aby zkrátka byla zjednána náprava a já konečně se mohl vrátit k té práci, pro kterou si mne oni zvolili. Takže tak hezky, jak si za mnou stáli, myslím, že mi to i dost pomohlo, protože ti soudruzi, jak na tohle to právě měli čas, že furt někde scháněli nějaké drby a zprávy a pak si mohli vyhodnocovat a oni si opravdu mohli vyhodnocovat, že nejsem vypuzen. že mám jaksi zastání. A ty lidé ve sboru to byli leckdy prostě dělníci, takový mistři někde ve sklárně v Novém Boru, jaksi takový nespochybnitelný dělníci, čili skutečná dělnická třída, a ihle oni za mnou stojí. Tak to asi mě hodně pomohlo, že tak nevěděli soudruzi tolik, co se mnou zavřít, nezavřít, dát nakonec ten souhlas třeba, ale asi někam jinam nebo tak. No ale to váhání se pak zlomilo, když po 4 letech té kotelny najednou se nám uvolnil byt v Praze a my jsme se mohli jaksi vrátit i do Prahy, kde dědeček mé ženy před válkou nechal postavit takový malý rodinný domek v domkářské čtvrti v Kobylisích, no a tam jsme se mohli zase nastěhovat, tak se stalo a od té doby, od roku 76, žiji v Praze.
1: A církevně si pořád od té doby v Kobylisích?
2: Ano, já jsem prostě toto vzal tak, jakože sice nějaký čas jsem také ještě chodil do Vršovic, protože to byl sbor, kde jsem do evangelické církve vstoupil, ale pak jsem si řekl, že je pohodlnější jít 10 minut pěšky od nás z domu, než se courat přes celou Prahu, a že Hospodinové je všechna země, tak jistě i Praha 8.
1: Mohl jsi občas třeba kázat nebo vést biblické?
2: Ne, to jsem nemohl, to zase se do toho těm sestram, bratřím v Kobylisích moc nechtělo. To musím říci, že jsem nebyl tak jako moc pozbuzen, když nejdřív si se usnesli, že bych tam mohl aspoň příležitostně učit nedělní školu, ale poté, co jsem se stal mluvčím Charty 77, tak jak si mě řekli, no ty víš, že hele, tak teď už to nejde, no tak škoda. Ale abych se jich zastal, pak zase asi v roce 87 Kobylisský sbor měl ten nápad, že o mne bude žádat jako o faráře, a podnikli jako vážné kroky v tom. Byli jsme na synodní radě, která ovšem tehdy byla ta, která žádala o státní souhlas, právě aby splnila usnesení staršovstva, které se rozhodlo mne kandidovat, no ale tehdy na synodní radě synodní senior řekl, že ne. Že synodní rada se rozhodla bratra Reicherta nekandidovat do toho. Takže tam se mohl mít pocit, a asi oprávněný, že v tom, jak si tam dole na té rovině zborové, jsem byl přijatelný pro mnohé, asi pro většinu. A nakonec ta staršovstva se za mne takhle stavěla, ale to církevní vedení, to mělo ze mě vítr.
1: No a to mě zajímá, proč?
2: No tak je to jednoduché. Oni měli pocit, že nesou odpovědnost za církev. Ostatně není bez významu, že v roce, tehdy, když jsem ten státní souhlas ztratil a pak jsem tam nějak ještě několik let potom, synodním kurátorem byl František Škarvan. Skvělý to muž, jako charakterově naprosto jednoznačně takový poctivec, právník, který za komunistů dokonce jakožto bývalý tajemník prezidenta Beneše seděl asi půl roku ve vyšetřovací vazbě. Jak mě pak sdělil jiný tajemník, měl štěstí, že znal J.L. Hromádku, tenže ho z toho vytáhl, takže on skončil jako pouhý montér v Energovodu někde hodně dlouho, tak nějak 15 let prostě dělal montéra, ale tenhle ten člověk zároveň, o tom se radši moc nemluvilo, býval také tajemníkem prezidenta Háchy. A já myslím, že on si, a nejenom on, ale mnozí jiní si odnesli zase z té minulosti takovou vzpomínku. Je to strašné, my máme svázané ruce a my můžeme jedině alespoň trochu některé věci brzdit, ale nemůžeme se stavět na odpor. To by nás smetli všechny a ničemu bychom neprospěli. A ejhle, ono se ukazuje, že ti komunisté jsou spíš taková šelma, která, když ji trochu pohladíte, tak docela spokojeně zavrčí. Takže jak si hleďme s nimi vycházet, buďme rádi, že to není ještě horší, než to je. A nedrážděme. A to církevní vedení mělo dojem, že my, co pořád podepisujeme nějaké petice a něco chceme a žádáme a tak a nechodíme volit například a nevyvěšujeme vlajky, takže tím provokujeme a ohrožujeme vlastně i druhé.
1: Kolik vás asi bylo takových farářů, kteří přišli o souhlas a přesto zůstali v církvi?
2: No, byla to taková asi 20. Ano, bylo toho dost, věděl jsem to přesně. Pak ještě byli takový úžasní faráři, skvělí, kteří třeba podepsali chartu a oni jim ten souhlas nevzali. Možná zase měli dojem, že už tu kvótu splnili, takže naprosto skvělí faráři jako Bohdan Pivoňka, Pavel Hlaváč zůstali faráři. Někteří poté, co podepsali chartu, byli tedy zbaveni, ale mohli se vrátit ještě před rokem 89, což byl třeba Zdeněk Bárta nebo Alfred Kocáb. No ale já jsem takhle nějak asi také díky tomu, že jsem přece jen byl pak hodnocen asi jako ten hodně aktivní, neboť v roce 80 jsem zastával funkci mluvčího charty 77, tak to už byl člověk jako povýšen do takového rangu těch asi už nepolepšitelných.

0: Tak a my se teď podíváme na chartu, protože to je zajímavé období nejenom tvých osobních dějin, ale našich národních dějin. Celé to vlastně začalo tím, že v Helsinkách byl podepsán závěrečný akt Evropské konference, ve které se sešly státy komunistického bloku i s těmi demokratickými, která vlastně nahradila mírovou konferenci, která po válce neproběhla. To znamená, že se uznalo status quo, poválečné hranice a všechny tyhle ty věci. A jaksi bokem tam bylo také schváleno to, že všechny ty signatářské země budou dodržovat lidská práva. Pamatuješ si na ten rok 74-75, kdy tady ten helsinský proces začal? A přišlo ti to jako něco převratného, důležitého i pro naše dějiny?
1: Moc dobrá otázka, protože mě usvědčuje také z jisté neznalosti tehdy nebo zbytečně předpojatých postojů, protože já jsem měl dojem a nebyl jsem jediný mezi přáteli i třeba těmi již nějak tím režimem postiženými, kdo měli za to, že je to nová mnichovská dohoda. Oni už si zase rozdělili svět a tady prostě potvrdili tu demarkační čáru na pořád a prostě my jsme odsouzeni tady v téhleté zóně sovětské zůstat na věky, na věčné časy a nikdy jinak. Čili ten Západ nás zase zradil. A trvalo mi to dost dlouho, musel jsem slyšet zkrátka hodnověrné lidi, kteří o tom mluvili jinak, protože o tom, jako je to skvělý, a to, o tom mluvili komunisti, že jo, jako helsinský proces vítězství míru a sovětské mírové politiky a tedy. A najednou slyším od jiných lidí a bylo to od Jiřího Hájka, ale to jsem měl zprostředkovaně, to mi říkal zase farář Schiller, zářili mu oči, říkal, představ si, já ti jedu tramvají a tam sedí nějaký člověk a já si říkám, není to snad bývalý ministr zahraničí Jiří Hájek a tak mi to nedalo, tak jsem se tak nakonec zeptal, říkal, jo, jsem to já, tak jsme se dali do hovoru, hele, a on ti mě vykládá, jak je to s těma Helsinkama. Jo, že to je obrovská šance, protože tam teďka je ten třetí koš, ty lidský práva a oni teďka, až budeme ratifikovat ty pakty o těch lidských právech, tak to bude ohromný skok, protože to bude černé na bílém, že to jsou zásady, které nejsou nějaké ideály mezinárodní politiky, ale jsou to prostě paragrafy zákona, který formálně platí v každé té zemi, která ho ratifikuje. No a tam jsem říkal, to je zvláštní tohle. A pak slyším to též od Ladislava Hejdánka, tak mě bylo jasné, že je to tak. A také, když Charta 77 vznikala, tak ona nejdříve byla zaměřena na obranu takových těch lidí z kultury, mladí muzikanti, rockový, tvrdý rock, který třeba nebyl úplně moje parketa, ale kteří za to, co hráli a zpívali, prostě dostali nakonec trošku i nižší tresty, než se čekalo, ale přece jen byli odsouzeni. No a teďka ta charta vznikla jako takové prodloužení solidarity s těmihle lidmi. O se psalo hodně petic kolem toho procesu s Plastic People, že? A byl do toho namočen hodně doktor Jiří Němec, neboť Mejla Hlavsa to byl jeho zeď. Takže tak si i tyhle ty vazby tam hrály roli, což bylo nakonec i dobře, že to nebyly nějaké abstraktní principy, ale byla to obrana prostě nějakých konkrétních lidí, které jsme znali třeba. A ono v těch Čechách většinou se zná hodně lidí takhle dohromady, A vím, že Jiří Němec v tom hrál velkou roli. Ten měl ten nápad, tu energii nenechat vyšumět, ale zase ji někam nasměrovat a udělat něco takového jako širšího pro více lidí. A tak se nějak spojil s různými lidmi, se Zdeňkem Linářem tehdy. Pamatuji, že ten byl hodně aktivní. Pak se tam objevil Ladislav Hejdánek a právě Jiří Hájek, kteří tam přinesli tento důraz, který ani těm ostatním nebyl tak jako samozřejmý. Jak si tenhle ten objev, že tady máme teď ty ratifikované pakty o lidských a sociálních právech, takže vyjdeme z toho a chytněme je za slovo. To se povedlo. No a mám radost z toho, že tenhle ten důraz na ta lidská práva jakožto nejen nějaké povšechné ideály, ale jako zásady, které lze vtělit do řeči paragrafů zákona. Svoboda pohybu znamená prostě, že budu mít pas a budu si jezdit, jak je ctěná libost, a budu se kdykoliv moci do své země vrátit. To je prostě součást těch věcí třeba. No a tak z toho jsem se tak jako také upřímně zaradoval, že se to v tom dokumentu objevilo, a když mi ho... Já jsem věděl, že se něco chystá, ale tak nemoc. A nějak, myslím, že na Štěpána, nebo první svátek vánoční, to už nevím přesně, u nás někdo zazvonil a byl to právě Jiří Němec a přines mi ten text charty, jestli to chci podepsat, tak jsem to velmi ochotně a rád podepsal. Se mi to zdálo takový jako důstojný a vznešený a ještě, a dokonce i, že to vůbec není provokativní. To bylo takový jako slušně napsaný, takový tak trošku právnicky fajn, tak mě vůbec ani nenapadlo, že by z toho mohl být nějaký extra průšvih, protože předtím jsem už podepisoval různé petice za vězněné a tak, a tam třeba ty formulace byly i ostřejší, a tak jsem se ještě nabídl, že bych to třeba jako zkusil dát několika přátelům, i rozjel jsem se do Brna, tam jsem odchytil Šimsovi, ty to velmi rádi podepsali, a moje taková učitelka životní, byť mě nikdy neučila, ale hodně jsem od ní četl a tehdy pouze ve strojopisech a také s ní hovoříval, profesorka Komárková, která mě měla ráda a obdivovala, že jsem se dostal do jejího bytu přes zamčené domovní dveře. Divila se. A to je jednoduché, já jsem si tady obešel ty baráky, jako zjistil jsem, kde jsou ty dvorky, a tak naproti z baráku, tam to bylo otevřené, tak jsem si přelez ty zdi a jsem tady. No. A tak to se jí moc líbilo. A přečetla si chartu, takhle, kývá hlavou, a pak vydechne, no konečně, a podepsala. No a tuhle zkušenost zase tak podobnou jsem měl u Kocábu v Boleslavi, u Trojana tehdy, to nebylo, myslím, ještě ne, ještě to nebylo, to už nebylo v Libiši, to už bylo v Kostelci nad Labem, tuším, že, no a tak jsem jaksi získal takovéhle pěkné 4 kousky, a tím pádem jsem se cítil už tak jako zapojen do toho dění a prostě jako bylo to černé na bílém, že patřím k těmto zvláštním kouskům, kde jsem se mezi některými cítil naprosto jako přirozeně, jako doma. Už to, ono to už začíná podle abecedy, že jo, tak to začíná, myslím, Balabánem, Balabán, Bárta a Bísek a takový prostě hodně farářů evangelických, který jsem znal, byli takhle vypíchnuti, a to se mně zdálo takový jako normální, to jsem v té společnosti dobré, kterou znám, ale pak se tam objevovala taková jména komunistických bývalých funkcionářů, z nichž někdy člověk se říkal, tak jako Švermová, jako co tam dělá a takový, a tak Gertruda Sekaninová, to bylo něco jiného. Ta přeci v roce 68 hlasovala proti smlouvě o pobytu sovětských vojsk. No a že tam byl František Kriegel, no tak to už byla jenom radost. Že? Ale člověk se takhle mohl cítit, a to byl můj případ, i tak jaksi poctěn, že mohu být na jedné listině, na jedné lodi s těmito lidmi. Na jedné lodi to není náhodný příměr, protože tehdy vydali propagandistický plakát, kde jede taková loď, obrovský jaký parník, jakýsi asi Aurora nebo něco takového, a tam dole u kýlu té veliké takové světlé lodi je taková bárka, a tam takový divný lidi, trošku některý vypadají jako Židi, jako působilo to trošku jaksi jako plakát, který vydali nějak 30 let předtím, tak ty tam jako marně mávají nějakýma jako Charta 77, a ta loď se jmenuje Mír a je to loď míru, a ta prostě rozvraceče rozbije jako kru.
2: Na Rádiu 7 posloucháte Řeku života.
0: No a já si pamatuju, mě bylo 15, když to lednové ráno jsem v ranních zprávách zaslechl poprvé slovní spojení Charta 77 a potom spoustu spílání. A vlastně jsme nikdy tu chartu nedostali do ruky. Nikdo ji nezveřejnil, žádné oficiální noviny ji nepublikovali. Nedávno mi jedna spolužačka řekla, že jsme snad dokonce na gymnáziu podepisovali i něco proti chartě, to já už si vůbec nepamatuju. Jak jste to cítili, jak jste to brali? Tohle jste přece věděli, že ti lidé, kteří píší všechny ty protesty, že to je velká mašinerie propagandistická a že vlastně většina toho československého lidu tu chartu neměla v ruce nikdy.
1: Samozřejmě, a řekl bych, že tady opět už bylo cítit jistý rozdíl oproti 50. letům, kdy lidé podepisovali souhlas s trestem smrti pro Miledu Horákovou a dokonce i žádali potrestání těch, kteří nedostali tak vysoké tresty, protože je dobře, když provazu máme dost, jsem četl v jedné takové petici, a nebudu nám ujídat chleba, ti zrádci, takhle. Tak tohoto stylu ty petice nebyly. Zajímavé, že si dávali i trochu jako práci, aby to právě nebylo tak přímo adresný. A když si člověk čte tu slavnou antichartu z Národního divadla, tam o žádné chartě není řeč, o chartě 77. Jenomže i u nás se našla taková skupina odpadlíků a zrádců. A teďka asi velký úlevný moment pro ty, co tam seděli, bylo, že nežádáme pro ně trest smrti, ale jsou předmětem našeho opovržení. Tak si mohli říct tam ty herci, no tak dobrý, tak ten Vašek Havel, tak on to unese, že jo, že jako jim někdo pohrdá, na to on je zvyklý, tak jako o tolik nejde, tak to teda podepíšem, že jo. Nežádá se tam ani trest smrti, ale vůbec žádný postih, jsou to jenom takový keci prostě, co se vedou a život jde dál. Takže mohli mít ti antichartisté tento pocit. Při vzpomínce na tu dobu mě moc těší, že leckde nepochodili, jak to mám zase jako jenom zprávy z druhé ruky, že to zkoušeli někde ve fabrikách a tam prostě najednou na té schůzi jako vystoupí normální soudruh z toho výboru, co tam mají továrny, no a tak nám to teďka přečtěte, ne, co tam je. No ne, soudruhu, to je jako, to nejde, máte ve stranickém tisku dostatečně bylo osvětlo. No tak to je jaká blbost, ne, tak tady máme jako hlasovat proti něčemu a nevíme o co jde, ne, tak to je jak na hlavu, ne. A tak to stáhli, tuhle tu kampaň podpisů v těch fabrikách, a zůstalo to v těch oblastech, kde bylo jasné, že ti lidé jsou hrozně závislí na té moci. A to byla oblast kultury, školství. Čili tam to bylo ostrý, protože ty lidi to podepisovali, neboť měli pocit, že když to nepodepíšou, tak už si pak neškrtnou, už si nezaspívají, nevydají jim žádnou knížku a tak. Tomu rozumím, však to podepsala i spousta lidí, který člověk má moc rád a váží si jich, a stejně to udělali. A pro ten jejich čin si jich nevážím si toho, co udělali, ale těch lidí si vážím. Jim dál třeba, jo? Tak asi takhle jsme to nějak brali. A navíc přece jenom je v nás už ta zkušenost, taky jsme lecos četli a už jsme taky něco i viděli z těch dokumentů, když člověk chtěl, tak mohl vědět, jak to bylo za okupace. A když člověk vidí na tom Václaváku a na Staromáku, jak ten lid český hajluje a přísahá věrnost vůdci a památce nezapomenutelného našeho protektora Reinharda Heydricha, no tak jako Holt si říká, tak přece tam bylo úplně jasný, že ty lidi, co měli dělat jinýho, než tu ruku zvednou? Kdyby ji nezvedli, tak skončí jako ti v těch Lidicích nějak tak stejně. Jo, takže bylo jasný, to jsme věděli, že to nemůžeme brát nějak vážně. A navíc moje osobní zkušenost, já jsem pracoval v muzeu tehdy jako topič v Národním a tam šli potom tak důsledně, že ti, kteří se vymluvili,

0: mě takhle vykašlal. A bral to jako takové jako zneuznání jeho iniciativy, vlastně záchranné, protože on mi chtěl taky udělat dobře. Takže já jsem to tedy nepodepsal.
1: To bys byl asi jediný, kdo by podepsal chartu i antichartu.
0: To by bylo moc pěkný. To by byl určitě jediný. Ale krásné bylo, že oni pak měli ten seznam těch nesignatářů a tento seznam se vyskytl v den branosti, tam bylo v okýnko hnedka u vrátnice, kdy výplata se tehdy platila ne na účet, ale prostě cash, hezky každý v obálku, že jo, a vzal si ty peníze z toho a podepsal se na tu listinu výplatní, že převzal, jo, převzal tohle. Ale tam byly listiny dvě. Kromě této byla ještě ta listina těch, co ještě nepodepsali antichartu. A zajímavé, že v tento výplatní den tam nebyla jenom paní pokladní, ale ještě soudruh z osobního oddělení, který tam takhle stál se založenýma rukama a koukal. A já si moc cením toho, že navzdory tomuhle v tom muzeu se našlo, myslím, 8 lidí, kteří to nepodepsali stejně. Měli jsme se pak moc rádi, tam minimálně dvě byly dámy z knihovny, která byla taky skoro v suterénu takhle, tak jsme k sobě měli blízko, tak já jsem měl pak kam chodit na kafíčko. A takovej, jsem měl moc dobrý pocit, takový to pozbuzení Eliáše proroka, že prostě jako zachoval si Hospodin jako těch pár tisíc, co nesklonili kolena svá před Bálem. Tak tady jich v této instituci bylo 8 a já si toho považuju, že tuhle odvahu měli a nakonec se ukázalo, nikoho to nějak nic moc nestalo. Oni je nakonec v tom muzeu dělat nechali dál.
1: Miloši, ty jsi se v roce 80 stal mluvčím charty. Co to vlastně znamenalo?
0: Tak znamenalo to svým podpisem stvrzovat pravost takzvaných dokumentů charty, což někdy byly takový jednoduchý prohlášení, že zase někoho zavřeli a že proti tomu protestujeme a tak. Ale někdy to byly i takové dlouhé dokumenty třeba o stavu životního prostředí v Československu, o postavení cikánů, Romů a takovéhle věci. A to bylo moc jako zajímavé, protože člověk dostal do ruky a musel si přečíst tím pádem taky nějaká taková pojednání od lidí, kteří nám byli nakloněni, ale nechtěli se jaksi sami do toho přímo namočit, přímo skočit do té vody, i když už se trochu namočili tím, že tyhle ty materiály nám dali a třeba to i sepsali a tak. A, no a my jsme to pak vydávali jako dokumenty charty, že jo, takové to alternativní informování veřejnosti o tom, co se děje a jak. A pak to znamenalo hodně být takovým styčným důstojníkem pro západní média. Za námi chodívali novináři všelijací. To bylo docela dobré, když pak jsem dostal třeba pohled od někoho, viděli jsme tě u nás v televizi, v Paříži, třeba takový fajn. A dokonce soudruh jeden vyjádřil i takový obdiv. Hlejte se, jak to děláte? My vás seberem a druhý den už je o tom v Le Monde. To je úplně normální prostě. My máme taky svoje kanály a máme taky lidi, kteří o tohle pečují, víte.
1: No a znamenalo to také to, že tě víc zvali na výslechy, že jsi byl víc sledován a podobně?
0: To znamenalo jednoznačně, nějak asi tak od března v roce 80 prostě zazvonili soudruzi v uniformovaní a oznámili, že ode dneška jsem pod trvalým dohledem bezpečnosti a před naším barákem opravdu stál žigul a v tom tři uniformy formovaní soudruzi nebo dva, a tak od rána od 7 do večera do 10. No ale jak ten socialismus tak trošku už tak větral, tak to bylo třeba od 7:30 už jenom do 9 a teďka ty soudruzi se

0: tam nudili, tak si tam četli knížky o policajtech, nebo hráli karty, nebo spali, ty byli nejlepší, ty si udělali lůžkovou úpravu a pak před 9 večer blikli majáčkem jako na pozdrav a mazali. No ale docházelo tam k takovým zase úkazům, pro mě nepříjemným, protože jak se nudili, tak jedna ta posádka se zašla podívat tam na bagristu, který tam sousedovi jako rejpal díru na garáž. No, netrvalo dlouho, bagr přestal rýpat a bagrista se s nimi odebral do vozidla a vozidlo odjelo s ním. No, jak se to tehdy dělalo, nic nebyla legální záležitost. Všecko byly melouchy a tak napůl a tak. A takže tenhle ten soused takhle strávil asi půl dne někde na okrsku a pak to trvalo asi 14 dní, než si to dovyřídil nějaký legální povolení, než mu to tam dohrabali, tu základovou díru. No a sousedi ve čtvrti mě pak neměli rádi, protože na všech těch lešeních, co tam byly, utichl ruch, protože všechno byly takový ty melouchy a všechno z nějakého materiálu, co se někde jaksi ušetřil, že a tak, tak já jsem tam znepříjemňoval lidem život. Jo? To byla taková doba, že nebylo dobrý, aby člověk měl na blízku policajta. To je úplně opačně než dnes. Jak bychom dneska byli rádi, kdyby nám před domem stálo vozidlo pomáhat a chránit. Jo? Takže to bylo takové nepříjemné a pak se tam ještě do toho namontovala složka sledovačky v civilu. Ty zase jezdili Volhou, parkovali většinou až naproti, bylo to trošku těžkopádný. Podařilo se mi, než oni vystartovali, tak já už jsem, jako jsem měl rychlý nohy, tak už jsem jim uběh, pak jsem si našel ve sledovací kartě, jakože oceňovali tenhle ten, že došlo ke ztrátě kontaktu a tak. A taky, že jsem neustále takový ostražitý a otáčím se. A nějak holt jezdili se mnou, tak pak už se to nedalo nějak moc skrývat, že za mnou jedou. Tak když jsem nasedl na autobus, tak z Volhy vystoupil soudruh nebo dva a jeden zůstal ve Volze a tam ti soudruzi jeli se mnou a měli takovou trošku těžkopádnou techniku, která se jim s bídou vešla do takového igelitového pytliku a teďka v tom autobuse soudruh tam furt do toho pytliku tak jako něco brumlal, nějaký jako tady orel a je to směr tohle, ale lidi si tak jako odstupovali, protože když jak si v autobuse otevíráte igelitový pytlik, tak jako je lepší se držet v bezpečné vzdálenosti od toho člověka, tak to byla taková zkušenost zajímavá. Jednou se mnou jeli, to bylo v létě a já jsem se rozhodl jet si protáhnout kostru do Podolí, tak se mnou ráchali v Podolí, korunu tomu dal ten soudruh, když jsme jako vylezli z té páry, jak se to tak pochvaloval, povíl, to bylo dneska žrádlo, co? Budem příští týden zas? Takovej ten svět té obludnosti totality se prostě smontoval s takovou jako absurditou vojáka Švejka a takový, ono to bylo všechno najednou.
1: Měl štěstí, že si neběhal maratony. Miloši, prosím tě, v církvi v té době celkem běžně se vysvětlovala jakási loajalita vůči tomu režimu tím, že máme být prostě podřízení vládnoucí moci. Jak ty se s tím vyrovnával a jak na tebe v tomto směru ta církev vlastně působila?
0: Myslím, že jsem byl teoreticky dobře vybaven. Asi taky přes tu novou orientaci a přes Boženu Komárkovou a její bedlivá studia jako práva a právního řádu a lidských práv a co ta reformace a teoretici, právní teoretici reformační, jak oni pojímali stát a tak dále. Takže mně bylo celkem tak jako jasné, že je k ničemu si říkat, ty komunisti, to je šelma ze zjevení Janova a prostě jako ze šelmou nic nezmůže člověk, že jo, to prostě jenom šelma může být nějak poražena a do té doby buď člověk jaksi sám uhyne nebo se toho pádu té šelmy dočká, ale bylo jasné, že ten moment dobrý křesťanský je loajalita ke státu jako takovému, protože to je užitečné lidské zřízení. Ono jako nás to nespasí, jo, věčný život nám to nezajistí, ba ani nějakou jako osobní blaženost, je to o něčem jiným, ale ten stát je pořádá jakési vnější poměry, které také nejsou k zahození. Čili stát je dobře, vrchnost má být. A člověk má být, tak jsme to hodněkrát na fakultě taky exegeticky probírali, co to znamená to podřízení, jo, jestli je to opravdu jak to sklapnout a dělat, co oni chtějí, anebo jako zařadit se nějak do těch struktur a do té hlavně intence toho státu, tedy toho původního úmyslu, pro který tady ten stát byl založen. Takže já jsem si v tomto ohledu docela hověl, že jsem ty estébáky načapával při takový jako překvapení. Některý lidi měli za to právě nejlepší je neříct jim ani slovo, nebavit se s nima a když je se budou ptát jméno a tohle, máte to v občance a konec, jo? Jinak už ani slovo. A já jsem naopak jako jim říkal, no ale moment, když oni chtěli nějaké informace o někom, že vy jste státní bezpečnost, víte? A to je ohromná zodpovědnost a to je jako důstojnost a tohle. A vy byste to neměli kazit sbíráním nějakých drbů. Tak mě řekněte, podle kterého paragrafu je ten člověk nějak podezřelý a já pak k tomu můžu třeba něco říct, ale abych vám jen tak vykládal, když jsem se s někým setkal, to vás nemá zajímat, protože vy jste státní bezpečnost, vy jste státní, vy nejste jako Pavlačová nějaká. Jo? A tohle to bylo, myslím, docela takový neúčinný moc, jo? Ale minimálně takový moment překvapení jako pro ty přemýšlivější z nich to jako byl, prostě my se nesetkávali, že jo, jako. Ale mělo to jako logiku, hodně kolega Dus s tím pracoval, ten dokonce uznával i vedoucí úlohu strany, která byla zakotvena v ústavě ve článku 4, ale vždycky v těch dopisech na ústřední výbor jako píše a z toho pro vás vyplývá taky velká odpovědnost, protože když máte vedoucí úlohu, tak jste za to, co děláte, odpovědni vy. Proto vám píši, neboť nemůžete říct, že s tím nemáte nic společného, máte.
1: No a církev tlačila na tebe, že bys toho měl nechat?
0: No církev, jak kdo? Byli lidé, kteří nám velmi fandili a kterým se třeba líbilo, že o nás slyší na Svobodné Evropě a na Hlasu Ameriky a může toho znám a tak, a to jako fajn a takový pocit, že konečně se o těch evangelících mluví v těch správných souvislostech a ne, že zase dostal někdo nějakou Leninovu cenu míru nebo tak, ale že takový jako dobrý, tohle to se nám líbí. Takže bylo jednak vlídné přijetí a pak bylo takové to vyčítání, že dáváme tomu faraonovi meč do ruky a prostě kazíme to i jiným a ohrožujeme církev a lepší by bylo, kdyby z té církve vystoupil, mi navrhl jeden bratr, tak jsem se mohl jenom na odpověď, to já si počkám, až mě vyloučíte. A to zase musím uznat, že to neudělali. Po letech člověk, jak už může být i takový schovývavější, neboť si říká, ti lidé, co byli v tom vedení, byli v tom věku, ve kterém jsem teďka já, takže taky už byli povinni zpracovávat všelijaké zkušenosti i z toho protinacistického odboje, i ty zkušenosti z toho zlýho komunismu a to všechno. Takže dodatečně bych většině z nich uznal jako čestné úmysly, že oni chtěli chránit tu církev a chtěli její dobro. Vzpomínám, jak Ladislav Hejdánek jednou řekl, církev není třeba zachraňovat, neboť církev už je zachráněná. Jinými slovy, člověk si k tomu mohl dodat milostí, spasení jsme a tak dále. Čili už se o tohle nemusíme starat. My se musíme starat, abychom obstáli my. Takže bylo to asi nějak tak, že leskdy nás třeba i ti lidé, kteří takto k nám byli takový odmítaví a vyčítali nám, že teda ohrožujeme církev, tak třeba zase osobně neměli nějaký jako zášť, nebo tam nebylo nepřátelství, tam byla prostě obava o osud té instituce, jejímiž oni jsou lodivody, takový ty vozatejové lidu páně.
1: Miloši, děkuji. Zase jsme to neskončili. Skončíme, až budeme u konce. Čekají nás 80. léta. Vůbec jsme nemluvili o tvých písničkách, které jsi začal právě v této době psát. Takže se těším na příště.
0: Dobře, třeba nějakou uslyšíme.
1: Naším hostem byl Miloš Rejchrt. Loučí se s vámi Petr Vaďura. Naslyšenou.

0: Je právě půlnoc, začíná nový den. Pokud jste ještě vzhůru, nebo pracujete, cestujete, nemůžete usnout, nebo vám jednoduše dělá společnost Rádio 7, jsem moc ráda, že jste tady. U mikrofonu je Kristýna Exnerová a následující hodiny budeme společně. Čeká nás hudba, která má co říct, a samozřejmě také naše pravidelné pořady. Modlitba. Věc nerozlučitelně spojená s křesťanstvím a přece oblast, ve které mnozí zápasí. Jak se modlit, aby to nebyla jen prázdná slova nebo póza? Repríza tematické soboty zve k poslechu a inspiraci. Po půlnoci nabízíme archivní rozhovor Lucie Endlicherové s Danielem Raškou a Markem Bočíkem, zástupci hnutí Modliteb 24/7. Uvízli jste někdy v kolotoči drobných nedorozumění, zranění nebo hořkosti, které vám potichu berou radost ze života? Proč je pro nás někdy tak těžké odpustit lidem kolem nás, i když víme, jak obrovskou milost jsme sami dostali? V tomto pozbuzujícím kázání se hostující děkan Skandinávské teologické školy Pavel Hofmann dělí o své osobní i duchovní postřehy. Kázání od 2. hodiny nabízíme ze sboru Slovo života v Brně. Vzít Bibli jako skutečné Boží slovo, tedy závaznou autoritu, je pro mnoho lidí problém. I proto se právě Knize knih věnoval ve svém titulu Víra ve vírech otazníků její autor David Novák. Zveme vás k poslechu této kapitoly ve Večeru pod lampou na Rádiu 7 ve 3 hodiny. Tolik program a já už vás zvu k poslechu tématické soboty.
1: Tematická sobota. Čas k povídání. Čas k setkání.

0: Vás vítá Lucie Endlicherová, mými hosty dnes budou Daniela Raška a Marcel Boščik. Vítám vás ve studiu.
1: Ahoj. Dobrý den.
0: Tak my se chceme pustit do povídání o modlitbě, což je povídání takové hodně zajímavé. Když jsem přemýšlela o tom, o čem bychom si vlastně měli povídat, tak jsem si uvědomila, že modlitba je taková hodně zajímavá věc, protože se křesťané o ní hodně mluví. Mluví o ní často jako o rozhovoru s Bohem. A mluvit umíme každý, to je jedna z věcí, které jsou příznačné pro člověka. A na druhou stranu znám spoustu křesťanů, kteří mluví o tom, že modlitba je problém, že to nejde, že mají nějaké trápení, že neví, jak se modlit, že se nemodlí, nemodlí se pravidelně. Neznám mnoho lidí, kteří by mluvili o tom, že modlitba je super, že si ji hrozně užívají a že rádi mluví s Bohem. Jak to máte vy?
1: No, pro mě je modlitba, bych řekl, celoživotní zápas a já bych asi o sobě nemohl říct, že jsem nějaký moc modlitevník, i když to se v posledním možná období, možná, že je tom letech změnilo, ale co se týče takového jakoby základního nastavení, je to pro mě pořád zápas, i když můj modlitevní život dneska vypadá asi úplně radikálně jinak, než vypadal dřív. Já jsem to vždycky měl teda takovým nějak tak, že jsem se modlil vždycky, když, a hlavně na výšce, když bylo zkouškové, tak jsem býval v tísni.
0: To jsme si dělali všichni.
1: Takže to byly vždycky takové rychlé modlitby, jsem byl třeba, když jsem byl v nějakém průšvihu a pak ta druhá typická situace byla, když jsem se zamiloval a potřeboval jsem nějaké odpovědi a potřeboval jsem je hned. Takže to jsem byl vždycky velký modlitevník, ale už z dobu mládí jakoby si pamatuju, že nám vždycky v církvi říkali, no, je potřeba mít pravidelný nějaký návyk a náš vedoucí mládeže, který mě svého času vychovával, říkal, že den je potřeba začít vždycky na kolenou. Znamená, že člověk jakoby si první klekne, má nějaký čas s Bohem a pokud to nemá jakoby zvyk jako pevnou jasnou věc, která je disciplína, tak to nefunguje. A já jsem zjistil, že na tom, že té disciplíně to hodně je a že to je velmi důležitá věc. A že se to musí možná i plánovat někdy v životě a v tom dní stejně jako člověk plánuje jiné věci.
0: To zní hodně vyzývavě, doufám, že o tom dneska budeme mluvit. Jak to máš ty, Marceli?
2: Tak já, pokud opravdu přiznám barvu, tak
0: přiznej.
2: Jsem na tom podobně. Opravdu a modlitba, jak si sama zmínila, je často zápas. Hlavně v tom čase, že jo? V té dnešní uspěchané době opravdu si vyhradit ten čas opravdu na stišení, na opravdu na bítí s Bohem, na komunikaci s Bohem, na čtení Božího slova je opravdu často zápas. A sám to prožívám na různých úrovních teďka momentálně. Už mám rodinu, tého času v rodině i s prací, službou je často málo, ale Pán Bůh nám dal 24 hodin, ne 30 a s tím časem si máme vystačit, takže věřím, že jak Daneček zmiňoval, je to o tom opravdu někdy si plánovat ten čas s Bohem, něco si ujasnit a opravdu mít ten čas s Bohem a opravdu si vyhradit ten čas, protože je to velice důležitá věc.
0: Vy tady oba mluvíte o plánování, ne, že bych byla zrovna plánovací typ, ale dobře, tak pojďme začít tady tím plánováním. Jak to děláte, když si plánujete čas s Bohem? To máte opravdu v diáři napsáno od tehdy do tehdy čas na modlitbu, Dane?
1: Já nevím, jestli to poslouchají nějací mý přátelé, možná by se smáli, protože já se živím jako manažer a jako manažer musím plánovat, aby ty věci nějak fungovaly. Ale moje přirozená jakoby osobnost je, jsem Bohem spíš. Já se trochu angažuji v hudbě a tadytlenství bohemové nebo vůbec v umění angažování lidí jakoby nemají moc smysl pro řád a pro plánování. A,
0: to si myslím.
1: A já s tím zápasím a v mém životě se v tadytlenství stala jakoby velká změna právě v době dospívání. Když jsem chodil ještě doma, že v době teenagerovských na střední škole, možná ještě vysoká škola, tak právě jeden z lidí, který pro mě byl příkladem a vzorem nějakým, tak ten často mluvíval právě o tom, že člověk, pokud to jakoby neudělal nějaké rozhodnutí v životě, že věnuje ten čas vědomě Pánu Bohu na začátku dne, nebo na konci dne, nebo půlce dne, nebo někdy, tak potom, jak ten život běží a přichází věci, starosti, radosti, nějaké jídlo občas, tak se to sype, člověk večer jakoby přijde domů, nebo padne do postele a řekne, To bývá jedna z mých modliteb. Pane Bože, však víš. Ale navíc nemám sílu, padnu a jsem mrtvý do rána. Takže já vědomě se snažívám ráno mívat takové stišení, kdy si přečtu něco z Bible a potom mám čas na rozhovor s Bohem a to se snažím dodržet aspoň 3x, 4x týdně v tom pracovním týdnu. A ne úplně vždycky se mi to daří, ale zjistil jsem, že v okamžiku, kdy se nechám v životě dotlačit tak jakoby zpátky, že spěchám, jsem třeba líný a vstanu brzo, a což má jakoby velký vliv na celou tajtonstu věc a na můj modlitevní život. To, kdy jdu spát a v kolik ráno vstávám. A když ráno nevstanu, nebo si řeknu, tak ještě půl hodinky si dám, tak potom ta modlitba je často první věc, kterou já vypustím. Zuby si vyčistím, něco s ním, něco vypiju, ale pokud už jsem v té tísni, tak modlitbu vypustím a potom to cítívám. Někdy člověk může jakoby v pohodě fungovat a nemá to žádný vůbec jakoby efekt, ale pokud to, a je to samozřejmě na Pánu Bohu, on je naprosto srchovaný, on není závislý na našich modlitbách.
0: Ale obávám se, že my na nich jsme závislí.
1: Ale my jsme na nich závislí. A
3: to je pravda.
1: Jestli se říká, že život s Bohem je o vztahu s Bohem, tak ten rozhovor je potřeba. Komunikace ve vztahu je jakoby ta zásadní záležitost. A pokud člověk s Bohem nekomunikuje, tak potom to má nějaké své následky a člověk se odcizuje.
0: Marceli, jak ty teda plánuješ s ženou a s dvěma dětmi vlastně už potenciálně svůj modlitební čas?
2: Tak samozřejmě ideálně tehdy, když ostatní spí a když je klid doma, což je ve většině případů asi ráno, protože já jsem spíše ranní typ a večer spíše upadám do stavu alfabeta, jak to někde nazývá moje manželka, kdy opravdu už nejsem komunikativní a jsem ve stavu, kdy jsem schopen poslouchat, ale někdy ta komunikace je horší. Takže spíše si to plánuju ráno, kdy opravdu si přistanu a jsem mívám čas prostě ráno spolu s Bohem. Často to bývá i venku, opravdu provětrat si mozek, vyčistit se, neberu sebou telefon, neberu sebou nic a chodím ven. Chodíval jsem často teda s naším psem, ale bohužel pejsek už není, takže
0: já vám nechci sahat do svědomí, co se týká pravidelnosti, protože to si myslím, že každý člověk má v tomto ohledu velké touhy, ale ne vždycky se mu úplně daří naplnit je. Ale ještě bych se ráda, co se toho plánování týče, zeptala na jednu věc. Ty už si to zmínil, Dané, trošku takové to, že modlitba je první věc, která vypadne. Co děláte v těch chvílích, kdy cítíte, že se máte modlit a zároveň je těch spousta věcí, které vás jakoby odvádějí, nebo co děláte pro to, aby si člověk seřadil ty priority dobře. Co pro to děláte vy? Protože já si uvědomuju, že hrozně často mám takový ten stav, kdy si říkám, teď bych se chtěla modlit. Ale ještě je tohle, takže až všech těch 6 až 8, 10, 15 věcí udělám, tak už to poslední, co by mě napadlo, je modlit se. A vím, že to, co jsem měla udělat, je napřed se modlit a potom začít odbavovat ty věci z toho seznamu. Ale stejně v tomhle si myslím, že člověk selhává nejvíc, že zůstane hrozně často u té touhy, u takového toho zbožného přání po modlitbě a takové té. Však já jsem se chtěla modlit, Pán Bůh to ví. Tak jak to je teda?
2: S tím prvním to, Dané, máš opravdu pravdu. Já to často mívám u sebe, já jsem jinak povoláním IT technik, manažer taky.
0: Bojím se, že velmi nebezpečná kombinace pro modlitby, tedy to tak pozoruju kolem sebe.
2: No, je to často zápas, ale co se týče toho plánování, tak u sebe vím a vnímám, že je opravdu důležité, opravdu první věc, kterou vstanu po umytí, je si vyhradit ten čas, protože jakmile zapnu telefon, jakmile řeším něco, tak moje mysl už potom se rozběhne jiným směrem a ta koncentrace na Božího ducha, na Krista je prostě potom rozptýlána a opravdu to vnímám jako důležité, opravdu začít první věcí opravdu tím časem s Bohem. Samozřejmě záleží, jsou dny, kdy opravdu vstanu a hned ráno někde jedu a je to bohužel ten čas je jinak plánovaný, ale pokud je den, kdy opravdu mám to takhle uspořádané, tak je opravdu důležité v mém případě aby ta první věc byla opravdu ten čas s Bohem.
0: Musel ses v tom naučit vstávat opravdu dřív, abys ten čas pro modlitbu měl?
2: Ano, jak jsem říkal, jsem ranní typ, tak mě to nedělá problém, ale když třeba jdete spát v 11, máte vstávat v 5 nebo o 6 ráno, tak nevždy vstáváte s úsměvem na tváři, ale stojí to za to. Stojí to za to.
0: Jak to děláš ty dnes s tím plánováním?
1: No, já moc ranní typ nejsem.
0: To umělci nebývají.
1: Spíš noční typ. Ale mám tu výhodu a milost, že mám zaměstnání, které má relativně volnou pracovní dobu. Můžu přijít na 7, můžu přijít klidně na 7:30 nebo na 8. Tak pro mě to jakoby není úplně o tom času, ale je to někdy o tom, že vím, že mám práci nějakou, kterou musím zvládnout, nějaké úkoly, někdy ten stres a člověk pod tíhou toho života běžného prostě tomu se to potlačí. Já nevím, no, mě, jakoby, když se o tom bavíme teďka, tak na tom tématu modliteb, mě z toho trošičku jakoby, cítím takové, jakoby, že takové to standardní, co tak v církvi jako můžeš vidět, že modlitba je něco, co bychom měli. Mm-hmm. Že, jak jsi to řekla, no, tak trochu vyznělo, jakoby, vím, že se má modlit, musím to dát do svých priorit někde a tam to zařadit na to správné místo a naplánovat, ale já mám si, že bychom se na to měli dívat úplně jinak. V tom smyslu, že já miluju Pána Boha a já toužím jako si s ním povídat. A někdy netoužím, někdy prostě jsem v takové situaci životní, že potřebuji mu věci říct, potřebuji prostě si někdy i možná zakřičet, nebo někdy prostě být jenom ticho, jenom se sklonit a možná taky někdy přestat mluvit, protože my pořád mluvíme a pořád mluvíme. A neposloucháme někdy. A v tom životě, jak dneska je takový rychlý život, hodně spousta podnětů, tak člověk už je takový zahlušený někdy v tom smyslu, že už ztratil určitou tu třeba citlivost a nemusí úplně slyšet Pána Boha. A pokud se člověk nezastaví, řekne si tak, teďka nebude nic, tak vypnu mobil, teďka si nebudu pouštět žádnou muziku, televize, noviny, prostě teďka si to úplně vyhradím ten čas a člověk dá prostor Pánu Bohu, aby mluvil, tak může někdy něco zaslechnout. Nemožná vždycky, ale tak pro mě modlitba, já se snažím mít tu pravidelnost, což se mi daří někdy víc, někdy míň, ale ta modlitba tak jak to mám, často spíš vyvěrá někdy spontánně během dne, kdy jsou to věci pracovní, věci životní, jsem unavený, potřebuju nebo poradit, prožívám frustraci nebo radost z něčeho, tak doufám, že to tak bude vždycky. Já vím, že možná, že to jsou věci, že člověk, tak jak nás Pán Bůh stvořil, tak my jsme jakoby osoby vztahové a my to musíme někomu sdělit. Potřebuji ty věci ze sebe dostat a tak s Pánem Bohem mluvím spontánně během dne a to je tam v těchto chvílích někdy často strávím více jakoby času, než během toho rána, kdy je to taková, jakoby, nechci říct rychlovka, ale člověk si něco přečte a poděkuje, předloží Pánu Bohu, toho mě dneska čeká, nevím si s tím rady, nebo děkuju ti za tohle a tohle a nějaké takové to nastartování dne, ale kdyby se měla modlitba smrsknout na takové to daní, takové to zeškatulkování, tak to jsem splnil svoji prioritu, udělám si fajfku a už teďka se můžu cítit dobře, jsem v pohodě, a zítra. Tak to by bylo smutné, jakoby.
2: V tom je veliký kus pravdy, protože vztah je opravdu nejenom o tom, že komunikujeme ráno a pak šmitec, ale právě o tom celodenním komunikování, že vztah s Bohem je opravdu vztah, který může probíhat na více úrovních a nejenom tehdy, když si vyhradíme čas prostě, tak Pane Bože, teďka mám na tebe půl hodiny a šmitec. Ale právě já to často taky praktikuji, když jezdím někde autem nebo někam jdu za nějakým zákazníkem nebo něco vyřizuju a mám prostě pár minut, tak zrovna mě napadla nějaká myšlenka, tak to předložím Bohu nebo jenom tak prostě rozjímám a jsem s Bohem. A právě jak zmínil Dan, tak tyhle ty chvilky často jsou daleko vzácnější než takové ty právě vyhrazené kdy si stanovíme nějaký čas. A právě když jsou dny, kdy třeba opravdu nemám ten čas ráno a nelze si přivstat, tak tyhle ty chvíle jsou úplně úžasnými chvílemi, kde můžu trávit s Bohem čas a jsem momentálně třeba někde na půdě nebo na střeše, tam něco montuju, nějaký bezdrátový spoj, ale prostě jsem s Bohem. A tyhle ty chvíle pro mě osobně jsou velice vzácné.
1: Já mám tady, se vzpomněl na jednu zkušenost, možná 2 týdny zpátky, jsem měl takovou zajímavou modlitevní chvíli. Já jsem jel na služební cestu někam za Prahu, od nás ze Vsetína, a stavoval jsem se někoho vyzvednout a pojíst v obchodním centru Chodov v Praze. A já bydlím na Vsetíně, také malé město, než jsme tam neměli obchody, ani mé oblíbené obchody s oblečením a podobně, ale Chodov to je také monstrum. A já když jsem tam byl...
0: Takový Vsetín v jednom místě, řekla
1: možná,
0: bych skoro.
1: Možná. A já když jsem tam chodil, já viděl jsem tam množství lidí, a tak já jsem tam viděl všechny ty výlohy. A tak já jsem tam prožil takovou nějakou zvláštní tíseň duchovní. Já jsem tam najednou cítil takové jakoby, zvláštní nepříjemný pocit. Člověk je takové to zhmotnění toho dnešního světa, kdy člověk vidí jakoby ty reklamy a musíš mít tohle a tak všude tam byly všechny ty výlohy se všemi těma značkovýma a s tím značkovým zbožím a je to jedna z věcí, která jakoby, myslím si, které si ten zlý používá pro to, aby nás uhmátnul lidi. A když jsem tam byl, tak jsem z toho měl takovou tíseň, mě to úplně padlo a jsem tam viděl jakoby a ty vymydlené jakoby nakupující u nás jsou takový šampóni, a nevím, jestli tomu termínu všichni rozumí, ale takový ti prostě vymazlení, hezké oblečení, velmi udržování jakoby lidé, kteří si na tom dají velmi záležet, jakoby možná příliš a tak tam to tak jako bylo a mi to spadlo taková nějaký divný pocit, já jsem tam prostě procházel, jsem si to ten Chodov česně chvíli a tak jsem se za to modlil a modlil jsem se za Prahu a za tady tyto věci, které s tím souvisí a tak to byl velmi zvláštní čas, který právě vyplynul takhle úplně spontánně, neplánovaně.

0: Povídejte si s námi, pokud chcete, v tematické sobotě o modlitbě. Našimi hosty jsou dnes Daniel Raška a Marcel Boščík. Mluvíme spolu o modlitbě a to také proto, což bychom možná teď mohli říci, že tito dva pánové mají mnoho co dočinění s modlitebním hnutím Modliteb 24/7. My jsme se tady během písničky domlouvali, že bychom teď rádi mluvili o kázni versus spontánnosti, což je rozhodně téma, které jde k modlitbám 24/7 dobře zapojit, myslím si, protože pokud něco mě u tohoto modlitebního řetězce napadne, tak jedna z prvních věcí bude ta právě ta kázeň, protože když se člověk řekne, že se 24 hodin denně, 7 dní v týdnu bude modlit, tak je potřeba na to udělat nějaký rozpis, sehnat ty lidi, vytvořit tu místnost a to všechno. To už není zase tak úplně spontánní, jak bychom si někdy představovali. Můžete nám říci, jak jste se k tomuto hnutí dostali, Marceli?
1: Tak bylo to, když jsem byl se svojí manželkou na Campfestu na Slovensku, tehdy to bylo ještě v Tatranské Lomnici a tam u výjezdu z Campfestu úplně na konci prodávali a právě vyšlou knihu Krvavý měsíc na obzore. Je to kniha od Pita Grega a Davea Robertse, pojednávající o modlitbách, o vzniku vlastně modliteb 24/7 a o různých příbězích. A tak jsem si u výjezdu z toho Campfestu tuto knihu koupil. Nicméně asi půl roku ležela v knihovničce a čekala na svůj čas.
0: Takových já mám spoustu.
1: Jak to někdy bývá. No nicméně potom, když teda přišla její chvíle, tak jsem se do ní začetl a úplně mě dostala v tom smyslu, že to, co tam popisovali, nebo ty různé příběhy, které jsem tam mohl číst, tak ty byly tak vtahující, tak opravdu smysluplné a vůbec to celé hnutí Modlitev 24/7 mě hodně oslovilo. A z toho důvodu jsem...
0: Čím?
1: Aha, uh-huh. To je dobrá otázka. Uh-huh. Možná tím úplně jiným pojetím nebo způsobem modlitby. Jelikož modlit se můžeme různými způsoby, že ano. Jak jsme už tady zmiňovali, můžeme si vyhradit na to půl hodinku, ráno hodinku, můžeme se modlit v autě, na střeše, na kdekoliv, že jo. Právě ten řád, nebo ten to, že si na něco vyhradím čas, nám často pomáhá k tomu, abychom se opravdu zaměřili na něco. A v tomto modlitební hnutí je zásadní v tom, že opravdu nějaká parta lidí připraví nějakou modlitební místnost, kde nějakým kreativním způsobem ji vyzdobí. Jsou tam různé pomůcky pro opravdu kreativní způsob modlitby. A člověk tam přijde do té modlitební místnosti a má vyhrazený nějaký čas, ať už to hodinku, dvě, záleží to na každém tom člověku. A má prostě čas s Bohem. Ví, že má dvě hodiny nebo hodinu a je úplně na něm, jak ten čas využije. Jo, jestli přijde a bude celou dobu klečet na kolenu a modlit se, nebo jestli tam veme kytaru, bude si napřed zpívat nějaké písně chval a bude pána uctívat, to už je na každém tom člověku. Ale podstatné je to, že opravdu má ten čas a ví, kolik ho má a může se na to zaměřit. A někdy opravdu často je problém právě mít takové to stišení, když doma je hluk, nebo když no ten hluk asi je nejpodstatnější, tak pro mě je opravdu přínosem velkým je, že prostě někam jdu do nějaké modlitební místnosti, kde vím, že mě nikdo nebude rušit, že tam budu sám nebo popřípadně s někým, s kým se domluvím a budu opravdu mít tu hodinu, dvě opravdu na ten čas s Bohem. Můžu se na to opravdu fyzicky zaměřit. Neberu si tam telefon, žádnou techniku, prostě jsem tam já a Bůh. A to je pro mě velice klíčové, tím, že taky pracuji často s technikou a podobně. A ty věci často člověka můžou odvádět a strhávat pozornost. A s tímto bojuji i já osobně a v tomto ty modlitby 24/7 jsou velice pro mě osobně podstatné, že si opravdu vyhradím ten čas a jsem tam já a Bůh.
0: Jaké to bylo u tebe, Dana?
2: Jak jsem přišel modlitba 24/7? Já bych těž navázal skoro na Marcela v tom povídání o těch modlitbách, ale já to vezmu ten svůj příběh tak nějak zkráceně. Jak jsem mu říkal dneska, já moc nejsem modlitebník a jsem se v modlitbách nikdy neangažoval a ani mě to nepřišlo zajímavé. Prostě šlo úplně mimo mě. A Marca zmínil už tu knihu Krvavý měsíc na obzore. To je vlastně kniha, kterou vydal, napsal člověk, který byl u toho zrodu úplně modlitebního hnutí v Anglii v 99. roce. A oni velmi zajímavě popsali ten příběh, jak je Pán Bůh vedl, jaké jsou byly jejich motivy, jaké zažili těžkosti, jaké zažili boží vedení a zázraky. A tady tu knížku vlastně si koupili nějací mládežníci u nás ze Setína a na slovenském festivalu Campfest v roce 2005 v létě asi. A oni stejně jako Marcel byli z té knihy velmi nadšení a oni chtěli udělat takový modlitevní řetěz u sebe ve sboru mládeži. Tak udělali jednu místnost takhle su terénu někde sami pro sebe a modlili se takhle 24 hodin nepřetržitě. Potom udělali druhou modlitevní místnost, do které pozvali celý sbor. A to už jsem zaregistroval i já v tom sboru. Nicméně šlo to úplně mimo mě a jsem si říkal, že to je nějaké bláznoství, co to je, proč bych se měl někam chodit modlit do nějaké modlitevní místnosti, přece můžu modlit doma, kdykoliv chci. A on to běží non-stop, jako 24 hodin denně, někdy 7 dní v týdnu. A tom nezáleží, jestli to jeden den, nebo 7, nebo 50, ale je tam jakoby ten kontext té nepřetržitosti. Takže tam lidé chodí i ve 3 ráno a to mi už vůbec nesepínalo, proč by se někdo měl ve 3 ráno někam jít a modlit se tam. A potom, co bych tam já tu hodinu dělal v modlitevní místnosti? I můj modlitevní život se smrskl vždycky těch 5 minut a pár výkříků, když už jsem byl úplně v úzkých. A čas nějak běžel dál a v roce 2006 já jsem se měl připravovat na státní zkoušky a ukončení mého vysokoškolského studia tady v Brně. A já nejsem úplně moc studijní typ, rozuměl jsem tomu, ale moc jsem nebyl jakoby úplně tolik zapálený do školy. A v okamžiku, když jsem se měl učit, tak já jsem se snažil najít něco, jak ještě oddálit, abych do toho musel hopsnout do té školy. A tak já jsem tehdy uklidil.
0: Přišel čas i na modlitbu, jo?
2: No, ještě to bylo komplikovanější. Já jsem tehdy začal uklízet ten náš privát na Lidické, jsme bydleli s klukama a uklidil jsem celý byt. A pak, když už nebylo co, tak já jsem si všiml, že tam na zemi ležela právě ta červená knížka. A jsem si říkal, to je ta kniha, o které ty děcka u nás na Svatině tak povídali a byli tak hrozně nadšení. A stalo se to, že se to pro mě stala ta záminka, jak to ještě oddálit. Tak já jsem, ona je taková celá červená a já mám rád červenou barvu. Jsou takové motivy, je to zvláštní. Já jsem se toho zakousnul a mě to chytlo. A když jsem to četl, tak několikrát jako by se měl na krajíčku a viděl jsem, četl jsem tam o věcech, které tam Pán Bůh dělal s úplně obyčejnými lidmi, nebyli to žádní duchovní superhrdinové. A když jsem viděl, co Pán Bůh dělá jinde, tak jsem si říkal, tyjo, Pane Bože, já bych strašně moc toužil, aby tady tohle jsem viděl u nás v Čechách. I to je tolik lidí, kteří touží a mluví o nějakém probuzení a o nějaké změně a o nových lidech v našich sborech a tak dále. A víte, ono, vůbec v tom příběhu jakoby, těch modliteb je velmi silný prvek vlastně nějaké obnovy a takového probuzení a nějaké nové vlny, kdy Pán Bůh dělá něco víc, než třeba teďka zažíváme. A já jsem tak někde v dušičce vevnitř cítil, že to by byla věc, které bych se mohl věnovat nebo ji nějak rozvíjet. Ale já jsem v té době dodělával školu, měl jsem už své služby v církvi, nějakou skupinku, něco z mládeží, něco ve chvalách jsem dělal a tak dál. A už jsem měl těch aktivit úplně nad hlavu a přišlo mi, že tam se byla prostě nějaká další aktivita, další služba, další možná nějaký projekt, do kterého bych se zapojil možná. A je jedna z věcí, co v církvi vidím, že my jsme samý projekt a sama nějaká aktivita. A já jsem si říkal, že to nechám někomu jinému, že když bych tady to vzal, takže svět nezachráním a že to nechám tak. Ale já jsem po tehdy ještě méně proměněný než teď, tak já jsem tak jako Pánu Bohu řekl, tak do toho půjdu jenom přes moji mrtvolu. A Pánu Bohu trvalo necelých 6 měsíců, možná něco víc, kdy jsme na Vsetíně připravovali worship festival, tak přišla možnost jakoby udělat tu modlitevní místnost a já jsem klukům, kteří o tom uvažovali, řekl, OK, chlapi, já bych vám do toho trošičku pomohl, zapojím se do toho týmu, připravím něco, ale to je všechno. A my jsme připravili ty modlitby, protože Boží festival je věc, kterou my děláme jako křesťané na Vsetíně, a tak pro nás bylo přirozené k těm modlitbám jakoby pozvat všechny sbory vsetínské nebo z okolí a našli jsme nějaké neutrální místo, pronajali jsme suterén v kulturním domě, místnost a to jsme připravili takovým způsobem, aby mohla lidi inspirovat k modlitbě, protože Pán Bůh je kreativní nesmírně a my si to někdy jakoby v životě tak smrskneme jakoby na takovou tu modlitbu na kolenou, takhle to, co známe jakoby ze sboru od malička, nebo to znám já, ale přemýšlet o modlitbě v takové jakoby nějaké kreativnější jakoby formě mě nikdy nenapadlo. A iž právě ta kniha mě inspirovala v tom, že on to je jedna jakoby se součástí, já často rád říkám chutí 24/7, je to, že svoji modlitbu a vztah s Pánem Bohem můžeme vyjádřit i jinak, kreativně. A tak my jsme tu modlitelní místnost připravili tak, aby lidé tam mohli psát, aby se mohli inspirovat, pokud by třeba došly nápady nebo modlitelní předměty, tak my jsme tam měli místo, kde lidé mohli zdát dík, kde mohli napsat nějaké prosby a zápasy. A bylo tam místo, kde lidé psali jenom jména svých přátel nevěřících nebo rodiny, za které se modlí. Každý sbor ze Vsetína tam měl nějakou A4, kde napsali své jakoby modlitební předměty za svůj sbor. Lidé, jak tam chodili z církve, tak se mohli modlit za ty ostatní sbory a to je věc, která buduje u nás spolupráci a vzájemnou lásku, bych řekl, ve městě mezi církvemi. A takže jsme připravili takovým způsobem modlitební místnost a přemýšleli jsme, jak říkala, tu kázeň, potřeba to nějak spojit, nějak tomu dát nějaký řád. Tak my jsme před tím přemýšleli a napadl nás jediný způsob, jak to můžeme dát dohromady, a to je to, aby jsme udělali na webových stránkách na internetu nějakou jednoduchou tabulku, kam by člověk mohl napsat své jméno a vybrat si čas a den a čas a tam se zapsal a byla by to jeho rezervovaná hodina, kam přijde, bude to jen pro něj, může tam vzít kohokoliv sebou, ale je to jeho hodinka a on ji tam stráví s Pánem Bohem způsobem, který uzná za vhodný. A já ze vlastní zkušenosti, když navštěvuju nebo chodím do modlitevní místnosti, tak to nebývá tak, že bych přišel, klekl se a modlil se, ale někdy jenom chodím po té místnosti a když čtu ty modlitevní předměty, které tam lidé napíšou, své zápasy a díky a spoustu věcí, tak mě to nesmírně jakoby motivuje a inspiruje a často zjišťuju, že ta hodina, kterou mám vyhrazenou, jako uplyne jak 5 minut. To je úplně neskutečné a já jsem to nikdy v životě nezažil. Možná je to jedna z věcí, která může být jakoby zvláštní nebo specifická ohledně těch modliteb. Jak říkal Marcel, že ho, jakoby, pro něho je tady toho vzácné, že někam přijde, má ten oddělený čas pro Boha. Tak myslím si, že druhá ta vzácná věc je to, že, a to já nevím, proč to tak je, to se asi nedá úplně říci, ale častokrát jsem v té modlitevní místnosti prožil něco výjimečného. Prožil jsem Boží vedení nebo přítomnost. Těžko se to vysvětluje, nemyslím si, že by to bylo něco, co by jsme lidi mohli ovlivnit, ale možná, že i to úsilí, že člověk jakoby ve 3 ráno stane a někam jde do města modlit se, tak možná, že to jakoby Pán Bůh jakoby se podívá na naše srdce a řekne si, zajímavé. Kdyby se dal říci jakoby, no, vychytnout příběhem ilustračně, tak mám hezký příběh mojí maminky, která je vlastně celý život vyrůstala v církvi a ona taky není úplně moc ten modlitevní typ a tu modlitevní místo zásadně mě navštívila jenom proto, že to jakoby organizuju a jsem zapojený, tak na moji výzvu si řekla, tak synáček, tak to se v tom angažuje, tak já je půjdu podpořit, půjdu tam. A mamka tam navštívila tu místnost a tehdy v té modlitevní místnosti poprvé zažila takový boží dotek, že si tam klekla hodinu, plakala. A pak přišel někdo další a nebyla vůbec schopná mluvit a říkala mi, že za celý svůj život neprožila takové boží jakoby navštívení a přítomnost, jako prožila tehdy. A já netuším vůbec, proč to tak je, ale je pravda je, že spousta lidí prožívá něco výjimečného, když si takhle ten čas s Bohem vyhradí.
0: Proč je podle vás důležité dělat něco takového jako oddělenou místnost, vymýšlet kreativní způsoby modlitby? Proč to nejde jenom tak, že se teď tady zastavím, zavřu oči a začnu se modlit?
2: To je pěkná otázka. Já nevím. To, jak to teďka funguje, modlitby 24/7, není úplně moc lidský nápad, ale je to boží nápad, který není ani úplně moc nový. To, že nějaká místnost a nějaké místo oddělené pro Pána Boha, to už měli Izraeliti. A taková modlitevní místnost je jenom takové místo konkrétní, kam člověk se může zapsat. A to, že, jak říkáš, a tím možná i odpovím na tu otázku, člověk, pro člověka je to zápas a si ten svůj modlitevní život vést. Ale v okamžiku, kdy se můžeme a zapíšeme na nějakou konkrétní místo, konkrétní čas, já tehdy a tehdy přijdu tam, strávím tam nějaký čas s Bohem, tak to je i závazek, takový praktický a velmi to člověku pomáhá pro to, aby to skutečně uskutečnil. A tak to je jen takový jakoby praktická stránka toho, ale proč to tak je a proč je to kreativní, nevím, no. A tehdy, když to vzniklo v Anglii, tak to vlastně vzniklo v takovém mladém sboru a Pán Bůh to prostě nějak dal a dneska to tak je a to je na každém zvlášť, on to nemusí být vůbec kreativní. Mm-hmm. Já často někdy jsem třeba tak unaven, že tam jenom sednu do křesla a odpočívám a jsem potichu. A naopak někdy tam člověk přijde a na těch papírech tam lidi kreslí obrazy. Jo? Lidi tam píšou básničky, dopisy Bohu. Je to na každém zvlášť, jak mu to vyhovuje, jak ho Pán Bůh vede, jak se cítí. To se nedá nějak popsat ani svázat, nejsou na to žádné regule. Nicméně je to rozměr, který je součástí 24/7 a je to takové úžasné osvěžení od Pána Boha, které nám dal.
0: Přemýšlel jsi někdy o té oddělenosti, Marceli? Proč je to potřeba?
1: Jak jsem zmínil, ta oddělenost je opravdu důležitá v tom, aby člověk zaměřil svoji mysl na jednu věc. Protože když žijeme teďka v současné době, která je tak přetechnizovaná, na člověka vyvíjen tlak časový, stresový, že jo, rodina, práce. Já sám v práci opravdu řeším mnohdy tolik věcí přes den, že pokud bych si něco nepoznamenal, tak někdy jsem schopen na to zapomenout, protože opravdu těch věcí je tolik. A právě ten čas, kdy si člověk opravdu oddělí a nějaký čas pro Boha, tak myslím si, že to je pomůcka k tomu, aby člověk se mohl zaměřit na jednu věc, aby se mohl opravdu zaměřit na Boha a být s ním. Samozřejmě je to pouhá jedna forma těch modlitb. Jo? My nemáme nějaký patent na modlitbu, to vůbec v žádném případě. Je to pouhá jedna forma, která ale zjišťujeme, že vyhovuje nejenom mladým lidem, vyhovuje střední generaci, vyhovuje starší generaci. Vím, že i u nás v Českém Těšině byli lidé, kteří opravdu měli taky tu pětku a někdy šestku na začátku a taky chodili do modlitevní místnosti. A možná zpočátku jenom ze zvědavosti se podívat, co to je, co ti mladí zase vymysleli nového, ale opravdu i tyto lidi to oslovuje.

0: přišel mail od Evy, která píše: zaujalo mne, aby mi moc neuteklo, píši rychle. Je dobře slyšet zas o něčem novém, kladném v církvi. Ovšem je i co poslouchat, tak jen jedna moje starší krátká básnička. Dost možná, že tahle by se dobře hodila na nějakou stěnu v modlitební místnosti pro modlitby 24/7. Jmenuje se Odcházení. Někdy tě, Pane, pozveme do svého středu a necháme tě odejít, kdy se nám zlíbí. Ale jak si nám nedochází, že ty zůstáváš, jenom my přicházíme a odcházíme. To je super. Takhle to máme a to je možná jedna z věcí, kterou, když si člověk uvědomí, tak začne na modlitbu pohlížet úplně jinak. Když si uvědomí, že Pán Bůh je ten, který zůstává a my jsme ti, kdo přicházejí a odcházejí. Možná tohle byl jeden motiv toho, aby ta modlitba byla nepřetržitá. Jak když jste mluvili o tom, že ta modlitba probíhá opravdu 24 hodin denně, tak jsem si vzpomněla na Moravské bratry, na Ochranov, kde ta nepřetržitá modlitba byla velkým východiskem pro celosvětovou misii, pro vylití Ducha Svatého, které v Hernhutu zažili a pro všechny ty zázraky, které Bůh skrze Moravské bratry udělal. Byla tam ta inspirace?
1: Tak určitě i samotný Pete Greg se inspiroval Moravskými bratry. Jak už Daneček zmiňoval, není to něco nového, je to pouze něco, co už Pán Bůh v milosti dal, co je přeneseno do kontextu současné postmoderní doby. A Moravští bratři pro mě osobně, jsem ze Slezska z Moravy, tak pro mě osobně je to něco, nad čím opravdu žasnu, že něco, co zde z Moravy vyšlo kdysi před necelými 300 lety, tak se znova vrací. A pro mě je to něco, nad čím se rozplývám. A když vidím, jak ty modlitební místnosti se rozšiřují po celé naší nejenom Moravě, ale i Čechách, je to něco, co mě naplňuje velikou radostí. Že něco, co bylo před 300 lety, je tady znova, je to možná trošku novějším kabátě, je to současné, ale je to něco, co má, řekněme, tu tradici. Není to něco nového, věc, která, nový kabát, ale ty hodnoty, ta klíčová osoba Boha Ježíše tam zůstává.
0: Pro mě je tam hodně zajímavé ta nepřetržitost, ta setrvalost té modlitby na jednom místě a v nějakém časovém průběhu. Za tu dobu, co k modlitbám 24/7 patříte, objevili jste nějaké poselství té setrvalosti, toho, proč záleží tak na tom, aby to opravdu bylo 24 hodin a třeba několik dní za sebou nebo mnoho dní za sebou dokonce. Ostatně, jestli se nepletu, tak v Ochranově probíhala ta nepřetržitá modlitba 100 let.
2: 125.
0: A to je teda něco, to je závazek.
2: Jeden z těch vlastně zdrojů je v Biblii, kdy se můžeme dočíst, že se máme modlit neustále nepřetržitě v podstatě, ale ten odkaz si nepamatuju. Protože si ho poznačím. Takže to je jeden z těch zdrojů, ale je to hlavně proto, že vlastně 24/7 bylo inspirováno především Moravskými bratry a tím, co se vlastně tehdy dělo a hrabě Zinzendorf a Ochranov. Takže tam byla ta původní inspirace.
0: Přemýšlel jsi o tom někdy, Marceli, proč je potřeba ta nepřetržitost?
1: Já myslím, že Pánu Bohu se to líbí, jak říkal Daneček, když někdo ve 3 ráno jde někam a možná to pro některé zní jako bláznoství, ale já myslím, že někdy je dobré být blázen pro Boha v tom dobrém slova smyslu, jo, že opravdu něco dělám na 100% a Bůh tu naši touhu vnitřní dokáže ocenit. Jo. Když opravdu se donutíme svoje tělo vstát ve 2 ráno, což není přirozené, a když děláme něco, co není přirozené a děláme to pro Boha, tak věřím, že Pán Bůh v tom může jednat. A pro mě osobně teďka poslední dobou moc nemám prostor opravdu vstávat ve 2 ráno, když to mám hodně, ale když jsem před nějakým rokem byl ve 2 ráno v noci na 2 hodiny v modlitební místnosti, tak nevím, čím to je, ale Pán Bůh zvláštním způsobem jedná v těch nočních hodinách ranních, protože možná vidí tu touhu srdce a dokáže ocenit to, že ten človíček fakt dělá ze 100% pro něj.
0: My jsme tady už párkrát zmínili tu knihu Krvavý měsíc na obzoru, říkám to správně, bych to nepopletla, ten název. Říkali jste, že je tam spousta příběhů o tom, jak Bůh jednal při začátcích modliteb 24/7. Máte nějaké příběhy o tom, jak se Bůh prokazuje, jak jednal v těch konkrétních chvílích?

0: chvílích, zastaveních v modlitbě.
1: Máme tam svědectví celou řadu a každé trošičku v jiném kontextu, že každé místo je unikátní, ale právě jsme se sbírali nějaké příběhy lidí, kteří byli ochotní to napsat a sdílet tajtons to veřejně. Takže těch příběhů je celá řada, bylo to těžké vybrat ty správné, my to správné všechny, ale vybrat něco, co bude i blízké nám, lidem tady v Čechách, protože ono je, nevím, často je spousta iniciativ a projektů, které jsou ze zahraničí a západu a my Češi jsme nějací, jsme specifičtí, máme svoji kulturu, máme svoji historii, prostě máme svůj kontext a máme i svůj způsob přemýšlení a já si myslím, že některé třeba obavy, které člověk, nebo otázky, které mu můžou vyskočit jakoby v mysli, v kontextu třeba modlitby 24/7 jsou prostě správné úplně a právě v těch příběhech jsme se snažili vybrat některé momenty, kdy které jsou takové právě české a které pochycují to něco z našeho.
0: Co českého se tam objevilo, Marceli? To mě hodně zaujalo. Protože přiznám se, že já jsem takový celkem člověk, který bojuje s americkými knížkami, které, když jsou super, tak jakmile se objeví nějaký překlad z angličtiny, a tak já napřed zpracovávám to, že je to ten překlad a potom strašně těžko chroustám ty příklady o tom, jak John z Mary něco, tak já mám husí kůži, tak asi po druhém řádku, takže mě moc těší, že jsou tam české příběhy, protože to je určitě něco, co mnohem lépe zapadne do toho do těch našich souvislosti.
2: Já jenom na začátek, než odpovím úplně na otázku, pro mě ty česká svědectví asi z té knihy budou to nejsilnější, co tam v té knize bude. Samozřejmě ten příběh samotný je opravdu velmi silný, ale když jsem si pročítal ta svědectví, na nich málo, jak říkal Daniel, bylo třeba trošku něco vybrat, ale jsem za ně moc rád, protože je tam spousta příběhů, jsou psané česky, to znamená, jsou psané lidma, kteří tady žijou, kteří jsou z různých denominací. Jo. Máme tam křesťanské sbory, církev bratrskou, apoštolské církev, římskokatolické, no prostě všechny denominace, abych je tady ani nevyjmenoval, to ani není cílem. A taky různé generace. Jo. Máme tam lidi, kteří píšou, kteří mají 30 let, 25, ale jsou tam i lidi, kteří mají třeba 57. Což je skvělé, že je to něco, co propojuje lidi napříč denominacemi a napříč generacemi, co sjednocuje lidi právě v modlitbě a v tom společném zápase i za naši zemi.
0: Jedna z věcí, na kterou jsem se chtěla zeptat, je ta mezidenominačnost, protože to je jako přece jenom boj různých církví, když to řeknu takhle tvrdě, tak určitě nějakým způsobem pořád cítíme, aspoň pokud je člověk vevnitř na tom církevním písku, tak rozhodně to pnutí, které tam je, může cítit. A na druhou stranu modlitba je něco, co spojuje, protože se modlíme k jednomu otci a máme jednoho otce v nebi. To je možná věc, na kterou jsem se ještě chtěla zeptat, jestli bychom tady mohli být konkrétní, jestli tady máte nějaký
2: ano,
0: příběh.
2: Ještě s dovolením odpovím na tu předchozí otázku, že tam
0: mám jich spoustu, evidentně.
2: Jsme se nedostali k té otázce. Pro mě osobně ty příběhy byly specifické v tom, jakým způsobem se to hnutí šíří. Jo, to je, myslím si, že nevím, jestli specifikum Čech, ale nebo je to celosvětově, ale mně se hodně líbilo, že vlastně přišlo to ze Slovenska, tím slovenským překladem té knihy, a začalo to někde ve Vsetíně, pak to bylo někde možná na Slezsku, jo, a takhle já to přidávám vždycky nějakým takovým plamínkům, jo, že se to zapaluje jak oheň. Jo, že Duch Svatý taky je někdy jak oheň, že jo, se to zapalo jeden od druhého, ale tam je super v tom, že vlastně ty jednotlivá místa se vzájemně nějakým způsobem ovlivňují a pro mě bylo velice silné číst svědectví holčiny, která byla v Českém Těšině v modlitební místnosti a která byla opravdu dotčena tím, co se tam dělo, že sama zatoužila potom, aby v jejím městě někde v Havířově nebo kde to bylo, aby tam prostě mohla být tato modlitevní místnost. Jo. Takže nějakým způsobem se za to modlila a taky nevěděla jak, co, jak, jo, holčina, prostě obyčejná. Ale na tom to je to super, že opravdu Pán Bůh si používá obyčejné lidi. To nejsou žádní supermáni, jak zmiňoval Daniel. To jsou obyčejní lidi, kteří opravdu jenom poslechnou ten boží hlas, boží volání a jdou a udělají něco. A ta holčina se modlila A za nějaký čas prostě přišel někdo, kdo říkal, no mě to nějakým způsobem, jsem četl tu knihu a chtěl bych, aby to byla nějaká modlitevní místnost. A ona říkala, já se za to modlím, jo, a to je něco, co je v mém srdci. A tak se potom dali dva, tři dohromady, udělali tým a vznikla další modlitevní místnost. A takhle ty modlitevní místnosti se šíří. A je to něco, co je mimo nějaký management nebo nějaké plánování. Jo, to je opravdu hnutí, které je spontánní. A i když třeba teďka tady o tom povídáme, tak někdo třeba to může poslouchat, může ho to oslovit, ale věřím, že je to Bůh, který opravdu zapaluje srdce a Bůh, který jedná v lidem. Mm-hmm.
0: A nějaký ten denominační, mezidenominační příklad teda, ten by se taky objevil.
2: Ano.
1: Jsi říkal, jestli odpoví. To je těžké, ale já mám třeba zkušenost u nás v Setína, když řekl, můžu mluvit za sebe. My jsme se snažili pozvat jakoby celé spektrum církve, které u nás máme, a protože jsme tam pozvali i katolickou církev, což může být pro někoho jakoby tenký led, a já jsem to udělal, my jsme je pozvali trochu s chvěním, protože já mám v katolické církvi přátelé, ale udělali jsme to s chvěním, protože to církev, jsme tam pozvali úplně všechny a je bylo to trošičku risk, a tím, že jsem to trochu koordinoval, tak jsem i hlídal ty věci v té místnosti, jak tam jsou, co se tam objeví, a pak tam někdo vlastně od bratru z katolické církve přinesl něco, a já jsem si říkal, tak nevím, do výzdoby té místnosti a takového specifického, a já jsem si nebyl úplně jistý, jestli ano nebo ne, kde je ta hranice, jestli to pro někoho nebude už něco, co jakoby pro něho nebude jakoby přijatelné. A sám osobně jsem potom, mě pán Bůh vedl tak, že jsem musel dělat pokání ze svého jakoby pohledu na katolickou církev, a ne možná, že na katolickou církev, ale na lidi. Já si myslím, že nejde o to my, vy, CBčko, tamti, mm-hmm. ale pán Bůh nás, myslím si, že úplně jasně volá k tomu, aby jsme milovali svého blížního, mm-hmm. a já jsem musel dělat pokání z toho, že já nemám lásku k těmto bratrům, mm-hmm. s kterýma třeba nejsem tolik kontaktu, a úplně to možná není, nemůžu třeba souhlasit se vším. Nemám ani ty informace v tom celém kontextu, ale že neprožívám lásku ke všem v církvi. A to bylo něco, co se ve mně změnilo. A myslím si, že kdybych hledal, tak bych asi nemám veřejný takovýto příběh, který by mohl sdílet, kdyby se něco takového změnilo. To, co můžeme vidět, ale u nás na Setíně, že svým způsobem se jakoby boří určité ty zdi mezi těmi církvemi, které tam jsou, nebo byly. Myslím, že u nás v Čechách jsou hodně. Mm-hmm. A neboří se jenom tady tyto zdi mezi jakoby sbory nebo církví, ale boří se i mezi generacemi. Což je další třeba praktický přínos, který už vidím, a pro mě bylo velmi silné svědectví jednoho seniora z jednoho našeho setinského sboru, který řekl, já jsem o té modlitevní místnosti šel jenom protože mě někdo tak jak celkem nadrsno vyzval a pozval tam, tak tomu člověku se vybavil ten verš, když tě někdo žádá o košili, dej mu dvě, a když chce, abys chtěl jednu míli, jdi dvě, nebo tak nějak to bylo, a tak ten člověk se přihlásil do modlitevní místnosti, a když viděl, co děcka, jakoby mládež, píšou po těch zdech, jak tam píšou o svých rodičích, které se modlí, kteří jsou rozvedení, alkoholici a podobně, a co mládež jakoby prožívá dneska a s čím zápasí, tak ten člověk tam plakal a prožil jakoby určitou změnu postoje a v srdci vůči mladé generaci. A já jsem pak slyšel to jeho svědectví, on říká, i když je mládež je dneska nevychovaná a tak dále, moje srdce jakoby je úplně jiné a modlil se za ně. A to je něco výjimečného, to je něco, co strašně moc chceme.

0: Posloucháte program Rádia 7, je tu tematická sobota dnes věnovaná modlitbě. My jsme tu hodně mluvili s Danielem Raškou a Marcelem Boščikem, hosty dnešní tematické soboty, o modlitbách 24/7. Já mám teď otázku, která půjde jakoby jiným směrem, ale na druhou stranu si myslím, že jde pořád tím stejným směrem. Ráda bych se zeptala vás osobně, každého. Přemýšleli jste někdy o tom, nakolik souvisí modlitba s touhou po Bohu?
1: Tak to je věc, kterou jsem měl na jazyku už dneska dřív trošičku, protože jsme se bavili právě o té spontánnosti, o té pravidelnosti, kdy mně přijde, já si myslím, že takové hezké přirovnání, které mně přijde, že je pravdivé, a to, že určitým teploměrem duchovním naší vlažnosti nebo studenosti nějakého stavu, našeho stavu s Bohem je peněženka. To, jak dáváme věci na Boží království. A já bych to parafrázoval, protože to je věc, která mě napadla, to, že právě můj modlitevní život je odrazem mého stavu s Bohem. Jestli já toužím a hořím pro Boha, tak s ním potřebuji mluvit, tak s ním chci mluvit, tak s ním chci mít tu blízkost a možná bych řekl i intimitu z toho vztahu a to se realizuje také modlitbě a možná hlavně modlitbě. A já to tak vidím ve svém životě, že když jsem Bohu blíž, tak to není věc, o které bych musel přemýšlet nebo ji plánovat, ale mluvím s Pánem Bohem, jdu po ulici a nebo jedu třeba vlakem do sousedního města a modlím se za ty děcka, co jsou ve vlaku. Nebo já teď bych nechtěl, aby to vypadalo, že jsem nějaký jakoby, neví, jaký modlitevního superborec, který se tady chválí, ale já jsem zjistil, že lidé v tomhle světě jsou mi trochu ukradení. Pán Ježíš říká, že máme milovat svého blížního, máme i to nějaké velké poslání, aby jsme o něm mluvili a sdíleli evangelium. Tak někdo tak trochu provokativně někdy řekl, že kdyby nám o ty lidi skutečně šlo, tak by jsme skutečně jim říkali, že žili možná jinak. A já jsem v tom, Pán Bůh mi posvítil na tohle z toho oblast v mém životě. Já jsem zjistil, že já jsem takový křesťanský alibista trochu. Já si udělám ty své povinné evangelizační aktivity nebo něco takového, ale že těm lidem, že ti lidé jsou mi na ulici ukradení. Tak jsem z toho dělal pokání a modlím se, aby Pán Bůh jakoby změnil moje srdce a změnil můj postoj. A právě tehdy, když se modlíme my za nějaké věci, tak nejenom, že Pán Bůh ty modlitby může vyslyšet a někdy vyslýchá, někdy ne, ale mnohem více zjišťuju, že Pán Bůh pracuje se mnou. Já když se modlím za to, aby Pán Bůh změnil můj vztah někomu, tak tím se mění můj vztah k tomu člověku. A já se občas modlívám za lidi, až jsem jezdíval autobusem do práce, že se na kole nedalo, tak jsem jezdíval v tom autobuse ráno s dětskama, které jezdili do školy. Takový ti středoškoláci. A já jsem za ně modlíval a to měnilo můj vztah a rozmíchává to něco. A já si myslím, že to souvisí velmi s touto, až tedy, že to je spjato naprosto nerozlučitelně. Takový barometr pro mě.
0: Marceli, to máš ty, co se touhy týče a modliteb?
2: Prožívám to podobně, jak Daniel, tu takovou touhu nejenom po Bohu, ale touhu opravdu po tom, aby Boží království se mohlo šířit, aby právě to, jak zmínil Daniel, to velké poslání, aby se mohlo naplňovat, protože možná sledujete, co se děje různě ve světě a opravdu nevíme, kdy přijde konec. Víme, že ty věci nastanou, že přijdou různé věci, strašné, nestrašné, ale my právě máme tu výsadu, že víme, komu patříme, že víme, kam směřujeme a že se nemusíme bát, protože Pán Bůh nám zaslíbil, že bude vždycky s námi. Ať už děláme to, či ono, ať už chodíme do práce, do školy, ať už jsme nějakým dělníkem, nebo nějakým manažerem, nebo nějakým ředitelem, tak máme to určité poslání, které nám Pán Bůh dal a v tom poslání můžeme buď to růst, můžeme jít dál za směrem, za tou nějakou touhou našeho srdce, tu touhu tam vkládá, věřím, Hospodin, Pán Bůh, a nebo můžeme jít svou vlastní cestou. A ta touha po Bohu, věřím, že může právě růst tím, jak trávíme čas s Bohem. Jestli mu opravdu věnujeme jenom 5 minut denně a zbytek dne na něho zapomínáme, nebo jestli opravdu toužíme po Božích věcech, po tom, co Bůh dělá v našem okolí, v našem zaměstnání. A já poslední dobou, když pracuju samozřejmě s technikou, ale pracuju také s lidma. A hodně se zaměřuju na to, jakým způsobem pracuji a jakým způsobem odvádím svoji práci. Pokud to dělám jenom tak, že si odbudu svých 8-10 hodin v práci a dělám si svoji práci, rodinu a tak dále, anebo pokud opravdu dělám i tu práci, i službu v rodině, opravdu na 100% pro Boha, a tak je to opravdu vidět. A lidi kolem mě v práci si taky všímají toho, že jsem jiný. Jo, u nás v práci většina kolektivu jsou nevěřící, ale jsou tam taky dva bráškové křesťané, za které jsem moc, moc rád. Ale bylo opravdu skvělé slyšet, kdy jedna paní z práce prostřednictvím, zase samozřejmě neřekla to přímo mně, ano, ale prostřednictvím jiné sestry jsem se dověděl, že chválila prostě můj přístup k práci. Samozřejmě tím se taky, tady nechci taky chválit, ale je skvělé slyšet, že lidé to vnímají. Lidé vnímají to, že máte nějaký vnitřní motor. Oni to nazývají nějakou vnitřní energii možná. Jo, že nechápou, jak to můžete stíhat, nechápou, že máte tolik času, jakoby, když ví, že třeba kromě práce ještě máte vedlejší aktivity, které ani třeba z půlky neví, co děláte, ano, ale oni vidí, že máte nějakou vnitřní energii, která vás naplňuje a že je to vidět. Ty lidi to přitahuje. Pokud opravdu žijeme 100% na Boha a toužíme po jeho věcech v našich životech, tak je to přitahuje. A ty lidi nevidí to, že chodíte jenom do nějakého kostela a že se tam jenom modlíte a já nevím co, ale vidí opravdu, že ta víra opravdu se nese do té praktické části, jo? Že tu víru žijete opravdu na každý den a taky podle toho žijete a prezentujete to.
0: Touha má jednu velkou nevýhodu. Touha se nedá naučit, protože touha je opravdu něco, co vyvěrá hluboce z lidského srdce. My tady hodně mluvíme o tom, že s Bohem prožíváme vztah. Ostatně i modlitba je rozhovor, který pramení z nějakého vztahu. A v té chvíli, když použijeme tu analogii dále a představíme si jakýkoliv jiný lidský vztah náš, tak tam se přece vkrádá rutina. Určitě to znáš ty, Marceli, z manželství. Určitě to, Dane, znáš z jakýchkoliv jiných lidských vztahů, které člověk prožívá. A v jakémkoliv vztahu, který prožíváme, tak pak musíme být vynalézaví. A taky trpělivý. A taky dát na nějakou pravidelnost. Prostě nenechat se tou rutinou zlomit. Jak to děláte ve vztahu k modlitbě? Jak tohleto proti rutině bojujete? Jak tu touhu posilujete, co se modlitby týče?
1: Já bych to skoro ještě možná i zobecnil, ale nechtěl bych to rozmělnit, ale já se modlím za to. Je to takové paradoxní, že modlitbou pro modlitbu, ale já se modlím, aby Pán Bůh jakoby tu touhu ve mně vybudil. Věřím tomu, že Pán Bůh nám dává jakoby ty touhy a sny, které jakoby budují jeho království a tak dále. Ale že může rozněcovat. Ale my to o to musíme stát. A to není věc, kterou já bych mohl úplně jakoby ovlivnit. Řekl tak, jak říkáš, nemůžu se rozhodnout, teďka začnu milovat. Teďka začnu toužit. Ale vím, že bych chtěl, ale vůbec to neprožívám, vůbec to necítím. A mám to zkušenost, že když se za to modlím, tak Pán Bůh tu touhu rozněcuje. Pán Bůh tu lásku rozněcuje. Pán Bůh mi dává jakoby na mysl věci, po kterých toužit. Já v životě moc často úplně neslyším Boží hlas a když ho slyším, tak nesnadno. A tak je to pro mě hodně vzácné a někde je to víc zápasení, hledání, kde to vlastně je, ale jde to, no. A Pán Bůh to dělá a zažívám to na vlastní kůži.
2: Tak samozřejmě člověk je typ tvor, který sklouzává právě do té rutiny a do toho, že prostě něco je zaběhnuté a něco takhle je a ono potom člověk z té rutiny může opravdu dlouho jet v té rutině, ale často ten život se tam může vytratit, jo, z té rutiny. A proto je důležité občas se zastavit v tom koloběhu toho života a opravdu zaměřit svoji mysl třeba na Boha. Já taková ryze praktická věc, která se teďka nějak trošku šíří světem, je, že si třeba nastavím na poledne budíka a v poledne se pomodlím modlitbu Páně, Otče náš. A je to skvělá pomůcka, kdy člověk se opravdu zastaví v tom spěchu. A kdy se může, samozřejmě jsou chvíle, kdy opravdu to nejde, kdy mám třeba nějaké jednání nebo nějakou schůzku, ale když to jde, tak prostě se zastavím v to poledne a tu minutu tomu Pánu Bohu věnuju a stiším se a můžu takhle si udělat takovou pauzu v té rutině denní.
0: Mm-hmm. Ještě mě napadla jedna věc. Před nějakou dobou jsme hráli písničku od kapely Ray a takovou základní myšlenkou té písničky bylo jen ty znáš touhy moje, jen ty je můžeš naplnit. A mě tam pořád svítí červená u takového toho, že Pán Bůh může naplňovat naše touhy. Jak se to posunulo ve vašem životě, když jste hledali od těch vašich tužeb třeba k těm božím touhám? Já o toho hodně přemýšlím, po čem touží Bůh a po čem toužíme my a nakolik se to navzájem ovlivňuje, protože přece jenom jsou to nějak spojité nádoby a nějak se to posunuje, proměňuje. Jak se to posunulo či proměnilo vám? Co jste v tom zažili?
2: Přemýšlím nad nějakým konkrétním příkladem, ale souhlasím s tím, jak říkáš, že jsou to spojité nádoby a Pán Bůh nás stvořil a on sám zná ty naše touhy. Ty touhy toho našeho srdce. A on je milujícím otcem a on je ten, který má rád své děti a který rád naplňuje sny svým dětem. A mně se stalo nesčetněkrát, že Pán Bůh v nějakém čase naplnil sny, které jsem měl třeba z dětství ohledně nějakých akcí nebo koncertů. Měl jsem jeden sen, abych byl na koncertě Petry, která je mojí asi nejoblíbenější křesťanskou kapelou, na které jsem vyrůstal. A ten sen se mi splnil, i když jsem myslel, že se mi splnil, že jsem byl ve Spojených státech, bohužel se to neudalo, tak jsem si říkal, jsem byl hodně zklamaný. Ale pak nakonec se to splnilo. Pán Bůh splnil tu moji takovou malou touhu mého srdce být na koncertu a když měli poslední turné, tak jsem byl na koncertu v Budapešti a bylo to něco fenomenálního. A to jsou možná takové maličkosti, ale Pán Bůh rád naplňuje naše touhy. Ať už to jsou touhy takového malého charakteru nebo touhy třeba po nějakém vztahu s ženou, s manželkou. A samozřejmě Pán Bůh v mém životě i tuto věc naplnil, jsem šťastně ženatý a Pán Bůh opravdu rád naplňuje touhy, ale samozřejmě Pán Bůh vkládá do našeho srdce i takové ty větší touhy. Ty touhy trošku toho takové toho širšího kontextu, ať už se jedná třeba o náš sbor nebo naše město nebo náš národ. A já vnitřně v srdci nosím několik takových toužeb a snů a věřím, že Pán Bůh je ten, který rád naplňuje. Rád naplňuje ty touhy, protože on je ten, který dává ty touhy do našich srdcí. A právě v těch chvílích takového toho navštívení, kdy můžeme právě prožívat takové to navštívení s Bohem, tak to jsou chvíle, kdy Bůh právě tyto touhy může vkládat do našich srdcí a ty touhy se můžou stávat, ty boží touhy se můžou stávat našimi tuhami, pokud to říkám správně česky, nebo tužbami, by mělo být asi správně. U nás na Slezsku trošku máme s tím problém. A tyto touhy se můžou stát našimi touhami a našimi sny. A věřím, že pokud budeme snít tyto sny a nebudeme přízemní hodně a nebudeme zase hodně lítat v oblacích, pokud to budou sny, které zjevuje Bůh, tak věřím, že Pán Bůh si je bude postupně naplňovat ve svém čase.

0: Rádio 7 s nadějí do každého dne.
1: Do studia se dopsala také Marie, která píše: je zajímavé, že nás Bůh burcuje k modlitbám. Teď u nás sloužila sestra sloužící v Izraeli a i ta nám připomněla, že je třeba především bojovat na modlitbách. Jsem ráda, že připomínáte to, že modlitba může být kreativní a že je to vztah k Bohu. Sama si někdy vyčítám, že se modlím málo, ale vztah s Bohem mám, to mě povzbudilo. Je opravdu důležité si před Bohem na nic nehrát, ale ve víře v odpuštění vyznávat naše nedostatky, píše Marie. Mě to připomíná jeden příběh, který jsem chtěla do toho dnešního pořadu také přinést. Nejen kniha o modlitbách 24/7, krvavý měsíc na obzoru. Nedávno vyšla také knížka o modlitbě, kterou napsal Larry Crabb, takový celkem známý autor křesťanských knih. A on do ní vstupuje úvodním příběhem o tom, jak si se svým přítelem domluvil dopolední rande. Jak šli spolu zařizovat nějaké věci, nakupovat a pak si sedli na oběd a povídali si a jak se shodli na tom, že ta doba, kterou spolu strávili, byla velice příjemná, jak si to oba dva užili. A ten přítel pak říkal Larrymu Crabbovi: ale když chci být s Bohem, tak ten čas neprožívám takhle. Není to pro mě čas, který bych si takhle užil, o kterém bych řekl, že to byl čas přínosný, příjemný, že stál za to. Ale Larry Crabb tam píše, až teprve teď ve svých 60 letech ho Pán Bůh uvádí do nějakého modlitebního života, jiného vztahu sám se sebou, že do té doby, on tam říká, napsal jsem 35 knížek a pronesl jsem tisíce přednášek a poznámky o modlitbě byste napočítali na prstech jedné ruky, protože to nebylo moje téma. Já jsem si u toho uvědomila, jak pro nás je to, já mám někdy pocit, jako by to pro nás bylo takové to ke strojům. Jo, to je něco, co po nás Bůh chce. Přijít, strávit s ním ten čas.
2: Udělat si fajfku.
1: A zase odejít. Jo? Ale jestli je to vztah, jakože je to vztah, tak přece spolu můžeme prožít tenhle ten čas. Takový, jako když šel Larry Crabb s tím svým přítelem něco zařizovat a pak na oběd a byli spolu a bylo jim hezky. Aplikace. Může být úplně všechno modlitba?
2: V jakém smyslu?
1: No, jestli jenom to, že jsem, je mi dobře to, v tom, co žiju a mám někde vzadu zasunutou tu informaci, že to je z Boží milosti, tak jestli i to je modlitba, jestli můj život, jak je, může být modlitbou.
2: Tak to je přetěžká otázka. Náš kamarád Petr Hůšť, on říkal, že některé věci manželství s Věrkou, že po některých věcech jakoby toužili a že ani nevyslovili. A že Pán Bůh jim to dal, odpověděl v podstatě na tu jejich touhu, než kvůli vlastně modlitbu. Já úplně, je to možná o té definici, jak se definuje, jestli modlitba je to, že mluvím s Pánem Bohem, že mluvím nahlas, nebo jenom v duchu, nebo že jenom nakreslím obraz, nebo jestli je to píseň, kterou složím, nebo jestli je to, že vyjdu na procházku ven a jsem přemožen tím, jak to Pán Bůh neskutečně stvořil. No, nevím odpověď.
1: A co je teda modlitba, no? To s tím tak jako hezky souvisí.
2: No, já tomu vlastně moc nerozumím.
1: Jak to máš ty, Marcele? Může být celý život modlitbou? Vraťme se teda na začátek.
3: Já věřím, že může, ale záleží opravdu na našem postoji, našemu životu. Jestli opravdu náš celý život je v postoji uctívání a postoji modlitbě, že cokoliv, co dělám opravdu pro Pána, ať už umývám pokakané plínky své dceři, nebo někomu sloužím fyzicky. A jestli toto všechno děláme, jako bychom to dělali Hospodinu, tak věřím, že ano.
2: A já jsem teďka došel k závěru, že ne.
1: Nebudeme se tady prát.
2: Já nevím, já jsem vlastně něco říkal Marcel, jakoby oslavit Pána Boha, uctívat vším, co dělám. Ale přemýšlím nad tím, že modlitba je něco aktivního, něco aktivního k směrem Pánu Bohu, kdy jsem v nějaké komunikaci, v nějaké formě komunikace. myslím si, že to je možná aspoň ten rámec modlitby, jak tomu rozumím já, nebo jak to praktikuju, a možná i není důležité, jestli se dá celý život žít v modlitbě nebo ne. Důležité je to, jestli budu mít blízkost a vztah s Pánem Bohem, jestli o něho budu pečovat a rozvíjet ho dál.
1: Já jsem to teď chtěla říct, že možná je to fakt tak, že taky nemůže Marcel od rána do večera psát manželce zamilované SMSky nebo prostě nějakým způsobem jí projevovat tu náklonnost, ale ten vztah je tam pořád. Že? A to je to stejné, co máme s Bohem. Ale v té chvíli se ten vztah opravdu projevuje ve všem, že jo? Protože základ je, že vycházím z toho, že mám s někým vztah. A to se potom podepisuje na všem ostatním a to se musí podepsat na všem ostatním, pokud ten vztah je faktický, pokud to není jenom nějaká moje chiméra. Protože je pravda, že když budeme toužit potom, aby celý náš život byl modlitbou, tak se velice lehce může stát to, že si řekneme však já jsem ten den prožil jako modlitbu a už nebudeme mít ten konkrétní oddělený čas pro to, abychom se opravdu modlili, abychom vstoupili do té komunikace s Bohem nějak hlouběji. A to je asi něco, co je osidlo a co by nebylo úplně jednoduché a nejlepší.
3: Na této rovině určitě souhlasím s Danielem, že opravdu na jednu stranu ano, na tu otázku, ale na druhou stranu je to opravdu něco aktivního. Mm-hmm. Takže abychom to úplně nerozmělnili, jo, že prostě teďka to je všechno. Jo, protože taková hnutí tady už byla, že v minulosti.
1: Já bych tady skoro na závěr dovřela jedno téma, které jsem schválně schovala na závěr, totiž modlitba, o které mluvíme jako o nevyslyšené. Určitě to znáte, každý to zná. Myslím si, že člověk, který žije s Bohem, tak by mohl udělat seznam toho, těch modliteb, po kterých ví, že Pán Bůh nevyslyšel, nereagoval, na ně zůstali vyset ve vzduchu. Chci se zeptat zase na vaši konkrétní zkušenost, co se této části modliteb týče, protože těžko nějak zobecňovat, těžko vytvářet nějakou platnou teologickou odpověď, tak pojďme to vzít na té úplně osobní rovině. Jakou vy máte zkušenost, co se týče modliteb, které zůstaly v té škatulce nevyslyšené?
2: Jenom pozitivní.
1: No tak je pravda, že když si říkal, že jsi řekl, že jen přes tvou mrtvolu, tak jsem si říkala, že je velice dobře, že Pán Bůh některé modlitby nevyslýchá.
2: To je ta magická nerozvážnost a horkokrevnost. Na druhou stranu být mladý znamená být někdy radikální a to se Pánu Bohu taky líbí. Ale já jsem myslel pozitivní v tom smyslu, že... Já to vidím ve dvou rozměrech. V tom prvním rozměru, že Pán Bůh je nám pro nás jenom to dobré. A my někdy i nevědomky třeba modlíme za věci, které by nám nebyly prospěšné. To je jedna věc. A druhá věc je taky, že je nějaký čas a my často ty modlitby směřujeme do konkrétního časového rámce a rádi bychom, aby ty odpovědi a všechno bylo hnedka. A ono to někdy na roky. Já se mi vybavuje to, Petr Hůšť říkal, že se jednou mluvil s Bohem o tom, že by rád dělal nějakou službu, když by měl nějaké podmínky. A za 8 let později, když přišla konkrétní situace, Pán Bůh mu ty podmínky dal, tak to bylo.
1: Mm-hmm. A ještě mu to připomnělo, že všechny ty podmínky má. Mm-hmm.
2: Přesně. A pak možná, že ještě existuje sorta modlitev, které prostě Pán Bůh nevyslyší a prostě nevyslyší. On je svrchovaný, on si může dělat, co chce a to je v pořádku úplně. A možná, že nás skrz ty věci buduje. Připravuje nás na něco, co nás čeká v budoucnu. Nevím, ale důvěřuji mu, že tak to je asi dobře a nemyslím si, že by to mělo být něco, co by mě nebo nás mělo odraďovat nebo nějak. Nemusím být z toho zklamaný. A tak to je, no. Tak tomu rozumím já aspoň. Mhm.
1: Marceli, nějaký dodatek k nevyslyšeným modlitbám?
3: Mně se někdy stalo nějaká situace, teďka se mi konkrétně nevybavuje, ale vím, že takové minimálně dvě byly v mém životě, kdy jsem prožíval něco, co jsem v tu danou chvíli jsem vůbec neměl ponětí, proč tato situace nastala. Ale jak říkal Daniel, Pán Bůh je svrchovaný a on sám zná tu naši cestu. My často vnímáme a vidíme pouze třeba na krok před, ale Pán Bůh vidí i 10 kilometrů dopředu. A on sám dobře ví, co je pro nás dobré a co zrovna v tu danou chvíli je potřebné, abychom zvládli, abychom něco prožili, abychom porostli ve víře. Protože věřím, že opravdu Pánu Bohu opravdu jde o to, abychom se rozvíjeli, aby ten vztah s Bohem opravdu rostl. A proto nám taky dává občas ty balvany do cesty, a věci, které, za které se třeba modlíme, modlíme se za to dlouho a Bůh jakoby mlčí. A, ale často to jsou věci, které zpětně vnímáme, že Pán Bůh vyslýchá třeba roky poté. Hmm.
1: Stalo se vám někdy, že by v průběhu toho, jak jste se modlili za nějakou věc, se proměňovalo i to, jak se za ní modlíte, že se to vyvíjelo právě díky té modlitbě, díky tomu, že jste se trvávali třeba v modlitbě za jednu věc a ono si to žilo svým životem?
2: Nevím, někdy jsem viděl třeba změnu mého postoje. To už se bude opakovat, že když se člověk modlí, tak Pán Bůh si tu modlitbu používá, k tomu by proměnil ho samotného a potom dál něco. Hmm. Tak v tomto kontextu určitě, ale teď mi nevybavuje konkrétní případ.
3: Hmm. Tak je tu určitý kontext taky vlastně toho duchovního světa, že vlastně si připomínám příběh z knihy Daniela, kdy Daniel se modlil a nějak ta odpověď prodlévala, ale z toho důvodu, že ten posel, který nesl tu odpověď, tak procházel územím toho zlého a že tam probíhala nějaká duchovní bitva na té duchovní úrovni, že až po té době, kdy ten anděl se probojoval přes nějakou hradbu, tak přišla odpověď. A často my možná tady na zemi nevnímáme tu celou duchovní rovinu, jak to tam funguje nahoře, ale ta duchovní rovina tam je a často probíhají různé boje v té duchovní rovině, ale to asi bylo možná na další pořad.
1: Učí vás modlitba trpělivosti?
2: Nejenom modlitba.
1: A proč? Jak? V čem?
2: No, já bych chtěl mít všechno hned. Ani žádná modlitební místnost, ani jiná forma modlitby nebo cokoliv. Není to tak, že prostě byste někam přišli a pomodlili se a prostě bylo. Pán Bůh není žádný automat, kterou hodíte 20 a vypadne Coca-Cola. Prostě i Pán Bůh říká, jakoby je, nebo nás učí a té trpělivosti, je to jasně viditelná věc v Biblii a možná, že nám někde nic jiného nezbývá, to je možná dobře.
1: To bez sporu. Proč je pro vás modlitba důležitá? Co jste se třeba i za tu dobu, co jste součástí modliteb 24/7 o modlitbě naučili?
2: Já mám často pocit, že tomu vůbec nerozumím. Já jsem pořád na začátku. A ani nevím, jestli existuje nějaká teologie o modlitbě. Ale mám rád Pána Boha a chtěl bych ho mít ještě víc, opravdověji, a aby to bylo vidět, aby to člověka proměnilo, abych miloval lidi a doopravdy to je cesta, jak o to usilovat. Ale já s tom mám i potěšení.
1: Co jsi objevil ty, Marceli?
3: Tak určitě, když jsem teďka hlavou sám, nejen sám sebe, ale i mé rodiny, tak vnímám, že společná modlitba, nejenom já a Bůh, ale opravdu my dva jako manžele, že je velice, velice klíčová pro tu rodinu. A my pořád se učíme opravdu si oddělit ten čas, třeba večer, opravdu na tu modlitbu společnou s manželkou, abychom opravdu společně zápasili za ty věci, které prožíváme, ať už za naše děti, za naše nějaké, za nemoci, nebo cokoliv, za naši rodinu, která je spolky nevěřící. Takže to jsou ty společné zápasy, které když opravdu řešíme společně na kolenou, tak Pán Bůh se potom může přidávat a přiznávat.
1: Já jsem v loňském roce strávila nějaký čas, který byl úplně oddělený pro Boha a který byl věnovaný modlitbě. A to takové modlitbě hodně zvláštní, modlitbě v tichu. A ten člověk, který to setkání vedl, tak nám hodně často zdůrazňoval, nejde o to, co prožíváte vy. Jde o to, že je čas, který dáváte Bohu. A možná, že tohle je jedna z věcí, kterou potřebujeme ve svém přemýšlení o modlitbě změnit. Abychom si uvědomili, že nejde o nás, ale jde o to, že Bůh je tady a my jsme ti, kteří přicházejí a odcházejí. A když přicházíme, tak on se raduje. Moc děkuju, že jste si povídali v dnešní tematické sobotě společně s námi, s mými hosty, s Danielem Raškou a s Marcelem Boščíkem. Díky za vaši návštěvu ve studiu.
2: Ano, se stalo, bylo mi potěšením.
1: Já ještě bych ráda dodala, že pokud byste chtěli vědět více o modlitbách 24/7, o kterých tady dneska hodně byla řeč, nebo o knížce Krvavý měsíc na obzoru, tak se podívejte na internetové stránky www.modlitby247 psáno číslovkami s pomlčkou .cz. Tam se dozvíte více. Díky za to, že jsme trávili společně čas a především, kéž bychom ho uměli trávit s Bohem. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Naslyšenou.

Dospívala skupina Lift Up s písní Jen svatý, Bůh a Pán. A před námi ještě Darina Kočenji, ve které bude znít Nikdo se ti nevyrovná. Konec konců, ty jsi Bůh všemohoucí. Tvůj trůn se rozprostírá po zemi, na úpatí tvých nohou. A v refrénu potom všechna sláva tobě, můj Otče a můj Bože. Všechna sláva tobě, svatý a požehnaný. Budu tě chválit z celého srdce.